teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z malérů a vůbec.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Rozdáváme pohodu, radost a nápady, co dobrého ochutnat nebo připravit svým blízkým na talíři. Dnes si povíme o nápojovém skle, jakou teplotu má mít podávané víno, co má ráda herečka Pavla Tomicová a nabídnu i přehlídku 170 sladkých receptů. To v naší nové kuchařce Sladké Česko, o kterou se soutěží. A důležitá věc, připomeneme si v rámci oslav 10 let našeho pořadu další vítězný recept, který s těmi dalšími 35 bude na konci letošního roku soutěžit o titul Recept desetiletí. Dnes ho znovu upeče cukrář Vojtěch Vrtiška a může udělat změny podle svého. Těší se Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jak jsem slíbil, tak jsme právě teď doma ve studiu, v kuchyni, v obývacím pokoji, stále stejné místo a stejný bod s Vojtěchem Vrtiškou, protože v pochoutkovém roce, v tom jubilejním 10. ročníku, který je narozeninový a oslavou všech těch receptů za 9 let, tak budeme dělat zase něco tehdy z roku 2023, kdy na třetím místě se svým piškotovým zákuskem s angreštem umístil Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou. Tak proto jsme se tady sešli. Vojto, já jsem rád, že jsme opět u tebe v kuchyni.
1: No mě moc taky těší, že jsme se konečně zase potkali. A moc jsem zvědavý, co si dneska upečeme.
0: Já myslím, že ty to víš.
1: Já to tak trošku tuším, vzhledem k tomu, že jsem recept včera večer četl, ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
0: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn. Budeme pracovat s pistáciema, s rebarborou, místo řezu to bude dort, ale ten základ necháme stejný.
0: Jsme v kuchyni, která je osvětlena mnoha světly. Dovedeš ty si už vůbec představit, že bys vařil bez toho, že bys byl takhle nasvícen?
1: Myslíš jako bez záře reflektorů?
0: Ano. Takhle někdy ještě pečeš nebo vaříš vůbec?
1: Jo, pořád. Pořád o půlnoci většinou začínám péct a většinou to už nezachraňuje ani tady záře reflektorů.
0: Proč o půlnoci?
1: On není moc jinak čas, takže doháníme to, kde se dá.
0: Když se ráno probudíš, na co myslíš jako první?
1: Že chci spinkat.
0: Dávají ti nápady na to, co bys mohl dělat, třeba i kamarádi nebo rodina? Nebo si to všechno vymýšlíš sám?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů ty.
0: Zní to upřímně a radostně.
1: A jinak...
0: posluchači.
1: Jinak já většinou tak ten nápad většinou přijde sám. Nemůžu říct, že bych úplně dostával takhle objednávky od kamarádů, co by si představovali, že mám upéct.
0: A je to tak, že chceš vymyslet nějakou šílenost nebo zkusit něco už známého, ale ty jsi to ještě pro sebe nedělal?
1: Asi oboje. Já mám rád, když si můžu vytvářet jak ty šílenosti, tak i ty klasiky, při kterých se nějakým způsobem trošku nostalgicky vrátím, ať už do dětství nebo přesně k těm starým recepturám.
0: Představ si, že tím receptem, který nás čeká dnes, se vracíme k povídání a pečení s mužem, který je o 60 let starší než ty. Dovedeš si představit, že za 60 let budeš pořád stejně nadšeně péct a cukrařit?
1: Pro mě je děsivý, že... Kolik mi to bude? 84. Ježíši Kriste. Já bych řekl, že doufám, že se toho nedožiju, ale to vystříhneš.
0: Plánuješ to, že by si opravdu u té cukrařiny vydržel také dlouho, že si to budeš užívat třeba ještě i v důchodu?
1: Já věřím tomu, že budu úspěšně nějakým způsobem se věnovat pečení až do své smrti, která někdy přijde.
0: Aby ses uživil. Budeš si vydělávat pečením dortů pro známé a do cukráren. Budeme ti držet palce s mladistvým elánem, se ale do toho pustíme za malou chvíli. Budeme dělat piškotový zákusek v trochu jiné podobě, než ho předtím dělal Jiří Pospíšil.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Teď se pustíme konečně do práce, po tom, co jsme si s Vojtou Vrtěškou popovídali v našem narozeninovém dílu pochůdkového roku. Je to ten 10. ročník, kde předěláváme všech 630 výherních receptů z předchozích 9 let. Už jsme v roce 2023 a u třetího místa tuhle cenu si odnesl Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou za svůj piškotový zákusek s angreštem.
2: Já jsem téměř nesehnatelný angrešt vyměnil za méně nesehnatelnou rebarboru.
1: To je jediná změna, kterou jsi dělal v receptu?
2: Ne. Pistáciovou pastu budeme dávat do krému a do korpusu budeme dávat pistáciovou mouku. Takže budeme mít kombinaci rebarbora a pistácie.
1: Prozraďme posluchačům, co si mají připravit, aby udělali ten původní recept i podle tebe.
2: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
1: Budeš navrtávat čokoládu?
2: Ne.
1: Další změna. Tak začneme.
0: Pochoutkový rok.
2: Já začnu krémem, protože se ten základ musí vychladit. Vy když děláte žloutkový krém, tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. Opravdu za stálého míchání přivést k varu a vařit ještě ideálně 2-3 minuty, aby nebyl cítit škrob. To je strašně důležitý. Ještě 2 minuty povaříme a pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
1: Ten studený pistáciový krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo.
2: Redukoval jsem ještě o 100 gramů, i tak jeho relativně dost.
1: To dáš do robota, klasicky prostě metla balónová a... Vyšleháme to?
2: Je to tak, budu šlehat.
1: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
2: Přesně tak. Uděláme si korpus. Ten bude strašně jednoduchý. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem.
1: Do jaké konzistence se to šlehá?
2: Chceme měkkou špičku, takže bílky budou držet. Když si vytáhneme metlu, tak nám ten ocásek, co nám zůstane vlastně viset, když tu metlu narovnáme, udělá takové jako očko. Rychle tam vyšleháme žloutky.
1: Ty žloutky s tím sněhem stačí promíchat jenom prostě pár tahy už v ruce.
2: Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak delším šleháním ten sníh schodit. Takže je dobrý tam hodit ty žloutky i rychle to promíchat, než napočítáte do 3 a máme hotovo. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
1: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
2: Přesně tak.
1: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
2: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh, který nám bude dělat základ toho našeho dortu. Jo, není potřeba ničím vymazávat, opravdu to jenom rozetřeme na pečící papír. Pan posluchač to tam pek na nějakých 165 stupňů, my si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
1: Ten náš piškot pistáciový, jak poznáme, že je upečený, kdy ho vytahujeme vlastně z té trouby?
2: Chceme, aby byl ten piškot hezky růžový, píchneme si špejlí, když máme suchou špejli, máme upečeno.
1: Teď co?
2: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Vezmu kulatou formu, vykrojím si kolo. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort. využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií.
1: Čím?
2: No, acetátová folie je folie, která se používá na vyložení vlastně forem na dorty, aby se vám pak dobře vyndal ten dort z té formy.
1: To jsou takové ty folie, co v cukrárně občas mají na těch výkrojcích dortu a zapomenou to sundat, když to servírujou?
2: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout...
1: Tak to už někdy střihat obaly na sešity.
2: Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru. Ten efekt bude stejný.
1: Tím vyložíme tedy stěny toho rávku dortového?
2: Přesně tak, aby jsme se nepřilepili s krémem. A posadíme si tam náš piškot.
1: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš?
2: Klidně to můžete rozetřít pomocí paletky, lžíce, čehokoliv.
1: Na to naneseš tu rebarboru nějak?
2: Ještě se to roztáhnu trošku do krajů té formy. Potřebuju relativně rovný vršek. Mám tady vychladlou rebarboru, ona nám pustí i trochu šťávy, tak ji tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
1: Když vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
2: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a myslím si, že nám bude stačit i taková hoďka dvě. A na to pak pohačáme sněhovou čepici.
1: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, v tom je voda v rendlíku?
2: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia. Buď si to změříte teploměrem, anebo když nemáte teploměr, tak si sáhnete do té směsi a jakmile necítíte mezi prstama zrnka cukru, tak máte zahřáto a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
1: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu královský pohled na tenhle klenot, který by měl být schován někde v trezoru, ale tam by asi nevydržel.
2: Je to tak. Já jsem na výsost spokojen.
1: Ten piškot je tam jenom jako pro formu někde si dole.
2: Aby to šlo odlepit.
1: Ten pistácevý krém je tak... Mazlavý pohladí a je to máslo s pistácí na půl a pak tam vystřelí okyselí to ta rebarbora krásně upečená předem v té troubě, že skoro tu sněhovou čepici, která je taky taková jako pěnování, nevnímám, jak je lehká.
2: Takový marshmallow vlastně.
1: Krásný, výborný a hodně vysoký teda oproti tomu.

0: získala za záhorácký závitek s chlupatými knedlíky Jana Černá. Její recept bude příště dělat Jaroslav Sapík. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a na Vojtu zase někdy příště. Ať se daří, Vojto.
1: Děkuju, taky bych se těšil na záhorácký závitek.
0: Poslechni si.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Stále je s vámi Pochoutkový rok. Je to už 10. ročník téhle kulinární rozhlasové soutěže. A jsem rád, že nám fandíte dál. Mluvit teď budeme o obalovém skle. Pomalu se vrací tam, kde kdysi bývalo, než ho začaly nahrazovat lahve z plastu. Výroba skleněných obalů v Evropě opět roste. O nápojích ve skle natáčela naše kolegyně z Pochoutkového roku Jolana Nováková.
1: Jaké nápoje ve skle kupujete vy? Zeptala jsem se kolegů.
2: Ve skle pivo, víno, minerálky, mléko, pokud je.
3: Jo, pivo, ano. Víno.
4: Víno.
5: Pivo, vodku.
1: Ano, lihoviny a destiláty kupujeme téměř vždy ve skle. Sklo je bez chuti a bez zápachu a nemění chuť nápojů. Ve skleněné lahvi se snoubí funkčnost a estetika. Ve spolupráci s výrobci nápojů je navrhují slavní designéři nebo klidně čerství absolventi sklářských škol. Sklo je 100% recyklovatelné a může být recyklováno opakovaně. Odevzdáváme ho do bílých nebo zelených kontejnerů. S vratnými lahvemi pravidelně chodíme k lahvomatům. Jak fungují? To v jedné z pražských prodejen ukazuje Jiří Mareček, tiskový mluvčí prodejen Albert.
6: V tom automatu je čidlo nebo inspektor, který rozezná, o jakou lahev jde a jaká je za ní poskytovaná záloha. Ty lahve na posuvníkovém páse přijedou tady do zázemí a tady už je to manuální práce. Tady už kolegové musí vytřídit lahve a rozpoznat jednotlivé značky a dát je do správných přepravek, tak aby do pivovaru, protože převážně tady máme pivní lahve, tak aby do pivovaru přišly ty správné lahve. Čím více druhů lahví, tím více práce s tříděním a větší náklady na logistiku, ale jak se jednotlivé pivovary chtějí marketingově odlišit a nabídnout zákazníkovi unikátnější zážitek a být viditelnější na prodejním regále, tak zavádí vlastní druhy lahví. Takže v tuto chvíli máme přibližně 20 druhů pivních lahví.
1: Pivní lahev obíhá asi 8 až 12 krát, dříve to bylo asi 20 krát. Pivovary chtějí, aby jejich mok byl v pěkných lahvích. Jakmile se na takové lahvi objeví ošoupaný proužek, vyřadí se, koupí se nová, stará lahev se rozstaví a použije na výrobu lahví nových. Vrací se také lahve od nealko nápojů, ale těch je jen nepatrné množství, používají se spíš v restauracích a hotelech.
6: V našich obchodech přijmeme každý týden přibližně 3 miliony pivních lahví, které nám lidi vrací, pivaři nám je vrací, aby se mohli znovu naplnit v pivovarech a znovu vrátit na regály našich obchodů.
1: A je tu otázka, zelená nebo hnědá pivní lahev?
6: Ale víme, že dřív za minulého režimu všichni vybírali zelené lahve, protože těch bylo méně. A když někdo ulovil zelenou lahev, ještě se podíval, jestli tam není ten zákal u toho piva. A dneska z marketingových důvodů výrobci volí různé barvy, tedy různé zelené anebo hnědé. A pravděpodobně ta hnědá, protože je tmavší a lépe chrání pivo před světlem. Nicméně některé ikonické značky jsou v zelených lahvích a proto další pivovary se k tomu chtějí také přiblížit.
1: Navíc pivo je rychloobrátkové zboží, zvlášť u nás v České republice.
0: Nápojové sklo najdete i ve fotografiích a v článku spolu s tímto příspěvkem, který jste slyšeli, na webu pochoutkovýrok.cz. A naším hostem u mikrofonu v pořadu bude už za chvíli herečka Pavla Tomicová. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: připraveni, zapnuté mikrofony, jsme tu teď tři. Patrik Rozehnal.
1: Naďa Konvalinková a Pavla Tomicová.
0: Herečka, náš host, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na co míváte neodolatelnou a nezřízenou chuť?
2: No to je právě jak kdy. Já mám pocit, že celý život mám těhotenský chutě, protože občas dostanu když chuť, tak neodolatelnou. Jo. Ale co miluju fakt hodně, pro mě strašně moc, rybí potvory. Je teda pravda, že jednou se mi stalo a to jsem fakt jako nemohla překonat tu neodolatelnou touhu, která se kryla s tím neodolatelným odporem. Já jsem se v jedné francouzské restauraci. Měla jsem ten den narozeniny a přítel mi objednal jakože nějakou speciálitu toho podniku, ale oba dva se neuměli francouzsky, v té restauraci odmítali mluvit anglicky a on, ten pán několikrát se jen jako ujišťoval, jestli opravdu jako to chceme. A já jo. Jsem řekla teda, že jo, že tu specialitu si dám a tam vám přinesli takové jako, jak bývají na Vánoce, takový ty trojpatrový talíře, jo, jako ten na cukrový. Tak tyhle ten trojpatrový jako velký talíř byl plný mořských potvor, ale to všechno chodilo. Po tom talíři, tak to ty lidi, který jsem pozorovala, potom to tam někdo, ty to vraceli tak na ten talíř a jeli, a to jsem fakt nedala.
0: To utíkalo z talíře.
2: No mě to trošku jídlo utíkalo.
3: A čili to se jí za syrova, jako?
2: Opravdu, to byly takový různé, tak ne, že by to úplně chodilo, ale opravdu to tak různě se přelejvalo tohle. Já třeba miluji ústřice, které jsou vlastně taky, že to člověk jako těsně předtím, než to zakápne tím citronem, tak to vlastně jako žije. Trošku, tak to žije, no. Pak to jako to takhle se zabije, takže si tu mrtvolku, ale to mám ráda. Ale tohle to opravdu žilo hodně.
0: Nešlo. Jste někdy běžela z kuchyně do lékárničky?
2: Ne, to úplně, jako že by mi bylo z toho špatně. To úplně ne, já mám hodně dobrý a zdravý jídlo.
0: Třeba úraz nějaký.
2: Tak úplně ne, ale jako samozřejmě asi každá hospodinka se spálí. Jo. Já se teda tam tolik neřežu, já se pálím teda, protože jak to dělám tak hekticky, všechno vždycky, tak...
0: V tom jste společné s Naďou.
2: To já si umím představit, že ano, jako jsme ty krevní skupiny.
0: Ona zapala i šaty uvaření.
2: No to právě, že já jsem taková trošičku hyper, jak to ta natura vnitřní, to má asi Naděnka taky. Já ty si vzpomínám, že jeden můj kamarád říká, že jsem taková maniodepresivní s tím, že se deprese zatím dostavila. Uvaření ještě vám ráda, protože já teda mám ten problém, já jsem se právě bála, abych tady nemusela vařit, protože to já vždycky, když mě zvou do nějakého pořadu uvaření, tak říkám, proboha, ale já buď to vám budu povídat, anebo budu vařit, protože já fakt v tomhle jsem chlap, já neumím dělat ty dvě věci najednou, jo. Úplně zásadně, protože když jako si povídám, a jedna moje kamarádka, její manžel, ještě do nedávna byl šéf kuchařem v takový vyhlášený hospůdce v Hradci, výborný kuchař, a jeho žena, je moje kamarádka, přišla ke mně na návštěvu a říkala mi, děti, jako vař si, budeme si povídat, děti si klidně dělej. A já říkám, no to nemůžu, víš, to by si dí vedle, číst časopis, nebo on říkal, tak půjdu vedle, když jsem u tebe na návštěvě, jako. A říkám, já fakt nemůžu, já to všechno připálím a tak. A ona mi tak chvilku pozorovala a pak říká, člověče, ale ty vaříš jak šéf, kuchař. A já jsem říkal, děti si to ani ještě nebo chutnala. A ona říká, ne, jako to nevím, jestli to máš dobrý, ale že je kolem tebe takový bordel.
0: Tak děkujeme, pro dnešek se loučíme s herečkou Pavlou Tomicovou.
2: Zdravím, nashledanou.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Je tu léto a určitě každý z vás si rád dopřeje třeba i dobré víno. Ať už bude červené, bílé, růžové, šumivé, jakékoliv, je důležité, aby mělo správnou teplotu. A na to se chci dnes ptát v radě z etikety odborníka na bonton Ladislava Špačka.
1: Víno je kultovní nápoj. Víno v podstatě už známe ze starověku Sumeru. Pivaři se přejou z vinaři, který nápoj je starší. A proto si víno také zaslouží důstojného zacházení. Měli bychom dbát o čistotu skla, měli bychom dbát o kultivované servírování vína a samozřejmě také o jeho předepsané temperování. Červená vína jsou nejteplejší, to znamená mezi 15 až 19 stupni. Ono se někdy říká pokojová teplota, ovšem máme-li v pokoji 23, tak to neznamená, že to víno bude mít také 23, ne. Bílá vína jsou chladnější, to znamená třeba mezi 8 a 12 stupni. A sekty a šampaňské, ty mají kolem 6 stupňů a vlastně podle toho se také řídíme při držení sklenice. Červená vína můžeme držet vysoko, protože vyzařování teploty lidské ruky jim tolik nevadí, kdežto bílá vína musíme držet minimálně uprostřed a sekty a šampaňské, ty nesmějí o teplotě lidské ruky vědět vůbec nic a proto ty vysoké číše s dlouhou stopkou držíme úplně dole u té kulaté podstavy, jak říkají skla. U toho dýnka. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pochoutkový rok nazbíral za celá ta léta, kdy jsme pro vás vysílali a vysíláme dál spoustu krásných receptů. Dohromady už 170 sladkých věcí. A my jsme se rozhodli, že všechny, i ty dosud nevydané, dáme do jedné kuchařky a vám nabídneme, ať je máte pěkně pohromadě. S fotografiemi, s přesným postupem, ať si to prostě doma můžete v klidu zkusit. Takovouhle kuchařku, nazvanou Sladké Česko, se 170 soutěžními i porodcovskými recepty najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz, kde si ji můžete objednat, anebo můžete využít telefonu, ale pozor, jen ve všední dny a v pracovní době. Dopředu si ho ale napište. To objednávkové číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A ještě jednou opakuji, objednávkové číslo do e-shopu 724 819 319. O tyhle kuchařky i soutěžíme. Minulý týden jsem se vás ptal, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Udělala to s červeným zelím. A věděli to. Daniela Torandová z Mikulova, Eva Pavlovicová z Brocna a Monika Fojtů z Horní Litče. Tihle tři jsou teď od této chvíle čerstvými majiteli i podepsané kuchařky Sladké Česko. Pošleme ji poštou, ať vám udělá radost. A mám už přichystané další tři kuchařky do dalšího kola soutěže. Pozor, soutěžní otázka zní, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila, který jsme dnes dělali. Za A angrešt, anebo za B banány. Jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila? Pokud si myslíte, že to byl angrešt, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, jméno, příjmení, adresa a to všechno na číslo 900104. Pokud si myslíte, že původně byl v receptu na piškotový zákusek banán, napište pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení, adresa a pošlete to na stejné číslo 900104. Psát můžete až do půlnoci z úterý na středu. Otázku si spolu s pravidly připomenete na webu pochoutkovirok.cz a výsledky tohoto kola, tedy kdo vyhrál, se dozvíte za týden.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: A dopředu bych vám chtěl také připomenout, že byste si pomalu měli plánovat čas na 29. srpna, což je sobota, kdy společně oslavíme krásné pochoutkové 10. narozeniny v Kostelci nad Orlicí na food pikniku mezi 11. a 17. hodinou. S bohatým programem, s řadou osobností, s ochutnávkou a prezentací nové kuchařky. Ale ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Zatím se mějte krásně a žijte prázdninově, letně a s chutí.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Dnes se spolu, milí posluchači, vydáme za utajenými poklady regionů do míst, které většina vnímá spíš jako oblasti vhodné k relaxaci, cykloprojížďkám a nekonečné degustaci vína. Míříme na jih Moravy, do Valtic a Lednice, ovšem nikolivě kvůli produktům vinné révy, nýbrž kvůli krajině. Právě ona totiž byla přesně před 30 lety, v roce 1996, zapsána na seznam UNESCO, co by unikátní dílo lidského ducha a kreativity a navíc co by nejrozsáhlejší člověkem uměle vytvořené území Evropy. A jen podotýkám, že jedinou rodinou, přesněji řečeno rodem Lichtenštejnů. Dnes nás proto čeká spousta otázek a také odpovědí. Proč se Lichtenštejnové usadili právě v oblasti kolem Valtic a Lednice? Co je motivovalo k tomu, aby investovali obrovské jmění do nezajímavé rovinaté krajiny plné močálů a přetvořili ji v obraz? Z jakých důvodů vyrostl v ryze křesťanském regionu Minaret? A který z Lichtenštejnů, kteří jsou mimochodem kromě anglického krále a jeho rodiny jedním z nejstarších evropských stále fungujících šlechtických rodů, měl na stávající podobu lednicko-valtického areálu největší vliv? Odpovědi budeme hledat s mým jediným průvodcem. Mužem, který je nejen generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a navíc jedním z našich největších odborníků na zahradní umění, ale také člověkem, který se o zápis lednicko-valtického areálu na seznam UNESCO velmi významně zasloužil, Zdeňkem Novákem. Takže vzhůru do Valtic, ovšem nikolivě do vinného sklepa, ale do jednoho ze salonků tamního zámku.

0: Tak milí posluchači, my se s mým dnešním hlavním průvodcem Zdeňkem Novákem nacházíme ve Valticích. Sedíme na Valtickém zámku, jsme teď v okouzlujícím salonku prince Karla a na úvod bychom si měli říci, čím vlastně byly pro celou tu éru budování lednicko-valtického areálu právě Valtice.
1: Název salonek prince Karla se traduje podle návštěvy prince Karla Habsburského, který se později stal španělským králem Karlem III. A když zemřel jeho starší bratr Josef I. jako císař na Neštovice, tak se stal Karel císařem Karlem VI., posledním mužským členem Habsburské dynastie. A byl tady na návštěvě, protože jeho vychovatelem byl kníže Antonín Florián z Lichtenštejna. A Valtice od roku 1393 byly v rukou Lichtenštejnu. A když byl v roce 1608 Karel z Lichtenštejna povýšen do stavu říšského knížete, zvolil si valtický tehdy hradozámek pro svou rezidenci a z Valtic chtěl udělat hlavní město Lichtenštejnského knížectví. To byla doba, kdy jeho současníci, kardinál František z Dietrichštejna a Albrecht z Valtštejna uvažovali podobným způsobem a dokladem toho jsou jednak obrovské kostely, které v té době stavěli, protože věřili, že se jim tam podaří zřídit biskupství. Ale to se nikdy nepodařilo. Přestože knížectví tam nikdy zřízeno nebylo, stejně jako nebylo zřízeno žádné knížectví okolo Polné nebo Jičína, tak krajina lednicko-valtického areálu si tenhle ten knížecí sen pamatuje. A Valtice ještě hrály další roli. Ony byly symbolem toho, že rodina Lichtenštejnu je tady v té krajině moravsko-rakouské, protože Valtice byly v té době součástí Dolního Rakouska, je strašně dlouho, že to nejsou aristokraté přicházející až po bitvě na Bílé hoře, jako Mansfeld nebo Schwarzenbergové, kteří přišli v 17. století. Naopak Lednice, která v té době, než se Karel oženil s Anou Černohorskou z Boskovic, byla jediným panstvím, které Lichtenštejnu patřilo na Moravě, se stala letní rezidencí vládnoucího knížete, protože krajina okolo Lednice byla mnohem vhodnější pro pořádání lovu, pro budování zahrad, prostě to, co s tou rezidencí vlastně souvisí. A s knížecím způsobem života, kdy oni žili podle těch dvou limitů, urozeno zavazuje a na druhé straně, že musí žít v zářící nádheře, gloria, splendens. Takhle se vlastně rozvíjel lednicko-valtický areál.

0: Mimochodem, proč se to nepovedlo, tedy ta realizace záměru vytvořit si tady ten okouzlující klenot, to malé knížectví právě tady v té oblasti okolo Lednice a Valtic?
1: Když mi to říkal kdysi kníže Hans Adam II. Z Lichtenštejna, protože v literatuře tuhle tu informaci nenajdete, tak ty důvody byly vlastně strategické, protože tady to území leží příliš blízko Vídni a logicky si císařský dvůr nepřál mít hnedka za hranicema území mocného Lichtenštejna, kterého se skutečně i císaři obávali. Takže nakonec se to knížectví symbolicky stěhovalo. První lichtenštejnské knížectví existovalo na panství Moravský Krumlov a bylo zřízeno pro knížete Gundakara, ale pouze na doživotí. Čili v té době se Moravský Krumlov jmenoval Lichtenstein, panství Moravský Krumlov se jmenoval Fürstentum Lichtenstein, ale jakmile Gundakar zemřel, tak tahle ta sláva pominula. A nakonec syn knížete Gundakara, Antonín Florián, dosáhl toho, že panství, která předtím koupil jeho bratranec Hans Adam I, Faduc a Schellenberg na břehu Rýna, to je vlastně svah Alp, který padá takhle k Rýnu, daleko od těch strategických území říše, tak císař Karel VI, když se vrátíme k tomu salonku prince Karla, kterému sedíme, až císař Karel VI povýšil na knížectví lichtenštejnské.

0: Teď nám velmi tedy chybí obraz, ale vy umíte krásně vyprávět, tak zkusme popsat, jaké jsou Valtice, v čem je půvab největší tady toho místa, v němž se právě nacházíme.
1: Valtice byly do té stávající podoby přebudovány během 18. století, kdy byla zbourána ta stará část hradu. Na místě někdejšího hradu byla založena zahrada a tehdy vlastně tuhletu přestavbu zahájil kníže Antonín Florián, který tím, že sloužil Karlu III. Jako pobočník ve Španělsku, získal titul španělského granda. Takže Valtice jsou takovou asi jedinou rezidencí španělského granda, kterou u nás máme. A jeho syn, kníže Josef a Johann Adam, v tom přebudovávání pokračovali a vytvořili z Valtického zámku skutečně pompézní rezidenci odpovídající tomu životu v nádheře.
0: A já pro milovníky zajímavostí dodávám, že ve Valtickém zámku je od 18. století také divadlo, ve kterém koncertoval například Wolfgang Amadeus Mozart, když Valtice navštívil císař Leopold II. Při své cestě na korunovaci do Prahy. A dnes tam můžete obdivovat nejen stavbu samotnou, ale i velmi bohatý hmotný mobiliář. My už teď ale Valtice opustíme a vydáme se do blízké Lednice. Pokud měli Lichtenštejnové záměr z Valtic vládnout a proto také vytvořili paprskovitou soustavu cest, které všechny vedou do Valtic, Lednice měla být jejich výkladní skříní a ukázkou toho, čemu dnes po italsku říkáme La Dolce Vita. Tak milí posluchači, jsme v Lednici v zámecké kunírně a stojíme u fascinující mapy, která je pro naše putování nesmírně důležitá. Valtice měly být hlavním městem Lichtenštejnského knížectví, tak je nám jasné, proč se tady zrovna v této oblasti Lichtenštejnové tak intenzivně angažovali a vytvořili tady obrovskou, zdráhám se říci umělou krajinu, ale je to umělá krajina.
1: Přesně tak, je to umělá krajina, protože bez jejich zásahu by to byla taková plochá nuda. Není jsou tady žádné dramatické skály, jako na Pavlovských vrších, které oni ztratili z panství Mikulov. Řadou kroků se snažili znovu panství Mikulov s tou nádhernou pálavou získat. Ženili se s princeznami z Dietrichštejna, chtěli to koupit, nikdy se to nepodařilo. A tak museli investovat do té ploché krajiny nivy řeky Die a vytvořit tady, my tomu říkáme, okrášlený statek, francouzsky Fermorné, protože ta krajina byla dále ekonomicky výnosná, ale současně musela být krásná, aby odpovídala reprezentaci knížecího rodu.
0: Kdo tady z našich posluchačů byl, tak ví, že to tady působí až pohádkově, protože se tady střídají architektonické styly, zahradnické styly, ale vy jste mi říkal, že se nemáme nechat mást, protože to nevzniklo najednou, ale že to byla cesta velmi postupná.
1: Byla to cesta postupná, takže Valtice až do 20. století se pořád udržovaly v baroku, zatímco Lednice naopak ukazovala, jak jsou moderní. Takže jakákoliv móda architektonická přijela Evropou, tak se o té muselo ukázat. Tady byla renesanční vila v 16. století, manieristicky upravená, barokní komplex jízdáren a koníren, pak nastala doba klasicismu, kníže Jan I. dostavil křídlo zámku a celý zámek překabátil v klasicismu a jeho syn Alois II. Nakonec zámek upravil do té pohádkové novogotické podoby, aby zapadl do té pohádkové krajiny. A mezi tím jeho otec Jan I. rozšiřoval stavební aktivitu po celém území Lednicko-Valtického areálu, takže jeho velikářství zasáhlo 500 km čtverečních. A je to jedna z největších, ne-li vůbec největší krajina, ovládaná jednou vůlí ve vlastnictví jednoho rodu. A ten si k sobě bral schopné architekty, zahradní architekt, hospodáře, čili je to území, které je hospodářsky výkonné. Tady se chovají ryby, oni první začali s sandáty v rybnicích místo kapru. Tady jsou hospodářské lesy. Tady jsou skvělé vinohrady s vynikajícím vínem, tady jsou zelinářské zahrady, ovocné sady, jsou tady odborné školy a všechno je to protkáno sítí alejí, průseků v lese, romantických cest, anglických parků okolo těch architektur, které sem přitáhla móda zahrady angločínské, ale to byl jeden z důvodů, proč byla krajina zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.
0: Tak a my jsme se teď ocitli za tím krásným pohádkovým zámkem ve slohu tudorovské gotiky. Já vlastně nevím, jestli jsme před ním nebo za ním. Jsme za ním teď, že?
1: No, on má dva čestné dvory, takže jsme stále před ním.
0: Důležité je, že teď je tady kolem nás park, jsou tady krásně střižené živé ploty z buksusu. Ovšem, vy jste říkal, že to tady před pár staletími vypadalo zcela jinak.
1: Ano, tady vlastně stojíme na někdejším lednickém náměstí, které se rozkládalo mezi kostelem, farou, starou tvrzí, ještě románskou, a bylo uzavřené ulicí domů, založený zřejmě v tom 13. století, které byly pod okny knížecího apartmánu. A až kníže Jan II. Se rozhodl, že takhle to dál nejde, a vykoupil ony selské domy, 36. bylo, a na jejich místě nechal to celé splanírovat a vytvořil tady tu krásnou pravidelnou zahradu, kterou označujeme jako zahrada italizující, aby se nám nepletla s Italskou z 16. století. Takže my jsme teď v takové veřejné části té nové zahrady, která vznikla po roce 1880, a kníže si přál, aby se nová zahrada od starého lednického parku lišila pouze formou, nikoli vstářím stromů. Takže tehdy tady přesazovali stovky stromů. Před kostelem vaši posluchače sem přijedu, uvidí obrovský jedlin japonský, který byl přesázen jako vzrostlý. A my jsme, jak už jsem řekl, na takové veřejné části parku, protože sem chodili farníci na mše, tady měli krásný parter květinový, se mohl každý. Za vámi je taková nízká mřížka, kterou přeskočí malé dítě, ale obyvatelé lednice byli naučeni, že když je otevřená, mohou do parku, a když je mříž zavřená, je kníže pán na procházce a nechce být rušen. On samozřejmě mluví na procházce, i když ta mříž byla otevřená, a potom přijímal všelijaké supliky a bavil se tady s místními občany. Takže ten park žil skutečně i jako zahrada veřejná, protože k tomu také byl určen.
0: Dočetl jste se někde, pane řediteli, ve všech těch literárních pramenech, které vy zkoumáte, co vlastně na tady ty lichtenštejnské proměny toho okolí říkalo místní obyvatelstvo, jak tady žili s touto knížecí rodinou, v souladu nebo v nesouladu, co si o tom všem mysleli?
1: No, říkají se různé historky, samozřejmě byl to největší zaměstnavatel, a o knížeti Alojzovi víme, že ve svém parku měl srub vymalovaný ornamenty, které vaši posluchači dneska znají třeba z Plžů v Petrově nebo z nějaký Dunajovic, z těch vesniček krásných, a když tam měl nějakou slávu, tak řekl, že tam mají přijít v krojích ty lednické selky a sedláci, aby tam jako ukazovali ten folklor. Pak se traduje historka, že kníže chtěl postavit nový kostel, chtělo postavit v centru obce, ale tam neměl žádné pozemky. Tak se obrátil na obec, aby nějaký pozemek na stavbu kostela věnovala. Oni ho odmítli a kostel se nepostavil, a protože v té době budoval angločínskou zahradu, tak se traduje historka, že na truc tady postavil mešitu s minaretem. Ale pravda je taková, že ta mešita s minaretem byla povinnou součástí angločínské zahrady.
0: Vy jste také říkal, a to bychom měli zdůraznit, že právě ta angločínská zahrada je jedním z důvodů, proč se celý tady ten zahradní komplex, ta přetvořená krajina, dostala na seznam UNESCO.
1: Je to jeden z faktorů. Přecelá ta takzvaná outstanding universal value, čili vynikající světová hodnota, spočívá právě v té kombinaci různých projevů lidského ducha. Lednicko-valtický areál má jako jedna ze dvou našich památek světových byl označen jako vynikající umělecké dílo podle kritéria 1. To se přiznává velmi vzácně a my ho tady máme. A jedním z důvodů byla právě i angločínská zahrada, která se tady uskutečnila ve dvou fázích. První fázi organizoval a platil kníže Alojz I. z Lichtenštejna od roku 1789 do roku 1799, kdy máme plán hotové zahrady, která je ještě svou podstatou francouzská, barokní, jsou tam samé osy, bazény, vodotrysky, ale dominanty té zahrady tvoří právě sortiment staveb zahrady angločínské. Vaši posluchači, řada z nich určitě zná Schönbrunn, tak jak Schönbrunn je obelisk a ruiny římských lázní, tak něco podobného bylo tady v Lednici.

Lednický park je velmi rozsáhlý, takže pokud zatoužíte po chládku a doteku starých časů, je dobré vstoupit dovnitř a tam zjistit nejen to, jak Lichtenštejnové žili a co všechno si ze svých cest přivezli, ale také to, jaké obrazy a sochy sbírali a proč byli tak fascinováni.

0: který vlastně vaši posluchači znají, čili dominantou parku je velikánský rybník z Ostrovy. A díky tomu, že stavby z toho sortimentu zahrady angločínské museli park opustit a zůstal z nich vlastně jenom minaret a ty stavby se symbolicky přesouvaly do krajiny a přitom rostly, takže místo ruiny vítězného oblouku byl v lese u Valtic postaven obrovský vítězný oblouk, chrám Diany, randevu, místo gotického domečku, který stál v parku knížete Alojze I. vznikla imitace ruiny gotického hradu Janohrad a tak bychom mohli pokračovat. Já když to vidím z určitého nadhledu, tak si myslím, že zahrady jsou vlastně způsobem, jak v chaosu světa vytvářet řád.
1: Krásu.
0: Krása plyne pak z toho řádu.

0: Tak milí posluchači, my jsme nemohli minout samozřejmě to proslulé, točité schodiště, překrásně vyřezávané, o němž se traduje, že je z jednoho kusu dřeva, tak není, že pane řediteli?
1: Schodiště je dubové a bylo vyrobeno v dílně Karla Leistlera ve Vídni. Je klidně možné, že může dřevo pocházet z jednoho stromu?
0: No je pravda, že milovníci dřeva a dřevořezeb musí tady na zámku v Lednici lesat blahem, protože ty věci vyrobené ze dřeva, ať už se to týká těch stropů nebo nábytku, to je neuvěřitelně krásná práce. My tady teď stále procházíme Lednickým zámkem a na jedné straně vidíme zahradu a část zámku, ale tady se z téhož místa můžeme kochat výhledem do palmového skleníku. A docela velkého.
1: Ano, je to také zahrada, zimní zahrada. Původně tady stála oranžerie, asi od roku 1660. A když ta oranžerie dožila, tak se kníže Alois II. Rozhodl, že tady vybuduje skleník podle publikací Laudonových, který napsal knihu o sklenici s zakřivenými stěnami, kde tvrdí, že skleník, který má takovéhle zakřivené stěny, nejlépe přijímá sluneční energii v každé chvíli, protože respektuje zdánlivý pohyb slunce po obloze. A je to skleník skutečně unikátní, protože ostatní skleníky se zakřivenými stěnami v Londýně, v Kew Garden, v Bruselu i v Petrohradu jsou celoskleněné a náš skleník má neprůhledný strop. Takové skleníky byly postaveny na světě pouze dva, jeden v Lednici a druhý v Dortmundu. Ten Dortmund byl zbourán v roce 1883, takže máme skutečně unikát, kde rostou palmy, strelicie, kapradiny a celý rok je ten skleník krásný a je vlastně součástí toho obytného prostoru, reprezentačního prostoru zámku Lednice.
0: Tak my se teď s panem ředitelem Novákem procházíme kolem růžového rybníka a je to neuvěřitelné, jak se ta krajina stále proměňuje. My když jsme spolu, pane řediteli, natáčeli v Průhonicích, tak jste mluvil o tom, jak hrabě Silva Tarůka pracoval s různými barvami stromů, keřů, jak vytvářel optické iluze, prodlužoval, zužoval prostor, tak všechny tyto principy se asi uplatnily i tady, že ano?
1: Přesně tak, a uplatnily se dokonce dřív, protože Lednická zahrada je výjimečná tím, že tady najdete v podstatě všechno. No. Tady najdete klasickou anglickou pastevní krajinu, najdete tady kusy zahrady angločínské okolo minaretu, najdete tady kusy zahrady krajinářské, jaký projektoval Humphrey Repton a kníže Pickler Muskau. A pak tady je ten specifický fenomén, který tady vznikl, totiž zahrada malířsko-krajinářská, která se tady zrodila vlastně z ekonomických důvodů, kdy kníže potřeba prezentovat sortiment amerických dřevin, hlavně jehličnanů,
0: který chtěl prodávat,
1: takže tady tehdy vzniklo něco jako jsou zahradní centra, tak tenhle ten princip se tady aplikoval už na počátku 19. století.
0: Ale rozhodně s větší elegancí.
1: Byl to kníže. A tady ten fenomén vlastně pokračoval. 19. století je kromě toho, že se stále dále dovážely nové a nové rostliny, jak Evropa objevovala svět, tak kníže nechal přivést na počátku 19. století stromy, květiny, keře z východního pobřeží Severní Ameriky. V druhé polovině už jsme se dostali na západ, za Skalisté hory, dostali jsme se na Kavkaz, dostali jsme se do Japonska, objevovali jsme Čínu a odtud přicházely nové a nové dřeviny, květiny, keře. A vedle toho naši zahradníci šlechtili jak šílení.
0: A to bylo tehdy docela módní a

0: Populární, že ano?
1: Neuvěřitelně módní, takže kníže Alois II. Z Lichtenštejna, který inicioval přestavbu zámku Lednického do podoby toho Windsorského hradu a stavbu Lednického skleníku, on sám šlechtil Gloxínie a přísavníky. A Brno bylo takovým centrem šlechtění, takže Gregor Mendel ano, tady měl spoustu konzultantů. No a tyhle ty nové dřeviny, tady třeba vidíme po levé straně strašně vzácný platan, jmenuje se sutnerý, má takhle jako bílé pestré listy a je nazván podle manžela Berty von Suttner, kterou vaši posluchači znají jako nositelku Nobelovy ceny za mír a vlastně velkou iniciátorku feministického hnutí. No a to se všecko v Lednici sázelo tady kolem růžového rybníčka. Ten se jmenuje růžový, protože na ostrově uprostřed rybníka byla sbírka růží a vegetace byla kolem rybníka uspořádaná tak, aby tady moc nefoukal vítr, ale bylo to ideální i proto, že se tady šířila vůně těch růží z toho ostrova.
0: Na co všechno se tehdy nemyslelo. Takže když se otočíte
1: a vrátíte, tak tady ten pohled je opravdu, já tomu říkám, že to je Mona Lisa zahradní architektury. Hmm. Takže vážení posluchači, až přijete do Lednice a půjdete od zámku k minaretu, zadý sedejte vlevo a uvidíte, jak ten park je krásně komponován. Na tak obrovský park, který má 200 hektarů, je zase světým unikátem, že jim vede jediná cesta. A zase ta jediná cesta podle Goetheho, který říkal, že cesty jsou němý průvodci parkem, ta jediná cesta umožňuje naprogramovat vaše zážitky. A nechte na sebe park působit a uvidíte, jak se budou otevírat pohledy krásné a jak vám ta cesta strašně rychle uběhne.
0: A tímto krásným doporučením mého dnešního hlavního průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka bychom se mohli pomalu rozloučit. Doufám, že vám náš dnešní výlet otevřel nové obzory a touhu se do Valtic a Lednice vypravit a pohlédnout na krajinu kolem zcela novýma očima. A také se zamyslet nad působností Lichtenštejnů, kteří do tohoto kusu země investovali nejen spoustu peněz, ale také umění a tvořivosti. A přitom všem dokázali obrovskou část země na moravsko-rakouské hranici nejen okrášlit, ale dát přitom práci a životní náplň i spoustě místních lidí. A byť nebyli původem Češi, zasloužili se o to, že naše země dnes disponuje jednou z nejzajímavějších člověkem vytvořených krajin na seznamu světového kulturního dědictví. Budiš jejich odkaz pro nás všechny inspirací. Krásný týden plný zajímavých objevů ve všech koutech naší země vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Zápisník alkoholičky, když ženy pijí. Tomu se věnovalo Fórum za rovnost žen a mužů v roce 2024, kdy do kin vstoupil film podle skutečné události Zápisník alkoholičky. Jde o příběh spisovatelky Michaely Duvkové, který zaznamenala nejdříve na svém blogu, pak vyšla knížka a také film, který natočil Dan Svátek v hlavní roli s Terezou Ramba, která pro dokonalé stvárnění ženy závislé na alkoholu dokázala během poměrně krátkého natáčení schodit a přibrat až 5 kilogramů. To na úvod. My dnes budeme mluvit se špičkovým adiktologem, panem profesorem Michalem Mijovským, klinickým psychologem, psychoterapeutem a certifikovaným supervizorem, který se klinicky zaměřuje na terapii závislostí, přednostou kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze. Spisovatelka Michaela Duvková také přišla. Vy víte, kdo četl knížku nebo viděl film, že nás nechává nahlédnout do svého příběhu, který v člověku otvírá různé otázky a vy najednou máte porovnání. Já teď cituji herečku Terezu Ramba. A strašně si začnete vážit svého života. Na cestu ze závislostí se těší Kateřina Dvořáková.
2: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Špičkový adiktolog profesor Michail Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Dobrý den, Michaelo.
3: Dobrý den.
1: Děkuji oběma, že jste přišli. Vám, Michaelo, vyšla zatím poslední knížka Zápisník nealkoholičky, půl dekády s čistou hlavou. Co přinesly roky abstinence?
3: To je hrozně těžká otázka. Co přinesly roky s čistou hlavou? No tu čistou hlavu, což je pro mě vlastně to jako nejvíc, nebo to, čeho si nejvíc možná vážím. Já nevím, jestli to jako každý posluchač pochopí, ale pro mě ráno stát a vědět, co se dělo ten předcházející večer a nemuset se jako za nic stydět, je hrozně cenný, protože vím, že jsem uložila děti, že jsem se postarala o sebe, všechny okolo sebe, a to je něco, co samozřejmě se v době toho pití nedělo.
1: Ve filmu vidíme, že to všechno se dělo v období, kdy se vám narodila dcera. Teď mluvíte v množném čísle, vy máte děti tři.
3: Ano.
1: Pamatuje si něco dcera z toho období?
3: Úplně si to myslím nepamatuje. Já jsem se šla léčit, když ještě nebyly ani tři roky, ale samozřejmě k ní se ty informace nějakým způsobem dostávají, takže to je hodně o tom s ní nějak jako komunikovat a my to vlastně děláme od začátku. Od té doby, co i já jsem s tím nějak šla ven, ale možná už od té doby, co jsem vlastně nastoupila na detox, tak vždycky jako nějak úměrně věku jsme s ní o tom komunikovali. Pamatuju si, že i v určitý době jsem se právě s panem profesorem radila, jestli vyhledat klinickou psycholožku, jestli počkat, tak zatím jako čekáme, ale komunikujeme s ním o tom.
1: Pane profesore, jak o tom komunikovat s dětmi? Co jste poradil, Michaele?
2: No, je to velmi ošemetné, protože ty děti jsou v každé té rodině v různém věku, navíc mají ty děti různou zkušenost a u Míši je to o to specifičtější, že se z toho stalo veřejné téma. Takže ta expozice je dvojnásobná, protože za normálních okolností je velmi obtížné to nést, když žijete jenom v té své komunitě. To jenom dávám do úvozovek, protože je to samo o sobě velice náročné. Ten tlak je obrovský. Ti lidé okolo vás vědí nebo minimálně tuší. A co jenom tuší, tak zbytek si ještě domyslí. A logicky u toho dítěte zvažujete nejenom ten věk, ale samozřejmě i to, z které strany vůbec do toho, aby se z toho nestala u některých dětí retraumatizace. To znamená, prostě už to, co zažili, je něčím, co si budou muset během života řešit. A nebo vlastně něčím, kde do toho vnesete víc problémů než užitku. Takže rozhodně to téma nemá vůbec jednoduchou odpověď a je to potřeba zvažovat případ od případu. Kdy ano, kdy ne. Ne vždycky intervenovat je výhra.
0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, pojďme definovat, co je závislost. Od kdy už vzniká problém?
2: Naštěstí on to za nás udělal diagnostický manuál, který stvořila strašná spousta lidí a trvá to dlouho, než se vždycky každá ta revize uvede do života. Ale to, co je vlastně na tom jádrové, na tom konceptu, to se zas tak dramaticky nemění. To znamená například to, že se vytváří tolerance u toho alkoholu. Na to ani nepotřebujete žádné velké školy. To znamená to, že koukají, že toho alkoholu někdo vypije hodně a ten efekt není tak výrazný a postupně vlastně potřebuje stále vyšší dávky, tak to je něco, čeho si vlastně běžně laik všimne a vlastně nad tím, když se lidé podivují nad večírkem, že někdo tam zvládne vypít třeba celého půl litra destilátu a v podstatě stále chodí poměrně rovně, tak to už je v podstatě poměrně vysoká tolerance. Tak to je jeden z těch velmi významných znaků. Samozřejmě velmi důležitým znakem je například to, že postupně ztrácíte náhled, odstup od toho celého toho vyvíjejícího procesu, což je vlastně přesně to typické, kdy všechno je pořád v pohodě, lidé vás přesvědčují, že jsou v pohodě. V podstatě velká část lidí, která přichází k nám do Apolináře na léčbu, tak ještě mezi dveřmi má pořád pocit, že to má pod kontrolou jako a jsou v pohodě. Tak to je vlastně součástí toho, co bychom řekli, je ta postupná změna toho náhledu a ti lidé ztrácí soudnost. Ještě významným znakem by byla samozřejmě ta stálá chuť na tu látku, která se postupně také zvyšuje, to znamená to, kdy například potom ta látka není a dostavují se velmi silné chutě, kterým říkáme craving, tak to je vlastně něco, co doprovází tu závislost také. A máme vlastně celý soubor tady těchto znaků a od určitého momentu, kdy je vlastně určitý počet těchto znaků naplněný, tak potom klinicky hovoříme o tom, že je závislost. Současně ale to, co si lidé velmi často neuvědomují, je, že propracovat se k té závislosti nějakou chvíli trvá a současně závislost není podmínkou toho, aby vám to škodilo. Jinými slovy, běžně lidé spotřebovávají velké množství alkoholu a je to množství, které už je prokazatelně zdraví škodlivé, ale ještě to automaticky neznamená, že ti lidé jsou na tomhleto množství závislí. To je vlastně jeden z nejčastějších omylů, který lidé mají a který je nazdílený v té společnosti, prostě proto, že závislých se nestane tolik lidí, ale přesto vlastně obrovský počet lidí pije alkohol způsobem, kterým poškozuje zdraví.
1: Kolik skleniček týdně je únosných?
2: Když bychom chtěli být úplně rigorózní.
1: A také čeho, že jo?
2: Ano, tak vlastně velmi důležité u alkoholu je to množství čistého etanolu. A v tomhletom smyslu ta hranice stanovená je. Je fajn, že jste použila to slovo únosné, protože...
1: Já jsem se na vás připravovala.
2: Děkuju. Tak zdravé to není v žádném případě, v žádném množství, ale to, co je to únosné, to znamená, když hovoříme, my proto máme ten specifický termín akceptovatelná úroveň rizika, tak ta akceptovatelná úroveň rizika nebo nízkorizikové pití je zhruba jenom do těch 20-25 gramů čistého etanolu, což vlastně je poměrně nízká dávka, protože to je zhruba, by si mohli posluchači představit, asi jedno desítkové pivo velké, nebo jeden velký panák, nebo dvou decka vína, což vlastně není tak moc alkoholu a to už je hranice, při jejímž překročení to riziko narůstá a nejvýrazněji potom narůstá, když je to množství zhruba větší než 60 až 80 gramů na ten den. Což už v podstatě je relativně vysoká dávka, ale je to množství, ve kterém se pohybuje obrovské procento v populaci. Bavíme se tedy prakticky o těch 3 až 4 pivech, 3 až 4 boudeckách vína nebo 3 až 4 velkých panácích destilátu 40%. Což jako opravdu je vlastně něco, kde se běžně pohybuje v dnešní době prakticky přes 1 000 000 lidí a je to tím pádem vlastně obrovské procento dospělé populace, která se pohybuje v úrovni už velmi vysokého rizika.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já bych se teď s vámi, pane profesore Mijovský a Michaelo, chtěla ještě vrátit k závislosti na alkoholu. Ostatně i proto jsme se tady sešli. Je závislost dědičná, anebo vychází z výchovy?
2: Genetika alkoholismu je veliké téma. Je v tom mnoho té čisté biologické medicíny. Závislosti jsou velmi pozoruhodným oborem, ať už co se týká pohledu čisté farmakologie, pohledu oboru toxikologie. Je fascinující, co vlastně přinesly poslední dekády třeba v oblasti výzkumu receptorů, specifických neurotransmiterů. Když se podíváte třeba na 90. roky, ta obrovská revoluce třeba v objevu endogenních kanabinoidů a specifických receptorů právě na kanabinoidní látky. Vlastně zažíváme v našem oboru opravdu revoluci v oblasti biologické medicíny. To je ta jedna část. Ovšem, nic to nemění na tom, že je v tom vlastně velká část vývojové psychologie, toho, co ty děti zažívají v rodinách, toho, v čem vyrůstáme, to, jak nás to formuje, attachment, traumata, to jsou vlastně všechno obrovská témata, moderní témata současné adiktologie. A vlastně na tom opačném konci proti té biologické medicíně, nebo spíš v tom celém spektru, celé to kontinuum je uzavřeno tou částí těch sociálních, kulturních témat, ale taky témat náboženských, religiozních. Je vlastně typické to propojení na náboženství, na religiozitu spojenou s užíváním navykových látek a opět dosahováním změněných stavu vědomí.
1: Otázka na Michaelu Důvkovou. Vycházím z obsahu filmu a vaší knihy, alespoň tak, jak jsem to navnímala. Váš tatínek byl závislý na alkoholu a u maminky jsem měla dojem, že to přehlíží, respektive u něj tolik ne, jako u vás.
3: Já to takhle úplně nevnímám. Já si myslím, že u taťky to určitě nepřehlížela, tam dělala hodně pro to, aby s tím šel něco dělat. Bohužel to se jako úplně nepovedlo. U mě si nejsem jistá, jestli to přehlížela, ale já jsem s ní jako nežila a zase jsem velmi dobře se jako uměla vymluvit a vylhat, jako kterýkoliv jiný alkoholik, jo? Takže jsem vždycky dokázala dobře schodit svoje stavy na cokoliv jiného, než na to, že jsem měla problémy s pitím. A pořád je to moje máma a já z pozice mámy si dovedu představit, že bych jednala, jako teď asi možná ne, ale v tu danou chvíli bych jednala asi podobně, jako jednala ona o mě měla prostě strach, chtěla, aby se určitý věci změnily, to se úplně nedělo. A potom samozřejmě ve chvíli, kdy pochopila, jak ta situace je vážná, tak dělala maximum pro to, aby samozřejmě mýmu muži v tu chvíli pomohla s tím, abych se šla léčit.
1: Vy máte obrovskou oporu ve svém muži.
3: Ano.
1: Což každý asi nemá, pane profesore. Jak důležitá je opora v rodině a vůbec celá psychologická stránka toho, když člověk je závislý a chce se z těch závislostí dostat?
2: Tak jak ve všem, vždycky to má minimálně dva konce. Z jedné strany je to něco, co u mnohých pacientů, u mnohých klientů je obrovským motorem, obrovskou oporou. A současně, když ti partneři nebo partnerky jsou kooperující tím dobrým směrem, tak je to vždycky velký motor a něco, co může dát úplně nový rozměr i pro tu terapii. A to též platí pro děti. To nemusí vždycky být jenom přítěž. V mnoha případech se děje to, že ty děti opravdu se vlastně stávají aktivními účastníky a mají ten pozitivní vliv na své rodiče. Nebo i opačně. Ale pak je tam samozřejmě i ten druhý konec, kdy nebývá úplně nahodilé ta volba toho partnera a velmi často se děje to, kdy ten partner se ať už vědomě nebo nevědomě podílí vůbec na vzniku toho problému a stává se velikou brzdou a překážkou v tom procesu uzdravy. A to je bohužel velmi časté také a je to vlastně moment, kdy najednou před těmi lidmi, kteří se snaží z toho dostat, je někdy i dokonce dilema, zda v tom vztahu chtějí a mohou pokračovat, pokud se z toho chtějí dostat. Protože ta toxicita té dané kombinace, té dané dvojice je tak veliká, že to spolu nejsou schopni dát dál. A samozřejmě ten obor není černobílý a nemůžete vytrhnout z toho kontextu jenom ty návykové látky, jako je to velmi často spojeno s domácím násilím, velmi často se zneužíváním ve všech rozměrech toho slova, klinicky i společensky, včetně té ekonomiky, takže prostě najednou jako celý ten chuchvalec těch problémů v každém tom vztahu je opravdu něčím, co může být stejně tak velmi skvělou, velkou výzvou a velkým motorem, jak z toho ven, tak stejně tak to může být vlastně hrobem pro celý ten proces uzdravy.
3: Vy jste vlastně tady říkala, že jako manžel byl velkou oporou, určitě jo, ale to, co tady říká pan profesor, je myslím důležitý, ono to nebylo tak jednoduchý a žádný ten vztah není jednoduchý a chtělo to fakt jako hodně práce, hodně párový terapie, aby jsme byli tam, kde jsme dneska. Určitě to nebyla jako procházka růžovou zahradou a na tu párovou terapii chodíme pořád, jo, a to jsme 8 let po léčbě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Milovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Pane profesore, pijí ženy více?
2: Původně to bylo vlastně vnímáno jako to mužské téma, ale myslím si, že jednak to zkreslení je dané tím, že vlastně na ty ženy nebylo vidět a na spoustu témat, ženských témat nebylo vidět. Takže spolu s celým tím procesem posunu společnosti a v tom, jak začíná na ta ženská témata být trochu vidět, tak se obnažuje vlastně víc i ten rozměr, jak velký rozměr to celé je, ale současně ono právě v tomhletom najednou ten genderový pohled je trošku složitější. No a možná, že právě na ženském pití se ten posun dá velmi krásně demonstrovat, krásně asi možná v uvozovkách, protože je na něj víc vidět, ale současně na něm taky můžeme demonstrovat, jak stále ještě ta společnost je stereotypní, jak se stereotypně dívá na ta témata, protože málo co by se dalo označit za ještě stále přetrvávající tabu. A to byl jeden z těch velkých přínosů, které Miša přinesla s tou knihou a s tím zveřejněním detailů toho svého života, protože jedna rovina je ženské pití, to už je něco, co jako se dá komunikovat a už to dnes i ta média vzala nějak na milost, ale tou třaskavinou je pořád vlastně ta pijící matka. To, kdy ten symbol ženství je posunutý ještě o jednu etáž citlivosti dál a není to jen žena, je to matka. Matka, která se chová nezodpovědně, matka, která není tou ochranitelkou, tou kotvou pro tu rodinu, pro toho chlapa a najednou může být stejně nezodpovědná jako on, ale najednou ta společnost to vidí jinak.
0: Cesta k uzdravení.
1: Co tady ale nezaznělo, pane profesore Mijovský, a vlastně i směrem k vám, Míšo, a to je téma motivace. Proč by měl člověk přestat pít? Vy jste tady zmínil matky, pokud miluji svoje děti, tak přece přestanu pít kvůli dětem. Je to ta správná motivace?
2: Může to být dobrý impuls, může to být významný impuls, může to být jeden z úplně hlavních na začátku šťouchanců, ale málo kdy to stačí. Vlastně to už je taková sice učebnicová věc, ale možná zkusím ji trochu udělat jako živou. Je to vlastně takový ten moment, kdy nad těmi vnějšími faktory zvítězí ten vnitřní. To znamená, když se to z toho externalizujícího, to znamená vlastně, když jsou to ty důvody, ti lidé okolo vás, proč něco ze sebou máte udělat, tak v momentě, kdy se začnou překlápět do toho, kdy to chcete udělat vy pro sebe a víte, že to chcete udělat pro sebe a ujasníte si, proč to chcete udělat pro sebe, tak to je ten klíčový moment toho, kdy ten člověk má opravdu už velikou naději. Pokud to ale nepochopí a zůstává to v té rovině těch externalizujících, těch externích motivů a důvodů, tak ten člověk jako v podstatě pořád jednou nohou nebo víc než jednou nohou v podstatě v tom problému dál. Prostě to nestačí. Buď překonáte tu rovinu toho, kdy to není jen pro vaše okolí a najdete ty důvody, proč vy sama sobě stojíte za to, abyste to pro sebe udělala. Ale to je vlastně současně něco, kde každý terapeutický tým je krátký. My jsme asi v té první části dobří. Já si myslím, že ten systém léčby závislostí není vystavěný špatně a máme za sebou obor téměř 150 let vývoje. Ale to, co je na tom vlastně důležitého a kde začíná ta alchymie, je v té druhé půlce. A tam si myslím, že je to vlastně vždycky challengeující, vždycky je to velká výzva i pro toho terapeuta, protože tam už přestávají platit ty algoritmy, tam už přestává platit takové to, kdy to má ten postup 1, 2, 3, 4, to všechno vlastně se dá velmi dobře uplatňovat v té první půli. Ale jakmile jdete do té roviny toho, kdy ten člověk hledá vztah nebo znovu buduje vztah k sobě, kdy si znovu definuje tu svoji pozici v tom světě, kdy znovu hledá smysl toho svého bytí v tom světě a prostě kdy najednou zjišťuje, že se nedá udělat ta zkratka. Dokud nenajde odpověď na tyto základní otázky, tak těžko může zodpovědět, proč by tady měl být pro někoho druhého. To je ta velká lež, kterou mnozí žijí. To znamená toho, že já to chci udělat jenom pro to své dítě, nebo pro svého manžela, nebo pro koho dalšího, zaměstnavatele a podobně, protože nechci ztratit práci, to je taky dobrý legitimní důvod. Ale to jsou vlastně všichni ti okolo. A pokud nenajde ten člověk vztah k sobě a nenajde ten důvod, proč to pro sebe udělá, tak to vlastně pořád zůstává celé pokřivené a nedotažené.
1: Paní Dufková, jak dlouho trvalo vám, než jste našla vztah k sobě?
3: Dlouho. Dlouho. Já myslím, že ho furt hledám, ale je to nějaký prostě proces. Dlouhý proces. A nejde to vzít tou zkratkou právě. Žádná taková jako není, aby to opravdu byl funkční vztah k sobě a aby v něm nebyly lži vůči sobě, tak to prostě trvá. A mně vlastně stačí nějaký sebepřijetí.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás. Pořadu Cesta k uzdravení z pohledu adiktologa, co uzdravujeme?
2: Asi se to může zdát být úsměvné, protože by to možná měl říct duchovní, že uzdravujeme duši, ale my asi opravdu jako primárně hlavně uzdravujeme tu duši a se zdravější duší už potom to tělo následuje přece jenom snadněji a i přesto, že to tělo má mnoho limitů, tak se zdravější duší se dá žít i s těmi limity a s tím, že víte, že už některé věci pro vás nejsou a že prostě některé věci nemůžete, nebo prostě proto, že už je nechcete, právě proto, že víte, že tudy ta cesta pro vás není.
1: Děkuji, pane profesore Mijovský.
2: Díky za pozvání.
1: I vám, Míšo.
3: Já taky děkuji.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Hostilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Antidopingový výbor by mohl řešit divácké násilí nebo ovlivňování zápasů, počítá s tím novela ministra Šťastného. Ukulele festival v Uniticích u Prahy letošním ročníkem končí. Neděle bude s 32 stupni nejteplejším dnem týdne. Večer dorazí přehánky a bouřky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Antidopingovému výboru by se od ledna mohla rozšířit agenda. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Nově by výbor řešil třeba prevenci diváckého násilí nebo ovlivňování výsledků sportovních soutěží.
4: Nově by se výbor měl zabývat i takzvaným safeguardingem, tedy posilováním bezpečného sportovního prostředí. Rozšíření kompetencí antidopingového výboru je podle jeho předsedy Martina Číška logické.
5: Princip toho boje, jaký se už leta vede proti dopingu, je vlastně stejný i pro ty další negativní jevy.
4: Sankční pravomoci mít výbor nebude. Sportovním svazům bude ale dávat třeba doporučení, jak negativní jevy ze sportu eliminovat. Pokračuje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
6: Chceme určitě nasadit preventivní programy, chceme nastavit metodiku do sportovního hnutí.
4: Podle poslance ODS Karla Haase je novela apolitická a má podporu i opozice. Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Praha opraví několik ulic v okolí základní a mateřské školy na Zbraslavi. Rekonstrukce silnic, chodníků i dešťové kanalizace v 5 ulicích bude stát 46 milionů korun. Práce by mohly začít letos a potrvají 12 měsíců, říká mluvčí magistrátu města, hlavního města Prahy Vít Hofmann.
7: Smyslem záměru je odstranění havarijního stavu komunikací a chodníků, které obsluhují mimo jiné i přilehlé budovy základní školy Vladislava Vančury s areálem sportoviště a také mateřské školy v ulici Nad parkem. Zhoršující se stav by mohl ohrožovat zdraví a bezpečnost chodců a motoristů v této lokalitě.
3: Lidé v Uniticích u Prahy můžou dnes naposledy navštívit Český ukulele festival. Každoročně na něj chodívalo zhruba 700 návštěvníků. Organizátoři nepočítají s pořádáním dalších ročníků. Letošní 14. tak pravděpodobně bude poslední. Podle jedné z organizátorek Teresy Novotné je to kvůli organizační i finanční náročnosti akce.
8: My jako organizátoři jsme po těch 14 letech trošku unavení. Je to věc, kterou děláme jakoby z lásky k ukulele, z lásky k hudbě. Není to naše pracovní náplň, tak je to vlastně dost náročnější, když třeba není ta podpora, jaká dřív bývala.
0: Sport.
3: Slavie dnes od 3 hodin přivítá Slovácko a zahájí obhajobu mistrovského titulu. Pražané usilují o 3. prvenství v řadě. Od 17:30 hraje Jablonec s Olomoucí a večer Hradec Králové s Pardubicemi. V sobotu překvapivě prohráli Sparta i Plzeň shodně 1-3.
0: Počasí.
3: Neděle bude nejteplejším dnem týdne, teploty vystoupí až na 32 stupňů, večer se od jeho západu místy objeví přehánky nebo bouřky.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Tak v tuto chvíli žádná nehoda ani zdržení na silnicích není a proto i nadále jezdíte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A teď už si slovo přebírá Petra Procházková.
9: Krásné ráno.
0: Dobré ráno, střední Čechy.
9: A v dobrém ránu střední Čechy nahlédneme do kalendáře. Uslyšíte, že loňský rok byl pro české registry dárců kostní dřeně rekordní. Nebudou chybět ani děti, zubní kartáček, pasta a každodenní boj s bacily. Proč se musíme každý den čistit zuby? Nestačilo by to jenom občas? Už je za chvíli, vám to řeknou děti z Kralup nad Vltavou a z českých písniček si zahrajeme Petra Kotvalda, Michala Tučného nebo Karla Gotta a na úvod hodiny to bude Věra Špinarová a Georgi a já přeji hlavně pěkné to dnešní nedělní ráno.
0: Dobré ráno střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 11 minut po 5. hodině vstáváte s nedělním dobrým ránem střední Čechy s datem 26. července a pohled do kalendáře nabídne Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Neděle 26. července svátek má Anna. Jméno z hebrejštiny znamená milosti plná či milá. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Po čtvrté vyrazili lidé k měsíci před 55 lety. V roce 1971 odstartovala z mysu Canaveral kosmická loď Apollo 15. Díky výkonnější nosné raketě si mohli sebou vzít kosmonauté David Scott, Alfred Warden a James Irwin i lehký elektromobil. A o 4 dny později už se proháněli po povrchu naší oběžnice. Co potřebujete ke vstupu do Evropské unie? Řádně vyplněný dotazník. Ten předal tehdejší český velvyslanec z Bruselu Jaroslav Šedivý přesně před 30 lety v roce 1996 evropským úřadům. Ve stejný den předalo požadovaný dokument, krasopisně vyplněný, i Maďarsko.
3: Tohle je souboj o stříbrnou medaili.
2: Před 5 lety jsme se radovali z první medaile na olympiádě v Tokiu.
3: Martin Tomas nebo Lukáš Rohan.
2: Z vodního kanálu stříbrnou vylovil na kánoji slalomář Lukáš Rohan.
3: Lukáš Rohan má stříbrnou medaili z olympijských her.
2: O pár hodin později přidal senzační bronz šermíř z Brna Alexander Šupenič.
4: Alexandr Šupenič, bronzový!
2: A před 3 lety na základnu v Náměšti nad Oslavou dorazily první 2 americké vrtulníky Viper. 83 má dneska zpěvák nejstarší rockové kapely světa, skupiny Rolling Stones, Sir Mick Jagger. Stouni mají z Brusu novou desku a všem třem jejím členům je aktuálně dohromady 244 let. Hraje jim to úžasně. Kulatých 60 slaví polovina těžkýho pokondra Roman Ondráček a já přeju pěknou poslední červencovou neděli.

0: 4 minuty po čtvrté na 6 a s vámi je dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Chotě to v 15,5, Krušovice 12,5 a Horní Bezděkov taky 15,5. Tolik máte právě teď ve středočeském regionu na teploměrech. Neděle by měla být ráno a dopoledne s polojasnou až oblačnou oblohou, postupně může být až zataženo a večer se od jihozápadu lokálně vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů a bude foukat slabý, postupně mírný jihozápadní vítr 3 až 6 metrů za sekundu, který se později večer začne měnit na západní. A v bouřkách vítr přechodně zesílí. Co se týče rozptylových podmínek, tak ty budou teď ráno mírně nepříznivé, jinak většinou velmi dobré.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Ponořit se do niterné a terapeutické zpovědi ženy, která si vás získá svou naprostou otevřeností. O tom je autobiografie Zápisník alkoholičky Michaely Duvkové.
3: Obezřetnost pro tu abstinenci nebo pro tu střízlivost, která je hrozně křehká, je naprosto klíčová.
2: Za jakých okolností je člověk závislý? S adiktologem profesorem Michalem Mijovským.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli

0: vámi dobré ráno, střední Čechy. Čištění zubů patří k nejdůležitějším návykům, které se učíme od dětství. Pomáhá předcházet zubnímu kazu, zápachu z úst i problémům s dásněmi. Kartáček odstraňuje zbytky jídla a taky zákeřný plak. Zuby by se měly čistit alespoň dvakrát denně. A minimálně jednou za rok bychom měli zajít ke svému zubaři na preventivní kontrolu. A co si o čištění zubů myslí děti z Kralup nad Vltavou?
1: Čistit zuby si musíme několikrát denně. Nebo přijde zoubková víla, ale ta nám zase dá peníze.
2: Musíme si čistit ty zuby nahoru, dolů, doprava a doleva, aby byly krásně čisté jako pedličky.

že vodní nádrž Švihov je největší nádrží v České republice a dokonce i ve střední Evropě? Nachází se na pomezí středních Čech a Vysočiny. Slouží jako zdroj pitné vody pro téměř celou středočeskou oblast, včetně Prahy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Český rozhlas a Česká televize varují před falešnými SMS zprávami. Podvodníci požadují zaplacení údajného dluhu na poplatcích. Z lidí se ale snaží vylákat osobní a platební údaje. Varováním můžou být například gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa. Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplatcích pak informuje web tvpoplatky.cz. Vraňany na Mělnicku bude mít novou radnici. Kromě toho by měli dělníci opravit taky přilehlý areál základní a mateřské školy. Náklady vedení obce odhadne po vypracování územní studie. Podle nezávislého starosty Martina Chmelíka by práce mohly začít za 2 roky. Sedlecká farnost dnes nechá vysvětit nový oltář v kostele svaté Anny v Nových Dvorech na Kutnohorsku. Obřad povede emeritní pomocný biskup královéhradecký Josef Kajnak. Kvůli malé kapacitě kostela můžou lidé sledovat přímý přenos ze svěcení v zahradě kostela nebo na internetu. Ceremonie začne v 10 hodin. V neděli bude zpočátku polojasno až oblačno, během dne se může zatáhnout, večer se od jihozápadu místy objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Ve Staré Boleslavi havarovalo v Boleslavské ulici osobní auto. Ve směru k dálnici narazilo do zaparkované dodávky. Z vozu unikly provozní kapaliny, silnice je ale průjezdná. Nehoda se obešla bez zranění. Nehoda se zraněním se pak stala ale na silnici 3. třídy u Smečna na Kladensku. Hasiči nemuseli ale nikoho vyprošťovat. No a další nehoda se zraněním je na silnici 2. třídy u Pocinovic na Domažlicku. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A po půl šesté pokračuje Dobré ráno Střední Čechy a vydáme se do registru kostní dřeně.
2: Ano, byl to jeden z příběhů loňského roku. Desítky tisíc Čechů se zapisovali do registru dárců kostní dřeně, aby pomohli vážně nemocné Madlence. Její příběh nakonec skončil dobře. My jsme ale zjišťovali, jestli velký zájem o darování dřeně přetrvává i letos. Za chvíli k tomu od nás uslyšíte víc.
3: A teď už Petr Kotwald a je v tahu. Tak dobré ráno.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, taky Petra Spáleného se svým mistrem zkratky. Loňský rok byl pro české registry dárců kostní dřeně rekordní. Hlavně díky příběhu malé Madlenky, vážně nemocné dívce, chtěli pomoct desítky lidí, kteří se do registru rozhodli zaregistrovat. Nebo desítky tisíc lidí, možná by se dalo říci. Příběh Madlenky nakonec skončil dobře, noví potenciální dárci se ale registrům hlásí i dál.
1: Kolegyně si teda, až přijde dárce, ho pozve sem do odběrové místnosti, nechá ho právě vyplnit ten velmi podrobný zdravotní dotazník.
2: Marie Kuříková je vedoucí registru dárců krvetvorných buněk v pražském IKEMu a popisuje mi, jak to vypadá, když u nich najdou pro pacienta možná vhodného dárce.
1: Tady bude vlastně tak hodinku až dvě, pak teda oddělají ten odběr krve.
2: Všechno je to ale zatím taková mezifáze. K finálním odběrům dochází až po dalších podrobnějších testech.
1: To transplantační centrum si vybere vlastně dárce po celém světě, pak si shromáždí ty výsledky a potom teprve žádají o ten odběr těch krvetvorných buněk.
2: Přísným sítem loni prošel třeba Martin.
3: Jsem jako strašně rád, to je super pocit za mě.
2: Zpráva z IKEMu ho prý zastihla na letní brigádě v zahradnictví.
3: Vím, že bylo strašný vedro, byl jsem už unavený a právě mi volal neznámý číslo, tak jsem byl jako, co se děje. Byla to tady paní koordinátorka, mám pro vás skvělou zprávu, byl jste vybrán mezi pár na darování kostní dřeně.
2: Právě mladí muži, to jsou prý dárci, o které je ze strany lékařů zájem nejčastější.
4: A je to kvůli tomu, že muži jsou statnější, můžeme jim odebrat víc těch krvetvorných buněk, nehrozí tam třeba těhotenství, doby kojení a podobně.
2: Vysvětluje Klára Conková, mluvčí Českého národního registru dárců dřeně v Plzni. I když jste ale mladý muž, může se stát, že se z registru třeba nikdy nikdo neozve. Najít totiž vhodného dárce mimo rodinu je velmi složité a statistiky prý ukazují schodu spíš v promile případů.
4: Důležitý je být zapsán a dávat tu naději. A to, že mě nikdo nepotřebuje, to, že mě nikdo nevolal a nikdo mě neoslovil, znamená, že to moje identický dvojče někde po světě běhá zdravé a já si víc přát nemůžu.
2: Plzeňský registr zatím letos eviduje přes 8 tisíc nově zapsaných potenciálních dárců. Odhaduje, že by jich celkem mohlo být k 15 tisícům, což by bylo o polovinu víc než v běžných letech.
4: A co se týče těch reálně odebraných, tedy těch, co zachránili život, tak jsme odebrali 80. dárce a to je také nádherné číslo, takže letos poprvé asi pokoříme stovku.
2: A co se týče menšího registru v pražském IKEMu, i tam se nově zapsanými dobrovolníky vrátili na čísla před rokem 2025. Od začátku roku do tohoto týdne se jich přihlásilo skoro 1400. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas střední Čechy.

0: Minuta po 6:45 a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Břešťany 9,5, Přítoky 16 a Beroun 11,5, tolik máme právě teď ve středočeském regionu na teploměrech. Neděle bude teď ráno a dopoledne jasná až polojasná a je na jihu kraje až oblačná. Kolem poledne začne oblačnosti přibývat a večer se na jihu a jihovýchodě kraje ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 33 stupňů, foukat bude slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu a rozptylové podmínky, tak ty budou teď ráno mírně nepříznivé, jinak velmi dobré.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 9 minut před 6. Aneta Langerová a skvělej nápad. S vámi je dobré ráno, střední Čechy. A pokud nemáte nějaký skvělý nápad, kam dneska vyrazit, tak vám s tím může pomoci Denisa Hergeslova.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Klášter v Sázavě zve nejen na letní výstavu obrazů Květuše Burešové a Zuzany Muzikant Jeřábkové, která je součástí prohlídkové trasy Klášter v proměnách času, ale taky na nedělní večerní koncert Ke hvězdám. V Rajské zahradě zazní autorské písně Daniely Magdaleny Šimonové za doprovodu Ladislava Fridrína, který zahraje na řadu netradičních nástrojů z různých koutů světa. Sami se budete moct do společné zvukové lázně zapojit. Koncert začne v 19 hodin. V Poděbradech na Jiřího náměstí vás mezi 10. a 18. hodinou čeká akce plná vůní, chutí a dobrot, a to nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Najdete tu food trucky a stánky nabité slanými specialitami i sladkými pokušeními, šťavnaté burgery a hot dogy a nejrůznější zákusky a zmrzliny, které jen tak někde neochutnáte. Ať už hledáte klasiku nebo rádi experimentujete, každý si tu přijde na své. Romantiku staré železnice si užijete ve Střezimíři na České Sibiři. Na manuálně poháněných turistických drezínách se projedete po opuštěné trati kolem skalních zářezů i historického kamenného mostu. Součástí programu je taky prohlídka dobové dopravní kanceláře a vyprávění o historii železnice. Výšťky se konají ještě v neděli 9. a 23. srpna. Svést se můžete mezi 9. a 15. hodinou a své místo si předem rezervujte na webu zces.cz. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Berouně a Hořovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Loni se českým zaměstnancům stalo více než 36 tisíc pracovních úrazů, o 200 více než předloni. Slanská městská policie doplnila své řady. Od září budou strážníci v plném počtu. Neděle přinese až 33 stupňů, v pondělí se ochladí a přidají se přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Zaměstnavatelé loni řešili přibližně 36 tisíc pracovních úrazů svých zaměstnanců. Meziročně tak bylo úrazů asi o 200 víc. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Podle inspekce práce v létě častěji pracovní úrazy řeší i brigádníci.
5: Ti mají stejné právo na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. Zároveň ale taky brigádníci mají stejné povinnosti, říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
6: To znamená nechodit do provozu, kde nemám co dělat, nedělat věci jinak, než mi bylo určeno, protože tím se výrazně zvyšuje riziko pracovního úrazu.
5: Pokud zaměstnavatel uzná úraz jako pracovní, může brigádník žádat třeba o bolestné, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
7: Může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že si třeba poškodil ten oděv. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
5: Pojišťovna zaměstnavatele pak někdy může zaměstnanci proplatit taky třeba náklady na zdravotní pomůcky nebo cesty za lékařem. Sára Adamcová, Český rozhlas.
4: Strážníci ve Slaném na Kladensku budou od září v plném počtu. Město přijalo nové členy sboru. Pomohl k tomu třeba náborový příspěvek nebo služební byty. Slánská městská policie tak bude mít 27 zaměstnanců, potvrzuje starosta Martin Hrbánek z ODS.
8: V současné době, samozřejmě v době čerpání dovolených, dochází k tomu, že samozřejmě ten stav není úplně stoprocentní, ale od září bychom měli mít více strážníků vidět v ulicích. Obnovili jsme činnost psovodů.
4: Nedostatečné kapacity mateřských škol řeší Praha 5, využije proto budovu školky v sousedním Slivenci. Od 1. srpna tam bude chodit 40 dětí z mateřské školy Kurandové na Barandově. Podle starosty Prahy 5 Lukáše Hrolda z ODS se městské části dohodly na pronájmu na 5 let.
3: Sport.
4: Vodní slalomář Vít Přindiš se stal mistrem světa v kontaktní disciplíně kajak cross. Zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě, kde ze všech vyřazovacích jízd postoupil bez větších problémů a ve finále se dostal do čela v závěru trati.
9: Před finále už jsem si s trenérem dělal srandičky, on hrozně chtěl, abych byl koncentrovaný, abych jako myslel na tu jízdu. Já jsem si z něj dělal srandu, kam pojedu na dovolenou, a on byl hrozně takovej nervózní a nerudný, tak jsem si ho dobíral. Ale říkal jsem mu, nebo já to tam rozbalím a ukážu a nenechám nikomu nic, prostě ani jeden záběr.
4: Mezi ženami skončila Olga Samková 6. Češi na mistrovství světa získali celkem 7 medailí a ovládli pořadí národů.
3: Počasí.
4: Neděle bude nejteplejším dnem týdne, teploty vystoupí až na 33 stupňů a večer se na jihu kraje ojediněle objeví přehánky. Noci přibude oblačnosti a k ránu začne místy pršet, v pondělí se ochladí na 22 až 25 stupňů, přidají se také přehánky a čerstvý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Na D1 kolem 40. kilometru ve směru na Brno se osobní auto srazilo se Srnou, místo je průjezdné se zvýšenou opatrností. Na D11 kolem 41. kilometru ve směru na Hradec Králové havarovala dvě osobní auta. Levý pruh a část odbočovacího pruhu jsou uzavřené. Na dálnici D5 kolem 64. kilometru ve směru na Prahu havarovala dodávka a na místě pokračuje od řízení vozidla, řidiči projedou a taktéž se zvýšenou opatrností. Český rozhlas střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A teď už dobré ráno, střední Čechy přeje Petra Procházková.
10: Pěkné ráno.
0: Dobré ráno, střední Čechy.
10: A v dobrém ránu střední Čechy uslyšíte, že mramor na nový oltář vezli sochaři do nových dvorů na Kutnohorsku tisíce kilometrů. Takže dnes je světový den prarodičů a seniorů a stát změnil podmínky zaměstnavatelů, kteří působí na chráněném trhu práce, a to od letošního ledna. Co na to říkají ti, kteří lidi se zdravotním postižením zaměstnávají, řekneme už za chvíli. A z českých písniček si zahrajeme Olympiky, Miraj nebo Václava Neckáře. A jako první to bude Iveta Bartošová a PS. Tak dobré ráno.
0: Dobré ráno, střední Čechy,

0: 12 minut po šesté posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Zatímco mnoho lidí s lehčím handicapem nebo invaliditou pracuje u běžných zaměstnavatelů, lidé s těžším zdravotním postižením se častěji uplatní na chráněném trhu práce. Takovému zaměstnavateli stát od začátku letošního roku zvýšil maximální příspěvek. Podporu uvítali třeba v charitě Vlašim.
1: Tak určitě bude potřeba z těch zbytků udělat ty klíčenky.
2: Dobře. Kristýna Hladová, vedoucí vlašimské charitní.
3: Vlastně my jsme vznikli za tím účelem, že se rozvážely obědy. Pak jsme si pořídili Dobromysl, což je náš obchod. A teď máme Dobrošev, což je naše chráněná dílna. A vlastně tady šijeme výrobky, které prodáváme v té Dobromysli.
2: Dáváte práci i lidem, kteří by se třeba špatně uplatňovali na trhu práce.
3: Každý můj zaměstnanec má nějaký handicap, například roztroušená skleróza, epilepsie.
2: Já bych tady přešla i k paní Švadleně.
4: Já jsem Martina. Špatně se nám hledá práce a i na míň hodin, že jo, teda.
2: Na zaměstnance z OZP mohou firmy dostávat měsíční příspěvek 18 600 korun. Žádat o něj mohou společnosti, které mají takových zaměstnanců více jak 50% a jde o takzvaný chráněný trh. Na něm pracovní místa podle předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením Václava Krásy přibývají.
5: Na druhou stranu já bych viděl větší podporu volného trhu práce. A tam se mi zdá, že ta podpora je malá.
2: Aktuálně si zaměstnavatelé na otevřeném trhu práce mohou za zaměstnávání člověka se zdravotním postižením odečíst slevu na dani 18 000 korun za rok. Na Benešovsku je prostředníkem mezi lidmi s omezením a zaměstnavateli už přes 20 let obecně prospěšná společnost Rytmus. Její ředitelkou je Pavla Flajžancová.
6: Nám se to portfolio těch firm naštěstí rozšiřuje, ale přáli bychom si, aby jich bylo ještě víc, protože my v tom vidíme opravdu i ekonomický přínos pro firmy.
2: Rytmus Benešov sehnal práci třeba i slečně Lence. Myslím si, že málo kdo vám na otázku, jaký jste měla den, odpoví jako Lenka.
7: Já skvělej, protože jsem byla v práci.
2: No a co děláte v práci?
7: Uklízím a je to tam bezvadný.
2: Hlavní bariérou v zaměstnávání lidí se zdravotním postižením je podle Asociace personalistů malá ochota přizpůsobovat pracovní podmínky individuálním potřebám. Z Benešovská Věra Hájková, Český rozhlas.

0: Dobré ráno, 3 minuty po 7:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dobřejovice 17, Zápě 13, Tice 11,5, tolik máme právě teď ve středočeském regionu. Neděle by měla být ráno a dopoledne jasná až polojasná a jen na jihu kraje až oblačná. Kolem poledne začne přibývat oblačnosti a večer se na jihu a jihovýchodě kraje ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, foukat bude slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky, tak ty budou teď ráno mírně nepříznivé, jinak ale velmi dobré.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Mira, já vedle tebe usínám, posloucháte Dobré ráno střední Čechy a v dobrém ránu nesmí chybět český humor, připraven je Petr Rychlý.
1: Malí prvňáčci se vrátili do školy z návštěvy zoologické zahrady a začali kreslit své zážitky. Paní učitelka obcházela takhle lavice, dívala se jim přes rameno, co kreslí, a nenu se zastavila u Honzíka a půjde, ale, Honzíku, co pak dělá tady ta opička mimo tu klec? Ona jim utekla, viď? Ne, neutekla. To není opička. To jste vy, paní učitelko. V jednom nočním podniku kouzlí kouzelník a najednou povídá, prosím vás, teď mám velice náročné kouzelnické číslo, prosím jednoho dobrovolníka, no například ty, chlapče, pojď na jeviště, ano, prosím, potlesk, diváci zatleskají, tak, chlapče, prosím tě, aby tady diváci nám věřili, my se vidíme poprvé, že? Ano, tatínku. U nováků ráno, najednou takhle se otevře zámek, pan novák otevře dveře, najednou rána jako blázen spadne na zem, teď se probírá, nad ním takhle s válečkem v ruce stojí manželka s natáčkama a povídá, Jardo, promiň, fakt promiň, já jsem zapomněla, že máš tenhle týden noční.

Víte, že koněpruské jeskyně jsou největším objeveným jeskyním systémem v České republice? Mají 3 patra s převýšením více než 70 metrů. Celková délka přesahuje 2 kilometry, zpřístupněná trasa měří 620 metrů. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Je půl sedmé. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: V Česku znovu ubývá potenciálních dárců kostní dřeně. Letos se jich zatím přihlásilo necelých 10 tisíc. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Loni se do registrů díky zveřejnění příběhu Malé Madlenky přihlásilo přes 30 tisíc dobrovolníků. Celkem v českých registrech je přes 200 tisíc lidí. Většinu z nich lékaři s žádostí o darování nikdy neosloví. Restaurátoři opravují 13 barokních soch a soušoší u jezuitské koleje v Kutné Hoře. Práce jsou rozplánované do 3 let. Celkem za ně město zaplatí zhruba 1,5 milionu korun. Letos na podzim budou hotové první 4 sochy a kamenné vázy mezi nimi, říká mluvčí Kutnoje Hory Jana Adamová. Praha 3 chce upravit okolí základní školy na náměstí Jiřího Zlobkovic na Vinohradech. Dělníci tam umístí nové lavičky nebo trampolíny pro děti a na asfalt namalují barevnou grafiku. Odhadované náklady jsou bezmála 2 miliony korun. Americký reper Pitbull dnes vystoupí na letišti v pražských Letňanech. Do Česka se vrací jen rok po vyprodaném koncertě v O2 aréně. Na pódium postaveném pod širým nebem ho doprovodí americký rapper, hudební producent Lil Jon. Počasí neděle bude nejteplejším dnem týdne, teploty budou až 33 stupňů a večer se na jihu kraje ojediněle objeví přehánky, v noci přibude oblačnosti a k ránu začne místy pršet, v pondělí se ochladí na 22 až 25 stupňů, přidají se přehánky a čerstvý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Máme hlášenou nehodu, která se stala na silnici 3. třídy u Nových domků na Českokrumlovsku. Podrobnosti o omezení zatím nejsou známé. Na silnici 1. třídy číslo 35 u Linhartic na Svitavsku se pak srazila 2 osobní auta, vozidla tvoří překážku a řidiči místem projedou pouze se zvýšenou opatrností. V Košické ulici v Liberci se srazilo osobní auto s autobusem, také tam je provoz možný jen se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A pokračujeme v dobrém ránu střední Čechy a vydáme se na Kutnohorsko.
1: Ano, vydáme se na Kutnohorsko, konkrétně se podíváme do kostela svaté Anny, protože právě tam se bude dnes mramor na nový oltář křtít, vezli ho sochaři do nových konkrétně dvorů na Kutnohorsku. Tisíce kilometrů poprvé ho návštěvníci právě uvidí po slavnostním posvěcení. No a my víme, jak stěhování vypadalo a řekneme to za chvíli.
2: A teď už Marie Rotrová a Hvězda Supernova. Krásné nedělní ráno.

0: Posloucháte Dobré ráno, střední Čechy. Sochaři umístili do kostela svaté Anny v Nových Dvorech na Kutnohorsku nový oltář a ambon neboli řečnickou tribunu. Sedlecká farnost opravenou kulturní památku zpřístupnila před 3 lety, bohoslužební mobiliář tam ale zatím chyběl. Vhodný blok mramoru přivezli architekti až z Portugalska. Návštěvníci si budou moci prohlédnout nové vybavení kostela právě dnes dopoledne.
1: Když jsme objevili výzvu sedlecké farnosti, tak jsme neváhali ani chvíli, protože vlastně to téma vstupu nových prvků do sakrálních prostor nás už delší dobu provází a věnujeme se tomu.
2: Říká architekt Antonín Hůla, jeden z autorů vítězné podoby dřevěného sedadla pro faráře, mramorového oltáře a ambonu.
1: Tvar toho oltáře je výslednicí průsečíků různých kružnic a elips, které jsme v tom prostoru hledali a které ten prostor nějakým způsobem definují.
2: Architekti chtěli oltář barevně zkombinovat s výzdobou kostela, který je uvnitř laděný do světlých barev, hlavně růžové a žluté, říká spoluautorka návrhu Petra Hůlová Majerčíková.
3: My, když jsme do něj vstoupili, tak nám to zapůsobilo jako takový dámský salónek.
2: Podle architektů bylo jednou z nejsložitějších věcí sehnat odpovídající kámen. S tím jim pomohl sochař Petr Váňa, který se pro něj vydal do portugalského Estremos.
4: V tom lomu vlastním je tenhle bílej kámen, dal by se říct, takový poklad, protože toho je tam jenom 15%.
2: Mramor je průsvitný a každé naštípnutí a následné lepení by na něm bylo vidět.
4: Takže to všechno musíme vymyslet tak, aby jsme to vlastně neustále měli podložený, zabalený, ale nemůžeme to udělat tak, že by jsme třeba někde zapáčili a ulomila by se ta hrana.
2: Sedlecká farnost opravuje kostel v Nových Dvorech od roku 2011. Za práce zaplatili celkem 40 milionů korun, říká ředitelka organizační složky farnosti Radka Krejčí.
5: Já přišla ve chvíli, kdy už jsme věděli, že ten kostel využijeme, ať už na liturgii, nebo že bychom ho otevřeli návštěvníkům, ale náš pan farář se zamyslel, tak říkal, no já nebudu mít ale kde sloužit, já nemám prostě mobiliář bohoslužební.
2: Teď už je vybavení na svém místě. Posvětit ho přijede emeritní pomocný biskup Královéhradecký.
5: A jakmile ta sláva skončí, tak je každý srdečně zván, aby se na tu nádheru, ať už tu historickou nebo tu současnou podíval.
2: Dodává ředitelka Krejčí. Kvůli malému prostoru v kostele můžou lidé sledovat živý přenos z okolních zahrad nebo na internetových stránkách farnosti. Z Nových Dvorů Alena Junová, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas, střední Čechy.

0: 11 minut před 7 hodinou s vámi je dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Krásná Hora nad Vltavou 16,5, Osnice 15 a Jiřetice 14, tolik ukazují právě teď teploměry ve středočeském regionu. Neděle by měla být ráno a dopoledne jasná až polojasná a jen na jihu kraje až oblačná. Kolem poledne začne přibývat oblačnost a večer se na jihu a jihovýchodě kraje ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty dneska počítejte mezi 29 až 33 stupni a k tomu slabý postupně mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. A rozptylové podmínky, tak ty budou teď ráno mírně nepříznivé, jinak velmi dobré.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Do našeho studia zavítá Kateřina Žbirková, která byla více než 30 let manželkou a také manažerkou Mekyho Žbirky. Vedle vzpomínání u kávy samozřejmě nebudou chybět ani legendární Mekyho písničky.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Dnešní neděle patří prarodičům a seniorům. Letošní motto Nikdy na tebe nezapomenu připomíná, jak důležité jsou vztahy, zájem a obyčejná lidská blízkost, zvláště vůči těm, kteří žijí sami, potýkají se s nemocí nebo už nemohou opouštět svůj domov. Papež František vyhlásil Světový den seniorů v roce 2021, že se bude slavit každoročně čtvrtou neděli v červenci. Tady v blízkosti památky svatého Jáchyma a Anny, Ježíšových prarodičů. Blízkost nemusí mít podobu velkých gest, může jí být telefonát, společná procházka, pomoc s nákupem, doprovod k lékaři nebo chvíle věnovaná vyprávění a vzpomínkám. Důležité je také ptát se, co starší člověk skutečně potřebuje a nevnímat ho pouze jako příjemce pomoci. Prarodiče a seniori přináší rodinám zkušenosti, vzpomínky a pohled na život, který může být cenný i pro nejmladší generaci. Tak si dnes vzpomeňte a zavolejte třeba nebo zajděte na kafe s vaším prarodičem či seniorem v okolí. Dobré ráno.

0: zveme vás na druhý ročník benefičního koncertu pro sanitku splněných snů. Ve středu 29. července od 17 hodin v letním kině Háječek v Heřmaničkách vás čeká večer plný hudby s Jakubem Smolíkem, Kateřinou Ševidovou a dalšími hosty. Přijďte si užít koncert a zároveň podpořit projekt, který plní poslední přání nevyléčitelně nemocným. Více informací najdete na hajecekhermanicky.cz. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Střední Čechy.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Antidopingový výbor má nově hlídat bezpečí ve sportu. Útočník na berlínském Prideu vjel do davu lidí. Zemřel nejméně jeden člověk, dalších 16 je zraněných. Neděle přinese až 33 stupňů, v pondělí se ochladí a přidají se přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Antidopingový výbor by se nově mohl zabývat takzvaným safeguardingem, tedy posilováním bezpečného sportovního prostředí. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Podle ní by výbor od ledna mohl řešit prevenci diváckého násilí nebo ovlivňování výsledků sportovních utkání. Sankční pravomoci by ale neměl. Vraňany na Mělnicku bude mít novou radnici. A kromě toho by měli dělníci opravit taky přilehlý areál základní a mateřské školy. Náklady vedení obce odhadne po vypracování územní studie. Podle nezávislého starosty Martina Chmelíka by práce mohly začít za 2 roky.
5: Je tam vlastně naplánováno několik dalších budov, nových budov, protože nemáme žádné kulturní zázemí pro konání oslav, pro konání ani zasedání zastupitelstva, vlastně nemáme žádnou místnost, případně na nějaký ples nebo na nějakou kulturní akci.
4: Dělníci v pražských Řepích opravují sportovní hřiště v areálu základní školy generál poručíka Františka Peřiny. Součástí přestavby bude také vybudování nového osvětlení fotbalového hřiště uvnitř běžeckého oválu. Rekonstrukce bude stát 8 milionů korun, říká místostarosta Prahy 17 Martin Benkovič z Hnutí ANO.
6: Následovat bude obnova běžecké dráhy a jejího technického zázemí. Tím bychom měli dokončit modernizaci celého sportovního areálu. Obdobné projekty plánujeme také v areálu pracoviště Socháňova a v areálu základní školy Berichova.
4: V Berlíně vjel útočník do davu lidí na pochodu za práva sexuálních menšin. Zemřel nejméně jeden člověk, dalších 16 je zraněných, z toho 3 jsou v přímém ohrožení života. Informovala o tom berlínská policie. Podle policejního mluvčího Floriana Nace znají identitu podezřelého, zatím po něm ale stále pátrají.
7: Podezřelého muže se nám podařilo identifikovat. Je to člověk, kterého berlínská policie zná a je spojován s islamistickou scénou.
4: Neděle bude nejteplejším dnem týdne.
3: Počasí.
4: Ano, neděle bude nejteplejším dnem týdne, teploty vystoupí až na 33 stupňů a večer se na jihu kraje ojediněle objeví přehánky. V noci přibude oblačnosti a k ránu začne místy pršet. V pondělí se ochladí na 22 až 25 stupňů, přidají se přehánky a čerstvý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Na pražském okruhu mezi 24. a 25. kilometrem ve směru k dálnici D7 pokračují práce na silnici, provoz vede jedním nebo dvěma zúženými pruhy. Na dálnici D11 kolem 41. kilometru ve směru na Hradec Králové havarovala 2 osobní auta, jedno z nich narazilo do lanových svodidel, vozidla tvoří překážku a řidiči místem projedou jen se zvýšenou opatrností. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A teď už vám Petra Procházková přeje dobré ráno Střední Čechy.
8: Krásné ráno.
0: Dobré ráno Střední Čechy.
3: střední Čechy.
2: A v dobrém ránu střední Čechy uslyšíte, že Slany na Kladensku změnilo vyhlášku o nočním klidu. Budeme mít ve vysílání meteorologa České televize a nebudou chybět ani děti. Restaurace, jídelna jsou místa, kde to voní a kde se hlad mění v dobrou náladu. Ale co všechno se tam děje, jaká jídla se tam vaří a co se určitě nesmí, odpovědi dětí z Kralup uslyšíte a nepozorní chodci se sluchátky v uších, kteří bez rozhlížení vstoupí do kolejiště. Tak začíná typická dopravní nehoda tramvaje s chodcem. Někdy mají štěstí a vyváznou jen s odřeninami, se srážkou se ale musí vyrovnávat i řidiči, přestože ji nezavinili. O duševní péči v této profesi budeme mluvit už za chvíli. A z českých písniček si zahrajeme Valdemara Matušku, Slzu nebo Petra Nováka a na úvod hodiny to bude Divokej, Byl a Znamení. Tak pěkné ráno.
3: Dobré ráno střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 12 minut po 7 a dobré ráno, střední Čechy s vámi.
1: Region Express.
0: Tramvaj sice dokáže hlasitě zvonit a brzdit, přesto se mnohdy nakonec střetne s chodcem. Na vině jsou ve většině případů právě nepozorní chodci, kteří do kolejiště vstupují třeba se sluchátky v uších a bez rozhlížení. S nehodou, která má někdy i tragické následky, se ale musí vyrovnávat taky řidiči. Psychologickou pomoc jim nabízejí přímo dopravní podniky.
2: Přijížděl jsem z tramvají od Karlína tady za zastávky Florence a na přechodu před zastávkou tady vstoupila jedna slečna, která se vůbec nerozhlídla, měla na uších sluchátka. Tu slečnu jsem v podstatě rohem tramvaje jenom odhodil zpátky na tu zastávku.
3: Popisuje řidič z Prahy. Slečně, kterou předloni na pražské Florenci srazil, se kromě odřenin nic vážného nestalo a ani on psychologickou pomoc vyhledávat nemusel. K psychologovi mohl přijít ale dobrovolně přímo do pražského dopravního podniku, kde krizová intervence funguje. Jak se s řidiči po traumatických událostech pracuje, popisuje dopravní psycholog Radek Stehlík.
4: Když vlastně má možnost o té situaci znovu se rozhovořit, povědět nám, co se přihodilo, umožňuje to předcházet vlastně potom vážnějším následkům posttraumatu.
3: Nejčastěji docházejí k psychologovi pražského dopravního podniku řidiči pozemní hromadné dopravy. V menší míře pak řidiči metra. Ti jsou často účastníky smrtelných nehod, protože srážku s metrem člověk ve většině případů nepřežije. Kvůli pádu do kolejiště nejelo metro od začátku roku podle dostupných zdrojů už 10krát. 8. července dokonce i 2krát za den. Rozvinutou psychologickou pomoc pro řidiče mají ale i ostatní dopravní podniky, třeba v Plzni nebo v Brně. Ten pracovníky vysílá i na místo nehody, popisuje mluvčí brněnského podniku Hana Tomaščíková.
5: Nabízíme intervenci našich psycholožek a ty jsme schopni přivolat přímo na místo, aby přijeli a vlastně s tím řidičem si popovídali, dali mu nějakou takovou jako první pomoc, oporu.
3: Po nehodách se u řidičů objevuje hlavně úzkost, strach nebo sebeobvinování. Podle oslovených dopravních podniků za nehody může ale nejčastěji právě nepozornost chodců. Třeba v Brně kvůli tomu i výrazně stoupl počet střetů chodců s tramvajemi. Jen do poloviny letošního července zaznamenal brněnský dopravní podnik už 17 takových nehod. V minulých letech jich přitom řešil kolem 15 každoročně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: 3:45 s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Jince 15, Zichovec 13, Třeboňín 17,5, tolik ukazují právě teď vaše teploměry ve středočeském regionu. Neděle by měla být ráno a dopoledne jasná až polojasná a jen na jihu kraje až oblačná. Kolem poledne začne přibývat oblačnost a večer se na jihu a jihovýchodě kraje ojediněle vyskytnou přeháníky. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů. Foukat bude slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, jinak velmi dobré a na podrobnější předpověď si počkejte kolem 7:45. Budeme mít ve vysílání meteorologa České televize.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Ponořit se do niterné a terapeutické zpovědi ženy, která si vás získá svou naprostou otevřeností. O tom je autobiografie Zápisník alkoholičky Michaely Dufkové.
3: Obezřetnost pro tu abstinenci nebo pro tu střízlivost, která je hrozně křehká, je naprosto klíčová.
2: Za jakých okolností je člověk závislý? S adiktologem profesorem Michalem Mijovským.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: vím.
1: 7 minut před 7:30 posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Restaurace a jídelny jsou místa, kde se připravuje a podává jídlo hostům. V restauraci si lidé vybírají z jídelního lístku, mohou si dát polévku, hlavní chod i dezert. V jídelnách se obvykle vaří denní menu, často jednodušší a rychlejší jídla, třeba řízek, guláš nebo těstoviny. V kuchyni pracují kuchaři, pomocníci i číšníci, kteří se starají o hosty. Restaurace se liší podle zaměření, některé vaří českou klasiku, jiné italskou anebo asijskou kuchyni. Cílem ale zůstává totéž, dobře nakrmit a potěšit. A právě o tom mluvili děti z Kralup nad Vltavou.
2: Restaurace nebo jídelny, co se tam smí a nesmí dělat? A jak to tam vypadá? Co tam mají dobrého?
3: Řízek anebo smažák.
4: Já si dávám v restauraci hamburger. Vaří tam pici, hamburgery.
5: Nebo vím, co tam můžu ještě vařit.
6: Jsou tam stolečky a taky vám dávají třeba nějaký dobrý jídla.
7: Tam je klid, nikdo tam nemluví jako tady.
8: Občas je tam i hrací koutek, tak tam můžeme hrát.

Na tak to nesmíš hodit na zem.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kladně a Slaném na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Vláda v pondělí projedná změny pravidel pro psychologické poradenství a diagnostiku. Návrh také nově upravuje poradenskou psychoterapii. Ministerstvo průmyslu a obchodu chce sladit vládní nařízení s novelou živnostenského zákona, která platí od začátku července. Zákon mění název dosavadní vázané živnosti a zavádí novou živnost pro služby v oblasti poradenské psychoterapie. Podle ministerstva je pouze o technické a administrativní změny, nikoli o novou regulaci. Nová pravidla mají podnikatelům usnadnit vstup do oboru a zvýšit právní jistotu. Nařízení začne platit 15 dnů po zveřejnění ve sbírce zákonů. Některé pražské radnice pomohou rodinám s nákupem školních pomůcek, obědy nebo zájmovými kroužky. Nabízejí příspěvky, pořádají sbírky a výměny školního vybavení. Praha 6 loni rozdala přes 220 aktovek. Pomoc chystají také Praha 2, 3, 7, 8, 10 a 11. Restaurátoři opravují 13 barokních soch a sousoší u jezuitské koleje v Kutné Hoře. Práce jsou rozplánované do 3 let. Celkem za ně město zaplatí zhruba 1,5 milionu korun. Pražská Troja plánuje dostavbu základní školy a gymnázia. Radnice tak vypsala veřejnou zakázku. Stavební práce by měly stát necelých 170 milionů korun. Podle nezávislého starosty Tomáše Bricknara má být součástí přístavby asi 10 tříd a 5 učeben družiny. Neděle bude nejteplejším dnem týdne, teploty vystoupí až na 33 stupňů, večer se na jihu kraje ojediněle objeví přehánky. Noci přibude oblačnosti a k ránu začne místy pršet.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Tak v tuto chvíli nejsou hlášené žádné dopravní nehody ani zdržení, tak jezděte opatrně. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A po půl osmé je s vámi dobré ráno Střední Čechy a zamíříme na Kladensko.
2: Slaný na Kladensku změnilo vyhlášku o nočním klidu. Podle tamních strážníků pomůže omezit spory mezi obyvateli a restauracemi. Více řekneme za chvíli.
3: A teď už Eláni a Člověčina. Dobré to dnešní ráno.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: Společnost vám dělá dobré ráno, střední Čechy, 3 minuty před 7:45. Všechny bary a restaurace ve Slaném na Kladensku budou moci zavřít později. Vedení města totiž změnilo vyhlášku o nočním klidu. Radnice provozovatelům povolila delší otvírací dobu. Pravidla zároveň platí i mimo centrum města. Podle strážníků může změna omezit spory mezi lidmi a provozovnami.
1: Se stává, že o víkend prostě tam vyřbávají až do 2 do rána, do 4 do rána, jako i když teďka už v poslední době je to klidnější, ale bylo to jako častější.
2: Změnu oceňuje třeba místní obyvatelka paní Ivana.
1: Některý lidi si jako nedají po dobrým říct.
2: Bary a restaurace ve Slaném můžou mít nově ve všední den otevřeno do půlnoci místo do 23. hodiny. Před pracovním volnem pak musí zavřít nejpozději ve 3 ráno. Pravidla se ale zároveň z historického centra rozšířila na celé území města. Právě tato změna je podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka neobvyklá.
3: U nás to není až tak častá záležitost. Když vemu naše města, je to Praha, ale jenom v určitých oblastech, a většinou se to týká zahrádek, předzahrádek. Brno, Ostrava, České Budějovice a Liberec, to jsou asi města, kde se s podobnými omezeními můžeme setkat.
2: Stárek dodává, že jde o zásah do podnikání.
3: Primárně by takovéto omezení podnikání se mělo stahovat na nějaká problémová místa, problémové lokality, ale ne plošně.
2: Slánští strážníci zatím letos řešili necelých 60 oznámení o rušení nočního klidu. Ne vždy za to ale mohou bary a restaurace, upozorňuje vedoucí městské policie Slaný Jan Sobota.
4: Převážná většina výjezdů městské policie pro podezření z porušení vyhlášky vycházela z opakovaných oznámení jednoho oznamovatele směřujících vůči konkrétní provozovně. Zpravidla přitom nešlo o události spojené se závadovým chováním návštěvníků před provozovnou.
2: Změna vyhlášky podle něj může podobné spory mezi lidmi a provozovateli omezit.
4: Umožní řádně fungujícím hostinským provozovnám pokračovat v činnosti bez nepřiměřeného omezení a současně nám zachovává potřebný nástroj k řešení případů, kdy provoz podniku, hlasitá hudební produkce nebo chování návštěvníků skutečně narušují veřejný pořádek či noční klid.
2: Vybrané akce mají podle starosty Martina Hrabánka z ODS stále z vyhlášky výjimku.
5: Zachovává výjimky ze stanovené doby nočního klidu podle platných městských pravidel. Týká se to například oslav Nového roku.
2: Vedení města si od změny vyhlášky slibuje větší klid v okolí barů a restaurací. Ze Slaného na Kladensku Richard Webs, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Ráno střední Čechy, 8:03.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A já už mám ve vysílání meteorologičku České televize Alenu Zarybnickou. Přeji dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jak to vypadá aktuálně ve středočeském regionu?
2: Teploty, které měříme teď na teploměrech ve středních Čechách, jsou nejčastěji mezi 13 a 17 stupni Celsia. Maličko víc oblačnosti je na krajním jihozápadě, jinak převládá jasné nebo polojasné nebe.
0: Dnes by měl být nejteplejší den tohoto týdne. Jaká tady bude neděle?
2: 29 až 33 stupňů Celsia ve svých maximálních hodnotách, ráno tedy a dopoledne polojasno, na jihu kraje až oblačno a kolem poledne začne přibývat další oblačnost a večer se na jihu, jihovýchodě kraje ojediněle vyskytnou přehánky, spadnou v nich může až 5 mm srážek a foukat bude slabý, postupně mírný jihozápadní nebo západní vítr, rychlost bude mít mezi 3 a 7 metry za sekundu.
0: No a jak bude vypadat ten příští týden? Přijde ještě letní počasí nebo se ochladí?
2: Přijde dokonce tropické počasí. Zítřejší den bude vlastně, co by tady pondělí, nejchladnějším dnem toho následujícího týdne. Maximální teploty by se měly držet nejčastěji v okolí, řekněme, 22-25 stupňů Celsia. Pak se ale výrazným způsobem bude oteplovat. V pondělí se ještě dočkáme velké oblačnosti, přeháněk, případně by se ojediněle mohla objevit i bouřka, ve které by přechodně zesílil vítr. Víc bouřek bude ale na východě Česka a pak tedy díky tlakové výši postupně rostoucí teploty, které by se v závěru týdne mohly držet i kolem hodnot v těch maximálních číslech kolem 35 stupňů Celsia.
0: To byla meteorologka České televize Alena Zarybnická. Já vám děkuji, přeji pěknou neděli a budu se těšit na slyšenou.
2: Pěkný den.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 6 minut před 8 hodinou Daniela Lucie v dobrém ránu střední Čechy. Teď už dostane slovo Petr Jungmann, aby se s vámi podělil o dění v kalendáři pro dnešní den. Tak pěkné nedělní ráno.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Neděle 26. července. Svátek má Anna. Jméno z hebrejštiny znamená milosti plná či milá. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Po čtvrté vyrazili lidé k měsíci před 55 lety. V roce 1971 odstartovala z mysu Canaveral kosmická loď Apollo 15. Díky výkonnější nosné raketě si mohli sebou vzít kosmonauté David Scott, Alfred Warden a James Irwin i lehký elektromobil. A o 4 dny později už se proháněli po povrchu naší oběžnice. Co potřebujete ke vstupu do Evropské unie? Řádně vyplněný dotazník. Ten předal tehdejší český velvyslanec z Bruselu Jaroslav Šedivý přesně před 30 lety v roce 1996 evropským úřadům. Ve stejný den předalo požadovaný dokument, krasopisně vyplněný, i Maďarsko.
3: Tohle je souboj o stříbrnou medaili.
2: Před 5 lety jsme se radovali z první medaile na olympiádě v Tokiu.
3: Martin Tomas nebo Lukáš Rohan.
2: Z vodního kanálu stříbrnou vylovil na kánoji slalomář Lukáš Rohan.
3: Lukáš Rohan má stříbrnou medaili z olympijských her.
2: O pár hodin později přidal senzační bronz šermíř z Brna Alexander Šupenič.
4: Alexandr Šupenič, bronzový!
2: A před 3 lety na základnu v Náměšti nad Oslavou dorazili první 2 americké vrtulníky Viper. 83 má dneska zpěvák nejstarší rockové kapely světa, skupiny Rolling Stones, Sir Mick Jagger. Stouni mají z Brusu novou desku a všem třem jejím členům je aktuálně dohromady 244 let. Hraje jim to úžasně. Kulatých 60 slaví polovina těžkýho pokondra Roman Ondráček a já přeju pěknou poslední červencovou neděli.

0: 8 hodin. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Počet firemních bankrotů v Česku je nejvyšší za 9 let. Městská policie ve Slaném na Kladensku přijala nové strážníky. Od září bude sbor fungovat v plném počtu. Neděle přinese až 33 stupňů, v pondělí se ochladí a přidají se přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Počet firemních bankrotů v Česku je nejvyšší od roku 2017. Soudy jich v prvním pololetí vyhlásily 418, meziročně o 9% více. Nejvíc firem zbankrotovalo v Praze a podle oboru v obchodě. Hlavní město tak tvořilo téměř polovinu všech případů. Následovaly Jihomoravský a Moravskoslezský kraj. Podle oboru zaznamenal nejvíc bankrotů také tedy obchod a následovaly zpracovatelský průmysl a stavebnictví. Nejvyšší míru bankrotů ale měla za posledních 12 měsíců doprava a skladování. Strážníci ve Slaném na Kladensku budou od září v plném počtu. Město přijalo nové členy sboru, pomohl k tomu třeba náborový příspěvek nebo služební byty. Slánská městská policie tak bude mít 27 zaměstnanců, potvrzuje starosta Martin Hrbánek z ODS.
2: V současné době, samozřejmě v době čerpání dovolených, dochází k tomu, že samozřejmě ten stav není úplně stoprocentní, ale od září bychom měli mít více strážníků vidět v ulicích. Obnovili jsme činnost psovodů.
1: Praha 3 chce upravit okolí základní školy na náměstí Jiřího Zlobkovic na Vinohradech. Dělníci tam umístí nové lavičky nebo trampolíny pro děti a na asfalt namalují barevnou grafiku. Odhadované náklady jsou bezmála 2 miliony korun, říká starosta Michal Vronský z TOP 09.
3: Ten prostor je přímo před školou, slouží škole, ale může fungovat mnohem lépe než dnes. Doplněním trampolínek, sezení a maleb, na kterých se budou podílet i děti, vznikne místo, které podpoří vztahy mezi nimi a posílí i jejich identitu se školou.
1: Restaurátoři opravují 13 barokních soch a sousoší u jezuitské koleje v Kutné Hoře. Práce jsou rozplánované do 3 let. Celkem za ně město zaplatí zhruba 1,5 milionu korun. Letos na podzim budou hotové první 4 sochy a kamenné vázy. Mezi nimi, říká mluvčí Kutné Hory Jana Adamová.
4: Práce budou každoročně probíhat v období od května do října. Ačkoliv barokní sochy nejsou v havarijním stavu, je třeba o ně pečovat. Poslední komplexní restaurování totiž proběhlo v letech 2017 až 2019. A restaurátoři doporučili navázat dalším odborným zásahem.
0: Počasí.
1: Ano, dnešek bude nejteplejším dnem týdne, teploty až 33 stupňů a večer se na jihu kraje ojediněle objeví přehánky. V noci přibude oblačnosti a k ránu začne místy pršet, v pondělí se ochladí na 22 až 25 stupňů, no a přidají se také přehánky a čerstvý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D11 kolem 53. kilometru ve směru na Hradec Králové je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý jízdní pruh. Na D1 mezi 21. a 5. kilometrem ve směru na Prahu se pohybuje pomalé vozidlo, taktéž u držby silničáři sekají trávu a uzavírají odstavní pruh. No a pomalé vozidlo u držby je také na D8 před Prahou kvůli úklidu a čištění vozovky je taktéž uzavřený tentokrát odstavní pruh. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou.
5: Krásné ráno.
0: Dobré ráno Střední Čechy.
5: A v dobrém ránu Střední Čechy uslyšíte, že hráči na ukelele z Česka i ze zahraničí přijeli o tomto víkendu do Unizic u Prahy. Dnešní zajímavost v rubrice Co v učebnicích nebylo, bude patřit pravému poledni a přidáme i tipy pro dnešní den. A z českých písniček si zahrajeme Helenu Vondráčkovou, Davida Stypku s Evou Farnou nebo Hop Trop a jako první Meky Žbírka a Denisa. Tak pěkné ráno.

Kitty Rogers jen dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek.

0: 11 minut po 8 posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se zaměří na pravé poledne. Nastává všude opravdu přesně ve 12? Poví nám to Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik, tedy mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Máme minutu po čtvrté na devět a s vámi je dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Unhoště 12,5, Nupaky 17,5 a Dolní Břežany 13, tolik ukazují právě teď vaše teploměry ve středočeském regionu. Neděle by teď ráno měla být a ještě taky dopoledne jasná až polojasná a jen na jihu kraje až oblačná. Kolem poledne začne oblačnosti přibývat a večer se na jihu a jihovýchodě kraje ojediněle vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 29 až 33 stupni a k tomu bude foukat slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky, tak ty budou teď ráno mírně nepříznivé, jinak ale velmi dobré.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: pustila.
1: 8 minut před 8:30 posloucháte Dobré ráno střední Čechy, teď už je nedělní příděl humoru a Miloslav Šimek, příjemný poslech.
2: Ať si kdo chce, co chce říká, ať si mamka slzy utírá, k dokonalému mladému muži patří cigareta jako k velbloudovi hrby. Pravda, žvíkačka zahraniční výroby, správně usazená na dásni, také vyvolá obdiv. A samovolná bublina při řeči s ředitelem školy vykoná své. Ale cigárko je cigárko. Vůbec nechápu, jak jsem bez něj těch 13 let mohl žít. Ovšem již v 10 jsem popotahoval z dřívek obdiv.

hvězda do rukou odborníka. A osud k nám byl milostiv. S prvním zářím přihrál nám do třídy propadlíka Janebu, známějšího, a to i mezi učiteli, spíše pod přezdívkou Nikotin. Kromě kouření snad tento člověk neuměl nic. Svou profesi však ovládal se zručností majitelů opiových doupat. Janebova spotřeba cigaret byla fantastická a nebylo tedy divu, že již koncem září rozprodal veškeré učebnice propůjčené státem a tak ze školních pomůcek mu zbyl jedině pytlík na cvičky, k prasknutí napěchovaný nedopálky, které cestou do školy zručně nabodával po refížích speciálně upraveným příložníkem. Není divu, že Janeba se na první pohled odlišoval od svých vrstevníků. Již sama postava připomínala cigaretu a čapce, kterou nosil, se neprávem říkalo popelník. Vůní pak připomínal dobře zavedenou tabákovou plantáž v době sklizně. Šaty vetché, na mnoha místech propálené a pod kůží na břiše zašity tři cigarety, jak Janeba tvrdil, pro případ ztroskotání.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mělníku a Kralupech nad Vltavou na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: díváte.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: V Česku znovu ubývá potenciálních dárců kostní dřeně. Letos jich zatím přihlásilo necelých 10 tisíc. Vyplývá to z dat obou českých registrů. V loni se do registrů díky zveřejnění příběhu Malé Madlenky přihlásilo přes 30 tisíc dobrovolníků. Celkem v českých registrech je přes 200 tisíc lidí. Většinu z nich lékaři s žádostí o darování nikdy neosloví. Restaurátoři opravují 13 barokních soch a sousoší u jezuitské koleje v Kutné Hoře. Práce jsou rozplánované do 3 let. Celkem za ně město zaplatí zhruba 1,5 milionu korun. Letos na podzim budou hotové první 4 sochy a kamenné vázy mezi nimi. Praha 3 chce upravit okolí základní školy na náměstí Jiřího Zlobkovic na Vinohradech. Dělníci tam umístí nové lavičky nebo trampolíny pro děti a na asfalt namalují barevnou grafiku. Odhadované náklady jsou bezmála 2 miliony korun. Americký rapper Pitbull dnes vystoupí na letišti v pražských Letňanech. Do Česka se vrací jen rok po vyprodaném koncertě v O2 aréně. Na pódiu postaveném pod širým nebem ho doprovodí americký rapper a hudební producent Lil Jon. No a počasí neděle bude nejteplejším dnem tohoto týdne. Teploty vystoupí až na 33 stupňů. Večer se na jihu kraje ojediněle objeví přehánky. V noci přibude oblačnosti a kránu začne místy pršet. V pondělí se ochladí na 22 až 25 stupňů. Přidají se přehánky a čerstvý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Nohu splynu na D6 mezi 48. kilometrem a 42., protože právě tam popojíždí pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A po 8:30 jste stále ve společnosti Dobrého rána Střední Čechy a vezmeme vás do Unětic.
2: Ano, vezmeme vás do Unětic, konkrétně budeme mluvit o festivalu, protože neumět na ukulele zahrát vůbec nic, tak to samozřejmě je možné a můžete i tak přijít na tento festival, když za pár hodin právě odchází, dokážou někteří zahrát i jednoduchou písničku. No a mezi nimi právě můžete být i vy. Na Českém ukulele festivalu v Uněticích u Prahy připravili i kurzy pro úplné začátečníky. Natáčel tam náš reportér.
3: A teď už Helena Vondráčková a Dlouhá noc, pěkné ráno.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Všichni jsou už v Mexiku, Michal Tuční, ale hráči na ukelele z Česka i ze zahraničí přijeli o tomto víkendu ne do Mexika, ale do Unětic u Prahy. Pořádají tam poslední ročník českého ukulele festivalu. Kromě poslechu se zájemci můžou na ukelele taky naučit.
1: Starou havajskou písničku učí začátečníky na ukulele lektorka Marcela.
2: Domáčně ještě trošku? Tak, a zkus to zahrát. Nádhera, super. A ještě tady stru? Musíš ještě doma? Jo, ať to zní. Super, perfekt.
1: Bráchové Bertík a Miky přišli na lekci ukulele pro začátečníky. Teď jste se naučili akord C. Je to úplně první akord, co umíte na ukulele, nebo už jste něco uměli?
3: Já jsem nic neuměl.
1: Takže teď hraješ poprvé?
3: Jo.
1: Zatímco v areálu Unětického pivovaru se začátečníci naučili úplně první akordy, do místní sokolovny přišlo na lekci pro pokročilé zhruba 20 lidí. Mezi nimi i Jan Kopřiva, který hraje na ukulele 6 let. Při skupinové hře si i zaspíval.
4: Naučil jsem se krásně zpívat. Moc jsem to neuměl, ale teď už si věřím a bude to lepší a lepší.
1: Ano, nebylo to jenom o hře, ale i o zpěvu. Na ukulele festival sem do Unětic jezdíte pravidelně, nebo ano. Jste poprvé?
4: Ano, jezdím pravidelně a moc se nám tady líbí. Akorát je škoda teda, že to bude asi poslední ročník. No?
1: 14 let se na organizaci Českého ukulele festivalu podílí PR manažerka Tereza Novotná. Festival letošním ročníkem končí. Z jakých důvodů?
5: Je to z důvodu organizačních. Vlastně my jako organizátoři jsme po těch 14 letech trošku unavení. Samozřejmě je to věc, kterou děláme jakoby z lásky k ukulele, z lásky k hudbě. Není to naše pracovní náplň. Tak je to vlastně dost náročnější, když třeba není ta podpora, jaká dřív bývala.
1: Říká Novotná, festival v minulých letech pravidelně navštěvovalo přes 700 lidí ročně. Z Unětic u Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dvě minuty po 8:45 máme ještě chvíli. Dobré ráno, střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Toušice 21, Všetaty 18,5 a Všešimi 22. Tolik ukazují vaše teploměry ve středočeském regionu. Neděle by měla být dle meteorologů ráno a dopoledne jasná až polojasná a jen na jihu kraje až oblačná. Kolem poledne ale začne oblačnosti přibývat a večer se na jihu a jihovýchodě kraje ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, foukat bude slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. No a rozptylové podmínky, tak ty můžou být teď ráno mírně nepříznivé, jinak budou velmi dobré.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Do našeho studia zavítá Kateřina Žbirková, která byla více než 30 let manželkou a také manažerkou Mekyho Žbirky. Vedle vzpomínání u kávy samozřejmě nebudou chybět ani legendární Mekyho písničky.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: 9 minut před 9 hodinou Jitka Zelenková. Dobré ráno, střední Čech je u konce a po 9 se můžete těšit na pořad Cesta k uzdravení. Užívejte neděli, teď už tipy a Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Klášter v Sázavě zve nejen na letní výstavu obrazů Květuše Burešové a Zuzany Muzikant Jeřábkové, která je součástí prohlídkové trasy Klášter v proměnách času, ale taky na nedělní večerní koncert Ke hvězdám. V Rajské zahradě zazní autorské písně Daniely Magdaleny Šimonové za doprovodu Ladislava Fridrína, který zahraje na řadu netradičních nástrojů z různých koutů světa. Sami se budete moct do společné zvukové lázně zapojit. Koncert začne v 19 hodin. V Poděbradech na Jiřího náměstí vás mezi 10. a 18. hodinou čeká akce plná vůní, chutí a dobrot, a to nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Najdete tu food trucky a stánky nabité slanými specialitami i sladkými pokušeními, šťavnaté burgery a hot dogy a nejrůznější zákusky a zmrzliny, které jen tak někde neochutnáte. Ať už hledáte klasiku nebo rádi experimentujete, každý si tu přijde na své. Romantiku staré železnice si užijete ve Střezimíři na České Sibiři. Na manuálně poháněných turistických drezínách se projedete po opuštěné trati kolem skalních zářezů i historického kamenného mostu. Součástí programu je taky prohlídka dobové dopravní kanceláře a vyprávění o historii železnice. Výšťky se konají ještě v neděli 9. a 23. srpna. Svést se můžete mezi 9. a 15. hodinou a své místo si předem rezervujte na webu zcest.cz. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Podvodníci zneužívají jméno České televize a rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. Slaný na Kladensku opravuje městské divadlo za 9 milionů korun. Neděle přinese až 33 stupňů, v pondělí se ochladí a přidají se přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. Varováním můžou být taky gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz, říká mluvčí Českého rozhlasu Lidia Erlebachová.
2: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
1: Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplatcích pak informuje web tvpoplatky.cz. Městské divadlo ve Slaném na Kladensku opravují dělníci. Tamní radnice za to zaplatí zhruba 9 milionů korun. Po dokončení prací má být v budově například kvalitnější ozvučení a osvětlení. Hotovo má být na podzim. Vedení města k úpravám prostor využívá letní přestávku mezi představeními. Provoz divadla by tak práce omezit neměli. Praha 3 chce upravit okolí základní školy na náměstí Jiřího Zlobkovic na Vinohradech. Dělníci tam umístí nové lavičky nebo trampolíny pro děti a na asfalt namalují barevnou grafiku. Odhadované náklady jsou bezmála 2 miliony korun, říká starosta Michal Vronský z TOP 09.
3: Ten prostor je přímo před školou, slouží škole, ale může fungovat mnohem lépe než dnes. Doplněním trampolínek, sezení a maleb, na kterých se budou podílet i děti, vznikne místo, které podpoří vztahy mezi nimi a posílí i jejich identitu se školou.
1: A přidáme kulturu. Americký rapper Pitbull dnes vystoupí na letišti v pražských Letňanech. Do Česka se vrací jen rok po vyprodaném koncertě v O2 aréně. Na pódiu postaveném pod širým nebem ho doprovodí americký rapper a hudební producent Lil Jon.
4: Pitbull začínal na rapové scéně v Miami a vypracoval se mezi nejúspěšnější interprety tanečního popu všech dob. V průběhu své více než 20leté kariéry spolupracoval s Jennifer Lopez, Enrique Iglesiasem nebo Kešou. V posledních letech zaujal také společnou skladbou Now or Never s kapelou Bon Jovi. Držitel ceny Grammy se po koncertu na letišti v Letňanech znovu představí českým fanouškům už 22. listopadu, kde vystoupí v pražské O2 aréně. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Ano, dnešní den bude tím nejteplejším dnem týdne, teploty až 33 stupňů, večer se na jihu kraje ojediněle objeví přehánky, v noci přibude oblačnosti, k ránu začne místy pršet, v pondělí se ochladí na 22 až 25 stupňů, no a přidají se taktéž přehánky a čerstvý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Nohu z plynu na dálnici D6 mezi 48. a 42. kilometrem. Silničáři tam sekají trávu a uzavírají odstavný pruh. Na D8 kolem 10. kilometru ve směru na Ústí nad Labem pracují silničáři taktéž, tentokrát na údržbě stromů a keřů. Uzavřený je taktéž odstavný pruh. No a na dálnici D11 mezi 20. a 18. kilometrem ve směru na Prahu se pohybuje také vozidlo údržby kvůli taktéž údržbě zeleně. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A už za pár minut nás čeká cesta k uzdravení.

14 minut po 9 hodině vám společnost dělá Český rozhlas Střední Čechy. V roce 2024 vstoupil do kin film natočený podle skutečné události Zápisník alkoholičky. Jedná se o příběh spisovatelky Michaely Dufkové. Ta ho nejprve zaznamenala na svém blogu, pak vyšla kniha a následně natočil Dan Svátek film v hlavní roli s Terezou Rambou. O rizikové konzumaci alkoholu u žen bude řeč v dnešním díle pořadu Kateřiny Dvořákové Cesta k uzdravení. Pozvání do studia přijali adiktolog Michal Mijovský a spisovatelka Michaela Dufková. Už za chvíli.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Zápisník alkoholičky, když ženy pijí. Tomu se věnovalo Fórum za rovnost žen a mužů v roce 2024, kdy do kin vstoupil film podle skutečné události Zápisník alkoholičky. Jde o příběh spisovatelky Michaely Duvkové, který zaznamenala nejdříve na svém blogu, pak vyšla knížka a také film, který natočil Dan Svátek v hlavní roli s Terezou Ramba, která pro dokonalé stvárnění ženy závislé na alkoholu dokázala během poměrně krátkého natáčení schodit a přibrat až 5 kilogramů. To na úvod. My dnes budeme mluvit se špičkovým adiktologem, panem profesorem Michalem Mijovským, klinickým psychologem, psychoterapeutem a certifikovaným supervizorem, který se klinicky zaměřuje na terapii závislostí, přednostou kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze. Spisovatelka Michaela Duvková také přišla. Vy víte, kdo četl knížku nebo viděl film, že nás nechává nahlédnout do svého příběhu, který v člověku otvírá různé otázky a vy najednou máte porovnání. Já teď cituji herečku Terezu Ramba. A strašně si začnete vážit svého života. Na cestu ze závislostí se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Dobrý den, Michaelo.
3: Dobrý den.
1: Děkuji oběma, že jste přišli. Vám, Michaelo, vyšla zatím poslední knížka Zápisník nealkoholičky, půl dekády s čistou hlavou. Co přinesly roky abstinence?
3: To je hrozně těžká otázka. Co přinesly roky s čistou hlavou? No, tu čistou hlavu, což je pro mě vlastně to jako nejvíc, nebo to, čeho si nejvíc možná vážím. Já nevím, jestli to jako každý posluchač pochopí, ale pro mě ráno stát a vědět, co se dělo ten předcházející večer a nemuset se jako za nic stydět, je hrozně cenný, protože vím, že jsem uložila děti, že jsem se postarala o sebe, všechny okolo sebe, a to je něco, co samozřejmě se v době toho pití nedělo.
1: Ve filmu vidíme, že to všechno se dělo v období, kdy se vám narodila dcera, teď mluvíte v množném čísle, vy máte děti tři.
3: Ano.
1: Pamatuje si něco,

0: že se z toho stalo veřejné téma. Takže ta expozice je dvojnásobná, protože za normálních okolností je velmi obtížné to nést, když žijete jenom v té své komunitě. To jenom dávám do úvozovek, protože je to samo o sobě velice náročné. Ten tlak je obrovský, ti lidé okolo vás vědí nebo minimálně tuší, a co jenom tuší, tak zbytek si ještě domyslí. A logicky u toho dítěte zvažujete nejenom ten věk, ale samozřejmě i to, z které strany vůbec do toho, aby se z toho nestala u některých dětí retraumatizace. To znamená prostě už to, co zažili, je něčím, co si budou muset během života řešit. A nebo vlastně něčím, kde do toho vnesete víc problémů než užitku. Takže rozhodně to téma nemá vůbec jednoduchou odpověď a je to potřeba zvažovat případ od případu, kdy ano, kdy ne. Ne vždycky intervenovat je výhra.
1: Cesta k uzdravení.
2: Pane profesore, pojďme definovat, co je závislost. Od kdy už vzniká problém?
0: Naštěstí on to za nás udělal diagnostický manuál, který stvořila strašná spousta lidí a trvá to dlouho, než se vždycky každá ta revize uvede do života. Ale to, co je vlastně na tom jádrové, na tom konceptu, to se zas tak dramaticky nemění. To znamená například to, že se vytváří tolerance. U toho alkoholu na to ani nepotřebujete žádné velké školy, to znamená to, že koukají, že toho alkoholu někdo vypije hodně a ten efekt není tak výrazný a postupně vlastně potřebuje stále vyšší dávky, tak to je něco, čeho si vlastně běžně laik všimne a vlastně nad tím, když se lidé podivují nad večírkem, že někdo tam zvládne vypít třeba celého půl litra destilátu a v podstatě stále chodí poměrně rovně, tak to už je v podstatě poměrně vysoká tolerance. Tak to je jeden z těch velmi významných znaků. Samozřejmě velmi důležitým znakem je například to, že postupně ztrácíte náhled, odstup od toho celého toho vyvíjejícího procesu, což je vlastně přesně to typické, kdy všechno je pořád v pohodě, lidé vás přesvědčují, že jsou v pohodě. V podstatě velká část lidí, která přichází k nám do Apolináře na léčbu, tak ještě mezi dveřmi má pořád pocit, že to má pod kontrolou jako a jsou v pohodě. Tak to je vlastně součástí toho, co bychom řekli, je ta postupná změna toho náhledu a ti lidé ztrácí soudnost. Ještě významným znakem by byla samozřejmě ta stálá chuť na tu látku, která se postupně také zvyšuje, to znamená to, kdy například potom ta látka není a dostavují se velmi silné chutě, kterým říkáme craving, tak to je vlastně něco, co doprovází tu závislost také. A máme vlastně celý soubor tady těchto znaků a od určitého momentu, kdy je vlastně určitý počet těchto znaků naplněný, tak potom klinicky hovoříme o tom, že je závislost. Současně ale to, co si lidé velmi často neuvědomují, je, že propracovat se k té závislosti nějakou chvíli trvá a současně závislost není podmínkou toho, aby vám to škodilo. Jinými slovy, běžně lidé spotřebovávají velké množství alkoholu a je to množství, které už je prokazatelně zdraví škodlivé, ale ještě to automaticky neznamená, že ti lidé jsou na tomhleto množství závislí. To je vlastně jeden z nejčastějších omylů, který lidé mají a který je nazdílený v té společnosti, prostě protože závislých se nestane tolik lidí, ale přesto vlastně obrovský počet lidí pije alkohol způsobem, kterým poškozuje zdraví.
2: Kolik skleníček týdně je únosných?
0: Když bychom chtěli být úplně rigorózní.
2: A také čeho, že jo?
0: Ano, tak vlastně velmi důležité u alkoholu je to množství čistého etanolu. A v tomhletom smyslu ta hranice stanovená je. Je fajn, že jste použila to slovo únosné, protože...
2: Já jsem se na vás připravovala.
0: Děkuju. Tak zdravé to není v žádném případě, v žádném množství, ale to, co je to únosné, to znamená, když hovoříme, my proto máme ten specifický termín akceptovatelná úroveň rizika, tak ta akceptovatelná úroveň rizika nebo nízkorizikové pití je zhruba jenom do těch 20-25 gramů čistého etanolu, což vlastně je poměrně nízká dávka, protože to je zhruba, by si mohli posluchači představit, asi jedno desítkové pivo velké, nebo jeden velký panák, nebo dvou decka vína, což vlastně není tak moc alkoholu a to už je hranice, při jejímž překročení to riziko narůstá a nejvýrazněji potom narůstá, když je to množství zhruba větší než 60 až 80 gramů na ten den. Což už v podstatě je relativně vysoká dávka, ale je to množství, ve kterém se pohybuje obrovské procento v populaci. Bavíme se tedy prakticky o těch 3 až 4 pivech, 3 až 4 dvoudeckách vína nebo 3 až 4 velkých panácích destilátu 40%. Což jako opravdu je vlastně něco, kde se běžně pohybuje v dnešní době prakticky přes 1 000 000 lidí a je to tím pádem vlastně obrovské procento dospělé populace, která se pohybuje v úrovni už velmi vysokého rizika.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já bych se teď s vámi, pane profesore Mijovský a Michálo, chtěla ještě vrátit k závislosti na alkoholu. Ostatně i proto jsme se tady sešli. Je závislost dědičná, anebo vychází z výchovy?
2: Genetika alkoholismu je veliké téma. Je v tom mnoho té čisté biologické medicíny. Závislosti jsou velmi pozoruhodným oborem, ať už co se týká pohledu čisté farmakologie, pohledu oboru toxikologie. Je fascinující, co vlastně přinesly poslední dekády třeba v oblasti výzkumu receptorů, specifických neurotransmiterů. Když se podíváte třeba na 90. roky, ta obrovská revoluce třeba v objevu endogenních kanabinoidů a specifických receptorů právě na kanabinoidní látky. Vlastně zažíváme v našem oboru opravdu revoluci v oblasti biologické medicíny. To je ta jedna část. Ovšem, nic to nemění na tom, že je v tom vlastně velká část vývojové psychologie, toho, co ty děti zažívají v rodinách, toho, v čem vyrůstáme, to, jak nás to formuje, attachment, traumata, to jsou vlastně všechno obrovská témata, moderní témata současné adiktologie. A vlastně na tom opačném konci proti té biologické medicíně, nebo spíš v tom celém spektru, celé to kontinuum je uzavřeno tou částí těch sociálních, kulturních témat, ale taky témat náboženských, religiozních. Je vlastně typické to propojení na náboženství, na religiozitu spojenou s užíváním navykových látek a opět dosahováním změněných stavu vědomí.
1: Otázka na Michaelu Dufkovou. Vycházím z obsahu filmu a vaší knihy, alespoň tak, jak jsem to navnímala. Váš tatínek byl závislý na alkoholu a u maminky jsem měla dojem, že to přehlíží, respektive u něj tolik ne, jako u vás.
3: Já to takhle úplně nevnímám. Já si myslím, že u taťky to určitě nepřehlížela, tam dělala hodně pro to, aby s tím šel něco dělat. Bohužel to se jako úplně nepovedlo. U mě si nejsem jistá, jestli to přehlížela, ale já jsem s ní jako nežila a zase jsem velmi dobře se jako uměla vymluvit a vylhat, jako kterýkoliv jiný alkoholik, jo? Takže jsem vždycky dokázala dobře schodit svoje stavy na cokoliv jinýho, než na to, že jsem měla problémy s pitím. A pořád je to moje máma a já z pozice mámy si dovedu představit, že bych jednala, jako teď asi možná ne, ale v tu danou chvíli bych jednala asi podobně, jako jednala ona o mě měla prostě strach, chtěla, aby se určitý věci změnily, to se úplně nedělo. A potom samozřejmě ve chvíli, kdy pochopila, jak ta situace je vážná, tak dělala maximum pro to, aby samozřejmě mýmu muži v tu chvíli pomohla s tím, abych se šla léčit.
1: Vy máte obrovskou oporu ve svém muži.
3: Ano.
1: Což každý asi nemá, pane profesore. Jak důležitá je opora v rodině a vůbec celá psychologická stránka toho, když člověk je závislý a chce se z těch závislostí dostat?
2: Tak jak ve všem, vždycky to má minimálně dva konce. Z jedné strany je to něco, co u mnohých pacientů, u mnohých klientů je obrovským motorem, obrovskou oporou. A současně, když ti partneři nebo partnerky jsou kooperující tím dobrým směrem, tak je to vždycky velký motor a něco, co může dát úplně nový rozměr i pro tu terapii. A to též platí i pro děti. To nemusí vždycky být jenom přítěž. V mnoha případech se děje to, že ty děti opravdu se vlastně stávají aktivními účastníky a mají ten pozitivní vliv na své rodiče. Nebo i opačně. Ale pak je tam samozřejmě i ten druhý konec, kdy nebývá úplně nahodilé ta volba toho partnera a velmi často se děje to, kdy ten partner se ať už vědomě nebo nevědomě podílí vůbec na vzniku toho problému a stává se velikou brzdou a překážkou v tom procesu uzdravy. A to je bohužel velmi časté také a je to vlastně moment, kdy najednou před těmi lidmi, kteří se snaží z toho dostat, je někdy i dokonce dilema, zda v tom vztahu chtějí a mohou pokračovat, pokud se z toho chtějí dostat. Protože ta toxicita té dané kombinace, té dané dvojice je tak veliká, že to spolu nejsou schopni dát dál. A samozřejmě ten obor není černobílý a nemůžete vytrhnout z toho kontextu jenom ty návykové látky, jako je to velmi často spojeno s domácím násilím, velmi často se zneužíváním ve všech rozměrech toho slova, klinicky i společensky, včetně té ekonomiky, takže prostě najednou jako celý ten chuchvalec těch problémů v každém tom vztahu je opravdu něčím, co může být stejně tak velmi skvělou, velkou výzvou a velkým motorem, jak z toho ven, tak stejně tak to může být vlastně hrobem pro celý ten proces uzdravy.
3: Vy jste vlastně tady říkala, že jako manžel byl velkou oporou, určitě jo, ale to, co tady říká pan profesor, je myslím důležitý, ono to nebylo tak jednoduchý a žádný ten vztah není jednoduchý a chtělo to fakt jako hodně práce, hodně párový terapie, aby jsme byli tam, kde jsme dneska. Určitě to nebyla jako procházka růžovou zahradou a na tu párovou terapii chodíme pořád, jo, a to jsme 8 let po léčbě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Každý den vám hrajeme české písničky, které si zaspíváte. Přinášíme nejnovější informace z vašeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás a občas se vypravíme až k vám. Milujeme Střední Čechy. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Špičkový adiktolog profesor Michail Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Pane profesore, pijí ženy více?
2: Původně to bylo vlastně vnímáno jako to mužské téma, ale myslím si, že jednak to zkreslení je dané tím, že vlastně na ty ženy nebylo vidět a na spoustu témat, ženských témat nebylo vidět. Takže spolu s celým tím procesem posunu společnosti a v tom, jak začíná na ta ženská témata být trochu vidět, tak se obnažuje vlastně víc i ten rozměr, jak velký rozměr to celé je, ale současně ono právě v tomhletom najednou ten genderový pohled je trošku složitější. No a možná, že právě na ženském pití se ten posun dá velmi krásně demonstrovat, krásně asi možná v uvozovkách, protože je na něj víc vidět, ale současně na něm taky můžeme demonstrovat, jak stále ještě ta společnost je stereotypní, jak se stereotypně dívá na ta témata, protože málo co by se dalo označit za ještě stále přetrvávající tabu. A to byl jeden z těch velkých přínosů, které Miša přinesla s tou knihou a s tím zveřejněním detailů toho svého života, protože jedna rovina je ženské pití, to už je něco, co jako se dá komunikovat a už to dnes i ta média vzala nějak na milost, ale tou třaskavinou je pořád vlastně ta pijící matka. To, kdy ten symbol ženství je posunutý ještě o jednu etáž citlivosti dál a není to jen žena, je to matka. Matka, která se chová nezodpovědně, matka, která není tou ochranitelkou, tou kotvou pro tu rodinu, pro toho chlapa a najednou může být stejně nezodpovědná jako on, ale najednou ta společnost to vidí jinak.
0: Cesta k uzdravení.
1: Co tady ale nezaznělo, pane profesore Mijovský, a vlastně i směrem k vám, Míšo, a to je téma motivace. Proč by měl člověk přestat pít? Vy jste tady zmínil matky, pokud miluji svoje děti, tak přece přestanu pít kvůli dětem. Je to ta správná motivace?
2: Může to být dobrý impuls, může to být významný impuls, může to být jeden z úplně hlavních na začátku šťouchanců, ale málo kdy to stačí. Vlastně to už je taková sice učebnicová věc, ale možná zkusím ji trochu udělat jako živou. Je to vlastně takový ten moment, kdy nad těmi vnějšími faktory zvítězí ten vnitřní. To znamená, kdy se to z toho externalizujícího, to znamená vlastně, kdy jsou to ty důvody, ti lidé okolo vás, proč něco ze sebou máte udělat, tak v momentě, kdy se začnou překlápět do toho, kdy to chcete udělat vy pro sebe a víte, že to chcete udělat pro sebe a ujasníte si, proč to chcete udělat pro sebe, tak to je ten klíčový moment toho, kdy ten člověk má opravdu už velikou naději. Pokud to ale nepochopí a zůstává to v té rovině těch externalizujících, těch externích motivů a důvodů, tak ten člověk jako v podstatě pořád jednou nohou nebo víc než jednou nohou v podstatě v tom problému dál. Prostě to nestačí. Buď překonáte tu rovinu toho, kdy to není jen pro vaše okolí a najdete ty důvody, proč vy sama sobě stojíte za to, abyste to pro sebe udělala. Ale to je vlastně současně něco, kde každý terapeutický tým je krátký. My jsme asi v té první části dobří. Já si myslím, že ten systém léčby závislostí není vystavěný špatně a máme za sebou obor téměř 150 let vývoje. Ale to, co je na tom vlastně důležitého a kde začíná ta alchymie, je v té druhé půlce. A tam si myslím, že je to vlastně vždycky challengeující, vždycky je to velká výzva i pro toho terapeuta, protože tam už přestávají platit ty algoritmy, tam už přestává platit takové to, kdy to má ten postup 1, 2, 3, 4, to všechno vlastně se dá velmi dobře uplatňovat v té první půli. Ale jakmile jdete do té roviny toho, kdy ten člověk hledá vztah, nebo znovu buduje vztah k sobě, kdy si znovu definuje tu svoji pozici v tom světě, kdy znovu hledá smysl toho svého bytí v tom světě a prostě kdy najednou zjišťuje, že se nedá udělat ta zkratka. Dokud nenajde odpověď na tyto základní otázky, tak těžko může zodpovědět, proč by tady měl být pro někoho druhého. To je ta velká lež, kterou mnozí žijí. To znamená toho, že já to chci udělat jenom pro to své dítě, nebo pro svého manžela, nebo pro koho dalšího, zaměstnavatele a podobně, protože nechci ztratit práci. To je taky dobrý, legitimní důvod. Ale to jsou vlastně všichni ti okolo. A pokud nenajde ten člověk vztah k sobě a nenajde ten důvod, proč to pro sebe udělá, tak to vlastně pořád zůstává celé pokřivené a nedotažené.
1: Paní Dufková, jak dlouho trvalo vám, než jste našla vztah k sobě?
3: Dlouho. Já myslím, že ho furt hledám, ale je to nějaký prostě proces, dlouhý proces. A nejde to vzít tou zkratkou právě. Žádná taková jako není, aby to opravdu byl funkční vztah k sobě a aby v něm nebyly lži vůči sobě, tak to prostě trvá. A mně vlastně stačí nějaký sebepřijetí.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás pořadu Cesta k uzdravení. Z pohledu adiktologa, co uzdravujeme?
2: Asi se to může zdát být úsměvné, protože by to možná měl říct duchovní, že uzdravujeme duši, ale my asi opravdu jako primárně hlavně uzdravujeme tu duši a se zdravější duší už potom to tělo následuje přece jenom snadněji a i přesto, že to tělo má mnoho limitů, tak se zdravější duší se dá žít i s těmi limity a s tím, že víte, že už některé věci pro vás nejsou a že prostě některé věci nemůžete, nebo prostě proto, že už je nechcete, právě proto, že víte, že tudy ta cesta pro vás není.
1: Děkuji, pane profesore Mijovský.
2: Díky za pozvání.
1: I vám, Míšo.
3: Já taky děkuji.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Pořad Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou je za námi. Na další díl se můžete těšit zase příští neděli ve stejném čase. Po desáté už to bude pochoutkový rok a bude péct piškotový zákusek s ovocem a krémem cukrář Vojtěch Vrtiška. A po jedenácté potom pořad Hudební kavárna. Mějte krásnou neděli a Petra Procházková se těší naslyšenou zase příště v dobrém ránu střední Čechy.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckeleto.cz.

víte, že první turistická trasa Klubu českých turistů byla vyznačena 11. května 1889 a vedla ze Štěchovic ke svatojánským proudům? Dnes je její část, nezatopená nádržemi Štěchovice a Slapy, obnovena původním značením. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Nových potenciálních dárců kostní dřeně se letos zapisuje méně než v loni. Oprava sportovního hřiště v Pražských Řepích bude stát 8 milionů korun. Neděle přinese až 33 stupňů, v pondělí se ochladí a přidají se přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. V Česku se zatím letos přihlásilo téměř 10 000 nových potenciálních dárců kostní dřeně. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Oproti rekordnímu loňsku, kdy se do registru po zveřejnění příběhu Malé Madlenky přihlásilo přes 30 000 dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci obou registrů s letošními čísly spokojení. Čím víc registrovaných lidí tím větší je šance pacientovi vhodného dárce najít. Přes léto odebrání buněk může komplikovat cestování do některých destinací, podobně jako u darování krve, kdy je potřeba počkat například až několik měsíců, pokračuje vedoucí registru v pražském IKEMu Marie Kuříková.
2: Nebo i záležitosti jakoby zdravotních, protože třeba nějaké drobnější chirurgické výkony, který ten dárce podstoupil a ještě nevěděl, že třeba ho za pár dnů zavoláme, tak to nám samozřejmě zase dává stopku na několik měsíců. Takže vyhledávání dárce je jako relativně rychlá záležitost, a zároveň pak to napasování na to datum transplantace už je pak složitější.
1: Dělníci v Pražských Řepích opravují sportovní hřiště v areálu základní školy generál poručíka Františka Peřiny. Součástí přestavby bude také vybudování nového osvětlení fotbalového hřiště uvnitř běžeckého oválu. Rekonstrukce bude stát 8 milionů korun, říká místostarosta Prahy 17 Martin Benkovič z Hnutí ANO.
3: Následovat bude obnova běžecké dráhy a jejího technického zázemí. Tím bychom měli dokončit modernizaci celého sportovního areálu. Obdobné projekty plánujeme také v areálu pracoviště Socháňova a v areálu základní školy Berichova.
1: V Jižní Koreji zasedá výbor pro světové dědictví UNESCO. Na svůj prestižní seznam už nově zařadil například Budhovo rodiště v Indii nebo jedny z největších sladkovodních mokřadů na světě v americkém státu Georgia. Česko letos o zapsání žádné své položky neusilovalo.
4: Na konferenci v jihokorejském Pusanu zaznělo, že největším nebezpečím pro historické památky UNESCO jsou momentálně války a ozbrojené konflikty, pro přírodní lokality potom globální změny klimatu. Česká republika má aktuálně na prestižním seznamu UNESCO zapsáno celkem 17 položek a podle ministerstva kultury bude výhledově navrhovat další, například historickou papírnu ve Velkých Losinách, hořické pašijové hry nebo českou pivní kulturu. Z Jižní Koreji David Jakš, Český rozhlas.
1: Sport. Vodní slalomář Vít Přindiš se stal mistrem světa v kontaktní disciplíně kajakross. Zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě, kde ze všech vyřazovacích jízd postoupil bez větších problémů a ve finále se dostal do čela v závěru trati. Mezi ženami skončila Olga Samková šestá a Češi na mistrovství světa získali celkem 7 medailí a ovládli pořadí národů.
0: Počasí.
1: Teploty dnes vystoupí na 33 stupňů, večer se na jihu kraje ojediněle objeví přehánky, v noci přibude oblačnosti, k ránu začne místy pršet a v pondělí tedy přes den se ochladí na 22 až 25 stupňů a přidají se k tomu i přehánky nebo čerstvý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Pozor na D11, tam kolem 44. kilometru ve směru na Hradec Králové je kvůli defektu osobního auta uzavřená krajnice, místo je označené a zabezpečené. Na D6 mezi 42. a 48. kilometrem ve směru na Karlovy Vary se pohybuje pak pomalé vozidlo údržby. Silničáři sekají trávu a uzavírají odstavní pruh. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď vám přinášíme pochoutkový rok.
0: Pochoutkový rok.
5: Rozdáváme pohodu, radost a nápady, co dobrého ochutnat nebo připravit svým blízkým na talíři. Dnes si povíme o nápojovém skle, jakou teplotu má mít podávané víno, co má ráda herečka Pavla Tomicová a nabídnu i přehlídku 170 sladkých receptů. To v naší nové kuchařce Sladké Česko, o kterou se soutěží. A důležitá věc, připomeneme si v rámci oslav 10 let našeho pořadu další vítězný recept, který s těmi dalšími 35 bude na konci letošního roku soutěžit o titul Recept desetiletí. Dnes ho znovu upeče cukrář Vojtěch Vrtiška a může udělat změny podle svého. Těší se Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jak jsem slíbil, tak jsme právě teď doma ve studiu, v kuchyni, v obývacím pokoji, stále stejné místo, stejný bod s Vojtěchem Vrtiškou, protože v pochoutkovém roce, v tom jubilejním 10. ročníku, který je narozeninový a oslavou všech těch receptů za 9 let, tak budeme dělat zase něco tehdy z roku 2023, kdy na třetím místě se svým piškotovým zákuskem s angreštem umístil Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou. Tak proto jsme se tady sešli. Vojto, já jsem rád, že jsme opět u tebe v kuchyni.
1: No mě moc taky těší, že jsme se konečně zase potkali. A moc jsem zvědavý, co si dneska upečeme.
0: Já myslím, že ty to víš.
1: Já to tak trošku tuším, vzhledem k tomu, že jsem recept včera večer četl, ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
0: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn. Budeme pracovat s pistáciema, s rebarborou, místo řezu to bude dort, ale ten základ necháme stejný.
0: Jsme v kuchyni, která je osvětlena mnoha světly. Dovedeš ty si už vůbec představit, že bys vařil bez toho, že bys byl takhle nasvícen?
1: Myslíš jako bez záře reflektorů?
0: Ano. Takhle někdy ještě pečeš nebo vaříš vůbec?
1: Jo, pořád. Pořád o půlnoci většinou začínám péct a většinou to už nezachraňuje ani tady záře reflektorů.
0: Proč o půlnoci?
1: On není moc jinak čas, takže doháníme to, kde se dá.
0: Když se ráno probudíš, na co myslíš jako první?
1: Že chci spinkat.
0: Dávají ti nápady na to, co bys mohl dělat, třeba i kamarádi nebo rodina? Nebo si to všechno vymýšlíš sám?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů, ty.
0: Zní to upřímně a radostně.
1: A jinak...
0: Hlavně posluchači.
1: Jinak já většinou tak ten nápad většinou přijde sám. Nemůžu říct, že bych úplně dostával takhle objednávky od kamarádů, co by si představovali, že mám upéct.
0: A je to tak, že chceš vymyslet nějakou šílenost nebo zkusit něco už známého, ale ty jsi to ještě pro sebe nedělal?
1: Asi oboje. Já mám rád, když si můžu vytvářet jak ty šílenosti, tak i ty klasiky, při kterých se nějakým způsobem trošku nostalgicky vrátím, ať už do dětství nebo přesně k těm starým recepturám.
0: Představ si, že tím receptem, který nás čeká dnes, se vracíme k povídání a pečení s mužem, který je o 60 let starší než ty. Dovedeš si představit, že za 60 let budeš pořád stejně nadšeně péct a cukrařit?
1: Pro mě je děsivý, že kolik mi to bude? 84. Ježíši Kriste. Já bych řekl, že doufám, že se toho nedožiju, ale to vystříhneš.
0: Plánuješ to, že by si opravdu u té cukrařiny vydržel také dlouho, že si to budeš užívat třeba ještě i v důchodu?
1: Já věřím tomu, že budu úspěšně nějakým způsobem se věnovat pečení až do své smrti, která někdy přijde.
0: Aby ses uživil. Budeš si vydělávat pečením dortů pro známé a do cukráren. Budeme ti držet palce s mladistým elánem, se ale do toho pustíme za malou chvíli. Budeme dělat piškotový zákusek v trochu jiné podobě, než ho předtím dělal Jiří Pospíšil.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
1: Teď se pustíme konečně do práce, po tom, co jsme si s Vojtou Vrtěžkou popovídali v našem narozeninovém dílu pochůdkového roku. Je to ten 10. ročník, kde předěláváme všech 630 výherních receptů z předchozích 9 let. Už jsme v roce 2023 a u třetího místa tuhle cenu si odnesl Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou za svůj piškotový zákusek s angreštem.
2: Já jsem téměř nesehnatelný angrešt vyměnil za méně nesehnatelnou rebarboru.
1: To je jediná změna, kterou jsi dělal v receptu?
2: Ne. Pistáciovou pastu budeme dávat do krému a do korpusu budeme dávat pistáciovou mouku. Takže budeme mít kombinaci rebarbora, pistáci.
1: Prozraďme posluchačům, co si mají připravit, aby udělali ten původní recept i podle tebe.
2: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
1: Budeš navrtávat čokoládu?
2: Ne.
1: Další změna. Tak začneme.
0: Pochoutkový rok.
2: Já začnu krémem, protože se ten základ musí vychladit. Vy když děláte žloutkový krém, tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. Opravdu za stálého míchání přivést k varu a vařit ještě ideálně 2-3 minuty, aby nebyl cítit škrob. To je strašně důležitý. Ještě 2 minuty povaříme a pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
1: Ten studený pistáciový krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo.
2: Redukoval jsem ještě o 100 gramů. I tak je ho relativně dost.
1: To dáš do robota, klasicky prostě metla balónová a... Vyšleháme to?
2: Je to tak, budu šlehat.
1: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
2: Přesně tak. Uděláme si korpus. Ten bude strašně jednoduchý. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem.
1: Do jaké konzistence se to šlehá?
2: Chceme měkkou špičku, takže bílky budou držet. Když si vytáhneme metlu, tak nám ten ocásek, co nám zůstane vlastně viset, když tu metlu narovnáme, udělá takové jako očko. Rychle tam vyšleháme žloutky.
1: Ty žloutky s tím sněhem stačí promíchat jenom prostě pár tahy už v ruce?
2: Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Takže je dobrý tam hodit ty žloutky i rychle to promíchat, než napočítáte do 3 a máme hotovo. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
1: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
2: Přesně tak.
1: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
2: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh, který nám bude dělat základ toho našeho dortu. Jo, není potřeba ničím vymazávat, opravdu to jenom rozetřeme na pečící papír. Pan posluchač to tam pek na nějakých 165 stupňů, my si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
1: Ten náš piškot pistáciový, jak poznáme, že je upečený, kdy ho vytahujeme vlastně z té trouby?
2: Chceme, aby byl ten piškot hezky růžový, píchneme si špejlí, když máme suchou špejli, máme upečeno.
1: Teď co?
2: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Vezmu kulatou formu, vykrojím si kolo. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort, využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií.
1: Čím?
2: No, acetátová folie je folie, která se používá na vyložení vlastně forem na dorty, aby se vám pak dobře vyndal ten dort z té formy.
1: To jsou takové ty folie, co v cukrárně občas mají na těch výkrojcích dortu a zapomenou to sundat, když to servírujou?
2: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout...
1: Tak to všichni střihat obaly na sešity.
2: Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru. Ten efekt bude stejný.
1: Tím vyložíme tedy stěny toho rávku dortového?
2: Přesně tak, aby jsme se nepřilepili s krémem. A posadíme si tam náš piškot.
1: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš?
2: Klidně to můžete rozetřít pomocí paletky, lžíce, čehokoliv.
1: Na to naneseš tu rebarboru nějak?
2: Ještě se to roztáhnu trošku do krajů té formy. Potřebuju relativně rovný vršek. Mám tady vychladlou rebarboru, ona nám pustí i trochu šťávy, tak ji tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
1: Jestli vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
2: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a myslím si, že nám bude stačit i taková hoďka dvě. A na to pak pohačáme sněhovou čepici.
1: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, tam je voda v rendlíku?
2: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia. Buď si to změříte teploměrem, anebo když nemáte teploměr, tak si sáhnete do té směsi a jakmile necítíte mezi prstama zrnka cukru, tak máte zahřáto a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
1: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu královský pohled na tenhle klenot, který by měl být schován někde v trezoru, ale tam by asi nevydržel.
2: Je to tak. Já jsem na výsost spokojen.
1: Ten piškot je tam jenom jako pro formu někde si dole.
2: Aby to šlo odlepit.
1: Ten pistácový krém je tak... Máslavý pohladí a je to máslo s pistácií na půl a pak tam vystřelí, okyselí to ta rebarbora krásně upečená předem v té troubě, že skoro tu sněhovou čepici, která je taky taková jako pěnování, nevnímám, jak je lehká.
2: Takový marshmallow vlastně.
1: Krásný, výborný a hodně vysoký, teda oproti tomu, co měl pan Pospíšil tehdy.
2: Opravdu?
1: No tak on to měl na plech z toho množství. Pane Pospíšile, můžete se inspirovat, zkuste to udělat jako Vojta Vrtiška, i vy ostatní, všechno to najdete, oba ty recepty i ve srovnání vedle sebe na webu pochoutkovýrok.cz. Krásná práce. Chceš panu Pospíšilovi něco vzkázat?
2: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného.

0: Stále je s vámi Pochoutkový rok. Je to už 10. ročník téhle kulinární rozhlasové soutěže. A jsem rád, že nám fandíte dál. Mluvit teď budeme o obalovém skle. Pomalu se vrací tam, kde kdysi bývalo, než ho začaly nahrazovat lahve z plastu. Výroba skleněných obalů v Evropě opět roste. O nápojích ve skle natáčela naše kolegyně z Pochoutkového roku Jolana Nováková.
1: Jaké nápoje ve skle kupujete vy? Zeptala jsem se kolegů.
2: Ve skle pivo, víno, minerálky, mléko, pokud je.
3: Jo, pivo, ano. Víno.
4: Víno.
5: Pivo, vodku.
1: Ano, lihoviny a destiláty kupujeme téměř vždy ve skle. Sklo je bez chuti a bez zápachu a nemění chuť nápojů. Ve skleněné lahvi se snoubí funkčnost a estetika. Ve spolupráci s výrobci nápojů je navrhují slavní designéři nebo klidně čerství absolventi sklářských škol. Sklo je 100% recyklovatelné a může být recyklováno opakovaně. Odevzdáváme ho do bílých nebo zelených kontejnerů. S vratnými lahvemi pravidelně chodíme k lahvomatům. Jak fungují? To v jedné z pražských prodejen ukazuje Jiří Mareček, tiskový mluvčí prodejen Albert.
6: V tom automatu je čidlo nebo inspektor, který rozezná, o jakou lahev jde a jaká je za ní poskytovaná záloha. Ty lahve na posuvníkovém páse přijedou tady do zázemí a tady už je to manuální práce. Tady už kolegové musí vytřídit lahve a rozpoznat jednotlivé značky a dát je do správných přepravek, tak aby do pivovaru, protože převážně tady máme pivní lahve, tak aby do pivovaru přišly ty správné lahve. Čím více druhů lahví, tím více práce s tříděním a větší náklady na logistiku, ale jak se jednotlivé pivovary chtějí marketingově odlišit a nabídnout zákazníkovi unikátnější zážitek a být viditelnější na prodejním regále, tak zavádí vlastní druhy lahví. Takže v tuto chvíli máme přibližně 20 druhů pivních lahví.
1: Pivní lahev obíhá asi 8 až 12 krát, dříve to bylo asi 20 krát. Pivovary chtějí, aby jejich mok byl v pěkných lahvích. Jakmile se na takové lahvi objeví ošoupaný proužek, vyřadí se, koupí se nová, stará lahev se rozstaví a použije na výrobu lahví nových. Vrací se také lahve od nealko nápojů, ale těch je jen nepatrné množství, používají se spíš v restauracích a hotelech.
6: V našich obchodech přijmeme každý týden přibližně 3 miliony pivních lahví, které nám lidi vrací, pivaři nám je vrací, aby se mohli znovu naplnit v pivovarech a znovu vrátit na regály našich obchodů.
1: A je tu otázka, zelená nebo hnědá pivní lahev?
6: Ale víme, že dřív za minulého režimu všichni vybírali zelené lahve, protože těch bylo méně a když někdo ulovil zelenou lahev, ještě se podíval, jestli tam není ten zákal u toho piva. A dneska z marketingových důvodů výrobci volí různé barvy, tedy různé zelené anebo hnědé a pravděpodobně ta hnědá, protože je tmavší a lépe chrání pivo před světlem. Nicméně některé ikonické značky jsou v zelených lahvích a proto další pivovary se k tomu chtějí také přiblížit.
1: Navíc pivo je rychloobrátkové zboží, zvlášť u nás v České republice.
0: Nápojové sklo najdete i ve fotografiích a v článku spolu s tímto příspěvkem, který jste slyšeli, na webu pochoutkovýrok.cz. A naším hostem u mikrofonu v pořadu bude už za chvíli herečka Pavla Tomicová. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: připraveni, zapnuté mikrofony, jsme tu teď tři. Patrik Rozehnal.
1: Naďa Konvalinková a Pavla Tomicová.
0: Herečka, náš host, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na co míváte neodolatelnou a nezřízenou chuť?
2: No to je právě jak kdy. Já mám pocit, že celý život mám těhotenský chutě, protože občas dostaneš chuť, tak neodolatelnou. Jo. Ale co miluju fakt hodně, je strašně moc, rybí potvory. Je teda pravda, že jednou se mi stalo a to jsem fakt jako nemohla překonat neodolatelnou touhu, která se kryla s tím neodolatelným odporem. Já jsem se v jedné francouzské restauraci. Měla jsem ten den narozeniny a přítel mi objednal jakože nějakou speciální toho podniku, ale oba dva se neuměli francouzsky, v té restauraci odmítali mluvit anglicky a on, ten pán, několikrát se jen jako ujišťoval, jestli opravdu jako to chceme. A já jo. Jsem řekla teda, že jo, že tu specialitu si dám a tam vám přinesli takové jako, jak bývají na Vánoce, takový ty trojpatrový talíře, jo, jako ten nacukrový. Tak tyhle ten trojpatrový jako velký talíř byl plný mořských potvor, ale to všechno chodilo. Po tom talíři, tak to ty lidi, který jsem pozorovala, potom to tam někdo, ty to vraceli tak na ten talíř a jeli, a to jsem fakt nedala.
0: To utíkalo z talíře.
2: No mě to trošku jídlo utíkalo.
1: A čili to se jí za syrova, jako?
2: Opravdu, to byly takový různé, tak ne, že by to úplně chodilo, ale opravdu to tak různě se přelejvalo tohle. Já třeba miluji ústřice, které jsou vlastně taky, že to člověk jako těsně předtím, než to zakápne tím citronem, tak to vlastně jako žije. Trošku, tak to žije, no, pak to jako to takhle se zabije, takže s ní tu mrtvolku, ale to mám ráda. Ale tohle to opravdu žilo hodně.
0: Nešlo. Jste někdy běžela z kuchyně do lékárničky?
2: Ne, to úplně, jakože by mi bylo z toho špatně. To úplně ne, já mám hodně dobrý a zdravý jídlo.
0: Třeba úraz nějaký.
2: Tak úplně ne, ale jako samozřejmě asi každá hospodinka se spálí. Řízne, já si teda tam tolik neřežu, já se pálím teda, protože jak to dělám tak hekticky, všechno vždycky, tak...
0: V tom jste společné s Naďou.
2: To já si umím představit, že ano, jako jsme ty krevní skupiny.
0: Ona zapole i šaty uvaření.
2: No to právě, že já jsem taková trošičku hyper, jak to ta natura vnitřní, to má asi Naděnka taky. Já ty se si vzpomínáš, že jeden můj kamarád říká, že jsem taková maniodepresivní s tím, že se deprese zatím dostavila. Uvaření ještě vám ráda, protože já teda mám ten problém, já jsem se právě bála, abych tady nemusela vařit, protože to já vždycky, když mě zvu do nějakého pořadu uvaření, tak říkám, proboha, ale já buď to vám budu povídat, anebo budu vařit, protože já fakt v tomhle jsem chlap, já neumím dělat ty dvě věci najednou, jo. Úplně zásadně, protože když jako si povídám, a jedna moje kamarádka, její manžel, ještě do nedávna byl šéf kuchařem v takový vyhlášený hospůdce v Hradci, výborný kuchař, a jeho žena, je moje kamarádka, přišla ke mně na návštěvu a říkala mi, děti, jako vař si, budeme si povídat, děti si klidně dělej. A já říkám, no to nemůžu, víš, to by si dí vedle, číst časopis, nebo on říkal, tak půjdu vedle, když jsem u tebe na návštěvě, jako. A říkám, já fakt nemůžu, já to všechno připálím a tak. A ona mi tak chvilku pozorovala a pak říká, člověče, ale ty vaříš jak šéf, kuchař. A já jsem říkal, děti si to ani ještě nebo chutnala. A ona říká, ne, jako, to nevím, jestli to máš dobrý, ale že je kolem tebe takový bordel.
0: Tak děkujeme, pro dnešek se loučíme s herečkou a Pavlou Tomicovou.
2: Zdravím, nashledanou.
3: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Je tu léto a určitě každý z vás si rád dopřeje třeba i dobré víno. Ať už bude červené, bílé, růžové, šumivé, jakékoliv, je důležité, aby mělo správnou teplotu. A na to se chci dnes ptát v radě z etikety odborníka na bonton Ladislava Špačka.
1: Víno je kultovní nápoj. Víno v podstatě už známe ze starověku Sumeru. Pivaři se přejou z vinaři, který nápoj je starší. A proto si víno také zaslouží důstojného zacházení. Měli bychom dbát o čistotu skla, měli bychom dbát o kultivované servírování vína a samozřejmě také o jeho předepsané temperování. Červená vína jsou nejteplejší, to znamená mezi 15 až 19 stupni. Ono se někdy říká pokojová teplota, ovšem máme-li v pokoji 23, tak to neznamená, že to víno bude mít také 23, ne. Bílá vína jsou chladnější, to znamená třeba mezi 8 a 12 stupni. A sekty a šampaňské, ty mají kolem 6 stupňů a vlastně podle toho se také řídíme při držení sklenice. Červená vína můžeme držet vysoko, protože vyzařování teploty lidské ruky jim tolik nevadí, kdežto bílá vína musíme držet minimálně uprostřed a sekty a šampaňské, ty nesmějí o teplotě lidské ruky vědět vůbec nic a proto ty vysoké číše s dlouhou stopkou držíme úplně dole u té kulaté podstavy, jak říkají skláři. U toho dýnka. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pochoutkový rok nazbíral za celá ta léta, kdy jsme pro vás vysílali a vysíláme dál spoustu krásných receptů. Dohromady už 170 sladkých věcí. A my jsme se rozhodli, že je všechny, i ty dosud nevydané, dáme do jedné kuchařky a vám nabídneme, ať je máte pěkně pohromadě. S fotografiemi, s přesným postupem, ať si to prostě doma můžete v klidu zkusit. Takovouhle kuchařku, nazvanou Sladké Česko, se 170 soutěžními i porodcovskými recepty najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz, kde si ji můžete objednat, anebo můžete využít telefonu, ale pozor, jen ve všední dny a v pracovní době. Dopředu si ho ale napište. To objednávkové číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A ještě jednou opakuji, objednávkové číslo do e-shopu 724 819 319. O tyhle kuchařky i soutěžíme. Minulý týden jsem se vás ptal, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Udělala to s červeným zelím. A věděli to. Daniela Torandová z Mikulova, Eva Pavlovicová z Brocna a Monika Fojtů z Horní Litče. Tihle tři jsou teď od této chvíle čerstvými majiteli i podepsané kuchařky Sladké Česko. Pošleme ji poštou, ať vám udělá radost. A mám už přichystané další tři kuchařky do dalšího kola soutěže. Pozor, soutěžní otázka zní, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila, který jsme dnes dělali. Za A angrešt, anebo za B banány. Jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila? Pokud si myslíte, že to byl angrešt, pošlete SMSku pochoutky mezera A, mezera, jméno, příjmení, adresa a to všechno na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že původně byl v receptu na piškotový zákusek banán, napište pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení, adresa a pošlete to na stejné číslo 90 01 04. Psát můžete až do půlnoci z úterý na středu. Otázku si spolu s pravidly připomenete na webu pochoutkovirok.cz a výsledky tohoto kola, tedy kdo vyhrál, se dozvíte za týden.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: A dopředu bych vám chtěl také připomenout, že byste si pomalu měli plánovat čas na 29. srpna, což je sobota, kdy společně oslavíme krásné pochoutkové 10. narozeniny v Kostelci nad Orlicí na food pikniku mezi 11. a 17. hodinou. S bohatým programem, s řadou osobností, s ochutnávkou a prezentací nové kuchařky. Ale ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Zatím se mějte krásně a žijte prázdninově, letně a s chutí.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda dívky v lese u Prahy. S pátráním pomůže Ivan Trojan jako docent v kriminální sérii. ČT 2. Jeho romantický sen o životě kovbojů utne první střela. Premiérový western Kalpeprovi hoši. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hosty Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem, při kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je 11 hodin. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Podvodníci zneužívají jméno České televize a rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. Praha 5 řeší nedostatek míst v mateřských školách. Neděle přinese 33 stupňů, v pondělí se ochladí a přidají se přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. Varováním můžou být taky gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné.cz, říká mluvčí Českého rozhlasu Lidia Erlebachová.
4: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
3: Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplatcích pak informuje web tvpoplatky.cz. Vraňany na Mělnicku budou mít novou radnici. Kromě toho by měli dělníci opravit taky přilehlý areál základní a mateřské školy. Náklady vedení obce odhadne po vypracování územní studie. Podle nezávislého starosty Martina Chmelíka by práce mohly začít za 2 roky.
5: Je tam vlastně naplánováno několik dalších budov, nových budov, protože nemáme žádné kulturní zázemí pro konání oslav, pro konání ani zasedání zastupitelstva, vlastně nemáme žádnou místnost, případně na nějaký ples nebo na nějakou kulturní akci.
3: Nedostatečné kapacity mateřských škol řeší Praha 5. Využije proto budovu školky v sousedním Slivenci. Od 1. srpna tam bude chodit 40 dětí z mateřské školy Kurandové na Barandově. Podle starosty Prahy 5 Lukáše Hrolda z ODS se městské části dohodly na pronájmu na 5 let.
6: Naším cílem je zajistit dostatek míst ve školkách, než budou dokončeny další kapacity na území městské části Praha 5.
3: Německá policie rozšířila pátrání po pachateli útoku v Berlíně a i do okolních zemí, včetně Česka. Dodávka v sobotu večer vyla do lidí v parku Tiergarten. Jedna žena zemřela a 16 lidí utrpělo zranění. Policie pátrá po 21-letém muži a prověřuje, zda útočníků nebylo víc.
2: Počasí.
3: Teploty dnes se vyhoupnou na 33 stupňů, večer se na jihu kraje ojediněle objeví přehánky, v noci přibude oblačnosti a kránu začne místy pršet, no a během dne v pondělí se ochladí na 22 až 25 stupňů, přidají se přehánky a čerstvý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na D1 kolem 39. kilometru ve směru na Prahu stojí dodávka s defektem. Řidiči by měli tedy místem projíždět opatrně. No a na D11 kolem 44. kilometru ve směru na Hradec Králové je kvůli defektu osobního auta uzavřená krajnice. Místo je bezpečné, zabezpečené, ale označené taktéž. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A teď už hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.
7: Pozvání do studia dnes přijala žena, která lépe než kdo jiný zná zákulisí české a slovenské pop music. A když napovím, že v následující hodině budou více než kdy jindy znít písničky Mekyho Žbírky, už budete vědět ano. Jsem moc rád, že už za chvíli přivítám v hudební kavárně hudební manažerku Kateřinu Žbírkovou. Přeji ničím a hlavně nikým nerušený poslech.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Dozněla první písnička a já jenom zopakuji, že mým dnešním hostem, který se naproti mě už na mě velice hezky směje, je Kateřina Žbirková, hudební manažerka. Katko, ahoj.
1: Ahoj, jsem ráda tady v hudební kavárně, já mám kafe ráda.
0: Já tě zde
1: vítám. Děkuju.
0: A já jsem rád, že kromě dobré kávy se tady dnes bude podávat i hezký úsměv, který ke mně vysíláš.
1: Tak k tobě to se jinak ani nedá.
0: Prosím tě, ty jsi hudební manažerka, budeme si povídat hodně o Mekim Žbirkovi samozřejmě, o tvém životě a tím bychom možná vlastně mohli začít. Jak jsi se dostala k hudbě?
1: No já vzhledem k tomu, že se s Mekim jsem se znala už od svých ani ne 18, že jsme se seznámili a bylo mi teprve za 2 měsíce 18, tak jsem vlastně s tou hudbou žila téměř celý svůj život, i když samozřejmě i předtím teenager, já jsem byla John Lennon faninka, takže když Mekim mi říkal Beatles, já říkám ano, Beatles OK, ale já prostě John Lennon je můj favorit a pak jsem se naučila mít ráda samozřejmě i ty Beatles celý a Paul McCartneyho uznávat, byla jsem na X jeho koncertech a s Mekim jsme všechny koncerty vlastně absolvovali, tak myslím si, že vlastně můj život je celý protkanej hudbou.
0: A jak jste se vlastně vy dva s Mekim seznámili?
1: Já jsem s ním přišla dělat rozhovor, Pavle, do školního časopisu tenkrát, který byl na našem gymnáziu tady v Praze Sladkovskýho. A k tomu rozhovoru nikdy nedošlo, protože já jsem neměla připravený otázky. Původně se mnou měl jít Vojta Nouzák, můj spolužák, který pak byl režisér třeba show Jana Krause a dalších pořadů v televizi. No a on tenkrát byl nějaký zápas Slávie a Vojta Nouzák byl slávista a nešel se mnou. Vyslal mě samotnou. A tak to taky dopadlo. Já jsem si nepřipravila otázky. Nějak tak jsem jako jenom improvizačně se s Mekim bavila. Mekim mě odkázal, že druhý den má, to si pamatuješ, že bývaly autogramiády v Kotvě.
0: No jistě.
1: Tak tam se šel podepisovat a řekl, že potom teda uděláme ten rozhovor. Já jsem přišla do té Kotvy, tam stály ty faninky, jak už ty víš, určitě až dolů. A já jsem přišla až dopředu a on mi říká, já vím, kdo přišel. Já si říkám, fakt, jakože by si mě tak pamatovala to. No a i po té autogramiádě jsme šli na kafe spolu a tak jsme se nějak zakecali, že ten rozhovor opravdu nevyšel nakonec, ale byl z toho celoživotní rozhovor.
0: Jasně. Já si myslím, že z toho nakonec vzniklo něco mnohem trvanlivějšího.
1: Je to pravda. A do dneška, když vidím toho mýho spolužáka Vojtu Nouzáka, tak mu říkám, ty za to můžeš, že jsi tam nešel.
0: Nedá mi to se tě nezeptat. Bylo to pro tebe těžký, jako pro holku studentku, akceptovat do života zájem velký hvězdy jako o tebe, jako o osobu?
1: Jako já už si
0: i
1: to
0: ty teď emoce,
1: tak,
0: víš?
1: Přesně, ty emoce. Já si je úplně tak nemůžu vybavit, já si jenom pamatuju, že jsem se vždycky já jsem takový pragmatik a praktik, tak já jsem si říkala, že ten zájem nemusí být trvalý, že třeba za měsíc bude víc jednou holkou a tak. Takže já jsem na začátku do toho ty emoce tolik nechtěla pustit, protože jsem se toho trochu bála. Takže jsem pořád měla takový trochu odstup, ale Meky se do toho tak pokládal, že pak, když přijel na můj maturitní ples do Lucerny, kde mimochodem zrovna na pódiu zpíval Janek Ledecký, taky můj spolužák na gymplu ve vyšším ročníku, tak až když přijel na můj maturitní ples a na otočku a přemluvil kamaráda, aby ho odvez, protože tenkrát ještě neměl řidičák, tak jsem si teprve říkala, on to asi myslí vážně a teprve pak to byl jakoby vztah opravdu.
0: A vy jste vlastně potom v roce 1988 jste se vzali, měli jste svatbu. Kde to bylo?
1: No na Staromáku,
0: no
1: samozřejmě, na Staromáku. 88, no a tenkrát vím, že nebyl bulvár, takže žádní novináři tam nečekali, i když pár se jich tam našlo, jeden nám přišel přát, já říkám, nechceme, aby tady někdo byl, nebyla to žádná obří svatba. Jsme měli prostě asi 25 lidí.
0: Já si to jako pamatuju, že to bylo takový střízlivý.
1: Střízlivý a to, tak Meky nikdy si nepotrpěl na nějaký jako velký věci, tak že to bylo střízlivý, ale samozřejmě nějak se to profláklo. Vím, že tam byl Jirka Vejvoda, tam mám s ním fotku krásnou před Orlojem. No, 88, to je šílený prostě, jak to letí, veď.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: manažerka Kateřina Žbirková stále sedí proti mě, protože je můj dnešní host. Katko, ještě jednou děkuju za to, že jsi přišla.
1: Já děkuju za pozvání.
0: Ty se narodila v roce 67 v Praze, pak si vlastně vystudovala obchodní fakultu
1: na VŠE, v Praze.
0: Ty jsi se tomu ale asi...
1: Vůbec jsem se tomu nestihla věnovat, no. Přesně jak říkáš, protože vlastně já hned, jak jsem skončila školu, tak jsem už byla těhotná s Lindou. Linda se narodila v roce 90 a pak hned David za 3 roky, 3,5 roku David, takže já jsem na začátku byla vlastně z dětba doma. Takže manažerka žádná nebyla ještě, byla máma
0: od dvou dětí.
1: Jo, jo.
0: A jak to šlo? Meky byl v té době strašně opravdu hodně vytížený.
1: Pavle, víš, nezapomeň, že to byly devadesátky a že tam trochu ubyly ty koncerty, protože se přestalo jezdit tolik.
0: Na nějaký čas.
1: Jo,
0: ano.
1: Na nějaký čas. A on začal dělat to, co teď děláš ty. Dělal noční proud, dělal prostě v rozhlase programy, točil rytmy, což byl televizní program, kde uváděl kliky ano, zahraniční ano, a tak dále. Ano. Takže se zase vyžíval v jiných věcech, které předtím nemohl dělat. Takže to celkem šlo, že nebyl tak často pryč z domu.
0: Takže vlastně se mohl věnovat i dětem, a být táta. Máš pravdu, já jsem si teď uvědomil, že vlastně ono skutečně začátkem těch 90. let, každý, kdo byl trošku víc slavný před 89. tak najednou...
1: Tak to padlo trochu, padlo to ano. Na chvíli, ale i koncerty lidi se zaobírali politikou, chodili na náměstí a tak dále.
0: To je pravda, to je pravda.
1: Takže to bylo trošku jiný a to se začalo tak až v tom 95. 6. zvedat nahoru zase.
0: Ano, no jenže Meky měl vlastně v záloze jednu velice silnou zbraň. Zaprvé tucty hitů z dřívější doby, nebo...
1: Je to tak, ano, je to tak.
0: Úžasnou minulost, ještě s Modusem a s Marikou Gombitovou.
1: Ano.
0: A navíc ještě jedna věc, a ta si myslím, že je zásadní, a to je ta bezbřehá melodičnost jeho písní.
1: No, byl to melodik, no. On mi říkal, že vlastně ta písnička ti musí dávat smysl, jo, i když ji zahraješ jenom s klavírem nebo s kytarou, bez té produkce okolo. A vlastně musí tam být to jádro, takže a to on takhle skládal, vlastně skládal na kytaru a na klavír.
0: A to je nejlepší.
1: No, tak ty jsi taky stará škola. Myslím si, že i někdy ty mladí, některý to ctějí a některý to mají přeprodukovaný a potom, když z toho sebereš tu produkci, tak vlastně tam nic není vevnitř.
0: Je to prázdný. No. No. Tak to právě je to, co mě vždycky na písničkách Mekyho bavilo, že to bylo dokonale prokomponovaný melodicky. Když třeba napsal píseň, byla jsi první posluchač?
1: Byla. Troufnu si říct, že byla, protože já jsem takový obyčejný posluchač. Nejsem jakoby muzikant, takže já ani neumím na žádný nástroj zpívat vůbec. To říkal Meky, že když já bych zpívala, tak by to muselo být něco hodně alternativního. A jako, takže to bylo jako jeho hodnocení mýho zpěvu. Takže já jsem byla za ty obyčejný posluchače a on mi to pustil a ptal se mě, co? Kolikrát jsem já teda byla tolerantnější než on sám, jak dobře víš, tak většinou ty umělci jsou k sobě kritický a on byl hodně kritický, takže někdy říká, a to je taková blbost a já říkám, ne, teď to je super melodie, jako to, mně se to líbí. A texty jsem mu kontrolovala, protože já jsem byla velký čtenář, takže dal na můj názor ohledně textu. Já jsem byla taková upřímná, takže párkrát jsem mu něco fakt jako třeba pohanila, ale on se nikdy neurazil, věděl, že já to myslím opravdově.
0: Jasně.
1: Takže konzultovali jsme to spolu vždycky.
0: A Katko, teď mě jedna věc, a to se taky nemůžu nezeptat. Prosím tě, jak to bylo?
1: Já se bojím.
0: Ne, neboj. S písničkou Catherine.
1: No,
0: Katka.
1: To bylo ještě, když jsme spolu chodili právě, říkal mi, že se mu stejskalo, sednul si v Bratislavě, já byla v Praze, on byl v Bratislavě, se mu stejskalo, sednul si ke klavíru, natočil demo ještě s anglickým textem. Catherine, you do something to me, tak to začínalo nějak. A pak mi to pouštěl do telefonu, ještě toho sluchátkovýho samozřejmě. Měli jsme šílený účty za telefon, oba dva. Můj tatínek mi zamknul telefon na zámeček, protože... A to ještě nevěděl, že chodím s Mekym, protože nechápal, proč má najednou účet ve výši jeho měsíčního platu. Jako.
0: Tak to byla velká láska.
1: A potom teda, já jsem to pouštěla svojí kamarádce na Walkmanu tenkrát. Ona mi říkala, no to není možný, že tohle je Žbirka a tohle. Já říkám, no, prostě mi napsal písničku, ještě jsem to byla tak, no a co? Jako, teď to je pohoda. A pak mi poslal dopis, kde byl slovensko-český text. Je tam jedna česká sloka, která je kvůli mě právě v češtině.
0: Prostě byla si skvělou inspirací.
1: Ale já to tenkrát nedocenila, Pavle, víš? Já až lety, když ta písnička funguje do dneška, tak to doceníš.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin.

0: Kateřina Šbirková, hudební manažerka, je mým dnešním hostem. Katko, tak dobře, Meky o tobě napsal písničku, jak jsme slyšeli, ale samozřejmě soužití s někým, kdo je slavný, kdo zejména potom v pozdějším čase v těch 90. začal být velmi vytížený. Jaký to je? Máš na to nějaký návod, jak jste to zvládali? Nebo jo, že jste byli často od sebe, Meky byl na cestách, do toho dvě děti.
1: Nebylo to jednoduchý, nebylo. Ale právě proto my jsme se přesunuli do Prahy, Pavle, protože tam jsem měla rodiče v Praze.
0: A počkej, a předtím jste byli
1: v Bratislavě. Tam se naše Linda se narodila v Bratislavě v 90. a pak já jsem žila v Bratislavě 3 roky. A pak, když se narodil David 94., tak právě už to začalo být na mě moc. Ano. A já jsem v Bratislavě to zázemí neměla. A Meky mi říká, já jsem muzikant, já můžu být všude, já mám Prahu rád jako a v pohodě. Takže my jsme se přesunuli, navíc tenkrát se dělil stát, trošku tam byly takový politický tlaky na Slovensku a tak. Takže jsme se přesunuli do Prahy a tady už jsem měla maminku, která mi děti pohlídala a tak dále. Takže jako kamarádky a dalo se to daleko líp teda pro mě zvládnout. A Meky sám, jak říkal, stejně byl pořád na cestách. Do té Bratislavy jezdil tak jako tak pracovně, jasně, takže nestratil kontakt s Bratislavou. A i my s dětma jsme se dlouho přesouvali sem a tam, dokud nezačali chodit do školy, kdy už jsme se museli prostě ukotvit tady v Praze. Takže to bylo taková kočovná trochu rodina. No a potom vlastně po roce 2000 už to začalo být tak, že Meky natočil modrý album, tam bylo Co bolí, to přebolí a začalo to být opravdu hodně velký. A tam už začal zmatkovat, co se týče managingu a tam někde jsou ty počátky toho mýho managingu.
0: To jsem se tě právě chtěl zeptat, takže to byl ten bod.
1: To byl ten bod. 2001, kdy ten modrý album vyletěl, to byl několikrát double platinový a tak dále. A Meky prostě už to začal, já nevím, dělal koncert v Ostravě a zároveň tady atleta roku v Praze. Já jsem musela všechny soukromý letadla schá

0: Ani ta bych ho přesunula včas a jsem si říkala, tak ne, tak já mu povedu diář. Nejdřív to byl diář.
1: Každý umělec potřebuje, tak, aby mu někdo vedl diář.
0: Znáš to. Znám. Takže nezačalo to diářem, potom postupně to byly smlouvy, postupně booking a tak dále.
1: Jo.
0: A Meky mi vždycky řekl, teď máš na to školu. A já říkám, a říkám, fakt, tohle nás na ekonomce neučili. Jako.
1: No, ale byla si hozena vlastně do vody.
0: Byla, no. A myslím si, že jako dost mě naučil ten svět, protože já jsem byla takovej plánovač, jsem měla všechny věci ráda tak tip-top. A ten show business mě naučil, že jako není nic staršího než včerejší diář.
1: Jo,
0: takže prostě mě naučil i té improvizaci. A tomu, že všechno se vlastně mění a může se během 24 hodin změnit úplně. A i ty termíny, že se všelijak přeházejou, tak nakonec jsem se v tom naučila plavat, že je dobrý to mít zorganizovaný, ale nesmím se hroutit, když se mi to změní. Už jsem si zvykla.
1: Jasně, a teď se tě zeptám ještě, ono někdy s námi jako umělci volnomyšlenkáři, je to, přiznám se, ne úplně jednoduchý.
0: A dobře, že si to uvědomuješ, Pavlíku.
1: Uvědomuji. Meky byl ale asi disciplinovaný, ne?
0: No, hele, tak pokud nešlo o hudbu, tak byl disciplinovaný, ale v momentě, kdy skládal třeba, tak byl velice nerudný, když se mu do toho házela bomby s nějakým rozhovorem nebo nějakým termínem a tak, takže tam prostě přes to vlak nejel a v momentě, kdy tvořil, tak byl velice jako prostě urputnej, prostě byl fokusovaný na tu věc a neměla jsem šanci.
1: Ale já myslím, že to je to nejzákladnější, co někdo, kdo tvoří, že potřebuje ten klid a potřebuje nejenom, že ten klid potřebuje, ale potřebuje si ho i vydobít. Takže...
0: Je to pravda. Vydobil si ho vždycky velice jako spolehlivě.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Kateřina Žbirková je mým dnešním hostem. To, že jsi hudební manažerka, to samozřejmě všichni víme. Ale taky si vychovala dvě děti. Syn David vystudoval filmovou režii a střih. A asi, jak jsem pochopil, v Londýně také žije?
1: Je to tak. Jo. Ano. A dcera Linda, ona vystudovala střední pedagogickou, paní učitelka ve školce momentálně, ale jenom pomáhá v té školce. Je u mě ve firmě, v Miro Agency, takže mám jí zaměstnanou u sebe, protože potřebuji už pomoc, trochu se mi to rozmohlo. A David je v Londýně, to si dobře zachytil.
0: No, ale to je dobře. To je dobře, protože to je takový, jako docela si myslím, tvůrčí obor.
1: Proto
0: umělecký.
1: Tam taky přesně zůstal. Ale pozor, on nedělá vlastně to, co vystudoval ten film. No. Má dvě kapely. V jedné kapele svoj. Je to prostě, tomu se nevyhneš.
0: Potatil se.
1: Prostě, Meky říkal, ať to radši nedělá, stejně to tam zůstalo. Takže on vlastně má svoji kapelu, pak ještě v jedné kapele hraje na bicí a ještě i produkuje. Má svoje studio v Londýně, takže produkuje pro jiný. Dokonce i tady v Čechách produkoval pro Michala Hrůzu písničku, produkoval pro kapelu Dukla celý EPčko a v Londýně taky má nějaký svoje. Tak tím se vlastně živí, protože ty kapely, víš, jak to je v Londýně. Je to nošení dříví do lesa, říkal Meky. Ale dělá to pro svoji radost a občas i ty vizuály, videa a tak. I mě vlastně udělal videa, když jsem potřebovala, Meky mu dělal videa a tak. Takže nějak to zužitkoval to studium, ale muzika to prostě převážilo.
0: Jasně, tak to se dalo čekat. Ale ty máš vlastní firmu Miro Agency a podílíš se vlastně na organizaci velkých koncertů v O2 Aréně, v O2 Univerzu. Produkovala si taky talk show Doupě, že jo, pro Art na ČT. A na realizaci několik vlastně Mirových alb, včetně posledního a velmi oceňovaného alba.
1: Posledné věci. No, a to zrovna produkoval náš David. A nebylo to tak, že jak někde psali, prostě, že by to na něj zůstalo po Mekyho odchodu, ale to se rozhodl už Meky, že je čas, vyzkoušel si ho na dvou písničkách a potom vlastně usoudil, že to s ním zkusí, jo. Že chtěl zase nějaký něco novýho, někoho mladýho, no a znal Davidovu tvorbu, protože David už v té době měl svůj album, ano. Takže věděl, že už na to má. A nějak to vyšlo, já jsem hrozně ráda, že ten David to zvládnul, že nebylo to pro ně jednoduchý bez toho táty jako supervizora.
0: Rozumím. Ty jsi také ale připravila velkou retrospektivní výstavu Roky a dny v Národním muzeu, která se pak vlastně přesunula i do Slovenského národního muzea v Blavě, věnovanou Mekymu.
1: No. A z té výstavy se stala putovní, aniž bych to chtěla vlastně, no. Nebo předpokládala. Jak jsi říkal, v Bratislavě na Hradě byla, pak byla ještě ve Východoslovenském muzeu v Košicích a pak skončila dokonce v Londýně. Byla na slovenské ambasádě ve spolupráci s Českým centrem. Takže vlastně všechny ty Mekyho města nějakým způsobem tam byly. Bylo to docela těžké to přesouvat, ale podařilo se mi to.
0: Mimochodem, já tady mám teď, milí posluchači, to mi a přiznám se, přinesla mi to Katka jako dárek, knížku Honzy Vedrala, Catherine.
1: A vidíš, to je zrovna, tam je fotka z toho staromáku, jak jsme se brali.
0: No tady vidím vaši fotku, ano.
1: Tam máš i ty děti, to je naše Linda.
0: Jasně.
1: Takže je tam hodně fotek z našeho soukromého archivu, který moc nikde nebyly. No. Je to můj život s Mekym v kostce, no, bych řekla. Tak bych to nazvala. Honza Vedral napsal o Mekym knížku zblízka a proto jsem oslovila jeho, když mě oslovilo vydavatelství.
0: Ano.
1: Protože jsem věděla, že jednak je to hudební novinář, znal Mekyho, že to nebude žádný bulvár,
0: no jasně.
1: A že mu můžu věřit a můžu mu říct věci, které bych jinak neřekla.
0: Katko, já takhle listuju tou knížkou, těma fotkama a vidím teda,
1: máš
0: že...
1: Máš nostalgii, veď?
0: No, úplně mě, skutečně ti musím říct, tady vidím s Marikou Gombitou, no. Že na mě dýchly ty krásný starý časy, no. V té pop music.
1: No.
0: A tak já bych možná navrhoval, když jsem zrovna tady s tou Marikou otevřel, že bychom si zahráli jeden z těch krásných duetů.
1: Ježiš, to budu moc ráda.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: stále je mým dnešním hostem hudební manažerka Kateřina Žbirková. A když jsem řekl manažerka, tak jsem to myslel vážně nejenom kvůli Mekimu a všem těm projektům, ale i kvůli jedné takové, řekl bych, docela ambiciozní v dobrým slova smyslu kobylce tvé stáje. To se tak říkalo.
1: To si řekl hezky.
0: No, a to je sice zpěvačka Leny, která teda mimochodem sobě nezapře tu svoji mámu Lenku Filipovou, protože prostě já vždycky, když vidím Leny, tak mám pocit, že vidím Lenku.
1: Jo, je to mini-me takzvaně.
0: Ano, ano. Ale musím ti říct jednu věc. Já se ti vůbec nedivím, že ses na to produkčně, na ní teda myslím a na její hudbu položila, protože od prvního momentu, kdy já jsem Leny zaregistroval, tak z té hudby na mě jde velká dávka upřímnosti, čistoty a takový čerstvý závan.
1: Pavle, líb bych to neřekla prostě. Já i dokonce Meky, jí bylo snad 18, nebo když mu Tomáš Filip poslal jako nějaký různý zpěvačky a Meky mi řekl tadle a nevěděl, že je to jako od Lenky dcera.
0: Jo, jo.
1: A říkal mi, to je originální hlas, to je první věc. A ta upřímnost a tyhle věci, co si všechny vyjmenoval, tak mi řekl tenkrát Meky. A já jsem si to pamatovala. Samozřejmě Meky jsem a stejně jako ty kamarádil z Lenkou Filipovou, maminkou Leny.
0: Ano.
1: A takže i to. A já upřímně, já jsem typ manažera, že nejdu po nějakým, abych si někde vydělala na nějakým zpěvákovi, který zrovna teď fičí, ale že to je srdeční věc.
0: Jo,
1: a já
0: jo,
1: s tou
0: jo.
1: Leny mám pocit, že jako si rozumíme za prvý, že je upřímná, že je to strašně dobrý člověk, ale zároveň velmi pracovitý a ambiciozní, jak si řekl. Takže,
0: ale bez toho to nejde.
1: Ale bez takových těch negativních věcí, že prostě jdu přes mrtvoli, to ne, to vůbec.
0: Ne, prostě má svůj cíl, svou vizi a zatím si jde. No.
1: A je to taky muzikantka v tom, že si skládá písničky sama.
0: To je její velká výhoda.
1: A dává do toho prostě ten svůj feeling a je taky samozřejmě tvrdolavá, jde si za svým, občas mě vyslechne, občas taky ne, ale strašně si poslechne vždycky moje zkušenosti, co mám s Mekim, protože ví, že to je prostě proskákaný letama a že teda to jen tak někdo nedá. A ona mě oslovila vlastně hned po tom, co Meky odešel. Já jsem měla ještě ten rok trošku nabito, tak jsem řekla, počkáme. A až za rok. A vlastně teď jsme spolu třetí rok a musím říct, že je to čím dál tím lepší, protože já jí víc rozumím a ona mě.
0: Ona měla takovou zvláštní kariéru, že nejdřív vlastně zažila ten úspěch v podstatě v zahraničí.
1: Hned.
0: S tím prvním singlem.
1: Je to singlem, tak,
0: s Hello, ano. No. A tady vlastně ještě nikdo nevěděl, kdo je Leny,
1: je
0: ale
1: to tak.
0: Na zahraničních hitparádách, jak jsem to sledoval,
1: je
0: už ta píseň bodovala.
1: No.
0: A jak to je v současné chvíli?
1: V současnosti zase je to tak, i když teď třeba jí hrajou na některých těch velkých rádích pro mladý, ale zase jí hrajou třeba v Austrálii nebo v Německu a tady o tom nikdo neví. Jo. Takže teď dělá album, tak už vydala vlastně nějaký singly k tomu albu a pracuje zase na dalších věcech, má ten tah na branku, takže já věřím, že zase někde prostě to udeří. Nakonec je nominovaná s jednou z těch skladeb Hold On To Me na Anděla, na skladbu roku.
0: Krásný.
1: Takže myslím si, že vždycky se něco podaří a jak sám dobře víš, ta kariéra není pořád nahoře, je to prostě nahoru, dolů a čím díl vydržíš,
0: up and down.
1: Tak tím víc musíš být tady s tím smířený.
0: Taková je realita a tak to prostě, víš co, ale já ti řeknu svoji zkušenost.
1: No.
0: Vždycky, když jsem byl dole v tom Dělíku, tak mi to dalo nějaký ponaučení pro to, co může přijít, až budu zase nahoře a měl
1: tak.
0: Jsem těch vln
1: Všechno
0: několik.
1: Má svůj důvod, Pavle, a myslím si, že je dobrý využít právě toho, jak říkáš. Využít toho, aby potom, když přijde ta druhá vlna, tak aby si byl ještě lepší než předtím.
0: Ale Leny je teď prostě v rozjezdu, takže pojďme si teď něco zahrát.
1: Dobře, děkuju.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Střední Čechy.

0: Ještě chvilku bude mým dnešním hostem hudební manažerka Kateřina Žbirková. Katko, Kateřin, já tě velmi lůvím.
1: No?
0: Já ti teď musím říct, jak jsi mě, víš, otevřela v nějaký ty vzpomínky. A já jsem tehdy, a přiznám to, neměl tu odvahu to udělat hned, přestože naše vztahy byly v té době výborné. A on vždycky říkal, chalani z Karlštejna
1: přišli. Jo, on vás měl rád.
0: No. A jednou jsme, a já ti přesně řeknu, kde. Zpívali jsme na nějaké akci společně, bylo to v tom velkém kulturáku v Liberci. A Miro čekal tam a všichni jsme se nudili, protože to mělo sklus a myslím, že to bylo nějaké televizní natáčení. A já jsem si říkal, já bych od toho Mira hrozně chtěl písničku, nějakou takovou romantickou. A já jsem mu o tu píseň vlastně styděl říct.
1: Počkej, Pavle, ale není všem dnům konec, já mám nějaký dema.
0: Výborně, tak na mě myslí.
1: Tak si něco můžeš pak vybrat.
0: Budu rád.
1: Já se do toho stejně chci ponořit, takže
0: ne, budu
1: na budu
0: rád,
1: myslet.
0: Ale víš, jak to je, že člověk vlastně si pak, víš, kolikrát, Katko, já jsem se k tomu vrátil a říkal jsem si, proč si to tenkrát tomu Mirovi, teď jste byli půl metru od sebe, měli jste
1: čas. A zrovna tobě by se ty melodické věci hodily, viď?
0: Ale možná, že všechno je tak, jak má být, protože když jsem potom ta pop music začala být těsná a vlastně jsem si říkal, proč já tady budu pořád někomu dokazovat, že mám rád voní tvý kůži. A Janis vymyslel 4 tenory. A my jsme převzali krásnou Mekyho písničku Jesená láska do repertoáru.
1: Za to jsem vám, kluci, hrozně vděčná, no. Já jsem to viděla naživo.
0: Tak rádi zpíváme. Já ti musím říct, že když ji Janis zařadí do playlistu, já se na to těším.
1: A vy to umíte hlavně zaspívat. Ono to není jednoduchý, že ona je taková citlivá.
0: Velmi
1: a
0: citlivá.
1: Tak všelijak pluje. Takže ne každej to jakoby zvládne s tím citem. A já jsem vás viděla na Karlštejně právě. Jste jí zpívali, když jsem byla na vašem koncertě a pak ještě jste jí pro mě zaspívali. V Luce na Music Baru, když jsme vzpomínali na Mekyho.
0: Ano.
1: A zase budete zpívat v Obecně v domě.
0: No právě, a to se na to těším, protože, milí posluchači, kdo máte rád, a to já věřím, že všichni, písničky Mekyho Žbirky, tak přijďte letos.
1: 20. října, ano. To je v předvečer Mekyho narozenin.
0: Ano, do Obecního domu v Praze, je to v centru, takže doprava je velmi spolehlivá.
1: Dát si tam šampíčko.
0: Ano. A bude takzvaná Symphonic Night.
1: Přesně tak. A já jsem moc ráda, my jsme podobný koncert už dělali před rokem a půl, ale bylo to čistě instrumentálně s symfoniákem a jsou tam videa, který vytvořil náš syn David taky, vlastně ano. Speciálně pro ten koncert. Ale tentokrát jsem si řekla, že kromě toho instrumentálního tam budou i některý hosté, zpěváci. A jsem hrozně ráda, že 4 tenoři přijali to pozvání, že zaspívají tuhle krásnou písničku. Samozřejmě budou tam i další vystupující.
0: No jistě.
1: Třeba David Kraus s Martou si zaspívají Co bolí, to přebolí. Budu tam mít Terezi Kovalovou jako čelistku na čelo, si tam dá krásný solo i nějaký Beatlesy. Bude tam dokonce producent z Abbey Road, který si zaspívá Beatlesy. Takže budou tam tentokrát opravdu, nebo operní pěvkyně Soňa Godárská. Takže bude to zas trochu jiný.
0: To bude
1: a
0: hezký.
1: Hrozně se na vás těším.
0: A víš, proč to bude hezký? Protože to bude s tím velkým symfonickým tělesem.
1: Karlovarský symfonický orchestr.
0: A to vždycky ty písničky dostanou ještě, tak nějak přesunou se do vyšších pater.
1: Je to tak, říkáš to správně. Já se na to hrozně těším. Pan dirigent Adrian Kokoš, který spolupracoval i s Mekym na těch symfonických projektech, tak je to můj kamarád. Dělali jsme to spolu loni na soundtracku Poděbrady. Těch koncertů už bylo víc, takže se z toho stala taková značka. A někdo mi minule říkal, tak co, už zase bukuješ Mekyho, co?
0: Ne, já myslím, že si to Mekyho písničky zaslouží a musím ti říct, že se na to toho 20. října do Obecního domu na Symphonic Night a Mekyho hity moc těším. Tobě bych chtěl moc zaprvé popřát štěstí a aby se ti z Leny té tvé producentské práci, aby se ti dařilo. A poděkovat ti za to, že jsi přišla a že jsi tak hezky se mnou si povídala a vzpomínala.
1: Moc děkuju, Pavle. Děkuju za pozvání i za tvoje slova a vlastně i podporu, protože jsem ráda, že Mekyho kamarádi mě adoptovali a že je mám.
0: Máme tě rádi. Asi tak. Milí posluchači, a to je pro dnešek úplně všechno. Mým dnešním milým hostem byla hudební manažerka Kateřina Žbirková a Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka. Редактор

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Zaměstnavatelé v loni se svými zaměstnanci řešili víc než 36 tisíc pracovních úrazů. Ve věku 86 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Neděle přinese 33 stupňů, v pondělí se ochladí a přidají se přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Loni v Česku v práci utrpělo zranění více než 36 tisíc zaměstnanců. Meziročně tak přibylo skoro 200 pracovních úrazů. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Počet pracovních úrazů zahrnuje i brigádníky, kteří se nejčastěji zraní v létě. Brigádníci mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v hlavním pracovním poměru, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
3: Může mít nárok na bolestné, může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že si třeba poškodil ten oděv, který měl na sobě, a je tam náhrada za stížení společenského uplatnění, ta se počítá spolu s tím bolestným. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
2: Data o tom, kolik pracovních úrazů ročně utrpí brigádníci, inspekce práce nemá. Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák, bylo mu 86 let. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze byl u zrodu českého undergroundu. Kromě hudby a výtvarnému umění se Knížák věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii. Narodil se 19. dubna 1940 v Plzni. V letech 1968 až 1969 přednášel na dvou univerzitách v USA. Strážníci ve Slaném na Kladensku budou od září v plném počtu. Město přijalo nové členy sboru. Pomohl k tomu třeba náborový příspěvek nebo služební byty. Slánská městská policie tak bude mít 27 zaměstnanců, potvrzuje starosta Martin Hrabánek z ODS.
4: V současné době, samozřejmě v době čerpání dovolených, dochází k tomu, že samozřejmě ten stav není úplně stoprocentní, ale od září bychom měli mít více strážníků vidět v ulicích. Obnovili jsme činnost psovodů.
2: Praha opraví několik ulic v okolí základní a mateřské školy na Zbraslavi. Rekonstrukce silnic, chodníků i dešťové kanalizace v 5 ulicích bude stát 46 milionů korun. Práce by mohly začít letos a potrvají 12 měsíců, říká mluvčí magistrátu hlavního města Pete Hoffman.
5: Smyslem záměru je odstranění havarijního stavu komunikací a chodníků, které obsluhují mimo jiné i přilehlé budovy základní školy Vladislava Vančury s areálem sportoviště a také mateřské školy v ulici Nad parkem. Zhoršující se stav by mohl ohrožovat zdraví a bezpečnost chodců a motoristů v této lokalitě.
1: Počasí.
2: Dnešní den má být tím nejteplejším dnem tohoto týdne. Teploty vystoupí až na 33 stupňů, večer se na jihu kraje ojediněle objeví přehánky. V noci přibude oblačnosti a k ránu začne místy pršet. V pondělí se ochladí na 22 až 25 stupňů, přidají se přehánky a čerstvý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na pražském okruhu kolem 29. kilometru ve směru k dálnici D7 se srazila dvě osobní auta. Vozidla tvoří překážku a řidiči místem projedou se zvýšenou opatrností. Na dálnici D8 mezi 22 a 25. kilometrem ve směru na Drážďany se před dopravním omezením tvoří kolona a taktéž na D8 ve směru na Ústí nad Labem se před Prahou pohybuje pomalé vozidlo údržby, kvůli úklidu je uzavřený odstavný pruh. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A písničky na přání má pro vás připravené Iveta Klumská.
6: A přeji vám krásné nedělní poledne.
1: Písničky na přání.
0: Tak užívejte sluníčko, užívejte příjemný den a taky den odpočinku. No a Aničky, vy si užívejte dvojnásob, protože dnes slavíte svůj sváteční den. Svatá Anna chladna z rána dnes k nám ale byla trošku milostivá a trošku i přitopila Andulka a my za to děkujeme. Každopádně budeme se věnovat nejen písničkám pro Aničku, zkrátka jsou tu i narozeninová přání a vy si užijte následující hodinu v pohodě a dobré náladě.
1: Písničky na přání.

Slunce v duši a Nightwork, kapela Nightwork na úvod nedělních poledních písniček na vaše přání. Teď už je tu první. Zahrajte prosím pro manžela Josefa Baluna z Orlovek jeho životnímu jubileu 60. narozeninám, které slaví právě dnes. Přeji mu hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody do mnoha dalších let. Moc ho miluji a děkuji za jeho laskavost a dobrotu, napsala manželka Janka, a my také gratulujeme a zdraví přejeme Vrchovatě.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď

Kapela Kabát s písní Houby magický. Další vaše přání, milé rádio, prosíme o zahrání písničky pro naši Karinku, která slaví svoje 17. narozeniny. Milá Karinko, z celého srdce ti přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí a úspěšné studium na gymnáziu. Nejvíce ti však přejeme pevné zdraví a radost ze života. Mamka, Nikolka, táta a Mesinka. No a vám v rádiu děkujeme. Není zač, my Karince přejeme všechno jen to nejkrásnější.

0: Písničky na přání.
1: Ladíte Český rozhlas Střední Čechy, posloucháte písničky na vaše přání a píšete mi. Dnes posíláme písničku k svátku Aničce do Kutné Hory, Aničce do Úpice a její dceři na Moravu. A přejeme hezký den, radost, štěstí a pohodu, napsali Libuše a Vendy. Všem Aničkám všechno jen to nejl.

Pláňku štíhlou nám opěvoval Valdemar Matuška v písničkách na přání. No a teď budou zpívat Pavel Bobek a Karel Gott všem dívkám, co jsem měl kde rád. Dobrý den, píšete mi tuto písničku, posílám Aničce z Kutné Hory. Milá Aničko, hodně zdraví a lásky ti přeje Věra z Hradčan. No a k svátku všem Anám, Aničkám, Andulkám s přáním všeho nejlepšího písničku posílají i Hanka a Jiřinka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Písničky na přání.
2: A pokračují písničky na vaše přání. Píšete mi hezký den, Iveto, vám i posluchačům a hlavně našim Aničkám a našim věrným posluchačkám. Aničce Pikuljakové, Aničce Skunic, Jadrné, Pavlové, Vajsové, taky vaší kolegyni zprávařce Andulce Haškové. No prostě všem Andulkám, co dnes slaví, přeji pevné zdraví, pohodu a spokojenost, napsala babi Jarka z Kladna.

Na břehu Brdského Červeného potoka v Neřežíně vypuknou dnes přímo dvojité oslavy jmenin a významného výročí narození starostlivé chotě a vynikající spolužačky a kamarádky paní Anny Žižkové, Rozené Herkalové. Milá Aničko, vedle pevného zdraví, neustálé pohody a dobré nálady ti přejeme tělesnou i duševní svěžest a lásku všech tvých blízkých. To přejí kamarádi z Brdských vozdů a dvojnásobně gratuluje i Český rozhlas Střední Čechy.

Narozeninová Olga Lounová, další vaše přání, hezké odpoledne, prosím o zahrání písničky s přáním všeho nejlepšího pro moji kamarádku Aničku Srdíčkovou, která dnes slaví svůj svátek, napsala Helena Pospíšilová.

0: Písničky na přání.
1: 4 minuty máme po půl jedné, stále na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy. Jsou tu pro vás písničky na přání, píšete mi, dobrý den všem. Aničkám připijím na budoucnost a zdravím také Jarmelky, Janiny, Marušky, Světlanku, Drahušku, Veroniku, Květu s Romanem, napsala Jindra. A prosíme o písničku pro Vendy k narozeninám, napsali zase Mirča a Verča.

Tak všechno nejlepší tedy Aničky, ještě jednou vám přejeme k vašemu svátečnímu dni. Aničce z Úpice, Aničce z Kutné Hory, Aničce z Kunic, Aničce z Úval, Aničce z Prahy, Aničce Mrázové z Písku, Aničce Dluhošové z Příbrami, písničku posílají Liběna a Fanda z Příbrami. A píšete mi dál, Iveto, zdravíme vás a všechny přátelé, dnes písnička, ať potěší Jindřišku, Světlanku, Jarušku z Kladna, Stáňu s Alenkou. Milá děvčata, posaďte se na lavičku a užívejte si krásné letní chvíle plné pohody. To vám od srdíčka přejí dvě Jarmily.

Tak to byla Iveta Simonová, vystřídá Jiří Grossman. A co mi píšete dál? Pěkné nedělní odpoledne všem posluchačům i týmu Českého rozhlasu Střední Čechy. Písničku posílají paní Laňkové, její dvě holky a moc děkujeme za zahrání. Není zač.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Každý den vám hrajeme české i zahraniční hity, které prověřil čas. Přinášíme vám nejnovější informace z vašeho kraje, zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky na přání.
1: Za 2:45 jsou tu stále písničky na vaše přání. Píšete mi, Iveto, zahrajte všem milým přátelům pro hezký den, ale hlavně všem Aničkám k svátku. Přejeme jim všechno nejlepší, napsali Janiny z Podmok.

Tak si to rozpustilé Aničky dneska pěkně užijte. Hana Zagorová bude zpívat Aničce do Kutné Hory k svátku. Hodně zdraví, štěstí a pohody přejí i všem ostatním Aničkám Květa, Roman a Jirka. Sváteční nedělní den pro všechny Aničky. Dnes prosím zahrá píseň, ať si svátek užijí se svými nejbližšími v radosti, napsala Veronika z Rakovníka.

0: Písničky na přání.
1: Píšete mi pro vnučku Aničku k svátku, milá Aničko, letí k tobě přáníčko, štěstí, láska, zdravíčko, ať tě celý život doprovází a život máš bez nesnází. To ti přeje asi babička, víc už SMSka neuvádí, ale přesto všechno nejlepší.

ano, Aničky, máme tu poslední přání. Dobrý den, Iveto, zahrajte našemu tatínkovi do Bradlecké Lhoty a všem Aničkám k dnešnímu svátku. Přeji všem krásnou neděli, napsala Renda z Krkonoš. Hezký den, přála bych si písničku k svátku Aničce z Kutné Hory, píseň je od Ivy z Březových hor. Zámecké léto s Františkem Kinským pokračuje. Dnes se vydáme do Posázaví, kde stojí nádherný zámek Světlá nad Sázavou. Patří manželům Mariánovým, kteří se ho koupili na důchod a krásně se o něj starají. Tak si poslechněte podrobnosti po 13. hodině víc od hraběte Františka Kinského a Patrika Rozehnala. Já se na vás těším po 14. Hezkou neděli.

obličí, na koho žaluje, jenom já vím. Teď čistě z důvodu vlastního prospěchu

Víte, že mezi nejcennější památky v Kladně patří dům hostů Poldi House. Je to elegantní a stylová stavba z roku 1903 od vídeňského architekta Josefa Hofmana. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Do českých registrů možných dárců kostní dřeně se letos zapsalo skoro 10 000 lidí. Slaný na Kladensku opravuje městské divadlo za 9 milionů korun. V pondělí se ochladí na 22 až 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Zájem lidí o darování kostní dřeně se postupně vrací na úroveň před rokem 2025. Loni byla čísla díky příběhu malé Madlenky rekordní a přihlásilo se přes 30 000 dobrovolníků. Letos se zatím do dvou českých registrů přihlásilo téměř 10 000 potenciálních dárců. Celkem v českých registrech je přes 200 000 lidí. Většinu z nich lékaři s žádostí o darování nikdy neosloví. Městské divadlo ve Slaném na Kladensku opravují dělníci. Tamní radnice za to zaplatí zhruba 9 milionů korun. Po dokončení prací má být v budově například kvalitnější ozvučení a osvětlení. Hotovo má být na podzim. Pražská Troja plánuje dostavbu základní školy a gymnázia. Radnice teď vypsala veřejnou zakázku. Stavební práce by měly začít a stát necelých 170 milionů korun. Podle nezávislého starosti Tomáše Bricknara má být součástí přístavby asi 10 tříd a 5 učeben družiny.
4: Základní škola Trojská 110 je známa i v širším okolí, nejenom v městské části Praha Troja. Ty kapacity jsou nedostačující, nám dává smysl tu kapacitu rozšířit. Věřím, že zahájení prací proběhne ještě na konci letošního roku. Na začátku roku 2029 by mohla být stavba dokončena.
3: Sport.
2: Fotbalisté Bohemians vstoupili do nového ročníku šance ligy porážkou. Pražané podlehli na Stínadlech Teplicím 1-3. Jedinou branku Bohemians vstřelil debutant Ladislav Almáši. Co utkání rozhodlo, popsal trenér Bohemians Jaroslav Veselý.
5: Myslím si, že první gol byl určující. Postupem času Teplice nás dostali pod tlak, začali kontrolovat hru, zejména díky standardním situacím, protože měli tuším asi 7 rohů a vlastně ani to nesouviselo se hrou, ale souviselo s tím, že nám se nedařilo vlastně z těch rohů se vymanit.
2: Další ligový zápas odehrají Bohemians za týden v neděli v Dělíčku proti Hradci Králové.
3: Počasí.
2: V noci bude oblačno až zataženo, kránu začne od severozápadu místy pršet nebo se objeví přehánky. Nejnižší teploty klesnou na 19 až 16 stupňů, vád bude mírný jihozápadní až západní vítr. V pondělí bude proměnlivá oblačnost a na řadě míst přehánky. K večeru budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, foukat bude čerstvý severozápadní až západní vítr. V nárazech může dosáhnout rychlosti až 55 km za hodinu. Večer bude vítr slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na pražském okruhu kolem 29. kilometru ve směru k dálnici D7 se srazila dvě osobní auta, vozidla tvoří překážku a řidiči místem projedou se zvýšenou opatrností. Na dálnici D6 mezi 32. a 16. kilometrem ve směru na Prahu se pohybuje pomalé vozidlo údržby. Silničáři sykají trávu a uzavírají odstavný pruh. Na D8 ve směru na Ústí nad Labem se před Prahou pohybuje další vozidlo údržby. Kvůli úklidu je uzavřený odstavný pruh. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
6: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky. Žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledala jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtverečních. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve Světlé prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5 tisíci metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve Světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahálil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala. Ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 m² podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako, když venku je nádherně všude, my jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon.
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní

0: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
1: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech čtyř stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně
2: Toskánsko.
1: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to takhle to zůstalo až do dnešních časů.
2: A vám je tu teplo nebo zima?
1: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
2: Už jste si zvykl?
1: Ne.
2: Vaše oblíbené místo na zámku?
3: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když se tam všechno rozkvetle, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
2: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
3: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
2: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
1: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil, když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
2: Kdo si myslíte z vás dvou, že manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
3: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
2: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
3: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze, a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši a toto nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují, nebo když přijdou poděkovat,

0: A tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
1: Jak ho máte ráda vy?
0: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně, Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna se přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal?
2: Koupil? Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak to běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové přece stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělali, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotzalm Reifenscheidtů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do Světle jezdil pouze na léto. Vinou událostí roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola, a protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit, rok 1957, takže souhlasili s prodejem. A myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu. A zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola. Posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití. A město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, kdy jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku, a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
6: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
6: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
6: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
6: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
6: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
6: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako prdne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na skleničku?
6: Domů na svojí, v práci taky na svojí, a, takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco, a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
6: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
7: Na Nirvánu, na Olymp, na

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v Pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce odlevaná, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zase mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům, naší zemi?
1: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: hodina.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Jednání Česka s Čínou budou podle předsedy sněmovny Tomia Okamury pokračovat. Kutná Hora zaplatí za opravy soch u tamní jezuitské koleje téměř 2 miliony korun. A dnešní počasí čekáme další přibývání oblačnosti, později hlavně na jihu kraje ojedinělé přehánky. Maxima vysoká až kolem 32 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré nedělní odpoledne. Vládní delegace by mohla do Číny zamířit příští rok na jaře. Českému rozhlasu to řekl předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD, který se právě z Číny před několika dny vrátil. Delegace by měla dojednat například zrušení vízové povinnosti nebo přímou leteckou linku do Šanghaje. První průmyslovou misi podle Okamury povede ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
2: Já už jsem včera hovořil i s premiérem, i s ministrem zahraničí o výsledcích této cesty a bude potřebovat na to ještě navázat určitě další návštěvou, kterou bychom rádi realizovali nejpozději do jara, abychom právě tyto záležitosti, které jsou rozjednány, se týče té letecké linky a podobně, už se to rozpracovává a musíme to ještě doklepnout.
0: Ministr Karel Havlíček Českému rozhlasu později potvrdil, že cestu do Číny plánuje, a to v první polovině příštího roku. Restaurátoři stále opravují 13 barokních soch a sousoší u jezuitské koleje v Kutné Hoře. Práce potrvají 3 roky, město za vše zaplatí zhruba 1,5 milionu korun. Letos na podzim budou hotové první 4 sochy a kamenné vázy mezi nimi, říká mluvčí kutnohorské radnice Jana Adamová.
3: Práce budou každoročně probíhat v období od května do října. Ačkoliv barokní sochy nejsou v havarijním stavu, je třeba o ně pečovat. Poslední komplexní restaurování totiž proběhlo v letech 2017 až 2019. Restaurátoři doporučili navázat dalším odborným zásahem.
0: V pražských Řepích pokračují opravy sportovního hřiště v areálu základní školy generál poručíka Františka Peřiny. Součástí přestavby bude také vybudování nového osvětlení fotbalového hřiště uvnitř běžeckého oválu. Rekonstrukce by měla stát kolem 8 milionů korun, říká místostarosta Prahy 17 Martin Benkovič z hnutí ANO.
4: Následovat bude obnova běžecké dráhy a jejího technického zázemí. Tím bychom měli dokončit modernizaci celého sportovního areálu. Obdobné projekty plánujeme také v areálu pracoviště Socháňova a v areálu základní školy Berichova. Sport.
0: První kolo nejvyšší domácí fotbalové soutěže dnes nabídne fanouškům další 3 duely. Mistrovská Slávia na úvod ročníku přivítá od 15 hodin doma v Edenu Slovácko. Od 17.30 bude následovat duel Jablonce s Olomoucí a Pardubice nastoupí od 20 hodin v regionálním východočeském derby na hřišti Hradce Králové. Zítra je pak na programu dohrávka prvního kola mezi brněnským Artisem a Mladou Boleslaví.
1: Počasí.
0: V průběhu nedělního odpoledne čekáme od jihozápadu přibývání oblačnosti, později a to hlavně na jihu a jihovýchodě kraje ujedinělé přehánky, bude ale stále velmi teplo. Maxima čekáme dnes mezi 30 a 33 stupni, v Polabí ujedinělé až 34. A k tomu mírný vítr od jihozápadu až západu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Problémy jsou v Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Postojíte v koloně za nájezdem z Průmyslové, řeší srážku 3 vozidel v levém pruhu. Zdržení je až 30 minut. Tolik doprava, Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná nedělní středočeské odpoledne. S vámi je a bude Iveta Chlumská.
5: A my s Otou jsme s vámi rádi.
1: Středočeské odpoledne.
5: Tak užívejte nedělní odpoledne podle svých vlastních představ. My vám k tomu příjemně zahrajeme Anuka, Jarka Nohavicu, Petra Spáleného, Holky a další. Taky se vypravíme do obory Žleby nedaleko Kutné Hory. Ta je proslulá unikátním chovem bílých jelenů a taky dravých ptáků. Víc o nich uslyšíte už za chvíli.
1: Středočeské odpoledne.

0: 15 minut máme po 14. hodině. Hezké odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. Jsme rádi, že jste na našich vlnách. Pojďte s námi teď alespoň pomyslně do obory žleby. Ta zve návštěvníky na komentované krmení bílých jelenů a přehlídky dravců. Ty se konají celý týden, kromě pondělí, vždycky v poledne a v 15:30 odpoledne. V oboře natáčela naše středočeská stopařka Žofie Nováčková.
1: Největším lákadlem obory žleby jsou bílí jeleni.
2: Těch je tady celkově kolem 90 kusů a nachází se v chovné části obory. Tam má 120 hektarů oploceného lesa. Nemůžeme se tam ale za nimi jít podívat, protože tam žijí jeleni divoce a plašili by se. Proto tady máme malé stádo, kteří jsou částečně na lidi zvyklí a právě ty jste si je mohli při krmení prohlédnout, jakožto na jediném místě v České republice, kde právě se tohle ukázkové stádo jelenů nachází. Jsou tu u nás v Čechách ještě zbylé dvě obory, které jsou zcela pro veřejnost uzavřené.
1: A taky dravci, jejich krmení a přehlídka tady probíhá kromě pondělka každý den.
2: Galus má jednu výjimečnou schopnost. Pokud k němu přijdete na kratší vzdálenost, tak on si sám o sobě myslí, že je suchá větev a že ho nikdo nevidí. A proto ho můžete dobře pozorovat, aniž by odletěl pryč. On většinou splihne peří ke svému tělu a postaví ouška, která má na hlavě. Tohle to není jediná sova, která v naší přírodě je velmi běžná. My u nás máme ještě v našich lesích jednu sovu, kterou možná budete znát z pohádky, která se jmenuje Tři oříšky pro Popelku. Tam byl Puštík obecný a jmenovala se Rozárka. Jako další se vám tady představí náš Puštík obecný a tadle se jmenuje Rozárka.
1: No a vedle jelenů a dravců je tady taky záchranná stanice pro divoká zvířata, která jsou zraněná a neobejdou se bez lidské pomoci. Teď tu pomáhají třeba malým ježkům. Žofie Nováčková, Český rozhlas Střední Čechy.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Byl to jeden z příběhů loňského roku. Desítky tisíc Čechů se zapisovaly do registru dárců kostní dřeně, aby pomohli vážně nemocné Madlence. Její příběh nakonec skončil dobře. My jsme ale zjišťovali, jestli velký zájem o darování dřeně přetrvává i letos. Za chvíli od nás uslyšíte podrobnosti.

Pražské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: Pálo Habera z písní Láska necestuj tým vlakom. My máme 14:30, za chvíli taky budeme cestovat v našem Region Expressu, ale teď vám ještě povíme, že loňský rok byl pro české registry dárců kostní dřeně rekordní. Hlavně díky příběhu malé Madlenky. Vážně nemocné dívce chtěly pomoct desítky tisíc lidí, kteří se do registru rozhodli zaregistrovat. Příběh Madlenky nakonec skončil dobře. Noví potenciální dárci se ale do registru hlásí i dál.
1: Kolegyně si teda, až přijde dárce, ho pozve sem do odběrové místnosti, nechá ho právě plnit ten velmi podrobný zdravotní dotazník.
2: Marie Kuříková je vedoucí registru dárců krvetvorných buněk v pražském IKEMu a popisuje mi, jak to vypadá, když u nich najdou pro pacienta možná vhodného dárce.
1: Tady bude vlastně tak hodinku až dvě, pak teda oddělají ten odběr krve.
2: Všechno je to ale zatím taková mezifáze. K finálním odběrům dochází až po dalších podrobnějších testech.
1: To transplantační centrum si vybere vlastně dárce po celém světě, pak si shromáždí ty výsledky a potom teprve žádají o ten odběr těch krvetvorných buněk.
2: Přísným sítem loni prošel třeba Martin.
3: Jsem jako strašně rád, to je super pocit za mě.
2: Zpráva z IKEMu ho prý zastihla na letní brigádě v zahradnictví.
3: Vím, že bylo strašný vedro, byl jsem už unavený a právě volal neznámý číslo, tak jsem byl jako, co se děje. Byla to tady paní koordinátorka, mám pro vás skvělou zprávu, byl jste vybrán mezi pár na darování kostní dřeně.
2: Právě mladí muži, to jsou prý dárci, o které je ze strany lékařů zájem nejčastější.
4: A je to kvůli tomu, že muži jsou statnější, můžeme jim odebrat víc těch krvetvorných buněk, nehrozí tam třeba těhotenství, doby kojení a podobně.
2: Vysvětluje Klára Conková, mluvčí Českého národního registru dárců dřeně v Plzni. I když jste ale mladý muž, může se stát, že se z registru třeba nikdy nikdo neozve. Najít totiž vhodného dárce mimo rodinu je velmi složité a statistiky prý ukazují schodu spíš v promile případů.
4: Důležitý je být zapsán a dávat tu naději. A to, že mě nikdo nepotřebuje, to, že mě nikdo nevolal a nikdo mě neoslovil, znamená, že to moje identický dvojče někde po světě běhá zdravé a já si víc přát nemůžu.
2: Plzeňský registr zatím letos eviduje přes 8000 nově zapsaných potenciálních dárců. Odhaduje, že by jich celkem mohlo být k 15 000, což by bylo o polovinu víc než v běžných letech.
4: A co se týče těch reálně odebraných, tedy těch, co zachránili život, tak jsme odebrali 80. dárce a to je také nádherné číslo, takže letos poprvé asi pokoříme 100.
2: A co se týče menšího registru v pražském IKEMu, i tam se nově zapsanými dobrovolníky vrátili na čísla před rokem 2025. Od začátku roku do tohoto týdne se jich přihlásilo skoro 1400. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Léto jako vždy nabízí řadu možností na výlety, jednu inspiraci vám dáme také v Region Expressu. My vás totiž pozveme na zubačku v Kořenově, tak si to za chvíli nenechte ujít.

Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.

0: Region Express.
1: Minuta po 3:45 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. No a máme tu čas prázdnin, čas dovolených, tak to vlastně láká k výletům. Jestli pak znáte nejstrmější železniční trať v České republice? Pokud ne, rádi vám ji v Region Expressu představíme. Spojuje Tanvald s Kořenovem a Harachovem a z Prahy nebo Středočeského kraje to do jejího centra není zase tak daleko.
2: Ano, z Prahy a Středočeského kraje, například z Neratovic, Šetat, Mladé Boleslavy a také třeba z Míchova Hradiště, můžete využít přímý vlakový spoj do Tanvaldu a pak už se dalším vláčkem, třeba tím historickým, se přímo do Kořenova. Navštívit tam můžete výtopnu, muzeum a nebo vyrazit na nějakou tu nostalgickou jízdu. Pokud budete mít štěstí, pojedete v soupravě, kterou táhne osmnicová lokomotiva zvaná Rakušanka. My jsme se tam potkali se strojvedoucím Karlem Hanušem.
3: 25482 dopravní Kořenov, odezva 25482 ve 12:07 do dopravní Harachov Hanuš.
4: To je světový unikát už jenom z toho důvodu, že motorové zubačky ve světě nikde moc nejsou. Tady ten typ lokomotivy je unikátní v tom, že jí bylo vyrobený 8 kusů. Do dnešních dnů se zachovaly 2 tyto lokomotivy, obě máme tady, obě jsou funkční.
2: Na Kořenovské zubačce se ovšem můžete potkat také s dalšími zajímavými lidmi. Třeba s průvodčí paní Soňou Troutnarovou. Právě práce tam pro ní byla vysněná už od dětství.
5: Takhle jsem stála na nástupišti v Harachově a před našimi mašinfíry jsem řekla, že být průvodčí na zubačce je můj největší sen od 3 let. Bylo mi sděleno, že jich je málo, ať příští rok přijedu, tak jsem přijela.
2: Nabídka programu na zubačce je opravdu bohatá. Třeba se můžete svést parní vlakem z Kořenova do Harachova a třeba až Sklářské Poreby.
6: Tak letos už jsme uspořádali třeba dětský den, ale třeba už máme za sebou i první parní jízdy a jízdy historických motoráčků.
2: Vysvětlil Pavel Šturm z železniční společnosti Tanvald a přiblížil, co ještě návštěvníky v letošním roce čeká.
6: Připravujeme jízdy samozřejmě s osmnicovou lokomotivou a připravujeme akce typu za pohádkou na zubačku, kde je pro děti připraven takový vyhlídkový okruh, kde sbírají různé indicie, plní úkoly, nebo také připravujeme akci typu modelový víkend na zubačce, kdy vlastně ve výtopně budou k vidění různé modelové kolejiště, ale potom už velmi oblíbený akce borůvková nebo bramborová sobota. Každý druhý víkend mezi akcemi potom jezdí historický motoráček a historický parní vláček.
2: Uzavřel Pavel Šturm ze železniční společnosti Tanvald. Dnešní vydání Region Expressu ze zubačky v Kořenově. Pavel Petr, Český rozhlas.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
1: 12 minut a je tu 15. hodina. Další zprávy pro vás chystá Ottane Hasil. Po 15. jako vždycky chystám se zavolat do České televize a zeptat na počasí. No a samozřejmě přichystám i spoustu příjemné muziky pro vás, aby vám s námi na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy bylo v neděli odpoledne báječně.

Víte, že nedaleko Liběchova na Mělnicku u obce Želízy se jen kousek nad silnicí tyčí monumentální do skály vytesané reliéfy, kterým se říká Čertovy hlavy? Do Pískovcových skal je v polovině 19. století vytesal sochař Václav Levý. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit.
0: Český rozhlas, střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda dívky v lese u Prahy. S pátráním pomůže Ivan Trojan jako docent v kriminální sérii. ČT 2. Jeho romantický sen o životě kovbojů utne první střela. Premiérový western Kalpeprovi hoši. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hosty Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem, při kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.

0: hodina.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Před falešnými SMS zprávami varují Český rozhlas i Česká televize. Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák, bylo mu 680 let. A dnešní počasí čekáme pozvolné přibývání oblačnosti, později ujediněle přehánky. Maxima ale vysoká až kolem 32 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré nedělní odpoledne. Český rozhlas a Česká televize varují před falešnými SMS zprávami. Podvodníci požadují zaplacení údajného dluhu na poplatcích. Z lidí se přitom snaží vylákat osobní a také platební údaje. Varováním mohou být například gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa. Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplatcích pak informuje web tvpoplatky.cz. Vraňany na Mělnicku budou mít novou radnici. Kromě toho by dělníci měli opravit také přilehlý areál základní a mateřské školy. Vedení obce odhadne náklady až po vypracování územní studie. Podle nezávislého starosty Martina Chmelíka by práce mohly začít zhruba za 2 roky.
2: Je tam vlastně naplánováno několik dalších budov, nových budov, protože nemáme žádné kulturní zázemí pro konání oslav, pro konání ani zasedání zastupitelstva, vlastně nemáme žádnou místnost, případně na nějaký ples nebo na nějakou kulturní akci.
0: Městská část Praha 5 řeší nedostatečné kapacity mateřských škol, využije proto budovu školky v sousedním Slivenci. Od začátku srpna tam bude chodit 40 dětí z mateřské školy Kurandové na Barandově. Podle starosty Prahy 5 Lukáše Herolda z ODS se městské části domluvili na pronájmu na 5 let.
3: Naším cílem je zajistit dostatek míst ve školkách, než budou dokončeny další kapacity na území městské části Praha 5.
0: Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák, bylo mu 680 let. Bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze byl u zrodu českého undergroundu. Kromě hudby a výtvarného umění se věnoval také architektuře, módě, fotografii nebo poezii. Na konci 60. let minulého století také přednášel na 2 univerzitách ve Spojených státech. Sport. Fotbalisté B týmu pražské Slávie remizovali na úvod nové sezony druhé nejvyšší soutěže s Příbramí 2-2. Pražané přitom už v první půli prohrávali o 2 branky. Elitní slávistické mužstvo před několika málo minutami nastoupilo v Edenu k prvnímu utkání nejvyšší soutěže proti Slovácku. Až později začnou duely Jablonec Olomouc a Hradec Králové Pardubice. Mladou Boleslav čeká první kolo až zítra, a to na hřišti brněnského Artisu. Počasí. V průběhu odpoledne čekáme od jihu přibývání oblačnosti, později, a to hlavně na jihu a jihovýchodě kraje, ujedinělé přehánky. Stále bude ale velmi teplo, maxima dnes mezi 30 a 33 stupni, v Polabí ujedinělé až 34. Zítra už ale čekáme změnu, dorazí déšť a citelné ochlazení. Vše důležité upřesní meteorolog už za chvíli.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem jsou problémy za sjezdem na Mělník z kilometru 23, počítejte s kolonou, je to kvůli omezení, vše se rozjede na kilometru 36, celý úsek pojedete přibližně 30 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Středočeské odpoledne pokračuje, slovo má opět Iveta Chlumská.
4: A jsem ráda, že vám můžeme dělat společnost. Hezký den.
1: Středočeské odpoledne.
4: I s tou slibovanou příjemnou muzikou bude tu taky Marie Rotrová, kapela Krištof, Mandraže, Petra Janu, Jiří Bareš a další. Slaný na Kladensku změnilo vyhlášku o nočním klidu, podrobnosti přidáme v této hodině. A taky informace o počasí, jak říkal Ota, za chvíli zavoláme do České televize.
1: Středočeské odpoledne s Ivetou.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Nedělní odpoledne máme vskutku vydařené, tak kolik stupňů teď aktuálně ve středních Čechách naměříme, to nám jistě prozradí meteoroložka Alena Zárybnická, kterou vítáme ve našem vysílání. A přeji hezký den na Kavčí hory.
2: Dobré odpoledne.
1: Jak je to tedy s těmi teplotami? Na jakých stupních teploměru se usadila rtuť?
2: Na těch nejteplejších místech se teploty už dostávají i nad 32 stupňů Celsia. Nejčastěji jsou mezi 25 a 30. A je takové pošmourné nebe, protože ve výšce jsou patrné stopy prachu, který se i do střední Evropy dostává z požárů, které jsou ve Francii a ve Španělsku.
1: Já tomu říkám takový šedivák na obloze, vidíte?
2: Ano, je to přesně tak.
1: Co přinese noc? Bude pršet?
2: Nemělo by výrazně ve středních Čechách. Bude totiž se k nám od jeho západu dostávat zvlněná studená fronta a pokud se nějaký déšť nebo přehánky objeví, bude to až k ránu. A to od severozápadu. Ty srážky budou do středních Čech přicházet. 19 až 16 stupňů Celsia budou ranní teploty. Takže znovu teplá noc.
1: Co nový pracovní týden pro někoho třeba právě dovolenkový? Začne nám tedy dešť? Štivou oblohou.
2: Mohly by se objevit nějaké přehánky, k večeru začnou ustávat a oblačnost se bude zítra protrhávat. Maxima budou mezi 22 a 25 stupni Celsia. A pozor i na vítr, během nečerství severozápadní, západní 4 až 8 nárazy kolem 55 km v hodině a bude slábnout.
1: Jakého charakteru budou ty další dny příštího týdne?
2: No skoro se to bojím i vyslovit. Čeká nás další vlna, výrazná vlna veder a té vlně nejteplejší pravděpodobně bude pátek, kdy se maxima můžou dostat až k 39, možná ke 40 stupňům Celsia. Bude záležet ještě na tom, jestli od severozápadu už přeci jenom se v pátek neobjeví nějaká přehánka, případně bouřka. To by už ty teploty byly o maličko nižší, ale extrémně nadprůměrné budou celý příští týden.
1: Takže vlna veder nás rozhodně nemine, přijde tedy opět období sucha, je to tak?
2: Určitě. A hlavně zvýšeného rizika vzniku a šíření požáru. Na ně jsme upozorňovali dnes i pro střední Čechy. Zítra ta výstrava bude platit jen pro Jižní Moravu, ale ve výhledu je to, že vlastně to riziko vzniku a šíření požáru i ve střední Evropě v České republice významně poroste, tak na to budeme muset být opatrní a zároveň znamená to i tropické teploty po ránu. Ten příští týden se minima budou držet kolem 20 stupňů, takže na mnoha místech znovu budeme zažívat tropické noci.
1: Říká meteoroložka Alena Zárybnická. Děkujeme moc za informace o počasí. Přejeme hezký den a naslyšenou.
2: Pěkné odpoledne.
0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
1: Slaný na Kladensku změnilo vyhlášku o nočním klidu. Podle tamních strážníků pomůže omezit spory mezi obyvateli a restauracemi. Podrobnosti přidáme za chvíli. S tebou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: restaurace ve Slané můžou mít nově ve všední den otevřeno do půlnoci místo do 23 hodiny. Před pracovním volnem pak musí zavřít nejpozději ve 3 ráno. Pravidla se ale zároveň z historického centra rozšířila na celé území města. Právě tato změna je podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka neobvyklá.
1: U nás to není až tak častá záležitost. Když vemu naše města, je to Praha, ale jenom v určitých oblastech, a většinou se to týká zahrádek, předzahrádek. Brno, Ostrava, České Budějovice a Liberec, to jsou asi města, kde se s podobnými omezeními můžeme setkat.
0: Stárek dodává, že jde o zásah do podnikání.
1: To, co vidíme, ale my jako trošku problém, je ta plošnost. To znamená, primárně by takovéto omezení podnikání, což je omezením podnikání jednoznačně, se mělo stahovat na nějaká problémová místa, problémové lokality, většinou to bývají třeba části, čtvrti nebo ulice, ale ne plošně.
0: Slánští strážníci zatím letos řešili necelých 60 oznámení o rušení nočního klidu. Ne vždy za to ale mohou bary a restaurace, upozorňuje vedoucí městské policie Slaný Jan Sobota.
2: Převážná většina výjezdů městské policie pro podezření z porušení vyhlášky vycházela z opakovaných oznámení jednoho oznamovatele směřujících vůči konkrétní provozovně. Zpravidla přitom nešlo o události spojené se závadovým chováním návštěvníků před provozovnou, závažnějším narušováním veřejného pořádku ani s větším počtem stížností obyvatel dané lokality.
0: Změna vyhlášky podle něj může podobné spory mezi lidmi a provozovateli omezit.
2: Novou právní úpravu proto považujeme za přiměřenější. Umožní řádně fungujícím hostinským provozovnám pokračovat v činnosti bez nepřiměřeného omezení a současně nám zachovává potřebný nástroj k řešení případů, kdy provoz podniku, hlasitá hudební produkce nebo chování návštěvníků skutečně narušují veřejný pořádek či noční klid.
0: Vybrané akce mají podle starosty Martina Hrabánka z ODS stále z vyhlášky výjimku.
3: Hlasitá hudební produkce, která by zatěžovala okolí, ale během nočního klidu zůstává zakázána. Vyhláška zároveň zachovává výjimky ze stanovené doby nočního klidu podle platných městských pravidel. Týká se to například oslav Nového roku.
0: Vedení města si od změny vyhlášky slibuje větší klid v okolí barů a restaurací. Ze Slaného na Kladensku, Richard Webs, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
5: A za chvíli to bude dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Tentokrát se v něm Martin Písařík zaměří na vlasy. A teď si dáme boty z kůže toulavých psů na nohy s Michalem Tučným a vyrážíme za další příjemnou muzikou. Hezký den.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: Meky Žbirka s písní 22 dní na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Máme minutu po 3:15. A jak se říká, dáme vlasy, koruna krásy. A vlasy teď bude zmiňovat i Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že lidský vlas je podobně odolný jako ocel? Základní vlastnosti, tedy stavba a složení, jsou pro všechny vlasy stejné. Vše ostatní je pak poměrně individuální, takže vycházejme z obecného průměru. Podkožní část vlasu se nazývá kořen, viditelné části pak říkáme stvol. Už při narození máme pod pokožkou 2 až 5 milionů vlasových váčků. Z nich pak vlasy rostou rychlostí zhruba 13 mm za měsíc. Po roce tak dosáhnou délky nějakých 17 cm. Bez stříhání můžou vlasy dorůst zhruba do délky 1,5 metru. U většiny z nás se ale růst zastaví mnohem dřív. Nejhustší vlasovou pokrývku hlavy mají blonďatí lidé. Jejich vlasy jsou ovšem nejtenčí a tak to opticky vypadá, že jich mají nejméně. Zajímavá je také pevnost lidského vlasu. Když vyrobíte drátek o stejné hustotě z oceli, bude mít podobné vlastnosti. Můžeme tedy říct, že vlas je podobně odolný jako ocel. Lidé mají na hlavě průměrně kolem 100 000 vlasů, které se po nějakých 8 letech obměňují. I proto je šedivění vlasů postupné a nenápadné.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: 12 minut nás dělí od 16. hodiny, to znamená, že se chystají další zprávy, připravuje pro vás Ota Nehasil a po 16. se připravte na další dávku humoru. Za pár dní oslaví své neuvěřitelné 80. narozeniny hlasatelka, moderátorka a žena, která snad ani nestárne, Saskia Burešová. Proto s ní její životní jubileum oslavíme také ve Hvězdných návratech. Patrik Rozehnal pro vás vybral veselé příhody, osobní vzpomínky, ukázky ze slavných i méně známých pořadu a taky tématické písničky. Tak se bavte u dalšího dílu oblíbeného cyklu o české zábavě. Začínáme jako vždy krátce po 16. Já se na vás po 17. budu těšit dnes ještě jednou při poslechu písniček na vaše přání. A mějte se hezky.

Víte, že nedaleko Liběchova na Mělnicku u obce Želízy se jen kousek nad silnicí tyčí monumentální do skály vytesané reliéfy, kterým se říká Čertovy hlavy? Do pískovcových skal je v polovině 19. století vytesal sochař Václav Levý. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: 16 hodina.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: V České republice loni meziročně mírně přibylo pracovních úrazů. Opravy divadla ve Slaném budou stát 9 milionů korun. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 24 stupňů a vítr bude přechodně zesilovat. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré odpoledne. Zaměstnavatelé v celé České republice v loňském roce řešili přibližně 630 tisíc pracovních úrazů svých zaměstnanců. Meziročně to bylo asi o 200 více. Vyplývá to z aktuálních dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Podle inspekce práce v létě řeší pracovní úrazy častěji také brigádníci.
2: Ti mají stejné právo na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. Zároveň ale taky brigádníci mají stejné povinnosti, říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
3: To znamená nechodit do provozu, kde nemám co dělat, nedělat věci jinak, než by bylo určeno, protože tím se výrazně zvyšuje riziko pracovního úrazu.
2: Pokud zaměstnavatel uzná úraz jako pracovní, může brigádník žádat třeba o bolestné, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
4: Může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že si třeba poškodil ten oděv. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
2: Pojišťovna zaměstnavatele pak někdy může zaměstnanci proplatit taky třeba náklady na zdravotní pomůcky nebo cesty za lékařem. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Hlavní město nechá opravit několik ulic v okolí základní a mateřské školy na Zbraslavi. Rekonstrukce silnic, chodníků a také dešťové kanalizace v 5 ulicích bude stát téměř 50 milionů korun. Práce by tam mohly začít ještě letos, potrvají zhruba jeden rok. Upřesní mluvčí magistrátu Vít Hofman.
5: Smyslem záměru je odstranění havarijního stavu komunikací a chodníků, které obsluhují mimo jiné i přilehlé budovy základní školy Vladislava Vančury s areálem sportoviště a také mateřské školy v ulici Nad parkem. Zhoršující se stav by mohl ohrožovat zdraví a bezpečnost chodců a motoristů v této lokalitě.
0: Městské divadlo ve Slaném na Kladensku opravují dělníci. Tamní radnice za to zaplatí zhruba 9 milionů korun. Po dokončení všech prací má být v budově například kvalitnější ozvučení nebo osvětlení. Hotovo by mělo být na podzim. Sport. České tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson titul na turnaji série WTA v Praze nezískali. Ve finále deblu podlehli britské dvojici Dartová Lumsdenová 2x4-6. Utkání sledovali také účastnice památného fedcupového finále z roku 1986 v čele s Helenou Sukovou a Hanou Mandlíkovou. Pro mladé české tenistky to byla velká čest, potvrdila to Havlíčková.
6: Určitě, samozřejmě jsou to legendy našeho sportu a to, že se tady na nás dívali, tak je skvělý a doufáme, že jsme se jim aspoň trošku líbili a nejsou zděšení z toho, co tady teď nastupuje za generaci. Počasí.
0: Zítra bude v regionu středních Čech větrno, s přeháňkami dorazí také ochlazení, čekáme převážně proměnlivou oblačnost, na řadě míst přeháňky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Maxima zítra většinou mezi 22 a 25 stupni, vítr bude zesilovat na čerství od severozápadu až západu a večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 Brno Praha je tradičně silný nedělní provoz v Posázaví. Pomaleji se jede od sjezdu na Divišov z kilometru 41 na most Šmejkalka na 24. kilometr. Je to zhruba na půl hodinky, vyplatí se zůstat na dálnici. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
1: Hvězdné návraty.
7: Legrace a dobrá nálada, jak se říká, léčí, otevírá dveře, získává přátele, potěší, zažene chmury, nic nestojí a všichni po ní touží. Proto vám je nabídneme i dnes a protkáme to vzpomínkami jedné dámy, doajenky České televize. Představí vám ji Patrik Rozehnal. Ta dáma se narodila 29. července roku 1946 na Slovensku, takže mluvila i slovensky.
8: Velmi málo, ale občas ano.
7: Je to Češka. Hlasatelka, moderátorka, autorka jednoho z nejdéle vysílaných vzdělávacích pořadů. A mohla být herečkou.
8: Asi.
7: Na to všechno budeme společně vzpomínat.
8: Ty mozkový buňky už jsou opotřebovanější.
7: Pustíme si ukázky z televize, rozhlasu a různých vystoupení.
8: Dělali jsme si prostě takový pořad, kde vzpomínáme jednak tedy na svoji práci v televizi, ale také dáváme posluchačům možnost nahlédnout do zákulisí.
7: Bavit vás prostě bude Saskia Burešová. A čeká vás i trochu legrace.
8: Veselé historky z natáčení se tomu pejorativně říká.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Ten dnešní příběh o Saskii Burešové začneme 29. července roku 1946 na Slovensku ve městě Tornala. Tam se totiž Saskia narodila během služebního pobytu svých rodičů. Své mamince vděčí za mnohé, třeba i za to své atypické jméno. Maminka se totiž chtěla věnovat malířství a inspirací byla Rembrandtova manželka, která se jmenovala právě Saskia.
2: No, maminka byla trošičku prchlivá, ale jinak měla takovou tu otevřenou, vřelou, prostě jižanskou povahu, to bylo báječný, ale lítali tam talíře, to zase ne, ale jako dovedla se rozčílit a to já naštěstí nemám, protože můj tatínek byl spíš takový stoik, takže po něm jsem zdědila povahu a po mamince možná vizáž. Já jsem zrozená ve znamení lva. A ten lev, že jo, ten má rád sluníčko a pohodu a společnost. I když na druhou stranu já jsem zase v ascendentu Panny, tatínek byl Panna, tedy ne proto, ale shodou okolností tedy lev v ascendentu Panny je strašný spojení, protože lev by si rád vyskakoval, ale ta Panna, ta ho zase táhne dolů, jo. Takže se to ve mně prostě takhle trošičku tluče.
1: Saskia Burešová se také přiznala, že maminka byla opravdu úžasná. Ve všem ji podporovala. Měla obrovskou vitalitu a elán, takový ten zdravý temperament i názor na život. Byla optimistická a nebrala se moc vážně. Vždycky chtěla být slušným člověkem a takhle vychovala i svou dceru. Kde se vlastně její rodiče potkali?
2: Někde se potkali na Moravě a upřímně řečeno, jak si přesně nevím, jak to bylo. Nikdy se mi v tomto směru nesvěřili, ale výborně jim to vycházelo. Neměla jsem rozvedené rodiče.
3: Tatínek byl překladatel a tlumočník, ano. A někde jsem četla, že měl státnice snad z 8 jazyků.
2: Ano, ano. Bohužel to jsem nezdědila. Já jsem zdědila schopnost nasát vždycky jaksi tu zvukovou stránku té které řeči. Takže když jsem uváděla filmový festival v Karlových Varech, tak jsem samozřejmě musela to uvádět v několika jazycích. Ta angličtina ještě prosím a němčina, ale z francouzštiny jsem neovládala jediné slovo, ale já jsem si to prostě naučila foneticky s tím správným přízvukem a pikantní bylo, že ta francouzská filmová delegace poté za mnou přišla, vysekli mě obrovskou poklonu, jak báječně mluvím francouzsky a nechtěli věřit mu, že vůbec tu řeč neovládám.
1: Mimochodem své znalosti nejenom cizích jazyků, ale ve všeobecném přehledu předvedla Saskia Burešová už kdysi v 80. letech ve slavné televizní soutěži Šest stran do klobouku. Soutěžili tam s ní třeba Zdeněk Podskalský, Jitka Zelenková a další.
4: Prosím dvojici, Saskia Burešová a Felix Slováček, aby vybrali první otázku.
5: Tak co si na ně vymyslíme, Felix?
6: To
5: nejtěžší, vyber něco nejtěžšího.
4: No tak já si domnívám, že těžké jsou všechny, ale...
6: To je hrozně těžký.
7: Nedělejte si starosti, my to víme všechno.
6: Všecko víš.
5: To budou vedle, viď?
6: To jsou vedle. Jo.
5: Jaká měna se používá v republice Andorra?
8: Zase mám myslet.
4: Tak dávejte dobrý pozor.
6: Řekni.
4: Může se tam používat francouzský frank, může se tam používat španělská peseta, ale také se tam může používat obojí, to znamená francouzský frank i španělská peseta. Tak co říkáte?
9: No, ono je to tam na hranici. Tam je...
4: Teď ještě otázka, která se tam
9: používáme. Prosím?
3: Buď frank nebo obojí.
9: Já bych řekl, že v obojí, ale potom vy se na mě budete zlobit, když to bude
3: špatně. Ne, to jsme dvojice prostě. To...
4: Tak co říkáte, nožina má pravdu, pokud se nedohodnete.
3: Ale...
9: Zkusíme to v obojí.
4: A máte pravdu. První míčky a první otázka od vás, kterou vyberete.
9: My jsme se... No. Asi...
3: No ano, ano, tak.
9: Jak
3: tak.
9: Jsme předtím už uvažovali, že my jsme takhle mohli...
3: No. Tak, ano, tak my jsme se dohodli, že vám položím otázku číslo 1. Co je to prampouch?
4: Co je to prampouch? To je velmi jednoduchá otázka. Buď je to typ krápníku z ledových jeskyní,
3: to není.
4: Nebo je to zděný rozpěrný oblouk, anebo je to zvláštní grafický tisk.
6: To je výborný.
4: Jednoduchá otázka.
5: To není, to je jasný, je tam plná víc.
6: To je jasný.
5: To by já ti nevím, ale mě ti říká vnitřní hlas, mě pořád říká, řekni, že je to tisk.
6: Já
5: nevím, ne. Nevím, jestli ho mám poslechnout.
6: Tak.
5: Co?
6: Já ho poslechnu.
5: Jo?
4: Posloucháte?
5: Nevynadáš mi potom.
6: Ne, prosím, to se bych ti nedával.
4: To znamená, říkáte, je to zvláštní grafický tisk.
6: Řekni to.
4: Říkáte to, ano? Není to zvláštní grafický tisk. Je to zděný rozpěrný oblouk a tady je druhý míček.
6: To má vědět, jaký
9: oblouky. Nejnebezpečnější jsou ženský vnitřní hlasy.
6: Teď jsem se o tom přesvědčil, Zdaňku.
1: Rodiče Saskie Burešové by jistě potvrdili, že mladá Saskia byla takové to poslušné, vychované dítko, taková ta roztomilá panenka.
2: Byla prý jsem strašně hodný dítě a vím, že když jsem byla holčička, tak jsem měla takový Tiziánový vlasy a vždycky říkali, to je taková hezká holčička, počkejte, až vyroste. A vždycky říkali, to jí neříkejte, neříkejte jí to. A já jsem se vždycky strašně styděla a říkala jsem si, proč mi to říkají. Jo, a bylo mi tak stydno, jo. Tě chválili, tato si přesně vzpomíná.
1: Útlé dětství a vlastně i to mládí prožila Saskia Burešová v kultivovaném rodinném kruhu, kde se mísil už zmíněný tatínkův klid s maminčiným jižanským temperamentem. Z části to totiž byla Italka. Možná to ji nasměrovalo k zájmu o umění a vystudování pražského gymnázia Jana Nerudy. A už tehdy, už jako malá, milovala třeba básničky.
2: Maria snad už v mateřské školce, pamatuju si, že tam byl rozhlas a už tenkrát jsem recitovala, nevím, jak jsem to zvládla, asi už jsem měla trochu číst, už si to moc nepamatuju. No a pak ve škole pod základní gymplu, já jsem chodila do Helichovky, což je taková dnes už velmi významná škola, kde absolvovali Klára Jerneková, Petr Štěpánek, Martin Štěpánek, Jaromír Hanzlík, Jirka Štěpnička, to jsou vlastně všichni moji kamarádi, my jsme hráli divadlo v takovém velmi proslulé dramatickém kroužku pana profesora Novotného. Měli jsme velké úspěchy. Tam vlastně jsem se, jak se říká, tak nějak chytla drábkem, takže původně jsem chtěla studovat herectví.
1: Nakonec se z ní stala ale jedna z nejslavnějších televizních hlasatelek. Jaká byla cesta do televize, o tom si ještě budeme vyprávět.
0: Vážení přátelé, a nyní dovolte, abych se vám v tomto krátkém vstupu představil jako rozhlasový hlasatel. Dobrý večer, vážení přátelé, nastává čas, abych vás alespoň stručně upozornil na některé dnešní večerní rozhlasové pořady. V 19.30 uvádíme první část četby na pokračování z románu Viktora Huga Iga, opravuji, Chlípníci, opravuji, Bídníci, v rozhlasové úpravě Ubožáci. Potom vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak asi Žervé to bude. Mám zelený touch. No, česky asi manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. Pak uslyšíte rozhlasovou hru podle románu Lionela Feuchtwangera, Ošklivá vévodkyně. Je to příběh ženy toužící pomoci. Není jí pomoci. Pořad vysíláme barevně. No a na závěr jsme pro vás připravili hru z prostředí americké mládeže hippie, paní Marianka, matka pluku.
2: Já teda ten potlesk taky někdy sklízím a to, když dobře uvařím, tak třeba tleská celá rodina a nejkrásnější vyznamenání pro mě bylo, když manžel mi jednou řekl, holka, po dobrém obědě, tebe je pro tu televizi škoda.
8: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už jako malá se zajímala o divadlo, rozhlas, recitaci. Bylo to multitalentované dítě. A tak není divu, že do dramatického kroužku chodila už na gymnáziu.
2: Já jsem se už zmínila o tom, že do toho dramatického kroužku chodila taky Klára Jerneková, ona byla o 2 roky starší. A občas nám dělal supervizi její otec, což byl velice známý a proslulý divadelní režisér pan Karel Jernek. No a on mě několikrát viděl samozřejmě při představeních a jednou za mnou přišel a řekl mi, jaký máte plány do budoucna, co chcete studovat. A já jsem se tenkrát strašně styděla vlastně říct, že jsem si nebyla jistá, říct mu třeba, jak si studovat herectví a on řekl, no to nemáte, že jo, takže jsem to nechtěla prozradit, nicméně nějak mě k tomu prostě dokopal a já jsem říkala, no já mám strašně ráda divadlo. A on mi řekl, určitě jděte studovat DAMU, máte velký talent. Tak tenkrát mě strašně povzbudil a já jsem skutečně se pokusila dostat se na divadelní fakultu. Dostala jsem se až do toho nejužšího kola, ale pak nějak to nedopadlo.
1: Krátce poté se dokonce Saskia zúčastnila konkurzu na roli Barunky v připravované filmové adaptaci Babičky. Toho konkurzu se tehdy účastnili stovky dívek a Saskia v něm dokonce zvítězila. Jenže projekt byl nečekaně zrušen a žádná Barunka se netočila. Pro tehdy 18-letou dívku to mohl být konec nadějí. Ale opak byl pravdou. Talentované recitátorky si totiž všimli filmaři. Maminka jeho kamaráda, hereckého kolegy Jaromíra Hanzlíka, tehdy pracovala v televizi jako asistentka režie. A díky této známosti se jméno Saskia objevilo v hledáčku konkurzu Československé televize.
2: A vlastně tam jsem se zachytila a už jsem začala moderovat v poštovní schránce a tak dále v těch dalších pořadech. V našem cyklu 100 českých filmů ke stému výročí kinematografie dnes uvidíte první zvukový film s Vlastou Burianem, C a K Polní maršálek. Tento film natočil režisér Karel Lamač v roce 1930 podle stejnojmenné divadelní hry Emila Artura Longena. No a protože film byl natočen v roce 1930, kdy záznam zvuku byl opravdu v plenkách, tak doufáme, že omluvíte i technické nedostatky.
1: Psal se rok 1967 a Československá televize tehdy hledala nové tváře pro moderování zábavných pořadů. To byl rozhodující konkurz v kariéře Saskie Burešové. Jaký byl její první den v televizi?
2: No, víte, já jsem nezačínala jako programová hlasatelka, ale vlastně jako moderátorka. Já jsem se zúčastnila konkurzu, to má taky takovou zajímavou historii, na pořad Poštovní schránka, což byl takový zábavný pořad pro vojáčky. A tenkrát ten pořad uváděl Eduard Hrubeš a k sobě hledal partnerku. A já tedy po nějakých peripetích, které jsou trošku delší, nebudu to tady rozvíjet, jsem nakonec se toho konkurzu zúčastnila, i když už byl v plném proudu. A dostala jsem se do posledního kola, kde byly 4 dívky, každá si měla vybrat nějaký obor, jedna vařila, jedna tančila, já jsem si vybrala obor samozřejmě jaksi z té herecké profese a předvedla jsem tam slavný monolog Rosalindy ze Shakespeareovy hry Jak se vám líbí. Pamatuju si, že to byl takový trošku rozverný monolog, kdy teda ten ubožák Hrubeš za mnou lítal s tím mikrofonem, že ta dívka byla taková hodně temperamentní a on potom posléze po mnoha letech mi říkal, já jsem si tak strašně nepřála, abys to vyhrála, protože jsem tě v tu chvíli úplně nenáviděl, že jsi mi tam znemožnila. No ale nakonec jsme se velice samozřejmě zpřátelili. No a dostala jsem se vlastně díky tomuto konkurzu do té profese nehlasatelské, ale moderátorské. Pak si mě všimli v zábavném vysílání, takže jsem dostala možnost dělat s Mirkem Vaštou takové pořady, které se jmenovaly vždycky Novinky suprafonu, suprafon na jaře, v létě a tak dále. Pak pan režisér Paukert mi dával mnoho možností. Ale posléze se ozvaly i jiné redakce, zábavné, dětské, publicistické. Tenkrát, víte, ten záběr toho moderátora, tenkrát se říkalo konferenciér, byl velmi široký. Dneska jsou úzce specializovaní třeba na obor hudební, na obor zábavní, publicistický a tak dále, ale my jsme mohli vlastně dělat všechno.
3: Gel et alim o šas inen sebuf itkin sot, ju slit otorps i tuch adžib i džak šan i nám stop co.
4: No to je? Přečetla bys nám ještě, co jsi to vlastně četla?
3: Samozřejmě. Legrace té milá Sašo není vůbec nikdy dost. Svůj díl proto s chutí přidá každý náš pozvaný host.
1: Zajímavé je, že Eduard Hrubeš stojí za ikonickým zezřením Saskie Burešové, protože ona původně do televize nastoupila s krátkými vlasy.
2: Ano, já jsem byla krátkovlasá a Eda jednou mi říkal, hele, víš co, nech si narůst dlouhý vlasy, mně by se to hrozně líbilo. A já jsem opravdu si nechala narůst dlouhé vlasy, já jsem měla dlouhé vlasy vlastně až po ramena. Teď už jsem vlastně de facto málem Mikádu, jo, proti tomu, jak jsem byla dlouhovlasá. No a od té doby jsem se vlastně nebo stříhala, nebo jenom přistříhala.

0: Sašo, mě vždycky zajímalo. Televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
1: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
0: Vážně.
1: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem, on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný závod.
2: A já prozradím, že tím kolegou byl Jiří Ptáčník. Tohle byla ukázka z pořadu To byl náš hit z televize Barrandov v režii Romana Petrenka. Správná dikce, tempo, dobrá čeština, to všechno byly podmínky, které museli splnit všichni hlasatelé tehdejší československé televize. A Saskia Burešová na to byla vždycky hrdá.
3: Já jsem hrozně ráda, my jsme, když jsme dělali ty programové hlasatele, tak jsme měli neustálá školení. Já jsem jednak chodila k panu profesorovi Haladovi na DAMU, kde nás učil správně mluvit, retoriku, posazovat hlas, správné dýchání a tak dále. Posléze k paní profesorce Vondrovicové, taky profesorka na DAMU. Neustále jsme nad sebou měli jistý dohled. Paní profesorka Palková se každý týden, to už jsme byli ostřílení hlasatele, psala, kde je jaká chyba, a protože samozřejmě i profesionál dělá chyby, někdy ujede a tak dále. No a to mě mrzí, že to dneska neexistuje.

0: jak uvedla pořad Možná přijde kouzelník a šel jsem spát. Takže... Jistě uznáte, že toto je pro televizi ideální divák. Nelíbí se mu pořad, vypne. Pokud se tito diváci dívají podle tohoto návodu na dnešní pořad, tak následují sami spokojení diváci. Spokojený divák, náš cíl.
1: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Jak se z mladé recitátorky, dívky, která toužila stát se herečkou a nakonec i moderátorky stala hlasatelka? To se teď dozvíte v dokumentu o Saskii Burešové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Potom, co byl po srpnových událostech roku 1968 zrušen televizní pořad, který moderovala s Eduardem Hrubešem, z televize nezmizela. V době, kdy řada známých novinářů a hlasatelů z obrazovky kvůli politickým postojům mizela, dostala Saskia Burešová nabídku stát se stálou televizní hlasatelkou. Tehdy to znamenalo číst před kamerou krátká ohlášení před a po každém pořadu, vítat a provázet diváky večerem. Televizní hlasatelé

0: té doby byly pečlivě vybíráni pro kultivovaný projev a příjemný vzhled. Do domácností vstupovali každodenně a budovali si téměř rodinný vztah s publikem. Saskia Burešová mezi ně brzy zapadla. Dodatečně si doplňovala i vzdělání. Docházela na hodiny rétoriky k profesoru Františku Haladovi na DAMU, aby si zdokonalila techniku mluvy. Pomáhal jí ale i kolega.
1: Byl to Vladimír Dvořák, který mě velmi dobře radil, já říkám, to byl takový můj guru. A pamatuju si na jednu památnou větu, kdy mi říkal, nikdy divák nesmí poznat, že se vám trémou potí ruce. To se mi hrozně líbilo. A pamatuju si Milan Friedl, když jsme spolu jednou něco dělali, tak já jsem se ho ptala, co děláte proti té trémě, to jsem byla opravdu takový začátečník. On říkal, správně dýchat. To se všechno upraví a ta tréma přejde. Já jsem trémista teda, i když jako to nebylo vidět, ale samozřejmě, jak si ze stářím se ta tréma zvětšuje, protože trošku se zavedete a víte, že si nemůžete dovolit prostě žádnou chybu, jo. O to větší je ta zodpovědnost. Ale vždycky si vzpomenu na toho Milana Friedla, jak říkal, správně dýchejte a ono to pomáhá.
2: Tak doufám, že jste se dobře pobavili. Pro vaši informaci ještě dodávám, že film Četník a mimozemšťané byl natočen v roce 1978. Ale nyní mám na vás jednu otázku. Také jste poslali svůj hlas do ankety o televizní rolničku a vyšlo vám to? Možná jste měli jiný tip, nebo jste třeba vůbec nehlasovali, ale přesto doufám, že naše pozvání k randevu s rolničkou neodmítnete. Tak prosím, právě začíná.
1: Já jsem se to nikdy neučila slovo od slova, já jsem šla vždycky po tom obsahu, takže i když třeba nějaký slovíčko mi ulítlo, tak jsem věděla, o čem mluvím, což je strašně dobře, protože vím, že třeba některé kolegyně, které měly takzvanou geniální paměť, když jim třeba potom vypadlo slovíčko, no tak to byl trapas, jo. Vlastně oni to měli naučené jako básničku, a když máte naučenou básničku a vypadne vám slovo, tak je to špatný, ale když znáte obsah a víte, co říkáte, tak se vždycky zachráníte.
0: Saskia Burešová se tak na obrazovce střídala s mnohými kolegyněmi. Třeba s Marií Redkovou, Stáňou Lekešovou, Marií Tomsovou nebo Anou Vetlinskou.
3: Dobrý den, vážení diváci. Nedělní dopoledne má něco do sebe, nejen proto, že nemusíme vstávat podle budíku, ale možná jste se poslední týdny taky těšili na panoptikum města Pražského. Dnes se bohužel s Radou Korejsem a jeho podřízenými rozloučíme. Uvidíme příběh Laková krabička na čaj a příští neděli v tomto čase už budeme sledovat seriál Sanitka.
0: A teď ještě jedna historka od Marie Tomsové, když už mluvíme o kolegyni.
4: Jednou jsem měla opravdu radost, protože jsme poprvé v životě s malými syny letěli do Řecka na Levkádu. Dlouhá cesta z letiště o půlnoci autobusem do místa určení. Já jsem netušila, že na tom letišti, na té Levkádě si nemůžeme nic koupit ani k jídlu, ani k pití. Nebyla jsem vybavená prvně v životě letadlem s malými dětmi. Z každého pokoje vedly dveře na tu společnou terasu, která nebyla oddělená žádnou zábranou, žádnou bariérou a byla dlaždicová. Takže se všechno šíleně rozlíhalo, šíleně neslo a tam sedla parta Čechů, kteří byli trošku hluchoněmí, trošku, někteří víc, někteří míň a možná to znáte, hluchoněmí velmi nahlas negestikulují, prostě křičí. A oni se dohadovali v jednu v noci, ve dvě v noci, na rozdíl od nás měli ty nápoje, ty becherovky a podobného druhu. A já jsem neměla ani prášek na spaní. Ve dvě jsem vylezla a říkám, prosím vás pěkně, my tady máme malé děti, my bychom potřebovali usnout, spát. Pod vlivem. Ve tři vylezl můj slušný manžel Miloš a říkal, prosím vás pěkně, my už opravdu nemůžeme usnout. Nic, pořád se to stupňovalo. V pět jsem vylezla já a zařvala, víte co, už jděte do, doslova, normálně vůbec nejsem vulgární, ale to bylo doslova, zalezla jsem za ty dveře, strašně jsem se bála, jestli na mě tou společnou terasou nevlezou a teď jsem šmírovala, co říkají a tam bylo, slyšeli jste to? Ona nás poslala někam, přímo tam, to byla ta hlasatelka, ta Redková.
0: A teď ještě nějaká historka přímo od Saskie Burešové.
1: Vzhledem k tomu, že naštěstí jich nemám tolik, když jsem se dostala do úzkých, tak ji tedy zopakuju. Pamatuju si, že to je teda před lety, kdy jsme nějak budovali byt a já jsem natáčela kalendárium a měla jsem v bytě řemesníky a pořád jsme si volali, protože se mě ptali vždycky, kam mám umístit, prosím vás, tady tu vanu a tohle, tak jsem tak nějak to koordinovala vždycky v přestávkách toho natáčení. A ti řemesníci říkali, prosím vás, a co tady s tím bidetem? Tak já jsem furt jako říkala, prosím vás, zleva tohle změřte. On tam sice byl manžel, ale muži jsou někdy nepraktičtí, že? No, a když pak přišla ta chvilka, kdy jsem měla divákům prozradit tu naší soutěžní otázku, jak jsem byla prostě tak ovlivněná těma všema bidetama a vanama a kohoutkama, tak říkám, no a teď už, vážení diváci, je na mě, abych vám prozradila správnou odpověď na naši minulou soutěžní otázku. Ptala jsem se vás, jak se jmenoval autor velice slavné opery Carmen, a vy jste správně odpověděli, že to byl Georges Bidet. Naštěstí ono se to točí. Jinak by prostě pan Bizet mě asi pronásledoval.
0: Abychom nezůstali jenom u televize, Saskia Burešová moderovala i mnoho zábavných pořadů na vlnách českého a československého rozhlasu. Tady je jeden kousek. Stolní kabaret.
1: Mé jméno je Saskia Burešová a já jsem velice ráda, že vám mohu představit také své milé kolegy kabaretiéry. A také dnes musím prozradit vlastně princip toho našeho stolního kabaretu. Bude to taková, řekla bych, zábavná, doufám, že i roztomilá, přesilovka čtyř kabaretiérů na jednoho hosta. A tím mým hostem je paní doktorka Olga Krumlovská.
5: Dobrý večer.
1: Paní doktorku Krumlovskou známe z televizní obrazovky, z pořadu Sama doma, ale samozřejmě i z mnoha dalších pořadů i konkurenčních televizí. Napsala celou spoustu knih, například Yoga prstů, myslím, že 3 díly to byly, nebo dokonce více?
5: Byly 3 a pak to vyšlo jako souhrnné vydání, ještě doplněné. Já myslím, že těch knih už bylo... Tuhle jsem to počítala, nezbylo mi nic jiného, 32, ale řekla jsem si, že už mi to snad mají zakázat.
1: Ale já přeci jenom některé z nich připomenu, třeba Místa, která léčí pavučiny a dalších, 77 pověr a zázraků, Barvy a léčba, Šťastný domov, Věřte, nevěřte. Ještě na vás také prásknu, že připravujete horoskopy nejenom pro naši republiku, ale vůbec i pro jaksi naši populaci na každý rok, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Takže já bych se chtěla zeptat, že už jsem tady se zmínila o knize Yoga, která léčí. Jak jste vůbec přišla na to, že postavení prstů na ruce může nějakým způsobem ovlivňovat nejenom naše fyzično, ale také duši?
5: To byla taková zvláštní souhra náhod. Já jsem přemýšlela, jaký nový seriál vymyslet pro jeden časopis, kde jsem dělala zástupce šéfredaktora. Byl ten časopis zaměřený právě na tyhle ty různé duchovní záležitosti. A v tu dobu přijela naprostou shodou náhod do Čech minská lidová léčitelka a lékařka zároveň a ona vydala takovou malinkou brožurku, kde bylo nějakých 8, možná 10 takových pozic a shodou náhod jsme se prostě potkali a já jsem si vzpomněla, že můj dědeček, který pobýval 2 roky v Mongolsku, vlastně mě nějaké takovéhle ty pozice a cviky učil, protože já jsem musela bohužel nerada chodit hrát na housle. Tak dědeček mi právě, abych samozřejmě se ty prsty rozhýbaly, tak mi doporučil prostě různé takové ty cviky. Tak mě to přivedlo na tuhle myšlenku a odpíchla jsem se vlastně od těch základních pozic, co měla tato paní doktorka ve své knize a odezvu to mělo neuvěřitelnou. Lidi
1: jste
5: chtěli
1: to vyzkoušela
5: vědět.
1: I na sobě?
5: Ano, já jsem to měla jsem to vyzkoušený na sobě a lidé v čtenáři prostě chtěli vědět, jestli existuje nějaká pozice na tyhle zdravotní problémy, na tamty zdravotní problémy a mě nezbylo nic jiného, než jít do
1: literatury. Viděla, jak Vaškovi Čapkovi přímo blízklo v očích, ty určitě budeš chtít vědět, že nějaký neduch, ne? Že by se objevil u tebe, nebo ne? Ne, promiň, jsi zdravý jako
5: žít. Já tam mám různé hezké pozice i třeba na potenci.
1: No pouze tánové, ano, zbyste jako,
5: každý.
6: Pardon, na potenci jakou? Všeobecnou i duševní?
5: I duše, a na krásu a na různé, na to, aby ty vrásky se pomaleji nějak jako dělaly a takové jako záležitosti.
6: Prosím vás, paní doktorko, já se vás něco chci zeptat. Já jsem, když mluvíte o těch prstech, slyšel, že mnozí lidé třeba nosí prstinky na různých prstech, že nectí to, že má třeba sumní prstem i na prostředníku, že ho nosí třeba někdy i na maličku. A mě jeden můj kolega tady takhle mi říká, no jo, člověče, já jsem stloustl a ten sumní už si mi nevyjde, tak já to musím dát na maliček, aby mě lidi věděli, že jsem ženatý.
1: A nebo si se zeptáme, proč se vlastně musí nosit na prsteníčku? Jo.
6: Na prsteníčku nebo na středníčku, jo?
5: Já si myslím, že tady to nemá nějaký jako význam z toho mého pohledu, že v podstatě je to asi...
6: Z vašeho ne, ale jako...
1: Zdeněk pošívá se
6: na prostě.
7: Tak to náhodou vím.
5: Ano.
7: Schválně. Tento prst je zbytečný.
5: Ano. Useknout, useknout, já bych navrhovala.
7: Myslím to vážně.
5: Ano.
7: Skutečně, nemá funkci.
1: Proto se tam nosí prsty.
7: Tak proto se tam nosí prsty.
8: Pro mě teda
7: kromě
1: pozor, hudebníku. Ale to je, pozor, jo, ale to je zavádějící. To myslíme jako, pozor, jo.
6: Je... A co kytaristé, ty ho potřebují taky. To kytaristé, teď to říkáš, no já.
9: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Nic neříkejte, ale navrhuji, že bychom si mohli pustit písničku, kde zpívali hlasatelky a hlasatelé.
10: Z pochopitelných důvodů nechce být... Ne, která nechce být z nepochopitelných důvodů jmenována. Tady prostě navrhuje, aby se programová hlášení zpestřila tancem a písněmi. No já nemám tu pravomoc, ale pro dnešek... My si pamatujeme, to už spousta věcí se odtancovávala. Tam, kde nestačí člověk, tak začne zpívat, nebo tohleto. Povím to tancem a písní, že ano. No co, já ti můžu říct, Saskie, zkuste to.

Šašošuška, haluška, šup, šašovi dobruška.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Náš pořad vás bere do minulosti a připomíná si okamžiky, na které vždycky rádi zavzpomínáme. Dnes hlavně u té televizní obrazovky. Díky hlasatelce Saskii Burešové. Spolehlivě sloužila celá 70. a 80. léta 20. století. Provázela televizním programem v době, kdy se vysílalo ještě jen na dvou kanálech. Měla charakteristický účes a elegantní projev, který neměnila s módními výstřelky doby. Získala si pověst profesionálky, která nikdy nechybí ve studiu, za kamerou neznervózní a neudělá přeřek. Koncem 80. let, kdy se společnost začala měnit, patřila k veřejně známým osobnostem, ale politických funkcí a gest se vyvarovala. Listopad 1989 tak pro ni neznamenal náhlý pád ani nucený odchod z Československé televize a pokračovala bez přestání dál. 90. léta pro ni naopak přinesla další úspěchy. Zavedené tváře televizního vysílání se těšily respektu diváků a popularita Saskie Burešové byla zřejmá i z anket. Jenom TT získala 5x. V té době už se kolem ní také začal šířit i jakýsi milý mýtus, že nestárne. No a v roce 1993 se rozhodla přijmout i novou výzvu. Dramatik a režisér Petr Obdržálek, který byl shodou okolností jejím manželem od roku 1972, připravil pro Českou televizi vzdělávací magazín Kalendárium. Saskia Burešová se stala jeho tváří.
2: Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dnešního kalendária. Albert Einstein kdysi prohlásil, existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak. Chaim Weizmann, izraelský prezident a vědec, zase tvrdil, že zázraky se někdy dějí, ale je třeba pro ně tvrdě pracovat.
1: Věděli jste třeba, že kromě toho, že milovala vždycky citáty, byla taky pověrčivá?
3: Já jsem opravdu strašlivě pověrčivá nejenom vůči své vlastní osobě, ale vůči celé své rodině. Takže když náhodou něco někdo zapomene nebo se musí vracet, tak říkám, musíš se posadit, podívat se do zrcadla, pak teprve můžeš odejít. A takhle prostě oblbuju celou rodinu, chudáci. No.
1: Když v roce 1998 nastoupil do České televize nový generální ředitel, začaly se hlasatelky střídat v týdenních cyklech. To bylo už Saskii Burešové přes 50 a takový režim jí nevyhovoval. Proto se později roku 2000 rozhodla i odejít. Česká televize nakonec během pár dalších let hlasatelskou službu zrušila úplně. Definitivně skončila v roce 2005. Přišli jsme tak o jednu z legendárních profesí. Mnohé z tehdejších hlasatelek natrvalo zmizely z očí veřejnosti. Saskia Burešová se vrhla do podnikání. Spolu s manželem zkusili rozjet malý kosmetický salon. V Praze na Smíchově si ho otevřeli. Nějaký čas ho provozovali vedle svých aktivit v médiích, ale nakonec, protože podnik nevynášel, konkurence byla velká a manželé neměli příliš zkušeností s biznesem, po několika letech skončili. Saskia Burešová ale nadále připravovala Kalendárium, jezdila po štacích, vyprávěla o své hlasatelské činnosti a vzpomínala na to, co měla ráda. Přidávala k dobru vždycky svoje historky právě z té zlaté éry hlasatelství. Třeba i o dárcích od fanoušků.
3: Nejenom teda květinové dary, ale jednou mě opravdu dostal jeden divák, mimo jiné pak tady mám od něj krásný dopis, možná to dám k dobrému, protože mě volali z vrátnice a říkal, máš tady dárek, tak já jsem běžela, předpokládala jsem, že bonboniera nebo něco podobného. Představte si, on ten chudák lítal asi celý den po lese a přines mi kýbl borůvek. Ale víte, to já prostě beru, protože to je od srdce. Ta představa, jak s láskou trhá ty borůvky a říká si, to bude mít koláč. A jednou taky tam byl zabitej králík a to jsem se dost lekla, teda přiznat. Máš tady něco krvavýho ve vrátnici. Ale... Tak Takže to je od toho divák, on byl z Krkonoš, to je ten, co mi přinesl ty borůvky, byl rozkošný. To jsem ještě nevěděla, že mi přinese ty dárečky, když jsem dostala první dopis. A ten začínal takto. Milá paní Saskio, děkuji vám za zaslanou fotografii. Udělala mě velkou radost. Dokonce větší, než když od nás prchla má zlá žena. Když se tak dívám na vaši fotografii, musím konstatovat, Darwin neměl pravdu. Vy přece nemůžete pocházet z opice jako většina našich spoluobčanů. Ale druhý dopis, ten bude opravdu, ten je velmi zábavný, to bylo zase od něj. Vážená a milá paní Saskio, dovolte, abych vám napsal příhodu, která se mi s vámi stala. Moji dva synové zjistili, že se mě líbíte. V létě jsem vás asi měsíc neviděl na obrazovce, asi proto, že jste měla dovolenou. Dával jsem svou nelibost, že vás nevidím najevo tím, že jsem nadával, že odhlásím televizi a tak podobně. Moji kluci si toho všimli a vymysleli lest. Když jsem se koupal a byl jsem namydlený, přiběhl můj mladší syn s křikem: tati je tam a moc jí to sluší. Nestrácel jsem ani vteřinu. Vymrštil jsem se z vany, v chodbě jsem sebou praštil na dlaždicích, v kuchyni na linoleu a v obýváku se dívám na Alexandra Hemalu. Byl jsem tak zklamaný, že jsem je ani nezmlátil.
1: A co dělalo Saskii Burešové radost mimo její obor? Byla to zahrada.
2: V podstatě od mládí, protože moje maminka milovala květiny, milovala zahrádku a tak mě k tomu vždycky nějakým způsobem měla a já jsem už od malička prostě si sázela kytičky a byla jsem šťastná, když mi z toho semínka něco vyklíčilo. Mm-hmm. Takže postupem času, když jsme měli potom chalupu a zahrádku, že jo, tak jsem tomu úplně propadla. Dokonce bylo období, kdy jsem pěstovala naprosto všechno, protože víte, jaký byl výběr, no vy jste mladá, ale opravdu velice špatný výběr v zelenině a ovoci. Já jsem pěstovala dokonce i mák, brambory, na co si vzpomenete, prostě všechno. Ale byla jsem otrok zase, to je pravda.
1: Když v roce 2025 Petr Obdržálek, její muž, zemřel, zůstala Saskia Burešová poprvé v životě na všechno sama. Ale zvládla to dobře. Tak ať se drží. Zdraví je pevné a ještě ji dlouho slýcháme na vlnách Českého rozhlasu. To si přeje Patrik Rozehnal. A jakým citátem se rozloučit?
2: Tak jeden se mi zvlášť líbí, já bych řekla, že je pro mě jako stvořený. Stáří je zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.

0: zveme vás na druhý ročník benefičního koncertu pro sanitku splněných snů. Ve středu 29. července od 17 hodin v letním kině Háječek v Heřmaničkách vás čeká večer plný hudby s Jakubem Smolíkem, Kateřinou Ševidovou a dalšími hosty. Přijďte si užít koncert a zároveň podpořit projekt, který plní poslední přání nevyléčitelně nemocným. Více informací najdete na hajeckhermanicky.cz. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Jednání České republiky s Čínou budou podle předsedy sněmovny Tomia Okamury pokračovat. Vedení radnice v Praze Troji hledá firmu pro přístavbu základní školy a gymnázia. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 24 stupňů a vítr bude přechodně zesilovat. Zprávy a Ota Nehasil, dobré nedělní odpoledne. Česká vládní delegace by mohla do Číny zamířit příští rok na jaře. Českému rozhlasu to řekl předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD, který se z Číny před několika dny vrátil. Delegace by měla dojednat například zrušení vízové povinnosti nebo přímou leteckou linku do Šanghaje. První průmyslovou misi podle Okamury povede ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
2: Já už jsem včera hovořil i s premiérem, i s ministrem zahraničí o výsledcích této cesty a bude potřebovat na to ještě navázat určitě další návštěvou, kterou bychom rádi realizovali nejpozději do jara, abychom právě tyto záležitosti, které jsou rozjednány, co se týče té letecké linky a podobně, už se to rozpracovává a musíme to ještě doklepnout.
1: Ministr Karel Havlíček Českému rozhlasu poté potvrdil, že cestu do Číny plánuje, a to v první polovině příštího roku. Pražská Troja připravuje dostavbu základní školy a gymnázia. Vedení radnice už vypsalo veřejnou zakázku. Stavební práce by měly stát téměř 170 milionů korun. Podle nezávislého starosty Tomáše Bricknera má být součástí přístavby asi 10 tříd a také 5 učeben družiny.
3: Základní škola Trojská 110 je známa i v širším okolí, nejenom v městské části Praha Troja. Ty kapacity jsou nedostačující, nám dává smysl tu kapacitu rozšířit. Věřím, že zahájení prací proběhne ještě na konci letošního roku. Na začátku roku 2029 by mohla být stavba dokončena.
1: Strážníci ve Slaném na Kladensku budou od letošního září v plném počtu. Město totiž přijalo nové členy sboru. Pomohl k tomu například náborový příspěvek nebo také služební byty. Městská policie ve Slaném tak bude mít celkem 27 zaměstnanců. Upřesní starosta Martin Hrabánek z ODS.
4: V současné době, samozřejmě v době čerpání dovolených, dochází k tomu, že samozřejmě ten stav není úplně 100%, ale od září bychom měli mít více strážníků vidět v ulicích. Obnovili jsme činnost psovodů. Sport.
1: Tenisový turnaj žen WTA v Praze na Štvanici vyhrála teprve 18-letá rakouská tenistka Lili Tagerová. V odpoledním finále porazila Ukrajinku Dariu Snigurovou 2-0 na sety. A fotbalisté pražské Slávie na úvod nového ročníku nejvyšší domácí soutěže porazili Slovácko vysoko 5-1. Za necelou půl hodinu začne souboj Jablonec-Olomouc. Večer ve 20 hodin má výkop východočeské derby Hradec Králové Pardubice. Počasí. Večer čekáme přibývání oblačnosti, v noci by už mělo být oblačno až zataženo, zpočátku ojediněle k ránu místy déšť nebo přehánky, ranní minima ale vysoká, většinou to bude mezi 19 a 16 stupni. Zítra přes den větrno, přehánky, dorazí také ochlazení, čekáme proměnlivou oblačnost, na řadě míst se přidají přehánky. Večer ustávání srážek a také výrazné ubývání oblačnosti, maxima zítra mezi 22 a 25 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na silnici číslo 3 České Budějovice Praha je tradičně silný nedělní provoz. V kolonách se jede kolem Votic, také před Olbramovicemi v okolí Benešova a přes Senohraby. Všude počítejte se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají písničky na přání, provázet vás jimi bude Iveta Chlumská.
5: A provedu vás jimi moc ráda. Hezké odpoledne.
0: Písničky na přání.
5: Je tu další hodina ve vaší režii, ta polední už je za námi, ale před námi odpolední a já myslím, že jste vybírali ať už z toho ranku dechovkového, nebo z toho popového. Každopádně jsem ráda, že jste na našich vlnách. Příjemný poslech.
0: Písničky na přání.

Tak necháme všechny nářky, alespoň v této hodině, tady v hodině písniček na vaše přání. Píšete mi hezký podvečer všem, zahrajte prosím manželům Pečinkovým, Procházkovým a Novotným. Písničku také posílám Jarušce, Libušce Svendy, Milátce s Helou, Stáně s Alčou a těm, kterým nedal nikdo zahrát. Přeji jim, aby je cesty vedly správným směrem, napsala Jindra. Do studia posílám poděkování za vysílání tohoto pořadu. No za mě není zač.

Balčík pro lásku nám zpívali Jana Chládková a taky Jakub Smolík. A Helena Vondráčková zaspívá komu? K dnešnímu svátku Aničce do Kutné Hory. Aničko, přeji vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí, to přeje Líba Zahradníková.

0: Písničky na přání.
1: Když je řeč o čase 15 minut po 17, stále jsou tu pro vás písničky na vaše přání a píšete mi, abych zahrála pro paní Miladu Palčijovou z Prahy 5. Všechno nejlepší k dnešním narozeninám, hodně zdraví a pohody přeji tvoji miláčci a gratuluje i Český rozhlas Střední Čechy.

Tak jsme posnídali s Karlem Gottem, ale nenechte se zmást, pokračují písničky na vaše přání. Tu další posíláme pro nejšikovnější maminku, kterou máme všichni moc rádi, hlavně její vnučka Adélka. Pak nějak málo tančím a Krištof a vy všichni do tance.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Chcete vědět, co právě hrajeme, jak vypadáme a co je ve vašem kraji nového? Navštivte náš středočeský web střednicechy.rozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky na přání.
1: 22 minut po 17. už na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy měníme žánr. Píšete mi dobrý den, písničku pro radost a potěšení dnes posíláme Janinkám, Jarmilkám, Milence, Navišňovou, Aničkám, taky Jadrným, Procházkovým, Pečinkovým, Novotným a bratrům Podneckým. Napsali Libuše a Vendy.

Příjemný aničkovský podvečer přejeme z Rakovníka. Zdraví, štěstí a také láska, to jsou nosné pilíře života každého člověka. Na nás se navíc usmálo štěstíčko vylepšené o poznání vzácných lidí, kteří nás obohacují i o radosti z upřímných slov doplněných nádhernými melodiemi, komponovanými stejně upřímným srdcem. Díky všem za to a z poslední doby díky Janinkám Podstrání, Světlance, Liběnce s Fandou a Perknerovým. Jsme si jisti, že i ten největší mrzout musí uznat, že není špatně na tom světě, pokud máme dobré přátele. Tomu věří Janička i Zdeněk.

0: Písničky na přání.
1: Máme přesně 17:30, jsme tedy v druhé polovině písniček na vaše přání a píšete mi příjemný podvečer i vám i všem posluchačům. Dnes slaví Aničky.

Aničky si tedy užívají písničky na přání, užijí si i tu další. Dobrý den, písničku posíláme všem Aničkám k dnešnímu svátku, napsali Zdena a Jirka ze Svoru.

0: Písničky na přání.
1: Ano, jsou tu stále na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy Písničky na přání. Tak píšete mi dál, Iveto, prosíme o zahrání písničky Voňavá, Libuši a Vendy, Janinám, Jarmilkám, Jindře, Světlance, Pečínkovým, Novotným, Dosvoru, taky Jadrným a Vápeníkovým napsali Květa a Roman.

Komu zahrajeme ještě pro radost? Novotným, Jarušce, Libušce, Svendy, Drahušce, Květě s Romanem, Marcele, Liběnce, Veronice, Věrám, Stáně, Alče a Podneckým. Přejí si Janin.

Si štěstím mým, zpívala Veselka. No a včera jsem tě čekala a Krajanka a Aničce Pikuljakové zahrajeme k dnešnímu svátku právě tuhle písničku a všem dalším andulkám přeje si to Maruška z Malče.

0: Písničky na přání.
1: Stále vám ještě hrajeme, jak vy si přejete. Píšete mi, Iveto, zahrajte jen tak pro hezkou neděli, Drahušce ze Sacké, Janinám z Podmok, Jarušce Plavcové, Jindřišce Klauzové, Libušce Svendy, Pečinkovým do Rakovníka, Světlance Erbenové a taky Květě s Romanem a Jirkou, napsala nám Anička z Úpice.

Prosím Anduličku milá k svátku Aničce Vajsové, Machajové, Komárkové, Aničce z Úval, Kunic a všem dalším Anduličkám. Lásku, štěstí a hlavně zdraví jim přeje Anička z Kutné Hory. Milé Aničky, i my vám gratulujeme.

A poslední písnička na vaše přání. Prosím, Holuběnku pro Aničku z Úpice, Kvítkova a Kutné Hory k dnešnímu svátku. A všechny posluchače zdraví Anička z Úval. V 18 hodin zprávy s Otou Nehasilem, po nich hudební kavárna Pavla Vítka, do které si pozval Kateřinu Žbirkovou. No a já vás pozvu poslechu dopoledního vysílání zase zítra. Mějte se krásně.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Před falešnými SMS zprávami varují Český rozhlas i Česká televize. Kutná Hora zaplatí za opravy soch u tamní jezuitské koleje téměř 2 miliony korun. Tenisový turnaj WTA v Praze vyhrála Tagerová z Rakouska. A počasí zítra v České republice proměnlivá oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 24 stupňů a vítr bude během dne přechodně zesilovat. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý podvečer. Český rozhlas a Česká televize varují před falešnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich snaží vylákat z lidí osobní a platební údaje. Obětem vyhrožují přirážkou 10 000 korun kvůli údajnému dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Obě instituce v této věci upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. Restaurátoři opravují 13 barokních soch a sousoší u jezuitské koleje v Kutné Hoře. Práce potrvají 3 roky, město za vše zaplatí zhruba 1,5 milionu korun. Letos na podzim budou hotové první 4 sochy a také kamenné vázy mezi nimi. Upřesní mluvčí města Jana Adamová.
2: Práce budou každoročně probíhat v období od května do října. Ačkoliv barokní sochy nejsou v havarijním stavu, je třeba o ně pečovat. Poslední komplexní restaurování totiž proběhlo v letech 2017 až 2019. A restaurátoři doporučili navázat dalším odborným zásahem.
0: V pražských Řepích pokračují opravy sportovního hřiště v areálu základní školy generál poručíka Františka Peřiny. Součástí přestavby bude také vybudování nového osvětlení fotbalového hřiště uvnitř běžeckého oválu. Rekonstrukce bude stát 8 milionů korun, potvrzuje místostarosta Prahy 17 Martin Benkovič z Hnutí ANO.
3: Následovat bude obnova běžecké dráhy a jejího technického zázemí. Tím bychom měli dokončit modernizaci celého sportovního areálu. Obdobné projekty plánujeme také v areálu pracoviště Socháňova a v areálu základní školy Berichova.
0: Meteorologické přístroje v Česku dnes brzy ráno zaznamenaly nad územím České republiky kouř z rozsáhlých lesních požárů ve Francii a Španělsku. Český hydrometeorologický ústav to oznámil na Facebooku. Kouř byl ve výšce od 3 do 4,5 kilometrů nad povrchem země. Není proto potřeba se obávat zvýšené koncentrace splodin při zemi. Sport. České tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson deblový titul na pražském turnaji WTA nezískali. Ve finále na štvanici podlehli Britkám Dartové a Lumsdenové 2x4-6 a titul ve dvouhře získala Rakušanka Tagerová, která ve finále porazila Snigurovou z Ukrajiny 2-0 na sety.
1: Počasí.
0: Do České republiky míří výrazná změna, večer čekáme přibývání oblačnosti, v noci už bude většinou oblačno, zpočátku ojediněle k ránu místy s deštěm, ranní minima ale vysoká, většinou to bude mezi 19 a 16 stupni. Zítra bude větrno, přehánky dorazí ochlazení, čekáme proměnlivou oblačnost, na řadě míst se přidají přehánky, později odpoledne ustávání srážek a výrazné ubývání oblačnosti. Maxima zítra mezi 22 a 25 stupni. Vítr bude zesilovat na čerství od severozápadu až západu a večer bude slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 Brno-Praha za sjezdem na Vlašim z kilometru 43 se jede v hustém, pomalejším provozu. Vše se rozjede na konci omezení na kilometru 23. Celých těch 20 kilometrů pojedete až 40 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná hudební kavárna Pavla Vítka. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
4: Pozvání do studia dnes přijala žena, která lépe než kdo jiný zná zákulisí české a slovenské pop music. A když napovím, že v následující hodině budou více než kdy jindy znít písničky Mekyho Žbírky, už budete vědět ano. Jsem moc rád, že už za chvíli přivítám v hudební kavárně hudební manažerku Kateřinu Žbírkovou. Přeji ničím a hlavně nikým nerušený poslech.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Dozněla první písnička a já jenom zopakuji, že mým dnešním hostem, který se naproti mě už na mě velice hezky směje, je Kateřina Žbirková, hudební manažerka. Katko, ahoj.
1: Ahoj, jsem ráda tady v hudební kavárně, já mám kafe.
0: Já tě zde vítám.
1: Děkuju.
0: A já jsem rád, že kromě dobré kávy se tady dnes bude podávat i hezký úsměv, který ke mně vysíláš.
1: Tak k tobě to se jinak ani nedá.
0: Prosím tě, ty jsi hudební manažerka, budeme si povídat hodně o Mekim Žbirkovi samozřejmě, o tvém životě a tím bychom možná vlastně mohli začít. Jak jsi se dostala k hudbě?
1: No já vzhledem k tomu, že se s Mekim jsem se znala už od svých ani ne 18, že jsme se seznámili a bylo mi teprve za 2 měsíce 18, tak jsem vlastně s tou hudbou žila téměř celý svůj život. I když samozřejmě i předtím teenager, já jsem byla John Lennon faninka, takže když Mekim mi říkal Beatles, já říkám ano, Beatles OK, ale já prostě John Lennon je můj favorit. A pak jsem se naučila mít ráda samozřejmě i ty Beatles celý a Paul McCartney ho uznávat, byla jsem na X jeho koncertech a s Mekim jsme všechny koncerty vlastně absolvovali, tak myslím si, že vlastně můj život je celý protkanej hudbou.
0: A jak jste se vlastně vy dva s Mekim seznámili?
1: Já jsem s ním přišla dělat rozhovor, Pavle, do školního časopisu tenkrát, který byl na našem gymnáziu tady v Praze Sladkovskýho. A k tomu rozhovoru nikdy nedošlo, protože já jsem neměla připravený otázky. Původně se mnou měl jít Vojta Nouzák, můj spolužák, který pak byl režisér třeba show Jana Krause a dalších pořadů v televizi. No a on tenkrát byl nějaký zápas Slávie a Vojta Nouzák byl slávista a nešel se mnou. Vyslal mě samotnou. A tak to taky dopadlo. Já jsem si nepřipravila otázky. Nějak tak jsem jako jenom improvizačně se s Mekim bavila. Mekim mě odkázal, že druhý den má, to si pamatuješ, že bývaly autogramiády v Kotvě.
0: No jistě.
1: Tak tam se šel podepisovat a řekl, že potom teda uděláme ten rozhovor. Já jsem přišla do té Kotvy, tam stály ty faninky, jak už ty víš, určitě až dolů. A já jsem přišla až dopředu a on mi říká, já vím, kdo přišel. Já si říkám, fakt, jako že by si mě tak pamatovala to. No a i po té autogramiádě jsme šli na kafe spolu a tak jsme se nějak zakecali, že ten rozhovor opravdu nevyšel nakonec, ale byl z toho celoživotní rozhovor.
0: Jasně. Já si myslím, že z toho nakonec vzniklo něco mnohem trvanlivějšího.
1: Je to pravda,
0: a
1: je to pravda. A do dneška, když vidím toho mýho spolužáka Vojtu Nouzáka, jak mu říkám, ty za to můžeš, že jsi tam nešel.
0: Nedá mi to se tě nezeptat. Bylo to pro tebe těžký, jako pro holku studentku, akceptovat do života zájem velký hvězdy jako o tebe, jako o osobu?
1: Jako já už si
0: i
1: to
0: ty emoce,
1: tak,
0: víš?
1: Přesně, ty emoce. Já si je úplně tak nemůžu vybavit. Já si jenom pamatuju, že jsem se vždycky já jsem takový pragmatik a praktik, tak já jsem si říkala, že ten zájem nemusí být trvalý, že třeba za měsíc bude víc jednou holkou a tak. Takže já jsem na začátku do toho ty emoce tolik nechtěla pustit, protože jsem se toho trochu bála. Takže jsem pořád měla takový trochu odstup, ale Meky se do toho tak pokládal, že pak, když přijel na můj maturitní ples do Lucerny, kde mimochodem zrovna na pódiu zpíval Janek Ledecký, taky můj spolužák na Gimplu ve vyšším ročníku, tak až když přijel na můj maturitní ples a na otočku a přemluvil kamaráda, aby ho odvez, protože tenkrát ještě neměl řidičák, tak jsem si teprve říkala, on to asi myslí vážně a teprve pak to byl jakoby vztah opravdu.
0: A vy jste vlastně potom v roce 1988 jste se vzali, měli jste svatbu. Kde to bylo?
1: No na Staromáku,
0: no,
1: samozřejmě, na Staromáku. 88, no a tenkrát vím, že nebyl bulvár, takže žádný novináři tam nečekali, i když pár se jich tam našlo, jeden nám přišel přát, já říkám, nechceme, aby tady někdo byl, nebyla to žádná obří svatba. Jsme měli prostě asi 25 lidí.
0: Já si to pamatuju, že to bylo takový střízlivý.
1: Střízlivý a to, tak Meky nikdy si nepotrpěl na nějaký jako velký věci. Takže to bylo střízlivý, ale samozřejmě nějak se to profláklo. Vím, že tam byl Jirka Vejvoda, tam mám s ním fotku krásnou před Orlojem. No, 88, to je šílený prostě, jak to letí, viď?
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: manažerka Kateřina Žbirková stále sedí proti mě, protože je můj dnešní host. Katko, ještě jednou děkuju za to, že jsi přišla.
1: Já děkuju za pozvání.
0: Ty se narodila v roce 67 v Praze, pak si vlastně vystudovala obchodní fakultu
1: na VŠE, Praze, no.
0: Ty jsi se tomu ale asi...
1: Vůbec jsem se tomu nestihla věnovat, no. Přesně jak říkáš, protože vlastně já hned, jak jsem skončila školu, tak jsem už byla těhotná s Lindou. Linda se narodila v roce 90 a pak hned David za 3 roky, 3,5 roku David, takže já jsem na začátku byla vlastně s dětma doma. A že jaký... manažerka žádná nebyla ještě nebyla.
0: Byla máma. Byla máma od 2 dětí.
1: Jo, jo.
0: A jak to šlo? Meky byl v té době strašně opravdu hodně vytížený.
1: Pavle, víš, nezapomeň, že to byly 90. a že tam trochu ubyly ty koncerty, protože se přestalo jezdit tolik.
0: Na nějaký čas.
1: Jo, na nějaký čas. A on začal dělat to, co teď děláš. Ty dělal noční proud, dělal prostě v rozhlase programy, točil rytmy, což byl televizní program, kde uváděl kliky zahraniční. A tak dále. Takže se zase vyžíval v jiných věcech, které předtím nemohl dělat. Takže to celkem šlo, že nebyl tak často pryč z domu.
0: Takže vlastně se mohl věnovat i dětem a být táta. Máš pravdu, já jsem si teď uvědomil, že vlastně ono skutečně začátkem těch 90. let, každý, kdo byl trošku víc slavný před 89. tak najednou...
1: Tak to padlo trochu, padlo to na chvíli, ale i koncerty lidi se zaobírali politikou, chodili na náměstí a tak dále.
0: To je pravda, to je pravda.
1: Takže to bylo trošku jiný a to se začalo tak až v tom 95. 6. zvedat nahoru zase.
0: Ano, no jenže Meky měl vlastně v záloze jednu velice silnou zbraň. Zaprvé tucty hitů z dřívější doby, nebo...
1: Je to tak, ano, je to tak.
0: Úžasnou minulost, ještě s Modusem a s Marikou Gombit.
1: Ano.
0: A navíc ještě jedna věc, a ta si myslím, že je zásadní, a to je ta bezbřehá melodičnost jeho písní.
1: No, byl to melodik, no. On mi říkal, že vlastně ta písnička ti musí dávat smysl. Jo, i když ji zahraješ jenom s klavírem nebo s kytarou, bez té produkce okolo. A vlastně musí tam být to jádro, takže a to on takhle skládal, vlastně skládal na kytaru a na klavír.
0: A to je nejlepší.
1: No, tak ty jsi taky stará škola. Myslím si, že i někdy ty mladí, některý to ctějí a některý to mají přeprodukovaný a potom, když z toho sebereš tu produkci, tak vlastně tam nic není velmi.
0: Je to prázdný. No. No. Tak to právě je to, co mě vždycky na písničkách Mekyho bavilo, že to bylo dokonale prokomponovaný melodicky. Když třeba napsal píseň, byla jsi první posluchač?
1: Byla. Troufnu si říct, že byla, protože já jsem takový obyčejný posluchač. Nejsem jakoby muzikant, takže já ani neumím na žádný nástroj zpívat vůbec. To říkal Meky, že když já bych zpívala, tak by to muselo být něco hodně alternativního. A jako, takže to bylo jako jeho hodnocení mýho zpěvu. Takže já jsem byla za ty obyčejný posluchače a on mi to pustil a ptal se mě, co? Kolikrát jsem já teda byla tolerantnější než on sám, jak dobře víš, tak většinou ty umělci jsou k sobě kritický a on byl hodně kritický, takže někdy říkal, a to je taková blbost a já říkám, ne, to je super melodie, jako to, mně se to líbí. A texty jsem mu kontrolovala, protože já jsem byla velký čtenář, takže dal na můj názor ohledně textu. Já jsem byla taková upřímná, takže párkrát jsem mu něco fakt jako třeba pohanila, ale on se nikdy neurazil, věděl, že já to myslím opravdově.
0: Jasně.
1: Takže konzultovali jsme to spolu vždycky.
0: A Katko, teď mě jedna věc, a to se taky nemůžu nezeptat. Prosím tě, jak to bylo?
1: Já se bojím.
0: Ne, neboj. S písničkou Catherine.
1: No,
0: Katka.
1: To bylo ještě, když jsme spolu chodili právě, říkal mi, že se mu stejskalo, sednul si v Bratislavě, já byla v Praze, on byl v Bratislavě, se mu stejskalo, sednul si ke klavíru, natočil demo ještě s anglickým textem. Catherine, you do something to me, tak to začínalo nějak. A pak mi to pouštěl do telefonu, ještě toho sluchátkovýho samozřejmě. Měli jsme šílený účty za telefon, oba dva. Můj tatínek mi zamknul telefon na zámeček, protože... A to ještě nevěděl, že chodím s Mekym, protože nechápal, proč má najednou účet ve výši jeho měsíčního platu. Jako.
0: Tak to byla velká láska.
1: A potom teda, já jsem to pouštěla svojí kamarádce na Walkmanu tenkrát. Ona mi říká, no to není možný, že tohle je Žbirka a tohle. Já říkám, no, prostě mi napsal písničku, ještě jsem to byla tak, no a co? Jako, teď to je pohoda. A pak mi poslal dopis, kde byl slovensko-český text. Tam jedna česká sloka, která je kvůli mě právě v češtině.
0: Prostě byla si skvělou inspirací.
1: Ale já to tenkrát nedocenila, Pavle, víš? Já až lety, když ta písnička funguje do dneška, tak to doceníš.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

Vánecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Kateřina Šbirková, hudební manažerka, je mým dnešním hostem. Katko, tak dobře, Meky o tobě napsal písničku, jak jsme slyšeli, ale samozřejmě soužití s někým, kdo je slavný, kdo zejména potom v pozdějším čase v těch 90. začal být velmi vytížený. Jaký to je? Máš na to nějaký návod, jak jste to zvládali? Nebo jo, že jste byli často od sebe, Meky byl na cestách, do toho dvě děti.
1: Nebylo to jednoduchý, nebylo. Ale právě proto my jsme se přesunuli do Prahy, Pavle, protože tam jsem měla rodiče v Praze.
0: A počkej, a předtím jste byli
1: v Bratislavě. Tam se naše Linda se narodila v Bratislavě v 90. a pak já jsem žila v Bratislavě 3 roky. Mm-hmm. A pak, když se narodil David 94., tak právě už to začalo být na mě moc. Ano. A já jsem v Bratislavě to zázemí neměla. A Meky mi říká, já jsem muzikant, já můžu být všude, já mám Prahu rád jako a v pohodě. Takže my jsme se přesunuli, navíc tenkrát se dělil stát, trošku tam byly takový politický tlaky na Slovensku a tak. Takže jsme se přesunuli do Prahy a tady už jsem měla maminku, která mi děti pohlídala a tak dále. Takže jako kamarádky a dalo se to daleko líp teda pro mě zvládnout. A Meky sám, jak říkal, stejně byl pořád na cestách. Do té Bratislavy jezdil tak jako tak pracovně, jasně, takže nestratil kontakt s Bratislavou. A i my s dětma jsme se dlouho přesouvali sem a tam, dokud nezačali chodit do školy, kdy už jsme se museli prostě ukotvit tady v Praze. Takže to bylo taková kočovná trochu rodina. No a potom vlastně po roce 2000 už to začalo být tak, že Meky natočil modrý album, tam bylo Co bolí, to přebolí a začalo to být opravdu hodně velký. A tam už začal zmatkovat, co se týče managingu a tam někde jsou ty počátky toho mýho managingu.
0: To jsem se tě právě chtěla zeptat, takže to byl ten bod.
1: To byl ten bod. 2001, kdy ten modrý album vyletěl, to byl několikrát double platinovej a tak dále. A Meky prostě už to začal, já nevím, dělal koncert v Ostravě a zároveň tady atleta roku v Praze. Já jsem musela všelijaký soukromý letadla schánět, abych ho přesunula včas a jsem si říkala, tak ne, tak já mu povedu diář. Nejdřív to byl diář.
0: Každý umělec potřebuje, tak, aby mu někdo vedl,
1: ano,
0: diář.
1: Znáš, ano, to. Takže nezačalo to diářem, potom postupně to byly smlouvy, postupně booking a tak dále.
0: Jo.
1: A Meky mi vždycky řekl, teď máš na to školu.

0: Ježiš, Pavlíku.
1: Uvědomuji. Meky byl ale asi disciplinovaný, ne?
0: No, hele, tak pokud nešlo o hudbu, tak byl disciplinovaný, ale v momentě, kdy skládal třeba, tak byl velice nerudný, když se mu do toho házela bomby s nějakým rozhovorem nebo nějakým termínem a tak, takže tam prostě přesto vlak nejel a v momentě, kdy tvořil, tak byl velice jako prostě urputnej, prostě byl fokusovaný na tu věc a neměla jsem šanci.
1: Ale já myslím, že to je to nejzákladnější, co někdo, kdo tvoří, že potřebuje ten klid a potřebuje nejenom, že ten klid potřebuje, ale potřebuje si ho i vydobít. Takže...
0: Je to pravda. Vydobil si ho vždycky velice jako spolehlivě.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Kateřina Žbirková je mým dnešním hostem. To, že jsi hudební manažerka, to samozřejmě všichni víme. Ale taky si vychovala dvě děti. Syn David vystudoval filmovou režii a střih. A asi, jak jsem pochopil, v Londýně také žije?
1: Je to tak. Jo. Ano. A dcera Linda, ona vystudovala střední pedagogickou, paní učitelka ve školce momentálně, ale jenom pomáhá v té školce. Je u mě ve firmě, v Miro Agency, takže mám jí zaměstnanou u sebe, protože potřebuji už pomoc, trochu se mi to rozmohlo. A David je v Londýně, to si dobře zachytil.
0: No, ale to je dobře. To je dobře, protože to je takový, jako docela si myslím, tvůrčí obor.
1: Proto umělecký. Tam taky přesně zůstal, ale pozor, on nedělá vlastně to, co vystudoval.

0: ten film,
1: no.
0: Má dvě kapely, v jedné kapele svoj, je to prostě, tomu se nevyhneš.
1: Potatil se.
0: To prostě, Mackie to říkal, ať to radši nedělá, stejně to tam zůstalo. Takže on vlastně má svoji kapelu, pak ještě v jedné kapele hraje na bicí a ještě i produkuje. Má své studio v Londýně, takže produkuje pro jiný. Dokonce i tady v Čechách produkoval pro Michala Hrůzu písničku, produkoval pro kapelu Dukla celý EPčko a v Londýně taky má nějaký svoje. Tak tím se vlastně živí, protože ty kapely, víš, jak to je v Londýně. Je to nošení dříví do lesa, říkal Mackie, jo? Ale dělá to pro svoji radost a občas i ty vizuály, videa a tak, i mě vlastně udělal videa, když jsem potřebovala, Mackie mu udělal videa a tak. Takže nějak to zužitkoval to studium, ale muzika to prostě převážilo.
1: Jasně, tak to se dalo čekat. Ale ty máš vlastní firmu Miro Agency a podílíš se vlastně na organizaci velkých koncertů v O2 Areně, v O2 Univerzu. Produkovala si taky talk show Doupě, že jo, pro Art na ČT a na realizaci několik vlastně Mirových alb, včetně posledního a velmi oceňovaného alba
0: Posledné věci. No, a to zrovna produkoval náš David. A nebylo to tak, že jak někde psali, prostě, že by to na něj zůstalo po Mackieho odchodu, ale to se rozhodl už Mackie, že je čas, vyzkoušel si ho na dvou písničkách a potom vlastně usoudil, že to s ním zkusí, že chtěl zase nějaký něco novýho, někoho mladýho, no a znal Davidovu tvorbu, protože David už v té době měl svůj album, ano. Takže věděl, že už na to má. A nějak to vyšlo, já jsem hrozně ráda, že ten David to zvládnul, že nebylo to pro ně jednoduchý bez toho táty jako supervizora.
1: Rozumím. Ty jsi také ale připravila velkou retrospektivní výstavu Roky a dny v Národním muzeu, která se pak vlastně přesunula i do Slovenského národního muzea v Blavě, věnovanou Mackiemu.
0: Z té výstavy se stala putovní, aniž bych to chtěla vlastně, nebo předpokládala. Jak jsi říkal, v Bratislavě na Hradě byla, pak byla ještě ve Východoslovenském muzeu v Košicích a pak skončila dokonce v Londýně. Byla na slovenské ambasádě ve spolupráci s Českým centrem. Takže vlastně všechny ty Mackieho města nějakým způsobem tam byly. Bylo to docela těžké to přesouvat, ale podařilo se mi to.
1: Mimochodem, já tady mám teď, milí posluchači, to mi a přiznám se, přinesla mi to Katka jako dárek, knížku Honzy Vedrala, Catherine.
0: A vidíš, to je zrovna, tam je fotka z toho staromáku, jak jsme se brali.
1: No tady vidím vaši fotku, ano.
0: Tam máš i ty děti, to je naše Linda.
1: Jasně.
0: Takže je tam hodně fotek z našeho soukromého archivu, který moc nikde nebyly. No. Je to můj život s Mackiem v kostce, no, bych řekla. Tak bych to nazvala. Honza Vedral napsal o Mackiem knížku zblízka a proto jsem oslovila jeho, když mě oslovilo vydavatelství.
1: Ano.
0: Protože jsem věděla, že jednak je to hudební novinář, znal Mackieho, že to nebude žádný bulvár,
1: no jasně.
0: A že mu můžu věřit a můžu mu říct věci, které bych jinak neřekla.
1: Katko, já takhle listuju tou knížkou, těma fotkama a vidím teda,
0: máš
1: že...
0: Máš nostalgii, veď?
1: No, úplně mě, skutečně ti musím říct, tady vidím s Marikou Gombitou, že na mě dýchly ty krásný starý časy v té pop music. A tak já bych možná navrhoval, když jsem zrovna tady s tou Marikou otevřel, že bychom si zahráli jeden z těch krásných duetů.
0: Ježiš, to budu moc ráda.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: je mým dnešním hostem hudební manažerka Kateřina Žbirková. A když jsem řekl manažerka, tak jsem to myslel vážně nejenom kvůli Mekimu a všem těm projektům, ale i kvůli jedné takové, řekl bych, docela ambiciozní v dobrým slova smyslu kobylce tvé stáje. To se tak říkalo.
1: To si řekl hezky.
0: No, a to je sice zpěvačka Leny, která teda mimochodem sobě nezapře tu svoji mámu Lenku Filipovou, protože prostě já vždycky, když vidím Leny, tak mám pocit, že vidím Lenku.
1: Jo, je to mini-me takzvaně.
0: Ano, ano. Ale musím ti říct jednu věc. Já se ti vůbec nedivím, že ses na to produkčně, na ní teda myslím a na její hudbu položila, protože od prvního momentu, kdy já jsem Leny zaregistroval, tak z té hudby na mě jde velká dávka upřímnosti, čistoty a takový čerstvý závan.
1: Pavle, líb bych to neřekla prostě. Já i dokonce Meky, jí bylo snad 18, nebo když mu Tomáš Filip poslal jako nějaký různý zpěvačky a Meky mi řekl tadle a nevěděl, že je to jako od Lenky dcera.
0: Jo, jo.
1: A říkal mi, to je originální hlas, to je první věc. A ta upřímnost a tyhle věci, co si všechny vyjmenoval, tak mi řekl tenkrát Meky. A já jsem si to pamatovala. Samozřejmě Meky jsem a stejně jako ty kamarádil z Lenkou Filipovou, maminkou Leny.
0: Ano.
1: A takže i to. A já upřímně, já jsem typ manažera, že nejdu po nějakým, abych si někde vydělala na nějakým zpěvákovi, který zrovna teď fičí, ale že to je srdeční věc.
0: Jo,
1: a já
0: jo,
1: s tou Leny mám pocit, že jako si rozumíme za prvý, že je upřímná, že je to strašně dobrý člověk, ale zároveň velmi pracovitý a ambiciozní, jak si řekl. Takže,
0: ale bez toho to nejde.
1: Bez takových těch negativních věcí, že prostě jdu přes mrtvoli, to ne, to vůbec.
0: Ne, prostě má svůj cíl, svou vizi a zatím si jde. No.
1: A je to taky muzikantka v tom, že si skládá písničky sama.
0: To je její velká výhoda.
1: A dává do toho prostě ten svůj feeling a je taky samozřejmě tvrdolavá, jde si za svým, občas mě vyslechne, občas taky ne, ale strašně si poslechne vždycky moje zkušenosti, co mám s Mekim, protože ví, že to je prostě proskákaný letama a že teda to jen tak někdo nedá. A ona mě oslovila vlastně hned po tom, co Meky odešel. Já jsem měla ještě ten rok trošku nabito, tak jsem řekla, počkáme. A až za rok. A vlastně teď jsme spolu třetí rok a musím říct, že je to čím dál tím lepší, protože já jí víc rozumím a ona mě.
0: Ona měla takovou zvláštní kariéru, že nejdřív vlastně zažila ten úspěch v podstatě v zahraničí.
1: Hned.
0: S tím prvním singlem.
1: Je to singlem, tak, s
0: ano. Ano. No. A tady vlastně ještě nikdo nevěděl, kdo je Leny,
1: je
0: ale
1: to tak.
0: Na zahraničních hitparádách, jak jsem to sledoval,
1: je
0: už ta píseň bodovala.
1: No.
0: A jak to je v současné chvíli?
1: V současnosti zase je to tak, i když teď třeba jí hrajou na některých těch velkých rádích pro mladý, ale zase jí hrajou třeba v Austrálii nebo v Německu a tady o tom nikdo neví. Jo. Takže teď dělá album, tak už vydala vlastně nějaký singly k tomu albu a pracuje zase na dalších věcech, má ten tah na branku, takže já věřím, že zase někde prostě to udeří. Nakonec je nominovaná s jednou z těch skladeb Hold On To Me na Anděla, na skladbu roku.
0: Krásný.
1: Takže myslím si, že vždycky se něco podaří a jak sám dobře víš, ta kariéra není pořád nahoře, je to prostě nahoru, dolů a čím díl vydržíš,
0: up and down.
1: Tak tím víc musíš být tady s tím smířený.
0: Taková je realita a tak to prostě, víš co, ale já ti řeknu svoji zkušenost.
1: No.
0: Vždycky, když jsem byl dole v tom Dělíku, tak mi to dalo nějaký ponaučení pro to, co může přijít, až budu zase nahoře a měl jsem těch vln
1: Všechno
0: několik.
1: Má svůj důvod, Pavle, a myslím si, že je dobrý využít právě toho, jak říkáš. Využít toho, aby potom, když přijde ta druhá vlna, tak aby si byl ještě lepší než předtím.
0: Ale Leny je teď prostě v rozjezdu, takže pojďme si teď něco zahrát.
1: Dobře, děkuju.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ještě chvilku bude mým dnešním hostem hudební manažerka Kateřina Žbirková. Katko, Kateřin, já tě velmi lůvím.
1: No?
0: Já ti teď musím říct, jak jsi mě, víš, otevřela v nějaký ty vzpomínky. A já jsem tehdy, a přiznám to, neměl tu odvahu to udělat hned, přestože naše vztahy byly v té době výborné. A on vždycky říkal, chalani z Karlštejna
1: přišli. Jo, on vás měl rád.
0: No. A jednou jsme, a já ti přesně řeknu, kde. Zpívali jsme na nějaké akci společně, bylo to v tom velkém kulturáku v Liberci. A Miro čekal tam a všichni jsme se nudili, protože to mělo sklus a myslím, že to bylo nějaké televizní natáčení. A já jsem si říkal, já bych od toho Mira hrozně chtěl písničku, nějakou takovou romantickou. A já jsem mu o tu píseň vlastně styděl říct.
1: Počkej, Pavle, ale není všem dnům konec, já mám nějaký dema.
0: Výborně, tak na mě myslí.
1: Tak si něco můžeš pak vybrat.
0: Budu rád.
1: Já se do toho stejně chci ponořit, takže
0: ne, budu
1: na budu
0: rád,
1: myslet.
0: Ale víš, jak to je, že člověk vlastně si pak, víš, kolikrát, Katko, já jsem se k tomu vrátil a říkal jsem si, proč si to tenkrát tomu Mirovi, teď jste byli půl metru od sebe, měli jste
1: čas. A zrovna tobě by se ty melodické věci hodily, viď?
0: Ale možná, že všechno je tak, jak má být, protože když jsem potom ta pop music začala být těsná a vlastně jsem si říkal, proč já tady budu pořád někomu dokazovat, že mám rád voní tvý kůži. A Janis vymyslel 4 tenory. A my jsme převzali krásnou Mekyho písničku Jesená láska do repertoáru.
1: Za to jsem vám, kluci, hrozně vděčná. No. Já jsem to viděla naživo.
0: Tak rádi zpíváme. Já ti musím říct, že když ji Janis zařadí do playlistu, já se na to těším.
1: A vy to umíte hlavně zaspívat. Ono to není jednoduchý, protože ona je taková citlivá.
0: Velmi
1: a
0: citlivá.
1: Tak všelijak pluje. Takže ne každý to jakoby zvládne s tím citem. A já jsem vás viděla na Karlštejně právě. Jste jí zpívali, když jsem byla na vašem koncertě, a pak ještě jste jí pro mě zaspívali v Luce na Music Baru, když jsme vzpomínali na Mekyho.
0: Na Mekyho, ano.
1: A zase budete zpívat v Obecně v domě.
0: No právě, a to se na to těším, protože, milí posluchači, kdo máte rád, a to já věřím, že všichni, písničky Mekyho Žbirky, tak přijďte letos.
1: 20. října, ano. To je v předvečer Mekyho narozenin.
0: Ano, do Obecního domu v Praze, je to v centru, takže doprava je velmi spolehlivá.
1: Dát si tam šampíčko.
0: Ano. A bude takzvaná Symphonic Night.
1: Přesně tak. A já jsem moc ráda, my jsme podobný koncert už dělali před rokem a půl, ale bylo to čistě instrumentálně s symfoniákem a jsou tam videa, který vytvořil náš syn David taky, vlastně ano. Speciálně pro ten koncert. Ale tentokrát jsem si řekla, že kromě toho instrumentálního tam budou i některý hosté, zpěváci. A jsem hrozně ráda, že 4 tenoři přijali to pozvání, že zaspívají tuhle krásnou písničku. Samozřejmě budou tam i další vystupující.
0: No jistě.
1: Třeba David Kraus s Martou si zaspívají Co bolí, to přebolí. Budu tam mít Terezi Kovalovou jako čelistku, na čelo si tam dá krásný solo i nějaký Beatlesy. Bude tam dokonce producent z Abbey Road, který si zaspívá Beatlesy. Takže budou tam tentokrát opravdu, nebo operní pěvkyně Soňa Godárská. Takže bude to zas trochu jiný.
0: To bude
1: a
0: hezký.
1: Se na vás těším.
0: A víš, proč to bude hezký? Protože to bude s tím velkým symfonickým tělesem.
1: Karlovarský symfonický orchestr.
0: A to vždycky ty písničky dostanou ještě, tak nějak přesunou se do vyšších pater.
1: Je to tak, říkáš to správně. Já se na to hrozně těším. Pan dirigent Adrian Kokoš, který spolupracoval i s Mekym na těch symfonických projektech, tak je to můj kamarád. Dělali jsme to spolu loni na soundtracku Poděbrady. Všech koncertů už bylo víc, takže se z toho stala taková značka. A někdo mi minule říkal, tak co, už zase bukuješ Mekyho, co?
0: Ne, já myslím, že si to Mekyho písničky zaslouží a musím ti říct, že se na to toho 20. října do Obecního domu na Symphonic Night a Mekyho hity moc těším. Tobě bych chtěl moc zaprvé popřát štěstí a aby se ti z Leny té tvé producentské práci, aby se ti dařilo. A poděkovat ti za to, že jsi přišla a že jsi tak hezky se mnou si povídala a vzpomínala.
1: Moc děkuju, Pavle. Děkuju za pozvání i za tvoje slova a vlastně i podporu, protože jsem ráda, že Mekyho kamarádi mě adoptovali a že je mám.
0: Máme tě rádi. Asi tak. Milí posluchači, a to je pro dnešek úplně všechno. Mým dnešním milým hostem byla hudební manažerka Kateřina Žbirková a Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka. Yeah.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Opravy divadla ve Slaném na Kladensku budou stát zhruba 9 milionů korun. Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák, bylo mu 680 let. A počasí zítra proměnlivá oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 24 stupňů a vítr bude zesilovat. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý nedělní večer. Městské divadlo ve Slaném na Kladensku opravují dělníci. Tamní radnice za to zaplatí zhruba 9 milionů korun. Po dokončení prací mají být v budově například kvalitnější ozvučení a také osvětlení. Hotovo má být na podzim. Hlavní město nechá opravit několik ulic v okolí základní a mateřské školy na Zbraslavi. Rekonstrukce silnic, chodníků, dešťové kanalizace v 5 ulicích bude stát téměř 50 milionů korun. Práce by mohly začít ještě letos, potrvají přibližně 1 rok, upřesní mluvčí magistrátu Vít Hofman.
3: Smyslem záměru je odstranění havarijního stavu komunikací a chodníků, které obsluhují mimo jiné i přilehlé budovy základní školy Vladislava Vančury s areálem sportoviště a také mateřské školy v ulici Nad Parkem. Zhoršující se stav by mohl ohrožovat zdraví a bezpečnost chodců a motoristů v této lokalitě.
2: Vraňany na Mělnicku budou mít novou radnici. Kromě toho by dělníci měli opravit také přilehlý areál základní a mateřské školy. Vedení obce odhaduje náklady až po vypracování územní studie. Podle nezávislého starosty Martina Chmelíka by práce mohly začít přibližně do 2 let.
4: Je tam vlastně naplánováno několik dalších budov, nových budov, protože nemáme žádné kulturní zázemí pro konání oslav, pro konání ani zasedání zastupitelstva, vlastně nemáme žádnou místnost, případně na nějaký ples nebo na nějakou kulturní akci.
2: Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák, bylo mu 680 let. Bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze se kromě hudby a výtvarného umění věnoval také architektuře, módě, fotografii nebo poezii. Na konci 60. let minulého století také přednášel na 2 univerzitách ve Spojených státech. Sport. Fotbalisté pražské Slávie zahájili cestu za obhajobou titulu v nejvyšší soutěži vítězně. Do nového ročníku vstoupili výhrou 5-1 nad Slováckem. Další dnešní duel Jablonec-Olomouc se právě hraje a v polovině druhého poločasu jablonečtí vedou 2-1. Britský jezdec Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Maďarska vozů Formule 1. Pořadí šampionátu dál vede Ital Kimi Antonelli z Mercedesu, který dnes dojel na 3. pozici. Počasí. Večer čekáme od severozápadu přibývání oblačnosti, v noci by už mělo být většinou oblačno, zpočátku ojediněle k ránu místy s deštěm, ranní minima ale vysoká, většinou to bude mezi 19 až 16 stupni. Zítra bude větrno, přehánky dorazí také docela citelné ochlazení, čekáme proměnlivou oblačnost na řadě míst regionu přehánky, později odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Maxima zítra už budou nižší než dnes, přesněji to má být mezi 22 a 25 stupni. Vítr bude zesilovat na čerstvý od severozápadu až západu a večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D10 Turnov Praha od sjezdu na Hlavenec ze 17. kilometru počítejte s kolonou. Z dálnice nesjíždějte, průjezd Starou Boleslaví je ucpaný. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Zápisník alkoholičky, když ženy pijí. Tomu se věnovalo Fórum za rovnost žen a mužů v roce 2024, kdy do kin vstoupil film podle skutečné události Zápisník alkoholičky. Jde o příběh spisovatelky Michaely Duvkové, který zaznamenala nejdříve na svém blogu, pak vyšla knížka a také film, který natočil Dan Svátek v hlavní roli s Terezou Ramba, která pro dokonalé stvárnění ženy závislé na alkoholu dokázala během poměrně krátkého natáčení schodit a přibrat až 5 kilogramů. To na úvod. My dnes budeme mluvit se špičkovým adiktologem, panem profesorem Michalem Mijovským, klinickým psychologem, psychoterapeutem a certifikovaným supervizorem, který se klinicky zaměřuje na terapii závislostí, přednostou kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze. Spisovatelka Michaela Duvková také přišla. Vy víte, kdo četl knížku nebo viděl film, že nás nechává nahlédnout do svého příběhu, který v člověku otvírá různé otázky a vy najednou máte porovnání. Já teď cituji herečku Terezu Ramba. A strašně si začnete vážit svého života. Na cestu ze závislostí se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Dobrý den, Michaelo.
3: Dobrý den.
1: Děkuji oběma, že jste přišli. Vám, Michaelo, vyšla zatím poslední knížka Zápisník nealkoholičky, půl dekády s čistou hlavou. Co přinesly roky abstinence?
3: To je hrozně těžká otázka. Co přinesly roky s čistou hlavou? No tu čistou hlavu, což je pro mě vlastně to jako nejvíc, nebo to, čeho si nejvíc možná vážím. Já nevím, jestli to jako každý posluchač pochopí, ale pro mě ráno stát a vědět, co se dělo ten předcházející večer a nemuset se jako za nic stydět, je hrozně cenný, protože vím, že jsem uložila děti, že jsem se postarala o sebe, všechny okolo sebe, a to je něco, co samozřejmě se v době toho pití nedělo.
1: Ve filmu vidíme, že to všechno se dělo v období, kdy se vám narodila dcera. Teď mluvíte v množném čísle, vy máte děti tři.
3: Ano.
1: Pamatuje si něco dcera z toho období?
3: Úplně si to myslím nepamatuje. Já jsem se šla léčit, když ještě nebyly ani tři roky, ale samozřejmě k ní se ty informace nějakým způsobem dostávají, takže to je hodně o tom s ní nějak jako komunikovat a my to vlastně děláme od začátku. Od té doby, co i já jsem s tím nějak šla ven, ale možná už od té doby, co jsem vlastně nastoupila na detox, tak vždycky jako nějak úměrně věku jsme s ní o tom komunikovali. Pamatuju si, že i v určitý době jsem se právě s panem profesorem radila, jestli vyhledat klinickou psycholožku, jestli počkat, tak zatím jako čekáme, ale komunikujeme s ním o tom.
1: Pane profesore, jak o tom komunikovat s dětmi? Co jste poradil, Michaele?
2: No, je to velmi ošemetné, protože ty děti jsou v každé té rodině v různém věku, navíc mají ty děti různou zkušenost a u Míši je to o to specifičtější, že se z toho stalo veřejné téma. Takže ta expozice je dvojnásobná, protože za normálních okolností je velmi obtížné to nést, když žijete jenom v té své komunitě. To jenom dávám do úvozovek, protože i to samo o sobě je velice náročné. Ten tlak je obrovský, ti lidé okolo vás vědí nebo minimálně tuší, a co jenom tuší, tak zbytek si ještě domyslí. A logicky u toho dítěte zvažujete nejenom ten věk, ale samozřejmě i to, z které strany vůbec do toho, aby se z toho nestala u některých dětí retraumatizace. To znamená prostě už to, co zažili, je něčím, co si budou muset během života řešit. A nebo vlastně něčím, kde do toho vnesete víc problémů než užitku. Takže rozhodně to téma nemá vůbec jednoduchou odpověď a je to potřeba zvažovat případ od případu. Kdy ano, kdy ne. Ne vždycky intervenovat je výhra.
0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, pojďme definovat, co je závislost. Od kdy už vzniká problém?
2: Naštěstí on to za nás udělal diagnostický manuál, který stvořila strašná spousta lidí a trvá to dlouho, než se vždycky každá ta revize uvede do života. Ale to, co je vlastně na tom jádrové, na tom konceptu, to se zas tak dramaticky nemění. To znamená například to, že se vytváří tolerance u toho alkoholu. Na to ani nepotřebujete žádné velké školy, to znamená to, že koukají, že toho alkoholu někdo vypije hodně a ten efekt není tak výrazný a postupně vlastně potřebuje stále vyšší dávky, tak to je něco, čeho si vlastně běžně laik všimne a vlastně nad tím, když se lidé podivují nad večírkem, že někdo tam zvládne vypít třeba celého půl litra destilátu a v podstatě stále chodí poměrně rovně, tak to už je v podstatě poměrně vysoká tolerance. Tak to je jeden z těch velmi významných znaků. Samozřejmě velmi důležitým znakem je například to, že postupně ztrácíte náhled, odstup od toho celého toho vyvíjejícího procesu, což je vlastně přesně to typické, kdy všechno je pořád v pohodě, lidé vás přesvědčují, že jsou v pohodě. V podstatě velká část lidí, která přichází k nám do Apolináře na léčbu, tak ještě mezi dveřmi má pořád pocit, že to má pod kontrolou jako a jsou v pohodě. Tak to je vlastně součástí toho, co bychom řekli, je ta postupná změna toho náhledu a ti lidé ztrácí soudnost. Ještě významným znakem by byla samozřejmě ta stálá chuť na tu látku, která se postupně také zvyšuje, to znamená to, kdy například potom ta látka není a dostavují se velmi silné chutě, kterým říkáme craving, tak to je vlastně něco, co doprovází tu závislost také. A máme vlastně celý soubor tady těchto znaků a od určitého momentu, kdy je vlastně určitý počet těchto znaků naplněný, tak potom klinicky hovoříme o tom, že je závislost. Současně ale to, co si lidé velmi často neuvědomují, je, že propracovat se k té závislosti nějakou chvíli trvá a současně závislost není podmínkou toho, aby vám to škodilo. Jinými slovy, běžně lidé spotřebovávají velké množství alkoholu a je to množství, které už je prokazatelně zdraví škodlivé, ale ještě to automaticky neznamená, že ti lidé jsou na tomhleto množství závislí. To je vlastně jeden z nejčastějších omylů, který lidé mají a který je nazdílený v té společnosti, prostě proto, že závislých se nestane tolik lidí, ale přesto vlastně obrovský počet lidí pije alkohol způsobem, kterým poškozuje zdraví.
1: Kolik skleniček týdně je únosných?
2: Když bychom chtěli být úplně rigorózní.
1: A také čeho, že jo?
2: Ano, tak vlastně velmi důležité u alkoholu je to množství čistého etanolu. A v tomhletom smyslu ta hranice stanovená je. Je fajn, že jste použila to slovo únosné, protože...
1: Já jsem se na vás připravovala.
2: Děkuju. Tak zdravé to není v žádném případě, v žádném množství, ale to, co je to únosné, to znamená, když hovoříme, my proto máme ten specifický termín akceptovatelná úroveň rizika, tak ta akceptovatelná úroveň rizika nebo nízkorizikové pití je zhruba jenom do těch 20-25 gramů čistého etanolu, což vlastně je poměrně nízká dávka, protože to je zhruba, by si mohli posluchači představit, asi jedno desítkové pivo velké, nebo jeden velký panák, nebo dvou decka vína, což vlastně není tak moc alkoholu a to už je hranice, při jejímž překročení to riziko narůstá a nejvýrazněji potom narůstá, když je to množství zhruba větší než 60 až 80 gramů na ten den. Což už v podstatě je relativně vysoká dávka, ale je to množství, ve kterém se pohybuje obrovské procento v populaci. Bavíme se tedy prakticky o těch 3 až 4 pivech, 3 až 4 dvoudeckách vína nebo 3 až 4 velkých panácích destilátu 40%. Což jako opravdu je vlastně něco, kde se běžně pohybuje v dnešní době prakticky přes 1 000 000 lidí a je to tím pádem vlastně obrovské procento dospělé populace, která se pohybuje v úrovni už velmi vysokého rizika.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já bych se teď s vámi, pane profesore Mijovský a Michaelo, chtěla ještě vrátit k závislosti na alkoholu. Ostatně i proto jsme se tady sešli. Je závislost dědičná, anebo vychází z výchovy?
2: Genetika alkoholismu je veliké téma. Je v tom mnoho té čisté biologické medicíny. Závislosti jsou velmi pozoruhodným oborem, ať už co se týká pohledu čisté farmakologie, pohledu oboru toxikologie. Je fascinující, co vlastně přinesly poslední dekády třeba v oblasti výzkumu receptorů, specifických neurotransmiterů. Když se podíváte třeba na 90. roky, ta obrovská revoluce třeba v objevu endogenních kanabinoidů a specifických receptorů právě na kanabinoidní látky. Vlastně zažíváme v našem oboru opravdu revoluci v oblasti biologické medicíny. To je ta jedna část. Ovšem, nic to nemění na tom, že je v tom vlastně velká část vývojové psychologie, toho, co ty děti zažívají v rodinách, toho, v čem vyrůstáme, to, jak nás to formuje, attachment, traumata, to jsou vlastně všechno obrovská témata, moderní témata současné adiktologie. A vlastně na tom opačném konci proti té biologické medicíně, nebo spíš v tom celém spektru, celé to kontinuum je uzavřeno tou částí těch sociálních, kulturních témat, ale taky témat náboženských, religiozních. Je vlastně typické to propojení na náboženství, na religiozitu spojenou s užíváním navykových látek a opět dosahováním změněných stavu vědomí.
1: Otázka na Michaelu Důvkovou. Vycházím z obsahu filmu a vaší knihy, alespoň tak, jak jsem to navnímala. Váš tatínek byl závislý na alkoholu a u maminky jsem měla dojem, že to přehlíží, respektive u něj tolik ne, jako u vás.
3: Já to takhle úplně nevnímám. Já si myslím, že u taťky to určitě nepřehlížela, tam dělala hodně pro to, aby s tím šel něco dělat. Bohužel to se jako úplně nepovedlo. U mě si nejsem jistá, jestli to přehlížela, ale já jsem s ní jako nežila a zase jsem velmi dobře se jako uměla vymluvit a vylhat, jako kterýkoliv jiný alkoholik, jo? Takže jsem vždycky dokázala dobře schodit svoje stavy na cokoliv jiného, než na to, že jsem měla problémy s pitím. A pořád je to moje máma a já z pozice mámy si dovedu představit, že bych jednala, jako teď asi možná ne, ale v tu danou chvíli bych jednala asi podobně, jako jednala ona o mě měla prostě strach, chtěla, aby se určitý věci změnily, to se úplně nedělo. A potom samozřejmě ve chvíli, kdy pochopila, jak ta situace je vážná, tak dělala maximum pro to, aby samozřejmě mýmu muži v tu chvíli pomohla s tím, abych se šla léčit.
1: Vy máte obrovskou oporu ve svém muži.
3: Ano.
1: Což každý asi nemá, pane profesore. Jak důležitá je opora v rodině a vůbec celá psychologická stránka toho, když člověk je závislý a chce se z těch závislostí dostat?
2: Tak jak ve všem, vždycky to má minimálně dva konce. Z jedné strany je to něco, co u mnohých pacientů, u mnohých klientů je obrovským motorem, obrovskou oporou. A současně, když ti partneři nebo partnerky jsou kooperující tím dobrým směrem, tak je to vždycky velký motor a něco, co může dát úplně nový rozměr i pro tu terapii. A to též platí i pro děti. To nemusí vždycky být jenom přítěž. V mnoha případech se děje to, že ty děti opravdu se vlastně stávají aktivními účastníky a mají ten pozitivní vliv na své rodiče. Nebo i opačně. Ale pak je tam samozřejmě i ten druhý konec, kdy nebývá úplně nahodilé ta volba toho partnera a velmi často se děje to, kdy ten partner se ať už vědomě nebo nevědomě podílí vůbec na vzniku toho problému a stává se velikou brzdou a překážkou v tom procesu uzdravy. A to je bohužel velmi časté také a je to vlastně moment, kdy najednou před těmi lidmi, kteří se snaží z toho dostat, je někdy i dokonce dilema, zda v tom vztahu chtějí a mohou pokračovat, pokud se z toho chtějí dostat. Protože ta toxicita té dané kombinace, té dané dvojice je tak veliká, že to spolu nejsou schopni dát dál. A samozřejmě ten obor není černobílý a nemůžete vytrhnout z toho kontextu jenom ty návykové látky, jako je to velmi často spojeno s domácím násilím, velmi často se zneužíváním ve všech rozměrech toho slova, klinicky i společensky, včetně té ekonomiky, takže prostě najednou jako celý ten chuchvalec těch problémů v každém tom vztahu je opravdu něčím, co může být stejně tak velmi skvělou, velkou výzvou a velkým motorem, jak z toho ven, tak stejně tak to může být vlastně hrobem pro celý ten proces uzdravy.
3: Vy jste vlastně tady říkala, že jako manžel mi byl velkou oporou, určitě jo, ale to, co tady říká pan profesor, je myslím důležitý, ono to nebylo tak jednoduchý a žádný ten vztah není jednoduchý a chtělo to fakt jako hodně práce, hodně párový terapie, aby jsme byli tam, kde jsme dneska. Určitě to nebyla jako procházka růžovou zahradou a na tu párovou terapii chodíme pořád, jo, a to jsme 8 let po léčbě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Milovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Duvková. Pane profesore, pijí ženy více?
2: Původně to bylo vlastně vnímáno jako to mužské téma, ale myslím si, že jednak to zkreslení je dané tím, že vlastně na ty ženy nebylo vidět a na spoustu témat, ženských témat nebylo vidět. Takže spolu s celým tím procesem posunu společnosti a v tom, jak začíná na ta ženská témata být trochu vidět, tak se obnažuje vlastně víc i ten rozměr, jak velký rozměr to celé je, ale současně ono právě v tomhletom najednou ten genderový pohled je trošku složitější. No a možná, že právě na ženském pití se ten posun dá velmi krásně demonstrovat, krásně asi možná v uvozovkách, protože je na něj víc vidět, ale současně na něm taky můžeme demonstrovat, jak stále ještě ta společnost je stereotypní, jak se stereotypně dívá na ta témata, protože málo co by se dalo označit za ještě stále přetrvávající tabu. A to byl jeden z těch velkých přínosů, které Miša přinesla s tou knihou a s tím zveřejněním detailů toho svého života, protože jedna rovina je ženské pití, to už je něco, co jako se dá komunikovat a už to dnes i ta média vzala nějak na milost, ale tou třaskavinou je pořád vlastně ta pijící matka. To, kdy ten symbol ženství je posunutý ještě o jednu etáž citlivosti dál a není to jen žena, je to matka. Matka, která se chová nezodpovědně, matka, která není tou ochranitelkou, tou kotvou pro tu rodinu, pro toho chlapa a najednou může být stejně nezodpovědná jako on, ale najednou ta společnost to vidí jinak.
0: Cesta k uzdravení.
1: Co tady ale nezaznělo, pane profesore Mijovský, a vlastně i směrem k vám, Míšo, a to je téma motivace. Proč by měl člověk přestat pít? Vy jste tady zmínil matky, pokud miluji svoje děti, tak přece přestanu pít kvůli dětem. Je to ta správná motivace?
2: Může to být dobrý impuls, může to být významný impuls, může to být jeden z úplně hlavních na začátku šťouchanců, ale málo kdy to stačí. Vlastně to už je taková sice učebnicová věc, ale možná zkusím ji trochu udělat jako živou. Je to vlastně takový ten moment, kdy nad těmi vnějšími faktory zvítězí ten vnitřní. To znamená, když se to z toho externalizujícího, to znamená vlastně, když jsou to ty důvody, ti lidé okolo vás, proč něco ze sebou máte udělat, tak v momentě, kdy se začnou překlápět do toho, kdy to chcete udělat vy pro sebe a víte, že to chcete udělat pro sebe a ujasníte si, proč to chcete udělat pro sebe, tak to je ten klíčový moment toho, kdy ten člověk má opravdu už velikou naději. Pokud to ale nepochopí a zůstává to v té rovině těch externalizujících, těch externích motivů a důvodů, tak ten člověk jako v podstatě pořád jednou nohou nebo víc než jednou nohou v podstatě v tom problému dál. Prostě to nestačí. Buď překonáte tu rovinu toho, kdy to není jen pro vaše okolí a najdete ty důvody, proč vy sama sobě stojíte za to, abyste to pro sebe udělala. Ale to je vlastně současně něco, kde každý teda

0: definuje tu svoji pozici v tom světě, kdy znovu hledá smysl toho svého bytí v tom světě a prostě kdy najednou zjišťuje, že se nedá udělat ta zkratka. Dokud nenajde odpověď na tyto základní otázky, tak těžko může zodpovědět, proč by tady měl být pro někoho druhého. To je ta velká lež, kterou mnozí žijí. To znamená toho, že já to chci udělat jenom pro to své dítě, nebo pro svého manžela, nebo pro koho dalšího, zaměstnavatele a podobně, protože nechci ztratit práci, to je taky dobrý legitimní důvod. Ale to jsou vlastně všichni ti okolo. A pokud nenajde ten člověk vztah k sobě a nenajde ten důvod, proč to pro sebe udělá, tak to vlastně pořád zůstává celé pokřivené a nedotažené.
1: Paní Dufková, jak dlouho trvalo vám, než jste našla vztah k sobě?
2: Dlouho. Já myslím, že ho furt hledám, ale je to nějaký prostě proces, dlouhý proces. A nejde to vzít tou zkratkou právě. Žádná taková jako není, aby to opravdu byl funkční vztah k sobě a aby v něm nebyly lži vůči sobě, tak to prostě trvá. A mně vlastně stačí nějaký sebepřijetí.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás. Pořadu Cesta k uzdravení. Z pohledu adiktologa, co uzdravujeme?
0: Asi se to může zdát být úsměvné, protože by to možná měl říct duchovní, že uzdravujeme duši, ale my asi opravdu jako primárně hlavně uzdravujeme tu duši a se zdravější duší už potom to tělo následuje přece jenom snadněji a i přesto, že to tělo má mnoho limitů, tak se zdravější duší se dá žít i s těmi limity a s tím, že víte, že už některé věci pro vás nejsou a že prostě některé věci nemůžete, nebo prostě proto, že už je nechcete, právě proto, že víte, že tudy ta cesta pro vás není.
1: Děkuji, pane profesore Mijovský.
0: Díky za pozvání.
1: I vám, Míšo.
2: Já taky děkuji.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. V Třebíči začíná festival Male Chaim. Američtí židé se cítí být pod tlakem. A jak se žilo židům v Hradci Králové? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Každý týden jeden festival židovské kultury, tak to v Česku vypadá o letních prázdninách. Na řadě je nyní Třebíč se svým už tradičním festivalem Male Chaim, tedy plno života. Bude se konat od 29. července do 2. srpna a my už jsme ve spojení s organizátorem festivalu Vítem Kratochvílem. Dobrý večer, motem letošního festivalu je Svět v pohybu. Proč jste ho vybrali a jak se odrazí ve vašem programu?
1: Dobrý večer. Téma Svět v pohybu se nám v programu odráží obecně v tom, že by mělo reflektovat přesuny židovských komunit a tak v důsledku historických, tak i současných událostí. Potom například i v odvaze jednotlivců zvládnout těžké chvíle nebo bojovat za správnou věc mimo domov. A v neposlední řadě je toto téma potom zastoupeno i přímo ve sportu a nebo v pohybu lidského těla. Přímo v tom programu nám potom skrz toto téma vyznívají hlavně přednášky a promítání zajímavého filmu.
0: Kdybyste mohl pozvat na 3 nejzajímavější akce letošního festivalu, co by to bylo?
1: Ze čtvrtečního programu bych určitě vyzdvihl divadelní představení Ilze, které je postavené na korespondenci Ilze Weberové s jejím synem Hanušem, který se zachránil díky Vintnovým transportům. A s matkou byl tady v kontaktu pouze skrz dopisy, které si posílali. V sobotu bude opět zajímavý venkovní program na náměstí rabína Ingbera. V podvečer tam zahraje kapela Trombeník a večer potom Pressburg Klezmer Band. A to by měla být opravdu unikátní atmosféra. Bude možné ochutnat košer, víno, případně i na schlazení třebíckou zonku. A už jsem nastínil promítání filmu, tak to bude potom v sobotu večer čas dobývání o maďarské gymnastce Agnes Keleti, která bojovala nejen na tom sportovním poli, ale potom i s režimy, které jí v průběhu života tedy utlačovaly.
0: Váš festival promění na několik dní řadu míst v židovské čtvrti. Jak ho vnímají místní obyvatelé?
1: Tak pro místní by to měla být hlavně příležitost nahlídnout na tu památku, kterou mají buď ve velmi těsné blízkosti nebo právě přímo v městě, zase trochu jinak. Nejen potkávat například ty turistické skupiny, ale zažít opravdu ten program, který se týká té židovské kultury a mnohem může být spojován s tou židovskou komunitou, která tady dříve byla a tedy dnes už se pouze připomíná.
0: Proč je podle vás důležité takové festivaly každý rok pořádat a židovskou kulturu připomínat?
1: Asi trochu navážu i na tu předchozí otázku. V mnohých případech se to týká nějakých židovských komunit, zajímavých osudů židovských rodin a potom, když se s tím spojí ta současnost a předvádění té židovské kultury, zasazení toho programu, který na to navazuje, tak to potom dává dohromady opravdu takový velmi důstojný odkaz a zároveň i tu prezentaci daného místa.
0: Říká Vít Kratochvíl, organizátor festivalu Male Chaim v Třebíči. Děkuji moc a ať se vám festival povede.
1: Děkujeme, nashledanou.
0: Bože, duše, kterou si do mě vložil, je čistá. Praví se v modlitbě po probuzení, kterou slyšíme v podání americké zpěvačky Debbie Friedman.

0: Američané si před pár dny připomínali 250 let od vyhlášení nezávislosti Spojených států. Shodou okolností právě v této době se dostala na přetřes otázka postavení Židů v dnešní americké společnosti, stejně jako postoj k sionismu a židovské identitě, hovoří Jan Fingerland.
1: Američtí Židé až donedávna vnímali svou část amerických dějin jako téměř dokonalý úspěch, protože četní přistěhovalci z carského Ruska a dalších zemí východní Evropy vyměnili útisk a chudobu za prosperitu, svobodu a toleranci Spojených států. V posledních letech se tento pocit mění, stejně jako se mění debata o židovství, americké identitě, loajalitě a také Izraeli a sionismu. To se projevilo zejména na levici, kde byl Izrael převyprávěn jako kolonialistický projekt a sionismus jako rasismus nebo ideový podklad pro apartheid, který prý Izrael zavádí. Velmi výrazně to vidět v posledních týdnech během demokratických primárek, kdy se řada kandidátů otevřeně profiluje jako kritici Izraele, z přesvědčení nebo protože to považují za jediný způsob, jak se dostat skrz síto antisionistických aktivistů. Je pravděpodobné, že podstatná část příštího kongresu bude po volbách otevřeně protiizraelská a jak se někteří Židé domnívají, skrytě antisemická. Žádnému státu ani skupině lidí nevěnuje současná progresivní levice tak negativní pozornost jako právě Izraeli, ale i těm Židům v Americe, kteří si chtějí ponechat svůj vlastní názor na sionismus nebo židovský stát. To je z hlediska amerických Židů tragický vývoj už jen proto, že právě demokratická strana byla politickým domovem naprosté většiny z nich. Vznikla proto debata, zda pro americké Židy není čas na zásadní obrat směrem k republikánům. Ty v průměru volila jen asi čtvrtina amerických Židů, většinou ortodoxních věřících, kteří jsou kulturně konzervativní, případně židovských přistěhovalců z bývalého Sovětského svazu. Na pravici ale probíhá podobný proces. Některé veřejné osobnosti, třeba podcasteři jako je Tucker Carlson, vyjadřují otevřeně antisemitské názory. Jiní jsou jen ostrými kritiky Izraele, například z pozice amerického izolacionismu, a kritizují skutečnost, že Spojené státy podle nich válčí s Íránem jen kvůli izraelským zájmům. V poslední době vznikla debata, zda k takovému proudu nepatří i viceprezident J.D. Vance, který toleruje různé konspirační teorie a několikrát se ostře vymezil proti Izraeli, podobně jako to udělal v případě Ukrajiny. Příznivci příklonu k republikánům proto poukazují na to, že jinou tváří strany je ministr zahraničí Marco Rubio. Je možné, že jeden z nich bude republikánským kandidátem na příštího prezidenta. Možná právě to rozhodne, pro koho budou američtí Židé příští rok hlasovat. Jejich pocit, že končí éra klidu a bezproblémového soužití s ostatními komunitami, ale nezmizí.
0: Uzdrav nás a budeme uzdraveni, zpívá opět Debbie Friedman.

0: Výrazné stopy zanechalo židovské obyvatelstvo v Hradci Králové. Působila tam řada vzdělaných osobností, které ovšem musely žít ve vyloučeném getu. Jejich odkaz připomíná i židovský hřbitov v tomto krajském městě. Karel Sladký natáčel s historičkou doktorkou Zdeňkou Kulhavou z Muzea východních Čech.
1: Přítomnost židovského obyvatelstva v Hradci Králové sahá hluboko do středověku a ta kontinuita tady byla přes jednotlivá století až do současnosti, takže určitě nemůžeme hovořit nějak izolovaně o 20. století jako o století, kdy se v Hradci Králové objevilo židovské obyvatelstvo.
2: Co víme o těch prvních stopách, prvních zmínkách?
1: Ono je to velice zajímavé, protože my díky zástavbě města víme, že židovské obyvatelstvo žilo v Hradci Králové ještě před rokem 1225, kdy byl povýšen na město. Byl jim vymezen prostor dnešního Kavčího plácku, který byl oddělený od malého náměstí takovou úzkou uličkou, pravděpodobně uzavíratelnou brankou. Takže byli opravdu odděleni od toho majoritního obyvatelstva a žili tam na způsob geta. Byly tam 3 až 4 domy, které mohly obývat 3 až 4 rodiny. A během té doby my se dovídáme o přítomnosti židovského obyvatelstva v Hradci Králové zásadně skrze restriktní opatření, kdy byli vyháněni z města, vyháněni z českých zemí. Od roku 1551 museli nosit dámské pláště opatřené nášivkou ve tvaru žlutého kolečka, aby se odlišovali od toho ostatního obyvatelstva. Byly tady mnohé soudní procesy, oni se nesměli stýkat s katolickým obyvatelstvem, Hradečané nesměli uchovávat u sebe doma, nesměli s nimi obchodovat, opravdu to bylo striktně dodržováno a ty poměry se začaly uvolňovat až v 19. století, kdy i ta početnost židovského obyvatelstva v Hradci Králové začala narůstat.
2: Ten život asi pro ně musel být hodně složitý a museli i vnímat právě tu oddělenost. Asi zžít se s tím nějak bylo velmi těžké pro ně.
1: To rozhodně ano. Ona ta perzekuce židovského národa v podstatě je s ním spjatá zase od jeho úplných počátků, kdy můžeme hovořit i o starověkém období, kdy vlastně ten národ se utváří a v rámci diaspory a dalších perzekučních opatření byl vlastně rozptylován po tom světě a furt někam vyháněn a vykazován. A to se prolínalo těmi jednotlivými stoletími prakticky až do toho 20. století.
2: Vy jste zmínila to uvolňování. Jak se projevilo?
1: My to odvozujeme například od toho, že roku 1800 byla v Hradci Králové zavedena matrika narozených, zemřelých, matrika sňatků a také obřezaných, což znamená, že sílí počet židovského obyvatelstva a tudíž byla oddělena matrika katolická od té židovské. Zároveň třeba po revolučních událostech let 1848 a 49 mohli Židé zastávat třeba některé veřejné úřady. Měli konečně svobodu pobytu, pohybu, sňatku, nebylo to regulováno úřady. To znamená, že zase získávali silnější postavení v tom majoritním společenství. Co se týče ještě Hradce Králové, tak takovou významnou chvílí bylo zřízení židovského hřbitova na Pouchově v roce 1877.
2: Ten hřbitov tam je dosud?
1: Ano, hřbitov je pořád na svém místě, akorát není veřejnosti přístupný, kvůli vandalismu byla brána hřbitová uzamčena a rodiny, které tam mají své předky, tak dostali klíče, aby tam mohli za svými předky chodit a navštěvovat je.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Nad Benátskou lagunou se nově vznáší 12-metrová nafukovací synagoga ukrajinské umělkyně Anny Kamišanové. Dílo, inspirované zaniklými dřevěnými synagogami východoevropských štetlů, připomíná staletí židovského putování i někdejší zákaz viditelných synagog v Benátkách. Nevšední artefakt bude k vidění do poloviny září. Univerzita v německém Duisburgu spustila bezplatnou interaktivní platformu Shoutout, která učí středoškoláky rozpoznávat a vyvracet popírání holokaustu a antisemitské narrativy na sociálních sítích. Program v němčině a angličtině doplňují materiály pro učitele. České velvyslanectví v Tel Avivu otevřelo knihovnu Dity Krausové. Tato česko-izraelská spisovatelka a přeživší Shoah zemřela v loňském roce. Knihovna svým zaměřením vychází vstříc především dětem krajanů. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
3: hodina.
4: Český rozhlas zprávy.
3: V České republice loni meziročně mírně přibylo pracovních úrazů. Fotbalisté Jablonce zahájili nový ročník nejvyšší soutěže výhrou nad olomouckou Sigmou. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 24 stupňů a vítr bude v průběhu dne zesilovat. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Zaměstnavatelé v celé České republice v loňském roce řešili zhruba 630 tisíc pracovních úrazů svých zaměstnanců. Meziročně to bylo asi o 200 více. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Podle inspekce práce řeší v létě pracovní úrazy častěji také brigádníci.
5: Ti mají stejné právo na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. Zároveň ale taky brigádníci mají stejné povinnosti, říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
6: To znamená nechodit do provozu, kde nemám co dělat, nedělat věci jinak, než by bylo určeno, protože tím se výrazně zvyšuje riziko pracovního úrazu.
5: Pokud zaměstnavatel uzná úraz jako pracovní, může brigádník žádat třeba o bolestné, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
7: Může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že se třeba poškodil ten oděv. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
5: Pojišťovna zaměstnavatele pak někdy může zaměstnanci proplatit taky třeba náklady na zdravotní pomůcky nebo cesty za lékařem. Sára Adamcová, Český rozhlas.
3: V nemocnici ve Šternberku budou moci lidé nově, kromě krve, darovat také plazmu. Mobilní odběrový tým rozšíří služby od září. Zájemci se ale musí vždy předem zaregistrovat. Podrobnější informace najdou na webu nemocnice, potvrzuje její mluvčí Radka Miloševská.
8: Odběrové místo zůstává zachováno na osvědčeném místě, a to v areálu nemocnice Agel Štemberg v budově F v prvním podlaží v prostorách onkologické ambulance. Právě zde bude nově probíhat i bezpečný a šetrný odběr plazmy.
3: Na Semelsku je nově průjezdná nová cyklostezka z Jilemnice do Martinic v Krkonoších. Informovala o tom jilemnická radnice. Úsek měří více než 1,5 kilometru a vede podél frekventované silnice druhé třídy. Cyklotrasa stála přes 60 milionů korun.
9: Hlavním důvodem stavby cyklostezky bylo větší bezpečí pěších i cyklistů. Stavba cyklostezky začala předloni v listopadu. Vede od ulice k Javorku až po fotbalový stadion v Martinicích. Součástí je také veřejné osvětlení a propustek u Jilemnice. Většinu zaplatila Jilemnice a obec Martinice v Krkonoších z dotací. Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Sport.
3: Fotbalisté Jablonce dnes večer vyhráli v prvním kole nejvyšší domácí soutěže nad Olomoucí 2-1 a výhru zapsala také Slavia, která už odpoledne doma s přehledem porazila Slovácko 5-1. Před několika málo minutami začalo východočeské derby mezi domácím Hradcem Králové a Pardubicemi.
4: Počasí.
3: V noci čekáme přibývání oblačnosti, zůstane ale ještě teplo. Ranní minima budou většinou mezi 20 a 15 stupni a zítra čekáme proměnlivou, hlavně z počátku dne velkou oblačnost, místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až 28 a vítr bude v průběhu dne zesilovat.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Pozor teď na Pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na Lochkov. Na 15. kilometru stojí dvě vozidla, místem projíždějte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořád Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
4: Zámecké léto.
10: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměrnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledala jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal a protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metr čtvereční. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek a najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a se říká, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala, ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 m² podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak tam poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako vel, když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když to tam všechno rozkvetlé, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil, když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, že manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze, a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně, Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna se přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když byste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal?
2: Koupil? Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak to běhalo dějinami.
3: Škoda, no. Že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, vždycky.

0: Jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové se stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili s husity, podporovali je, platili jim a husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichymu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
2: Rytířský sál?
0: Ano, reprezentační část zámku.
2: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
0: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
2: tělocvičná,
0: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
2: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělaly, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
0: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal rod Salm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek Nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
0: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola. A protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu a zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, kdy jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
2: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
0: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
3: Asi kuchyně.
2: Kolik má zámek komínů?
0: 27.
3: 24.
0: Ne, teď už 23.
2: Fakt?
3: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
2: Kdo luxuje koberce?
3: Pokojska.
0: Já.
2: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
0: U slepic.
3: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
2: Kolik jich máte?
3: Teď máme jednoho strakatého páva a 3 pávice.
2: Když usínáte, na co myslíte?
3: Co budu dělat zítra?
0: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
2: Už jste se tu někdy bál?
0: Ne.
3: Ani ne.
2: Byl nebo bude tu někdy bál?
3: Ples nebyl nikdy.
0: Sním o velkém plese na nádvoří.
2: Umí tento dům mluvit?
3: Těžko říct.
0: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
2: Kam chodíte pro víno, na skleničku?
0: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
3: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
2: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
3: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
2: Může to být cokoliv, já nevím. V vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
3: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
0: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
2: Staníš se.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
5: Na Nirvánu, na Olymp, na nebe.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce odlevaná, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zase mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP? ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
1: A co by v něm bylo?
0: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
1: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
1: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
1: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
1: Co byste přál Čechům, naší zemi?
0: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Do českých registrů možných dárců kostní dřeně se letos zapsalo téměř 10 000 lidí. Slovinský cyklista Tadej Pogačar po páté v historii vyhrál slavnou cyklistickou Tour de France. A počasí zítra proměnlivá oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 24 stupňů a zesilující vítr. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. V celé České republice se letos zatím přihlásilo téměř 10 000 nových potenciálních dárců kostní dřeně. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Proti rekordnímu loňskému roku, kdy se po zveřejnění příběhu vážně nemocné Madlenky přihlásilo více než 30 000 dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci registrů s letošními údaji spokojení.
3: Pro nás vlastně každá ta schoda je úspěch, protože najít toho dárce mezi nepříbuznými je opravdu promile.
4: Říká vedoucí registru v pražském IKEMu Marie Kuříková. Proto je důležité, aby registry měly lidí co nejvíc. Na celém světě je jich 80 a vzájemně spolupracují.
5: Jediné, co by se nám hodilo, aby se třeba etnické menšiny více registrovaly a dalo se z nich více vybírat pro pacienty.
4: Dodává Klára Conková, mluvčí Národního registru dárců dřeně v Plzni. Lidé pracovníky obou registrů můžou přes léto potkat i na různých kulturních akcích a rovnou se k nim zapsat. Na podzim pak plánují nábory ve firmách nebo na vysokých školách. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Instalace opěrné stěny uzavře od zítřejšího rána až do konce letošního listopadu silnici třetí třídy mezi Lutkovicemi a Luhačovicemi Řetechovem. Práce se týkají úseku v délce 115 metrů a mají zamezit sesouvání terénu. Uvedlo to ředitelství silnic Zlínského kraje. Upřesní ředitel společnosti Bronislav Malý.
6: Stavební úpravy budou probíhat za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude vedena po místních komunikacích a silnici přes městy z Pozlovice. Projekt si vyžádá investici v hodnotě 6,4 milionů korun.
2: Zájemci z Turnova mohou požádat město o dotaci na podporu cestovního ruchu, informovala o tom mluvčí radnice Marcela Jandová. Město podle ní rozdělí 300 000 korun. Organizace, spolky i jednotlivci se o příspěvek mohou hlásit do konce srpna.
7: Dotace je určená na podporu regionálního rozvoje v cestovním ruchu, například na projekty zaměřené na řemeslnou a zážitkovou turistiku, návštěvnické balíčky za poznáváním s tématikou řemesel a tradic nebo na propagaci. Radnice na cestovní ruch přispívá letos už podruhé. V letošním jarním kole rozdělila přes 250 tisíc. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Slovinec Tadej Pogačar po páté v kariéře vyhrál slavnou cyklistickou Tour de France a zařadil se tak mezi pět vítězných rekordmanů tohoto závodu. Závěrečnou etapu s dojezdem v Paříži vyhrál Van der Poel z Nizozemska.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme v České republice docela výraznou změnu. Proti dnešku bude proměnlivá oblačnost, hlavně zpočátku velká, místy déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky, později odpoledne a večer čekáme ubývání srážek i oblačnosti. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni. Na jihu Moravy až kolem 27 a vítr bude zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 jsou komplikace na příjezdu do Prahy ve směru od Brna u Průhonic na kilometru 4,5 blokuje pravý pruh nepojízdný kamion. Projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok, přejeme příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
8: Rozdáváme pohodu, radost a nápady, co dobrého ochutnat nebo připravit svým blízkým na talíři. Dnes si povíme o nápojovém skle, jakou teplotu má mít podávané víno, co má ráda herečka Pavla Tomicová a nabídnu i přehlídku 170 sladkých receptů. To v naší nové kuchařce Sladké Česko, o kterou se soutěží. A důležitá věc, připomeneme si v rámci oslav 10 let našeho pořadu další vítězný recept, který s těmi dalšími 35 bude na konci letošního roku soutěžit o titul Recept desetiletí. Dnes ho znovu upeče cukrář Vojtěch Vrtiška a může udělat změny podle svého. Těší se Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jak jsem slíbil, tak jsme právě teď doma ve studiu, v kuchyni, v obývacím pokoji, stále stejné místo, stejný bod s Vojtěchem Vrtiškou, protože v pochoutkovém roce, v tom jubilejním 10. ročníku, který je narozeninový a oslavou všech těch receptů za 9 let, tak budeme dělat zase něco tehdy z roku 2023, kdy na třetím místě se svým piškotovým zákuskem s angreštem umístil Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou. Tak proto jsme se tady sešli. Vojto, já jsem rád, že jsme opět u tebe v kuchyni.
1: No mě moc taky těší, že jsme se konečně zase potkali. A moc jsem zvědavý, co si dneska upečeme.
0: Já myslím, že ty to víš.
1: Já to tak trošku tuším, vzhledem k tomu, že jsem recept včera večer četl, ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
0: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn. Budeme pracovat s pistáciema, s rebarborou, místo řezu to bude dort, ale ten základ necháme stejný.
0: Jsme v kuchyni, která je osvětlena mnoha světly. Dovedeš ty si už vůbec představit, že bys vařil bez toho, že bys byl takhle nasvícen?
1: Myslíš jako bez záře reflektorů?
0: Ano. Takhle někdy ještě pečeš nebo vaříš vůbec?
1: Jo, pořád. Pořád. O půlnoci většinou začínám péct a většinou to už nezachraňuje ani tady záře reflektorů.
0: Proč o půlnoci?
1: On není moc jinak čas, takže doháníme to, kde se dá.
0: Když se ráno probudíš, na co myslíš jako první?
1: Že chci spinkat.
0: Dávají ti nápady na to, co bys mohl dělat, třeba i kamarádi nebo rodina? Nebo si to všechno vymýšlíš sám?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů, ty.
0: Zní to upřímně a radostně.
1: A jinak...
0: Mě posluchači.
1: Jinak já většinou tak ten nápad většinou přijde sám. Nemůžu říct, že bych úplně dostával takhle objednávky od kamarádů, co by si představovali, že mám upéct.
0: A je to tak, že chceš vymyslet nějakou šílenost nebo zkusit něco už známého, ale ty jsi to ještě pro sebe nedělal?
1: Asi oboje. Já mám rád, když si můžu vytvářet jak ty šílenosti, tak i ty klasiky, při kterých se nějakým způsobem trošku nostalgicky vrátím, ať už do dětství nebo přesně k těm starým recepturám.
0: Představ si, že tím receptem, který nás čeká dnes, se vracíme k povídání a pečení s mužem, který je o 60 let starší než ty. Dovedeš si představit, že za 60 let budeš pořád stejně nadšeně péct a cukrařit?
1: Pro mě je děsivý, že kolik mi to bude? 84. Ježíši Kriste. Já bych řekl, že doufám, že se toho nedožiju, ale to vystříhneš.
0: Plánuješ to, že by si opravdu u té cukrařiny vydržel také dlouho, že si to budeš užívat třeba ještě i v důchodu?
1: Já věřím tomu, že budu úspěšně nějakým způsobem se věnovat pečení až do své smrti, která někdy přijde.
0: Aby ses uživil. Budeš si vydělávat pečením dortů pro známé a do cukráren. Budeme ti držet palce s mladistvým elánem, se ale do toho pustíme za malou chvíli. Budeme dělat piškotový zákusek v trochu jiné podobě, než ho předtím dělal Jiří Pospíšil.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Teď se pustíme konečně do práce, po tom, co jsme si s Vojtou Vrtěžkou popovídali v našem narozeninovém dílu pochůdkového roku. Je to ten 10. ročník, kde předěláváme všech 630 výherních receptů z předchozích 9 let. Už jsme v roce 2023 a u třetího místa tuhle cenu si odnesl Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou za svůj piškotový zákusek s angreštem.
2: Já jsem téměř nesehnatelný angrešt vyměnil za méně nesehnatelnou rebarboru.
1: To je jediná změna, kterou jsi dělal v receptu?
2: Ne. Pistáciovou pastu budeme dávat do krému a do korpusu budeme dávat pistáciovou mouku. Takže budeme mít kombinaci rebarbora, pistáce.
1: Prozraďme posluchačům, co si mají připravit, aby udělali ten původní recept i podle tebe.
2: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
1: Budeš navrtávat čokoládu?
2: Ne.
1: Další změna. Tak začneme.
0: Pochoutkový rok.
2: Já začnu krémem, protože se ten základ musí vychladit. Vy když děláte žloutkový krém, tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. Opravdu za stálého míchání přivést k varu a vařit ještě ideálně 2-3 minuty, aby nebyl cítit škrob. To je strašně důležitý. Ještě 2 minuty povaříme a pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
1: Ten studený pistáciový krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo.
2: Redukoval jsem ještě o 100 gramů. I tak jeho relativně dost.
1: To dáš do robota, klasicky prostě metla balónová a... Vyšleháme to?
2: Je to tak, budu šlehat.
1: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
2: Přesně tak. Uděláme si korpus. Ten bude strašně jednoduchý. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem.
1: Do jaké konzistence se to šlehá?
2: Chceme měkkou špičku, takže bílky budou držet. Když si vytáhneme metlu, tak nám ten ocásek, co nám zůstane vlastně viset, když tu metlu narovnáme, udělá takové jako očko. Rychle tam vyšleháme žloutky.
1: Ty žloutky s tím sněhem stačí promíchat jenom prostě pár tahy už v ruce.
2: Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Takže je dobrý tam hodit ty žloutky, rychle to promíchat, než napočítáte do 3 a máme hotovo. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
1: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
2: Přesně tak.
1: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
2: Vezmu si plech, na ní si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh, který nám bude dělat základ toho našeho dortu. Jo, není potřeba ničím vymazávat, opravdu to jenom rozetřeme na pečící papír. Pan posluchač to tam pek na nějakých 165 stupňů, my si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
1: Ten náš piškot pistáciový, jak poznáme, že je upečený, kdy ho vytahujeme vlastně z té trouby?
2: Chceme, aby byl ten piškot hezky růžový, píchneme si špejlí, když máme suchou špejli, máme upečeno.
1: Teď co?
2: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Vezmu kulatou formu, vykrojím si kolo. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort, využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií.
1: Čím?
2: No, acetátová folie je folie, která se používá na vyložení vlastně forem na dorty, aby se vám pak dobře vyndal ten dort z té formy.
1: To jsou takové ty folie, co v cukrárně občas mají na těch výkrojcích dortu a zapomenou to sundat, když to servírujou?
2: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout...
1: Tak to už někdy střihat obaly na sešity.
2: Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru. Ten efekt bude stejný.
1: Tím vyložíme tedy stěny toho rávku dortového?
2: Přesně tak, aby jsme se nepřilepili s krémem. A posadíme si tam náš piškot.
1: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš?
2: Klidně to můžete rozetřít pomocí paletky, lžíce, čehokoliv.
1: Na to naneseš tu rebarboru nějak?
2: Ještě se to roztáhnu trošku do krajů té formy. Potřebuju relativně rovný vršek. Mám tady vychladlou rebarboru, ona nám pustí i trochu šťávy, tak ji tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
1: Když vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
2: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a myslím si, že nám bude stačit i taková hoďka dvě. A na to pak pohačáme sněhovou čepici.
1: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, tam je voda v rendlíku?
2: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia. Buď si to změříte teploměrem, anebo když nemáte teploměr, tak si sáhnete do té směsi a jakmile necítíte mezi prstama zrnka cukru, tak máte zahřáto a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
1: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu královský pohled na tenhle klenot, který by měl být schován někde v trezoru, ale tam by asi nevydržel.
2: Je to tak. Já jsem na výsost spokojen.
1: Ten piškot je tam jenom jako pro formu někde si dole.
2: Aby to šlo odlepit.
1: Ten pistáciový krém je tak... Mazlavý pohladí a je to máslo s pistácií na půl a pak tam vystřelí okyselí to ta rebarbora krásně upečená předem v té troubě, že skoro tu sněhovou čepici, která je taky taková jako pěnování, nevnímám, jak je lehká.
2: Takový marshmallow vlastně.
1: Krásný, výborný a hodně vysoký, teda oproti tomu, co měl pan Pospíšil tehdy.
2: Opravdu?
1: No tak on to měl na plech z toho množství. Pane Pospíšile, můžete se inspirovat, zkuste to udělat jako Vojta Vrtiška i vy ostatní. Všechno to najdete, oba ty recepty i ve srovnání vedle sebe na webu pochoutkovirok.cz. Krásná práce. Chceš panu Pospíšilovi něco vzkázat?
2: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
1: Moc děkujeme všem, co nám fandíte, co nás posloucháte. Vy, co jste vyhráli, ještě se na vás nedostalo, tak postupně odvysíláme všech těch 36 receptů. Příště se z tohoto třetího místa roku 2023 dostaneme ke druhému místu, které získala za záhorácký závitek s chlupatými knedlíky Jana Černá. Její recept bude příště dělat Jaroslav Sapík. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a na Vojtu zase někdy příště. Ať se daří, Vojto.
2: Děkuju, taky bych se těšil na záhorácký závitek.
1: Poslechni si.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Stále je s vámi pochoutkový rok. Je to už 10. ročník téhle kulinární rozhlasové soutěže. A jsem rád, že nám fandíte dál. Mluvit teď budeme o obalovém skle. Pomalu se vrací tam, kde kdysi bývalo, než ho začali nahrazovat lahve z plastu. Výroba skleněných obalů v Evropě opět roste. O nápojích ve skle natáčela naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková.
1: Jaké nápoje ve skle kupujete vy? Zeptala jsem se kolegů.
2: Ve skle pivo, víno, minerálky, mléko, pokud je.
3: Jo, pivo, ano. Víno.
4: Víno.
5: Pivo, vodku.
1: Ano, lihoviny a destiláty kupujeme téměř vždy ve skle. Sklo je bez chuti a bez zápachu a nemění chuť nápojů. Ve skleněné lahvi se snoubí funkčnost a estetika. Ve spolupráci s výrobci nápojů je navrhují slavní designéři nebo klidně čerství absolventi sklářských škol. Sklo je 100% recyklovatelné a může být recyklováno opakovaně. Odevzdáváme ho do bílých nebo zelených kontejnerů. S vratnými lahvemi pravidelně chodíme k lahvomatům. Jak fungují? To v jedné z pražských prodejen ukazuje Jiří Mareček, tiskový mluvčí prodejen Albert.
6: V tom automatu je čidlo nebo inspektor, který rozezná, o jakou lahev jde a jaká je za ní poskytovaná záloha. Ty lahve na posuvníkovém páse přijedou tady do zázemí a tady už je to manuální práce. Tady už kolegové musí vytřídit lahve a rozpoznat jednotlivé značky a dát je do správných přepravek, tak aby do pivovaru, protože převážně tady máme pivní lahve, tak aby do pivovaru přišly ty správné lahve. Čím více druhů lahví, tím více práce s tříděním a větší náklady na logistiku, ale jak se jednotlivé pivovary chtějí marketingově odlišit a nabídnout zákazníkovi unikátnější zážitek a být viditelnější na prodejním regále, tak zavádí vlastní druhy lahví. Takže v tuto chvíli máme přibližně 20 druhů pivních lahví.
1: Pivní lahev obíhá asi 8 až 12krát. Dříve to bylo asi

0: minulého režimu všichni vybírali zelené lahve, protože těch bylo méně a když někdo ulovil zelenou lahev, ještě se podíval, jestli tam není ten zákal u toho piva. A dneska z marketingových důvodů výrobci volí různé barvy, tedy různé zelené anebo hnědé, a pravděpodobně ta hnědá, protože je tmavší a lépe chrání pivo před světlem. Nicméně některé ikonické značky jsou v zelených lahvích a proto další pivovary se k tomu chtějí také přiblížit.
1: Navíc pivo je rychloobrátkové zboží, zvlášť u nás v České republice.
2: Nápojové sklo najdete i ve fotografiích a v článku spolu s tímto příspěvkem, který jste slyšeli, na webu pochoutkovýrok.cz. A naším hostem u mikrofonu v pořadu bude už za chvíli herečka Pavla Tomicová. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Připraveni, zapnuté mikrofony, jsme tu teď tři. Patrik Rozehnal.
1: Naďa Konvalinková a Pavla Tomicová.
0: Herečka, náš host, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na co míváte neodolatelnou a nezřízenou chuť?
2: No to je právě jak kdy. Já mám pocit, že celý život mám těhotenský chutě, protože občas dostanu, když chuť, tak neodolatelnou. Jo. Ale co miluju fakt hodně, to je strašně moc. Rybí potvory, je teda pravda, že jednou se mi stalo a to jsem fakt jako nemohla překonat tu neodolatelnou touhu, která se kryla s tím neodolatelným odporem. Já jsem se v jedné francouzské restauraci. Měla jsem ten den narozeniny a přítel mi objednal jakože nějakou speciální toho podniku, ale oba dva se neuměli francouzsky, v té restauraci odmítali mluvit anglicky a on, ten pán, několikrát se jim jako ujišťoval, jestli opravdu jako to chceme. A já jsem řekla teda, že jo, že tu specialitu si dám a tam vám přinesli takové jako, jak bývají na Vánoce, takový ty trojpatrový talíře, jo, jako ten nacukrový. Tak tyhle ten

0: trojpatrový jako velký talíř byl plný mořských potvor, ale to všechno chodilo po tom talíři. Tak to ty lidi, který jsem pozorovala, potom to tam někdo, ty to vraceli tak na ten talíř a jeli, a to jsem fakt nedala.
1: To utíkalo z talíře.
0: No mě to trošku jídlo utíkalo.
2: A čili to se jí zasyrova? Jako
0: opravdu to byly takový různé, tak ne, že by to úplně chodilo, ale opravdu to tak různě se přelejvalo tohle. Já třeba miluji ústřice, které jsou vlastně taky, že to člověk jako těsně předtím, než to zakapne tím citronem, tak to vlastně jako žije. Trošku, tak to žije, no, pak to jako to takhle se zabije, takže s tím tu mrtvolku, ale to mám ráda. Ale tohle to opravdu žilo hodně.
1: To jste někdy běžela z kuchyně do lékárničky?
0: Ne, to úplně, jakože by mi bylo z toho špatně. To úplně ne, já mám hodně dobrý a zdravý jídlo.
1: Třeba úraz nějaký.
0: Tak úplně ne, ale jako samozřejmě asi každá hospodinka se spálí. Řízne, jo. Já si teda tam tolik neřežu, já se pálím teda, protože jak to dělám tak hekticky, všechno vždycky tak...
1: V tom jste společně s Naďou.
0: To já si umím představit, že ano, s Naďou jsme ty krevní skupiny.
1: Ona zapalí i šaty uvaření.
0: No to právě, že já jsem taková trošičku hyper, jak to ta natura vnitřní, to má asi Naděnka taky. Já ty si vzpomínám, že jeden můj kamarád říká, že jsem taková maniodepresivní s tím, že se deprese zatím nedostavila. Uvaření ještě vám ráda, protože já teda mám ten problém, já jsem se právě bála, abych tady nemusela vařit, protože to já vždycky, když mě zvu do nějakého pořadu uvaření, tak říkám, proboha, ale já buď to vám budu povídat, anebo budu vařit, protože já fakt v tomhle jsem chlap, já neumím dělat ty dvě věci najednou, jo. Úplně zásadně, protože když jako si povídám, a jedna moje kamarádka, její manžel, ještě do nedávna byl šéf kuchařem v takový vyhlášený hospůdce v Hradci, výborný kuchař, a jeho žena, je moje kamarádka, přišla ke mně na návštěvu a říkala mi, děti, jako vař si, budeme si povídat, děti si klidně dělej. A já říkám, no to nemůžu, víš, to by si dí vedle, číst časopis, nemám. A říkám, tak půjdu vedle, když jsem u tebe na návštěvě, jako. A říkám, já fakt nemůžu, já to všechno připálím a tak. A ona mi tak chvilku pozorovala a pak říká, člověče, ale ty vaříš jak šéf, kuchař. A já jsem říkala, děti si to ani ještě nebo chutnala. A ona říká, ne, jako, to nevím, jestli to máš dobrý, ale že je kolem tebe takový bordel.
1: Tak děkujeme, pro dnešek se loučíme s herečkou a Pavlou Tomicovou.
0: Zdravím, nashledanou.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Je tu léto a určitě každý z vás si rád dopřeje třeba i dobré víno. Ať už bude červené, bílé, růžové, šumivé, jakékoliv, je důležité, aby mělo správnou teplotu. A na to se chci dnes ptát v radě z etikety odborníka na bonton Ladislava Špačka.
1: Víno je kultovní nápoj. Víno v podstatě už známe ze starověku Sumeru. Pivaři se přejou z vinaři, který nápoj je starší. A proto si víno také zaslouží důstojného zacházení. Měli bychom dbát o čistotu skla, měli bychom dbát o kultivované servírování vína a samozřejmě také o jeho předepsané temperování. Červená vína jsou nejteplejší, to znamená mezi 15 až 19 stupni. Ono se někdy říká pokojová teplota, ovšem máme-li v pokoji 23, tak to neznamená, že to víno bude mít také 23, ne. Bílá vína jsou chladnější, to znamená třeba mezi 8 a 12 stupni. A sekty a šampaňské, ty mají kolem 6 stupňů a vlastně podle toho se také řídíme při držení sklenice. Červená vína můžeme držet vysoko, protože vyzařování teploty lidské ruky jim tolik nevadí, kdežto bílá vína musíme držet minimálně uprostřed a sekty a šampaňské, ty nesmějí o teplotě lidské ruky vědět vůbec nic a proto ty vysoké číše s dlouhou stopkou držíme úplně dole u té kolaté podstavy, jak říkají skláři. U toho dýnka. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pochoutkový rok nazbíral za celá ta léta, kdy jsme pro vás vysílali a vysíláme dál spoustu krásných receptů. Dohromady už 170 sladkých věcí. A my jsme se rozhodli, že všechny, i ty dosud nevydané, dáme do jedné kuchařky a vám nabídneme, ať je máte pěkně pohromadě. S fotografiemi, s přesným postupem, ať si to prostě doma můžete v klidu zkusit. Takovouhle kuchařku, nazvanou Sladké Česko, se 170 soutěžními i porodcovskými recepty najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz, kde si ji můžete objednat, anebo můžete využít telefonu. Ale pozor, jen ve všední dny a v pracovní době. Dopředu si ho ale napište. To objednávkové číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A ještě jednou opakuji, objednávkové číslo do e-shopu 724 819 319. O tyhle kuchařky i soutěžíme. Minulý týden jsem se vás ptal, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Udělala to s červeným zelím. A věděli to. Daniela Torandová z Mikulova, Eva Pavlovicová z Brocna a Monika Fojtů z Horní Litče. Tihle tři jsou teď od této chvíle čerstvými majiteli i podepsané kuchařky Sladké Česko. Pošleme ji poštou, ať vám udělá radost. A mám už přichystané další tři kuchařky do dalšího kola soutěže. Pozor, soutěžní otázka zní, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila, který jsme dnes dělali. Za A angrešt, anebo za B banány. Jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila? Pokud si myslíte, že to byl angrešt, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, jméno, příjmení, adresa a to všechno na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že původně byl v receptu na piškotový zákusek banán, napište pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení, adresa a pošlete to na stejné číslo 90 01 04. Psát můžete až do půlnoci z úterý na středu. Otázku si spolu s pravidly připomenete na webu pochoutkovirok.cz a výsledky tohoto kola, tedy kdo vyhrál, se dozvíte za týden.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: A dopředu bych vám chtěl také připomenout, že byste si pomalu měli plánovat čas na 29. srpna, což je sobota, kdy společně oslavíme krásné pochoutkové 10. narozeniny v Kostelci nad Orlicí na food pikniku mezi 11. a 17. hodinou. S bohatým programem, s řadou osobností, s ochutnávkou a prezentací nové kuchařky. Ale ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Zatím se mějte krásně a žijte prázdninově, letně a s chutí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Povodí Moravy odmítá vypuštění části Novomlýnských nádrží. V Lounech zítra ráno začnou opravy ve Vladimirské ulici. Fotbalisté Hradce Králové na úvod nového ročníku první ligy vyhráli. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 24 stupňů a zesilující vítr. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vypuštění dolní Novomlýnské nádrže by podle informací Povodí Moravy nevyřešilo situaci se špatnou kvalitou vody, kvůli které hynou ryby. Zrušení dolní nádrže navrhují někteří ekologové. Podle nich by to pomohlo zmírnit problémy se sinicemi, které způsobují úhyny živočichů. Státní podnik ale namítá, že je nutné zvážit i další funkce vodního díla, například ochranu před velkou vodou.
3: Ta protipovodňová ochrana není jenom otázka Břeclaví, ale my tady máme i mezivládní smlouvy se Slovenskem, s Rakouskem, kde jejich stavby počítali tady s nějakým transformačním účinkem.
4: Zdůvodňuje ředitel pro správu Povodí Moravy Antonín Tuma. Vypuštění části dolní nádrže navrhla skupina ekologů v čele s Krištofem Chytrým z Vídeňské univerzity.
5: Když by se ta plocha zmenšila o tu dolní nádrž, což je tak největší, tak by se i celý tento problém výrazně umenšil.
4: Před povodněmi by podle Chytrého mohl místo nádrže chránit třeba suchý poldr. O různých variantách chtějí ekologové diskutovat, vypuštění ale podle Povodí v úvahu nepřichází. Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Rada Zlínského kraje rozhodla o rekonstrukci onkologického pracoviště v areálu Vsetínské nemocnice za více než 30 milionů korun. Modernizace má přinést kvalitnější zázemí a zároveň se rozšíří kapacita chemoterapeutického stacionáře. Pracoviště bude provozovat komplexní onkologické centrum krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, říká mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
6: Zlínský kraj nyní chystá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace za přibližně 3 miliony korun. Stavět by se mohlo začít na jaře a onkologické pracoviště za téměř 32 milionů korun by mělo být hotové v létě roku 2028.
2: V Lounech zítra ráno začnou opravy zhruba půlkilometrového úseku Vladimirské ulice. Řidiči projedou pouze jedním směrem, v opačném budou muset využít objížďku. Po dokončení Vladimirské ulice se firma přesune do ulice pod nemocnicí. Celková hodnota obou zakázek je téměř 12 milionů korun.
7: Objízdná trasa pro řidiče z opačného směru povede přes Osvoboditelů, Hrnčířskou, Josefa Fouska, Na Foukalce a Rakovnickou. Přístup k okolním domům má po celou dobu zůstat zachovaný. Obě ulice mají být hotové do konce listopadu. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové vstoupili do nového ročníku nejvyšší domácí soutěže vítězně, když doma porazili Pardubice 2-1. V dalších dnešních zápasech pražská Slavia porazila Slovácko Vysoko 5-1, Jablonec Olomouc 2-1.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou, hlavně z počátku dne velkou oblačnost, k tomu místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až kolem 28 a vítr bude v průběhu dne zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na hlavním tahu číslo 7 Praha Chomutov kousek za Slaným u Lotouše řeší nehodu. Srazila se tam dvě osobní vozidla, projedete Kyvadlově, zdržení směrem na Chomutov je další zhruba na 15 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Humor dělá s těžkými chvílemi to samé, co horolezci se skálou. Nezmizí, ale najde způsob, jak ji překonat. Své by o tom věděla i dnešní hvězda tohoto pořadu, o které vám budu vyprávět a jejíž hlas uslyšíte. Jsem Patrik Rozehnal, moderátor Českého rozhlasu.
9: Sotva jste přišel, hned jste na mě vychrlil dokonce i jméno a úřady.
8: Je to slušnost, ale jsem tu proto, abych posluchačům nabídl hodinu vzpomínek.
9: Mluví se o vás po celé Praze.
8: Už tušíte, kdo znovu vykročí na ta divadelní prkna před kameru a postaví se před mikrofon?
9: Nevím, kdo by měl přijít.
8: Vybral jsem pro vás rodačku z Moravy.
9: Proč mě?
8: Protože jste byla vtipná, citlivá, uměla pracovat se slovy vyřčenými nahlas i tiše a vždy hrát opravdově.
9: Tak pokračujte.
8: Čím třeba?
9: Nazývání věcí pravými jmény.
8: Dobrá, bavit nás dnes bude Hana Maciuchová. A neskákejte mi pořád do řeči, já to tady vedu.
9: Ach, promiňte, já jsem zapomněla.
8: Vybral jsem spoustu ukázek z filmů, divadla, rozhlasu i televize.
9: A to vás baví?
8: Baví a posluchače taky.
9: Řekla bych, že to musí být nuda.
8: Myslím, že vás přesvědčíme o opaku.
9: No dobře.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hana Maciuchová se narodila ve Šternberku u Olomouce, tedy 18 kilometrů od této moravské metropole. Odtamtud měla také své první dětské vzpomínky. Když jí byly 3 roky, vnímala prý už rozsvícený vánoční stromeček, u kterého maminka s tatínkem a babičkou Františkou zpívali koledy. Vzpomínala často i na školku, kam vodila svého o 2 roky mladšího bratra Míšu. Od Mikuláše tam dostala i perličkovou taštičku. Vším, co život nabízel malým dětem, procházela právě tam. A poprvé tam taky hrála divadlo. Jak později zavzpomínala i na vlnách Českého rozhlasu.
2: Tak má první kreace byla Muchomurka a trpaslík v představení, které se cvičila paní učitelka v mateřské školce. Bylo to představení Sněhurka a 7 trpaslíků a já jsem zpočátku měla být Sněhurkou. Ale vůbec jsem to nedokázala strávit, protože Sněhurka přece potom leží ve skleněné rakvi.
3: Má jablko v sobě.
2: Dokonce přijde princ, který líbá. No tam může mít spoudny jablka, ještě i jiná. Od zlé královny samozřejmě. No ale tím pádem já jsem se tak vymlouvala a tak jsem si zoufala, že tady paní učitelka se nade mnou smilovala a dala mi toho trpaslíka. A to já jsem měla hrozně ráda.
3: Takže to byla taková první jakoby dětská role.
2: Ano.
3: No ale potom jistě byla role, která už byla zase jako František hrál Kašpárka, vy trpaslíka.
2: Tak to... Tak... Já asi ve 12 letech jsem dostala příležitost hrát družičku v Jiráskově Lucerně.
3: V Lucerně družičku?
4: Jo.
3: Je, škoda, že jsem nehrál mlináře. To je,
2: no vidíte, to hrál můj tatínek.
3: Tatínek hrál mlináře.
2: Můj tatínek hrál mlináře a maminka hrála Kláskovou.
3: Ano.
2: A dodneska si vzpomínám na ten, na to zoufalý napětí před premiérou, protože jsem si uvědomila, že to budeme hrát před lidma.
3: Ano.
2: Do té doby jsem byla prostě absolutně svobodná. Na těch zkouškách
3: ano,
2: jsem vůbec
3: ano.
2: Jako bez zábran, jako každý, kdo dělá ano. Věc, které neví hlavu patu. Takže to bylo nevídaný, všichni měli hroznou trému. Měnili se mi před očima, samozřejmě brali si kostýmy, líčili se, takže já jsem si taky vzala kostým, nalíčila jsem se tvářičky, rtěnkou jsem si udělala velikánskou pusu, dostala jsem obrovskou kytku. Čekala jsem na svůj výstup a ten přišel a já jsem vešla na jeviště, tedy prkna znamenající svět a najednou jsem vám takhle tím periferním viděním viděla tu obrovskou tmavou jámu, ty tušené hlavy těch diváků. Ve mně by se krve nedořezal. Naštěstí ta družička, prostě samozřejmě má uvítací projev ke kněžně, ten zapomene, kytku taky strčí jako někomu jinému. A já jsem tím pádem ten výstup nehrála, já jsem ho odžila. To byl takový stres a taková úzkost, prostě ty lidi, teď to všechno kolem, jak to bylo zvláštní, krásný. No byla jsem ale hrozně ráda, že jsem velmi rychle vypadla.
3: Já jsem hrál taky v Lucerně, pokud jde o ten předčasný odchod z jeviště, tak já jsem někdy hrál za Františka Filipovského, pana France v Lucerně a vrchního hrál Marvan.
4: Marvan.
3: A jak přichází Franc a říká, pane vrchní, poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sák, začali rychtáři reptat, hrozit, bouřit se. A já jsem inšpicientovi Roubalovi řekl, dávajte pozor, já tam budu mít schválně brept. A hlásím to předem, vy to víte, mě to dosvědčíte. A Marvanovi jsem řekl, poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sák, začali reptáři rychtat, hrozit, bouřit se. A on ještě měl mluvit něco a on už mlčel, takže mě vzal za límec, za kostým a vedl mě ven z jeviště a do ucha mi říkal, zvíře, dobytku, zlosti, ne ničemu. A nemohl jsem nikdy promluvit.
1: Rodiče Hany Maciuchové byli vášniví divadelníci a ukazovali jí divadelní prostředí zblízka. Od malička taky ráda tancovala, zpívala a recitovala ve škole. Studium herectví pro ní tedy bylo logickým východiskem. Během pobytu na gymnáziu se nicméně vážně zabývala i myšlenkou věnovat se medicíně nebo studiu angličtiny. Nechtělo se jí odjet do vzdálené Prahy a výrazně se odloučit od rodiny. Nakonec se ale přeci jen rozhodla pro damu. A tu svou něžnou dětskou duši si uchovávala celý život. Proto hrála i v mnoha úspěšných, anebo i malých kratičkých pohádkách. Na televizní obrazovce i ve filmu. Zahrála si i šišlající větřík, a to v pohádce Vladimíra Karlíka Foukaliště. Jan Hartl tu hraje komenického mistra a s citovými problémy pomáhá právě Hana Maciuchová jako ta kouzelná bytost Něžný vánek.
3: Konečně, čekám tu na tebe celou věčnost.
2: Vzdycháš jako meluzína. Co je s tebou?
3: Ale mám hlavu plnou těžkých myšlenek a potřebuju trošku povzbuzení.
2: Ty se mnošíš jen samé těžkosti. Pořád šemračí ta tvá bílá šlečna?
3: Něco horšího. Zlobí se na mě, nechce mě vidět. Jsem pro ně moc černý. Navenek, ale i uvnitř.
2: Tak ji pušť z hlavy. Co tě má co trápit? Na světě je hezký dívek habaděj. Pojď, pomůžu ti vybrat. Nechceš?
3: Ale no nechci. Já mám rád Blanku. To je to.
2: Šední. Šidíš oštatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Lepší je jít tak z kvítku na kvítek, tak jako my, šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, tak si ji zkouš vymést i ze srdce.
3: Já si ji nechci vymést. Já chci, aby tam zůstala navždycky. Chci, aby byla mou paní. Abych si s ní mohl vyprávět o komínech, o radostech, o hloupostech. Já ji chci chránit a chci za ní dát život. No.
2: Ona to ví?
3: Ale neví. To je právě to. Kdybych ji to mohl nějak dokázat nebo aspoň vysvětlit, možná by pak poznala, že se hněvá nespravedlivě, co já vím.
2: Já se snad toho dobrého konce nedočkám.
1: Když jsme v tom dětském věku, zůstaňme ještě u pohádek i těch rozhlasových, které byly natočeny i na dlouho hrající desku. Společně třeba s takovými esy, jako byl Josef Kemr, Jaroslav Kepka, František Filipovský, Nelly Gajerová, natočila i pohádku o hloupém Honzovi. I já jsem si ji pouštěla tehdy z černé desky.
4: Tak co bude s tou polívkou? Chci polívku.
5: Já jsem polívka.
4: To máš ale divné jméno, ale já se na ně neptám. Chci, abys mi přinesl polívku.
5: Víte, milo slečno, že se mi docela líbíte.
4: Říkám, že chci.
5: A že kdybyste chtěla...
4: Neslyšíš, co říkám, že chci?
5: A že kdybyste chtěla, že bych si vás docela vzal za ženu.
4: Co si to dovoluješ?
5: Co vy na to?
4: Já chci polívku!
1: A když jsme u toho rozhlasu, jaký vztah k němu měla Hana Maciuchová?
6: Jsem vděčná rozhlasu za mnoho krásné práce a také je to, myslím, poslední médium, kdy my herci si můžeme užívat jako absolutního soustředění a my jsme jenom s textem, autorem, který je nám svěřen před mikrofonem, kterému můžeme říct úplně ty nejintimnější věci.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Svůj herecký talent a pobavit diváky a posluchače nám dnes předvádí Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: První filmová role ji potkala už ve snímku Organ v roce 1964, ale obecně můžeme říct, že film ji dokázal nabídnout jen naprosté minimum příležitostí, které většinou ani nebyly úměrné jejímu talentu. Za zmínku stojí třeba životopisné drama Člověk proti zkáze, kde si zahrála hlavní ženskou postavu, tedy manželku Karla Čapka, Olgu Scheimpflugovou. Kariéru a popularitu Hany Macuchové vytvářela ale televize, kde se poprvé objevila v televizním přepisu klasické hororové látky nazvané Hrabě Drákula. A taky často režiséři využívali jejího mladistvého vzhledu, to i v divadle.
2: Protože mi bylo 30 a hrála jsem 14-letou Mášu ve Valentinovi a Valentině, ale já si myslím, že tady tyhle ty role se hrají dobře a že jsou to v podstatě bonbonky. Protože nemáme takovou tu zodpovědnost za výpověď generace, ano, a můžeme to hrát tak jako s větší fantazií a tak jako s nostalgickýma vzpomínkama.
3: No mohu vás ujistit, vy si říkáte, bylo mě 30, mě dost trošku šokujete, ale kdybyste dneska hrála 14 letou, tak já tam přijdu s nadšením to s ním.
4: Já tak
3: spolknu a budu vám
2: aplaudovat.
3: Ano, bombonek, rozbalím ten bombonek rád.
1: To byla ukázka z pořadu Než se zvedne opona v režii Ivo Paukrta. Ve 30 stvárnila Hana Macuchová i mladičkou, řekněme 18-letou dívenku i ve slavném seriálu Chalupáři v režii Františka Filipa. Jak na tohle natáčení vzpomíná?
5: No tak musím přiznat, že jsem, myslím, tak jako typem pana režiséra Filipa nebyla. Nejsem si jistá. Taky tenkrát vlastně to, když někdo, nějaký režisér obsadil jako někoho do své buď televizní inscenace nebo seriálu, tak vlastně vám to telefonicky zprostředkovala paní Dáša Dejlová. Ale co se týče Chalupářů, tak já si myslím, že jsem byla typem Jiřího Sováka. Protože my jsme předtím v Československé televizi točili takovou televizní inscenaci, která se jmenovala Z matky budoucí matky, a pan Sovák byl mým úžasným roztržitým tatínkem, pan Bohušek Záhorský dědečkem, takže jsme byli vydařená taková parťácká rodina. Takže myslím si, že odtamtud asi tak jako fungovalo takové napojení.
1: Co by mladá kadeřnice Vlastička se zapletla i s Jiřím Šmicrem. A rozhodli se, že se vezmou. Jenže kdy to oznámit rodičům? Co třeba využít promoci a setkání ve vinárně?
6: Pořádný bublinky, pane Vrchní. Třeba Šato Radině.
7: Prosím, službám, pane doktore.
6: Pane Vrchní, to jste nechopný adrese, to ne, já to tady syn právě promoval.
7: Gratuluji vám, pane doktore, ze srdce vám gratuluji.
6: Ježíš, to je chování, co? Jenom mi pogratulovat, doktore.
8: Tati, prosím tě, proč to říkáš, když to není pravda?
6: Prosím. Zubok, nejseš promovaný?
8: No jo, ale učitel.
6: Tě to je. A tomu se nezáleží, ne? Vypadáš na doktora, no. A nehrb se, chceš jako doktor. No.
8: Už víš, kde budeš učit?
6: Prosím tě.
8: No tak, dostali jsme seznam volných míst. Podle krajů.
6: Šáš. A je, tak to zahoď. To zahoď, to si beru na starost já. Prosím.
9: No tak, děti, teď
6: pozor.
9: Si přibíjeme na tu promoci. Ne na tu doktorskou, ale na tu
6: Aminko.
9: Tak šup. No vem si, jdete si tam z kraje, tam už
6: a pijte to pomalu, děti.
9: Je to drahý.
6: Radině, to.
8: Vážená rodino, dovolte mi, abych v tuto slavnostní chvíli vám poděkoval za veškerou péči a
4: a zároveň vám oznámil, že se zde přítomnou Vlastou Makovcovou hodláme vstoupit do svazku manželského. Kdy to vám oznámím dodatečně?
10: To si hodně. To
11: je legrace.
4: Není, mami. Víš, my jsme si s Vlastou slíbili, že se hned vezmeme, jak budu hotov.
10: No ale napřed ještě se stačíme napít děti, ne?
12: No děti, to jste řekl moc dobře, dědo, protože my jsou samá sranda, že? A rozum žádnej.
11: Prosím tě, teď nemáš ani místo, Slávku.
10: Co vám, je by zajímalo, z čeho budete živit?
12: No, co to oni mají vystaráno, to z vlastinek tu zeru, co?
11: No ale kde byste bydleli?
4: My jsme si mysleli zatím u nás.
12: Co?
4: No jako zatím.
12: V Kumbále? Prosím tě, nejsi blázen? A kam dáš druhou postel?
4: Jakou druhou postel? My se nerozvádíme, my se bereme.
12: Aha, tak. Tak víte co, děti, tohle vypuste z hlavy. Jste oba mladí, nemáte nic meškáno. Klidně spolu choďte, maminko, proti tomu nic nemáme. A za rok, za dva uvidíme.
11: Myslím, že ty taky vyletíš, ani nevíš, co říkáš.
12: Jsem něco řekl, no. Řekl jsem něco.
10: Ale vůbec
12: nic. Je to pravda, ne?
11: Ano je, ale mohl sis promluvit se Slávkem doma, ne na ně vybafnout tady.
12: Já si budu rád servítky před nějakou venkovskou laninkou, ne? Co pak?
4: Mami, Vlasta už musí domů, tak já jdu doprovodit na autobus.
5: Já nevím, jak pánové, ale já jsem tam nebydlela teda. Dojížděli jsme na každý natáčecí den. Pamatuju si, že jsem jezdila s panem Hlinomazem. Jednou přišel, sedl si do auta a řekl: nedomiloval jsem, nedomaloval jsem, musím se z toho vyspat. A spal jako celou tu dobu, než jsme dojeli do Višňové nebo Třešňové, jak se to tam jmenovalo. No tak podívejte, pamatuju si obě. Ale to natáčení, to bylo tak příjemné, tak... Já jsem se dokonce na plece setkávala s Ninuškou Popelíkovou, což byla kolegyně z Vinohradského divadla, kterou jsem měla nesmírně ráda. Takže nepamatuju si na nějaké třecí plochy. Já, co se týče jako kolegiálních vazeb, tak ke mně byli tak přátelští, velkorysí. Já nemůžu nic jiného, než opravdu děkovat těm úchvatným duším, protože fakt je, že ten seriál je neuvěřitelně dobře obsazený těmi bardy, které bohužel teď už na divadle nepotkáváme, ale samozřejmě pokud se týče improvizace, nebo teda jako kolegiální chemie, tak to jak Vladimírek Menčík, tak pan Sovák jako byli mistry. Oni byli tak sami od sebe jako povahou, vtipní, humorní. Když jim ta poenta nepřišla, tak si ji rychle vymysleli. Jako opravdu s nimi existovat na place, to byl rauš.
1: Jak pak vylíčila setkání ve vinárně Hana Maciuchová, co by Vlastička svým rodičům na vsi?
13: Potom mě požádal o ruku.
14: Tam v tom Karolínu?
13: Ne, my jsme byli na obědě v takové vinárně.
15: Kde?
13: Ve vinárně. Jsi hluchá, netoč se, nebo ti ustřínu ucho.
16: No a má už místo?
13: Ne, ale táta mu prej nějaký sežené.
14: A co bydlet, to budete u nich?
13: Tam to nejde.
14: Ne, oni nemají velký byt.
13: Jenom kuchyň, pokoj a takovej kumbál.
16: Tak do čeho teda pospícháte? Když nemáte kvartír, tak se neberte, to vám neuteče.
13: Jsem myslela, jestli by to nešlo tady. Jako u nás. Kdyby děda...
16: Tak to pust z hlavy, děvenko. Já jsem se tady narodil, jsem tady doma, taky tady umřu a kvůli tvýmu učitelovi se nebudu stěhovat do Mrázkovýho starobince. Družstevní vejminek, takový nesmysl, nebo co, kvůli čemu to mají? Kvůli závazkům, nebo co? Ať se tam nakvartíruje sám, víš?
1: Seriály tvořily základ pro popularitu Hany Maciuchové i v pozdějším věku. Objevila se třeba v panoptiku města Pražského, v četnických humoreskách, v pokračováních Nemocnice na kraji města, nebo nejnověji i v seriálech Ulice, Dobrá čtvrť. A jednomu slavnému seriálu se budeme věnovat i po písničce, kterou má pro nás Hana Maciuchová.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Vzpomína, vzpomína, já si často vzpomínám, jak na černobílý.

0: mi pro tu chvíli přát. Že je trápení, člověk pak chce mít všechno pro sebe. Smích vystřídá pláč, pláč proutku mávnutí. Tak si teda běž, běž, já tě nenutím. Tu druhou snad víc, víc. Doufám, že budeš mít víc rád. Víc rád. Vzpomínám.
1: Za každým úsměvem na vaší tváři a za dobrým pocitem, pokud sledujete filmy, posloucháte pořady, stojí skvělý herecký výkon. Ty nám dnes předvádí a připomínáme si je s Hanou Maciuchovou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Slíbil jsem vám ještě jeden seriál. V době, kdy byl v televizi vysílán, byla Hana Maciuchová pro všechny lahůdkovou olinkou. Mladá, energická a moc hezká dívka diváky okouzdila, a to v seriálu Jaroslava Dítla Žena za pultem. Zatímco Anna Holubová byla unavená životem, Olinka byla symbolem mládí, lehkomyslnosti a otevřenosti. Teď se snaží zachránit mladou nápadnici skladníka Oskara. Ten ji totiž odmítl a i když za ním přišla, aby u něj mohla bydlet, že ji z domova vyhnali, dělal, že ji nezná.
3: Máš vůbec kde spát?
4: Svajba. On tě snad ten darovák nechce?
5: Tak to bych se na to podívala.
4: Jsi druhé ruce.
6: Moment. Ty vyjdeš rovnou pod ruku. Taková ostud, jak si to představuješ.
4: Šéfe, na to zapomeňte. Všetně máte nervově zhroucenou holku a vy mě čte televizi o půl druhýho deka salátu.
6: Koho zhroucenýho?
4: Latina Civilková je tam zhroucená. Je tady nedodržený slib manželský. No přece na něj musíte vlítnout.
6: Na koho?
4: Na Oskara. Myslím, že bude nejjednodušší, kdybyste mu to přímo nařídil.
6: No to je ohromný, to mě padlo to povídáč. Já jsem ustal o to, kdo má s kým, kdo s kým nemá být, nebo co?
4: No tak to musí udělat odborný, nebo no, co sama?
6: Celý hr, nechtěl bych to dneska vynechat na nich.
4: Oskárku, pojď sem. Mám s tebou důležitou debatu.
6: Já s tebou ne.
4: Mě neunikneš. Já.
6: Ale nenamáhaj se, jo.
4: Oskare, jestli to neuděláš, tak všechny holky, co jsme tady, ti vyhlásíme nepřátelství.
6: No, to si poslušte. Vy potřebujete mě a ne já vás.
4: Já bych si jen přála, aby to nebyla ta nejhodnější holka, co tady je. Já bych si přála, aby to byla taková futura, jako jsem já, která by do tebe kopla jak do hadráku.
6: Prosím tě, odprej s ním, nezacláněj tady.
4: Takový ohava s frňákem, jak okurka, by mohl na takovou partii oblíznout všech deset. Ty začneš za chvilku plešat, jde nosit brejle, ty nádivo jede.
6: No to pak budu mít šanci i u tebe, viď? Ty jsi na brejle ty vysazená.
1: Její kolegové ji často s oblibou nazývali první dámou herecké scény. A není divu. Lidé si tuhle půvabnou herečku také nemohli vynachválit díky její milé a nekonfliktní povaze, velké profesionalitě a noblese, která pro ní byla typickou. Hana Maciuchová nikdy nepatřila mezi celebrity, které potřebují své soukromé záležitosti, jak se říká, troubit do světa. Naopak, za každé situace se snažila udržet tvář a působila elegantním dojmem. 20 let byla životní partnerkou herce Jiřího Adamíry. Zahráli si spolu třeba i Ve Španělích v Praze, v televizní inscenaci v režii Oldřicha Daňka. Je to vlastně bravurní dialog mezi stárnoucím španělským velvyslancem v Praze, kterého hraje Jiří Adamíra, a ovdovělou Marií z Pernštejna, rozenou Manriquez de Lara.
7: Mám ráda přítel.
8: Já ne. A taky mi už míň slouží očinku.
7: A hodí se to?

0: takové věci říkat nahlas. Aby byli muž a žena sami v jednom pokoji.
1: Ne, nehodí se to.
0: A zrovna ani nemám po ruce nikoho z frau Cimoru. Nepůjdeme za paní tchýní.
2: Stará paní Spenštejna samozřejmě ví, že jsem šel za vámi.
0: Ona to ví?
1: Nic v tomto domě se neděje bez jejího vědomí.
0: To se ovšem mýlíte, strýčku Guilaine. Ale pravda je, že ona v tomto domě nedělá nic bez vašeho vědomí. Španělský vyslanec je už tak trochu součást Pernštejnského domu.
1: Ano, většinou na to bývám hrdý.
0: A teď ne?
1: Teď zrovna se mi nezdá, že je nač být hrdý.
0: A Španěl bez hrdosti jako by ani nebyl. Ale tenhle námět bude jistě zajímat i ostatní dámy, nebylo by jí?
1: Ne, chtěl bych s vámi mluvit o samotě.
0: Zdá se vám to divné?
1: Všecko v Praze se mi zdá divné. A to už 20 let. Češi jsou divní, císař je divný. Jeden štyrský hvězdár donedávna ještě s jedním Dánem zkoumají hvězdy, jako by to byly právě jenom hvězdy a nikoli příbytek boží. Jeden uherský doktor pitvá lidi. Nejspíš hledá duši, ačkoliv duše je majetek boží. Nějaký Holanďan prý vymýšlí člun, který by mohl plout pod vodou. K čemu je dobré plout pod vodou? Nikdo neví. A to nemluvím o těch Skotech a Angličanech, co vyrábějí zlato, a Italech a Řecích, co vyřezávají ze slonoviny bezbožné prasečinky.
3: I když Hana Maciuchová Jiřího Adamíru opravdu velmi milovala, za muže si ho nikdy nevzala. Přitom Adamíra by dal cokoliv za to, aby se za něj jeho životní láska provdala. Dvakrát ji požádal o ruku a ona vždycky odmítla. Hlavně proto, že Adamíra byl předtím ženatý už dvakrát. Nechtěla riskovat, že se naplní přísloví do třetice všeho zlého. Když pak Jiří vážně onemocněl, taky to hodně mrzelo, že si ho nevzala. Vždycky byl její součástí a ani po jeho odchodu na věčnost se to nezměnilo. A teď k příběhům, které známe snad všichni. Ke krkonošským pohádkám, které Hanu Maciuchovou tolik proslavily. Předlohou byla knížka Marie Kubátové. Napsala totiž pohádku, jak Krakonoš s Trautenbergem vedli válku. Autorka scénáře k Večerníčku Božena Šimková tím byla naprosto učarovaná. Dobře si ale uvědomovala, že dvě postavy na celou pohádku nestačí, a tak přidala samovolně i postavy Hajného, Kuby a právě Anče. Z dnešního pohledu je skoro neuvěřitelné, že vedení televize na začátku nápad smetlo ze stolu. Nechtěli hraný Večerníček, protože se o ně v minulosti pokoušeli a vždy se se zlou potázali. Pak ale nastal další problém. Šimková měla v době vzniku Večerníčku zákaz tvorby. Veřejně totiž vystupovala proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy, takže se pod jejím jménem nesmělo uvádět. A tak se v titulcích objevilo jiné jméno. A tak jedno důležité, režisérky Věry Jordánové. Pak už ale naštěstí nestálo natáčení nic v cestě. Dokonce si vymohli i kvalitní natáčecí materiál značky Kodak, což byl v té době nejdražší barevný film.
4: Paní režisérka obsadila Iliu Prachaře, Zdeněčka Řehoře, Jarouška Satoranského a mě. Shodou okolností během těch 3 týdnů, kdy se točila první várka krkonošských pohádek, nás produkce nedala dohromady jinak, než že jsme točili po nocích. Takže vždycky v 10 hodin večer buď nás sebrali hned v divadle na Vinohradech nebo u různých bytů a jeli jsme na Barrandov a točili jsme do 5 hodin do rána.
5: Kde mám sojčí peříčko?
6: To on ho tenkrát asi odnes ten velký vítr.
5: Velký vítr. Velký vítr. Kubo, hajnej! Běžte do lesa a střelte Krakonošovu sojku. Ta má peříčka, že mě bude zavíjet sám baron.
0: Milost, pane, mějte rozum. Rozházet si to s Krakonošem kvůli parádě.
5: Velče, a vy dva mazat. A než si schrupnu, ať se tady se sojkou.
3: Na tohle pospávání Trautenberga má osobní vzpomínky i režisérka Věra Jordánová v našem archivu.
7: Dovedete si jistě představit, že herci tedy už byli značně unaveni, protože ti ve dne zkoušejí, řekněme, ty jiné profese si během toho dne mohli trochu víc odpočinout. Ti herci ne. A tak jsme tam měli jeden kus nábytku, který byl neobyčejně oblíbený. Pokud si někdo z vás vybaví scénu Trautenbergova pokoje, tak si uvědomíte, že tam je postel s krásně nastlanou peřinou. A tahle postel se v době kratoučkých pauz, kdy se třeba přestavovalo něco nebo se museli přelíčit herci, stala středobodem celého natáčení. Protože ti ubozí, unavení herci už koncem toho předchozího záběru zoufale koukali jenom na tu postel. A když jsem řekla stop, tak nastal úprk, kdo se k té posteli dostane dřív. No a ten potom to vyhrál na těch dalších 5 minut, kde se třeba chystal ten další záběr a hověl si v té posteli těch 5 minut, než zase byl vyhnán a vyhrál dále a čekal zase na moje další stop, jestli se mu tentokrát podaří se do té postele dostat jako první.
8: Uctivé pozdravení, jemnost pane Krakonoši. Rád jej odpustit, ale náš pán Prašivka jeden. Pámu mě netrestej. Poslal mýho Kubíčka a Hajnýho, aby střelili vaši sojku.
5: Cože?
8: Kvůli Beříčku, že prej nemá co na klobouk. Tak kdybyste jí ráčil někam zavřít. Já jsem jí povídala uleď, ale ona mi asi nerozuměla. Člověku to přijde líto, kvůli panský parádě takovýho oučinlivýho ptáčka zastřelit.
5: Tak on si Trautenberg nedá pokoj.
9: Děkuju pěkně za vyřízení. A se sojkou si nedělej starosti, já už si poradím. A tady máš od cesty.
8: Ale to nemuselo být. Já to udělala ráda. On je k nám jemnost pán Krakonoš taky moc hodný.
3: Kdo by řekl, že tenhle seriál byl natáčen už v roce 1974. Za to dobré srdce byla v pohádce Anče odměněna a Trautenberg potrestán.
10: Jo, už to tak na světě bývá, že když se chce někdo chlubit cizím peřím, přichází o vlastní.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Svým hlasem nás hladí a slovy baví Hana Maciuchová.
0: Hvězdné návraty.
1: Během studií začala účinkovat v divadle Za branou, které sídlilo v prostorách paláce Adria v Praze. Do stálého angažmá tam nastoupila v roce 1969. Dva roky na to ale přešla do divadla na Vinohradech, kde zůstala až do své smrti. Před kamerou se objevovala hlavně v televizních inscenacích. Třeba v roce 1997 v režii Viktora Polesného ve snímku nazvaném Ještě není pozdě. Tahle divadelní hra měla světovou premiéru na jevišti v Londýně v roce 1975 a ihned byla senzací divadelní sezóny. Jejímu autorovi, Benu Traversovi, bylo tehdy 75 let a možná právě proto se na to téma sexu dokázal podívat i sněžným a laskavým humorem. Partnerem před českou kamerou byl Haně Maciuchové Jiří Bartoška.
2: Pane Kásl, máte ruku na mém prsu.
3: Asi se jí tam dobře odpočívá. Jak dlouho jste vdaná?
2: Pár měsíců.
3: Tak málo, to vás to posedlo dost brzy.
2: Co mě, ale on to nepotřebuje často. Nijak potom netouží.
3: Není jaksi ve formě, že?
2: Nevím.
3: Musíte být trpělivá, vstřícná. A jestli ho chcete k sobě připoutat, tak zkuste nějakou tu opičárnu.
2: Opičárnu. Pane Kásl, co vlastně dělají opice?
3: No, tak to zkusíme jinak. Postavte se. Pojďte sem ke mně. Tak ještě blíž. Otevřte ústa. Tak tomuhle se normálně říká francouzský polibek. Říká vám to něco?
2: Bože můj, jestli mi to říká. Já to musím zkusit ještě jednou.
3: No tak pojďte. No, jen klid, myslím, že se vrací váš starý.
2: To, zamkněte dveře.
3: Ne, díky, díky.
2: Ježiš, to nejde vydržet.
3: Máte rozčuchané vlasy.
2: To řeknu, že mě po francouzsku líbal sám Fred Kassel.
3: To si rozhodně nechte pro sebe.
2: Zůstaňte.
3: Ne, já jsem tady. Ten člověk byl protivný, ale šek vzal. Pane Kassel, jsem vám zavázal.
4: To je OK. Myslím, že půjdu.
3: Děkuji vám, že jste počkal. Pro mou paní to byl jistě nevšední zážitek.
4: Pro mě taky.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Promiňte, jsem špatný hostitel, ani se vám nic nenabít.
4: To udělala vaše paní.
1: Hana Maciuchová si už od útlého věku přála mít děti. V roce 1980 se ale dozvěděla krutou zprávu. Maminkou nikdy nebude. V 35 letech totiž vážně onemocněla a musela podstoupit operaci. Jakmile se probudila z narkózy, lékaři jí sdělili tu smutnou zprávu. Byl to pro ní takový šok, že okamžitě dostala silné horečky. Nakonec se ale přes ohromnou bolest dokázala přenést a pro děti tvořila ráda. Dokonce v našem rozhlasovém pořadu četla i z jejich prázdninových pohlednic z tábora.
5: Třeba Ahoj Igeta napsala svým rodičům. Milá maminko a tatínku, prosím, nejezděte sem. Když sem přijedete a když nám něco přivezete, tak to dejte denní službě a hned odjeďte. Vnuk Tomáš napsal svým prarodičům, ano, babičce a dědečkovi. Ahoj, babi a dědo. Na našem táboře řádí zloděj. Ten mi neukradl nic. Zjistil jsem, že tenhle rok nepůjdem na hrad Pecku. A prosím tě, babi a dědo, aby jste mě na Pecku vzali. Mám se dobře a už se na vás moc těším. Babi a dědo, už vím, kam pojedeme s tím karavanem. Pojedeme s ním na rekreační středisko Pecka. Na koupališti. Tam tam je hodně karavanů. Ahoj, babi a dědo, píše Martínek. Pozdravuji vás z Tábora, mám se tu dobře. Nedělejte si z toho hlavu, když vám napíšu, že jsem si rozsekl hlavu. Mám tam jeden steh, ale už je to dobrý, už to necítím. Můžu všechno dělat. Babi, upečte mi nějaký dort nebo něco dobrýho. Už to bez toho nemůžu vydržet. Ještě napíšu dopis. Maminka přijela na chatu. Tak ahoj. Adámek, Vojta a Filip napsali, pánové, svým rodičům. Pardon, ale odtrhnul se mi ešus od držadla. Omlouvám se všem. Moc odpuštění prosím. Ten ešus odplul do Německa.
1: S vážnými nemocemi se Hana Maciuchová potýkala už během svého života. V roce 1993 rakovina vzala životního partnera Jiřího Adamíru. Charismatický herec tehdy podlehl rakovině páteře. Ona sama s touto nemocí bojovala několikrát. A nakonec si také bohužel 26. ledna roku 2021 ve věku 75 let podlehla. Od té doby jsou zase s Jiřím Adamírou spolu.

0: Pánové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři, máme pro vás Hobby Magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek, poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby Magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Je hodina před půlnocí, posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. A ne, dneska už ne, hat-trick s problémy s připojením do noční linky. Dneska na potřetí, naštěstí, ne, vidím tady všechno v pořádku. Na dalším technickém pracovišti Lukáš Kamen a jinak má maličkost z Prahy, z historické budovy, tady v Karlíně, Honza Macoun. Mě moc těší, že posloucháte vysílání Českého rozhlasu, že jste si udělali čas na noční linku. Takže prosím pěkně, kdo jste se nepíděli po tématu, které dnes budeme 2 hodiny probírat, milé rád prozradím, že to bude těžké. A myslím, že pro všechny naslouchající, včetně mě i vás, kteří o tom budete případně povídat. A o čem? Nedělní noční linka. Myšlenky, které tíží.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Myšlenky, které tíží. No tak, co vám leží v hlavě? Ty jsi...

0: je takový duševní guláš, můžete mít v hlavě, pravda. Je dobře, že každý máme své problémy, že každý jsme na jiné úrovni a že tím pádem jsme každý originál a máme si co říct. Nebo jsme něčím zajímavý, zvláštní, jiný. Ale co se schovává pod tou pokličkou? Tak dnes to bude takové složitější, jak říkám, pro všechny zúčastněné, ale doufám, že se osmělíte. A že i pro nadcházející 2 hodiny vyberete vaši duši tak, že ji přes hlasivky zkusíte reprodukovat do vašeho mikrofonu, telefonu a odeslat všem ostatním, abyste taky i vy ostatní věděli, že ne každý se má skvěle, průměrně, ale nemusí to být i dvakrát dobré, přijatelné, duševně OK, může to trápit mnoho let. Na druhou stranu jsou to věci, které se třeba dají vyřešit, tak můžeme pomoci. I od toho tady noční linka je. A co vám tedy leží v hlavě, co vás nenechá spát, co se vám pořád vrací, nebo co jste dlouho neřekli, co jste v sobě dlouho dusili, co vás trápí poslední dny, možná celé roky, co nejde jen tak vypnout a co vás pronásleduje z minulosti. Na to se vás dnes ptá Honza Macomu z Prahy a nebojte se, klidně se osmělte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo radši své myšlenky zkusí přepsat do písmenek, i to je vítáno. linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, to znamená rozhlas.cz/linka. Zkusíme to s žalem, který se odkládá a své o tom ví a také dobře zaspívá Jiří Korn.

0: Tady je Český rozhlas, tady je Honza Macon, 23.09, noční linka otevírá své, pokud možno, telefonní brány. Každý někdy zažije chvíli, kdy se navenek tváří normálně, ale uvnitř mu běží úplně jiný svět. No, přes den se člověk zaměstná třeba prací, povinnostmi, lidmi nebo mobilem. V noci už ale často není kam utéct. Tak zkuste nám všem prozradit myšlenky, které vás v hlavě tíží. A ve své podstatě jedná se o věci závažného charakteru, anebo i úplné kraviny, protože je fakt, že z toho, co jste zatím poslali do příspěvku, do komentářů a na linkazavináč.rozhlas.cz, tak to i někdy koniny jsou. A to mě těší, aspoň to bude pestré. I když život ten si nevybírá, bývává krutý. Myšlenky se vracejí, člověk si přehrává staré rozhovory, hledá jiné konce a ptá se sám sebe, co měl udělat jinak. Někdy pomůže čas, někdy rozhovor, někdy obyčejné přiznání, že už je toho moc. A někdy stačí zjistit, že v tom člověk není sám a o tom to v noční lince je. A ne, že ne. Nebýt vás, není našeho vysílání. A jinak, co lidi nejvíc trápí? Zdraví, penze, práce, rodina, bydlení, samota, vztahy, dluhy, výčitky, taky strach o děti, strach o rodiče, strach z budoucnosti, nevyřčené věty, staré křivdy, věci, které se nedají vzít zpátky, rozhodnutí, které člověk odkládá a také obyčejná únava z toho, že se pořád musí něco zvládat. A kdo telefonicky otevře noční linku s datem vydání 26. července, je to na vás, 731 800 900, volejte právě teď ještě jednou, kdo nás poslouchá třeba jen tak poprvé, náhodný kolem jdoucí takzvaný, tak na 2 hodiny máme mít vystaráno. Téma je dané, mimochodem je to téma, které jste si přáli vy, nemám teda poznamenáno od koho, ale doufám, že ten, kdo si ho přál, tak také zavolá, nebo aspoň přinejmenším poslouchá, anebo si ho poslechne ze zpětného záznamu, který je vám k dispozici na stránkách vaší rozhlasové stanice. Tak než se někdo provolá, otevřu to dnešní vysílání tedy příspěvkem od někoho z vás a nebudu lovit konkrétní, vemu ten, který přišel úplně jako poslední. Kdo to píše? Tady. Tak, prstem skoro zabodnuto. Píše Petr. Petr podepsaný. Tatínek mi jednou večer zavolal, jestli bych se za ním nemohl druhý den zastavit. Měl jsem hodně práce, byl jsem unavený a řekl jsem mu, že přijedu o víkendu. Druhý den dostal mrtvici a už jsme spolu normálně nemluvili. Od té doby si ten telefonát přehrávám pořád dokola. Vím, že jsem nemohl tušit, co se stane. Vím, že lidé podobné věci odkládají běžně. Jenže rozum tomu neporučíte. Rozum to je jedna věc a výčitky druhá. Pořád si představuju, že jsem mohl přijet, dát si s ním kávu a slyšet, co mi chtěl říct. Možná to nebylo nic důležitého. A právě proto mě to tolik trápí. A ne to pustit. Petře, třeba někdo zavolá, třeba někdo pomůže. Třeba někdo přizná, že byl v podobné situaci, ale že to zvládl. A co pomohlo, tak těžko říct teď ode mě, ale předpokládám, že od posluchačů, kteří mají dobře velké srdce, že to bude jednodušší. Tak pojďme na to, pojďme i na ty telefonáty. 731 800 900, nedělní noční linka z Prahy, myšlenky, které tíží.
1: Noční linka. Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý let.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Dneska se ptáme na myšlenky, které člověka tíží, na starosti, výčitky, křivdy, strachy, možná nevyřčené věty i věci, které se člověku vrací ve chvíli, kdy je konečně ticho. Martine, co vy? Dobrý večer.
2: Dobrý večer, pane Honzo.
1: Slyšíme vás krásně, jako kdybyste byl tady vedle mě, tak teď ještě, aby vás slyšeli úplně všichni posluchači, že třeba v tom nejste sám, to, co budete povídat.
2: Tak jelikož jsem kamionák, tak mám spoustu volného času na přemýšlení. Jezdím převážně v noci, takže si prázdní stanice dovolej přemýšlet nad různýma věcma. A věc, která mě strašně trápí, byť mě táhne už na 40, tak tenkrát kolem 20. roku mého života, tak jsem měl přítelkyni, se kterou jsme na Mikuláše zřejmě počali dceru.
1: Ano.
2: A ta přítelkyně mi už tenkrát potom posílala i fotky, bříška a takhle. Byl jsem za ní, byť jsem byl po zranění, tak jsem se nechal nějakým způsobem dovízt do špitálu, kde porodila, tak jsem chtěl se podívat na malou. No a že jsme nebyli poblíž sebe, ale trošku dál od sebe, tak jsme se stýkali jednou za čas. A milá přítelkyně mi potom jednou řekla, že mi jsem se jí zeptal, kdo je otec. Protože mě jako otce neuvedla. A na to mi řekla, víš, to já ti nikdy neřeknu.
1: Aho.
2: A do dneška to nevím, letos září slaví dcera, a její dcera, dobře, bude slavit 18. A to je věc, která mi prostě leze skoro denodenně hlavou a prolízá mi to jak červ.
1: Jak je to možné, že se zkrátka, je pravda, že ženy většinou, aspoň z těch zkušeností, které mám já, nebo z toho, co vím tady od posluchačů, nebo tak nějak ze svého okolí, ženy, když se rozhodnou, tak je to povětšinou nevratné. Tudíž, když se rozhodnou, v tomto případě rozhodne, neřeknu, tak to fakt asi neřekne, asi dodržela. Ale jak může člověk žít, fungovat s myšlenkou, až se jednou dítě zeptá?
2: No, to by mě taky zajímalo, protože člověk v 18 letech by asi měl znát svoje rodiče, oba dva, pokud možno nejlépe. A docela by mě i zajímalo, jestli odpověděla na otázku, kde je můj táta, jestli jí to řekla, jo, nebo neřekla.
1: No, otázkou je, jestli, když to přirovnám třeba naši rodiče, když se rozváděli, tak vzhledem k tomu, že se k nám ve výchově, ať už ke mně nebo k sestře, chovali důsledně, to znamená, když jeden zakázal, druhý nepovolil, takže to jako drželi při sobě, nikdy se před náma nehádali, jo, nikdy. Takže když potom přišlo to rozhodnutí o tom, že rozvod, tak jsme to nedokázali jako pochopit, proč, z jakého důvodu, když přece všechno klapalo, jak mělo. Aspoň teda z pohledu nás dětí. Na druhou stranu bylo nám řečeno něco, proč se rozvádějí, a to něco byla lež. No a člověk si to pak přečet velmi podrobně v těch rozvodových papírech, samozřejmě na tajňačku, takže až třeba příkladně se holčina neuspokojí s myšlenkou toho, že ta odpověď byla věrohodná od maminky, a až bude jednou potřebovat rodný list a tam uvidí to, co tam vlastně není uvedeno, nebo jestli tam je prázdná kolonka, netuším, no tak pak ve finále to musí být na ty vztahy dcera-matka velký problém.
2: No. Možné všechno, netuším, co bude. Každopádně my jsme spolu ani žít jakoby nezačali. V té době já jsem ještě studoval a plány byly velikářský. Já bych se pro ně rozdal i dneska, kde by se ozvala. Prosím tě, potřebuji pomoc nebo cokoliv. Ale já bych asi moc úplně neváhal. Byla to z mojí strany velká láska. Do dneška jsem do ní zamilovaný. Myslím na ní, jak na tu malou, tak prostě na tu holku, ale prostě bohužel nebylo mi dovoleno. Už v téhle době už má dvě další děti, dva malý kluky, Ty jsem teda viděl, my jsme se viděli, já nevím, plásnu 2 roky zpátky, tak jsme se viděli, přijela ke mně na chvíli na návštěvu, že byla nedaleko u svýho bejvalýho na zahradě, tak se ozvala, říkám, je, hele, musíš přijet prostě.
1: Jo.
2: Tak přijela, viděli jsme se, ale holku sebou nevzala, ta byla zrovna u babičky.
1: Náhodou.
2: Někde na táboře, tak to nevím, náhodou. Jo, takže jsem viděl jenom 2 další děti, se kterými já teda nemám nic společného, byť
1: v pohodě. No, prostě, o to víc by mě ty myšlenky hlodaly ještě zpátky, teda o to víc. Jo. A takový kruček to mohl být a zase to nevypadalo a nedopadlo a tak vůbec, no. No, vy jste těžký kalibr, kamionáku, Martine, teda držte se, máte nervy na úzdě, ale to doufujeme, že ano. Že to zvládáte a třeba teď se vám trochu víc ulevilo a třeba uslyšíte i v rámci dnešního vysílání, že v tom nejste sám.
2: To doufám, třeba někdo dá nějakou radu. Je mi teda divný, že za vysílání se ještě nikdo neozval na tak ožehavé téma.
1: A třeba ano, ozve, vydržte u přijímače do 1 hodiny času dost. Tak děkuju za otevření. Dobrou noc.
2: Já vám děkuji za vyslyšení. Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Alena napsala: dobrý večer, měla jsem dlouholetého přítele, který nedávno velmi rychle zemřel a mě to dost pořád leží v hlavě. On si dost často pískal takovou zvláštní melodii a v televizi je jedna reklama, kde se přesně tohle pískání objevuje. Jak to uslyším, okamžitě na něj vzpomenu, tak nevím, že by mi to posílal, abych nezapomněla. Ale no, těžko říct, ale řeknu vám, že já, kdybych byl ve vaší situaci, tak tu televizi vemu a vyhodím z okna, protože minulost nevyřeší člověk, že? To akorát člověka naštve. A jestli by to mělo být nějaké znamení, ať najde ještě nějaké jiné znamení nebo jiný kanál, kterým sdělit to, co sdělit chce, ale letěla by televize, fakt jo. Jana Zírková, dobrý večer, pane Honzo. Já mám velký strach z budoucnosti, lidské zášti, světové situaci, co jsem udělala dobře a co špatně v mém životě a podobně. A Bedřich, dobrý večer, mě netrápí nic, ale hlavně, aby člověk byl zdravý. To je pro nás důležité, to je fakt. Když nervy nefungují, to není dobrý. Nějaký medikament by se možná našel, ale tu periodickou soustavu prvku mít v sobě. No, jsou lidé, kteří možná nemají na výběr. Teď vzpomínám na svoji babi z Třeboně. Těžký život měla, těžký, žije doteď. Sice si už ten reálný svět vůbec neuvědomuje, ale přežila toho moc. Smrt svých všech dětí, smrt svého manžela, smrt svého manžela číslo 2. Přežila to opravdu hodně. No. Zkuste zavolat vy a připojit svůj příběh. Budu rád.

0: A když se to tak vezme, tak vy poslouchající noční vysílání Českého rozhlasu jste vlastně taky taková parta. Parta, která třeba pomůže, anebo která taky se připojí k tématům noční linky, protože to jsou vaše příběhy, především ne moje, vaše. I Radek se hlásí o slovo. Pěkný večer.
1: Dobrý večer. Přesně jsem neslyšel, nebo to téma tohleto, jak to znělo, ale...
0: Rád řeknu, připomenu nejenom pro vás i pro ostatní, přece jenom jsme stále na začátku. Dnešní vysílání nedělní noční linky jest myšlenky, které tíží.
1: Ano. Rozumím to, myšlenky, které tíží. A o tom byl aj ten předešlý příspěvek toho pána, který mluvil přede mnou. Takže myslím si, že mám podobný tak nějak osud nebo příběh, poněvadž matka se mě vzdala tenhle v době, kdy mě dala do kojeneckého ústavu,
0: ano.
1: V rodném listě je otec neuveden a vychovala mě prý teda babička, která asi po roce a půl tohleto už asi na to neměla sílu, tohleto, tak jsem skončil v kojeneckém ústavě, tohleto.
0: Ano.
1: Jak to ještě říct, tohleto lépe, nebo...
0: Jako, že váš život nezačal taky úplně dvakrát vesele, tak to je jasné, ale to jste si ještě nepamatoval, pak... jako mrňa už tedy v místech, kde tedy se o vás postarali a jak to pokračovalo dál? Kdo se vás osvojil, nebo jste byl v dětském domově?
1: Ne, nebyl jsem v dětském domově. Nebudu říkat, ale kdo mě...
0: Určitě, mě, nemusíte.
1: Vzali si mě tenhle z rodiče, tenhle z tím pádem vlastně nevlastní, že? Mm-hmm. Tohle to, ale protože moje nevlastní máma tenhle nemohla mít děti, tohle to a...
0: A tohle byla možnost. Tohle byla možnost, asi pravděpodobně. A... Ten rodný list a to, že tam není uvedený ten otec, na to jste přišel kdy, jak, zarazilo vás to vůbec?
1: To mi bylo řečeno tohleto až v době puberty, kdy jsem byl naštvaný a teď na to, že mi nevlastní rodiče lžou a už začalo to i tím, tohleto, že vlastně ve škole, když jsem se už naučil číst, tak jsem našel v šuplíku v přihrádce tohleto rodný list, kde byl křížek, tohleto a napsáno Exitus. Jo, tak jsem přemýšlel vlastně, co to je. Jo, tak moje máma tohleto řekla, tohleto, vidíš, mohl jsi mít bratříčka.
0: Aha.
1: Ale, jo. A pak mě vlastně celý život lhali tohleto, nebo já jsem se to vlastně dozvěděl až v pubertě, kdy mě řekli moji kamarádi tohleto, které jsem měl, že já nejsem Nikola. Jo.
0: No teda to vás teda, panečku, pěkně teda tíží myšlenky nebo některé slovo exitus, to bych to vůbec bych nepochopil a ptal se a myslím si, že ale stejně tak jako já jsem zažil tu lež od rodičů, tak to mi zůstalo v hlavě vlastně do dneška, to je pravda, mě teda osobně.
1: Myslím si, že mluvím s vámi tohleto jako s rovným, který zažil ta sama tohleto, když mě pak říkali tohleto, protože otec mého nevlastního otce krásně maloval a mě říkali, protože já také maluji tohleto, a oni mě říkali, že jsem to zdědil vlastně po dědovi, jo, tak... Jo, prostě to bylo, jak to víc, to musím smát. to smáslo, to prostě lež na lež, tohle to nejsem zjistil pravdu.
0: Mám pocit, že bychom mohli taky někdy v noční lince probrat samostatně téma lež našich rodičů. A to jsem zvědav, co se potom bude dál odehrávat ve vysílání. Ale vám, Radku, děkuju za odvahu, za zavolání.
1: Ano, myslím si, jak jste říkal toto, že by to bylo stálo za probrání toto, že by to bylo také zajímavé.
0: Určitě, určitě, určitě. Jdu si to zapsat, ať to nezapomenu. Vám poděkuju za zavolání a držte se taky. Ať se daří.
1: Děkuji, no... Podívejte se, už jsem dost starý a už život beru tak, jak je.
0: To je fajn, ale nikdy si vzájemně nebudeme na 100% do té hlavy vidět, takže kdyby náhodou bylo něco v problému, v hlavě něco, co vás stížilo, tak bude líp. Budeme si to přát, jako ne politické gesto směřování, ale opravdové lásky k vám, kterou chovám, ať už jste chlapi nebo ženský, protože jsme tady fakt jedna rodina. Děkuju moc, Radku, dobrou noc.
1: Napodobně.
0: Samozřejmě i vy ostatní se přidávejte, budu moc rád. Pište, volejte, mailujte.

Tak abych potom to nedoháněl chvilku před jednou hodinou. František napsal, dobrý večer. Mě hlavně tíží to, že jsem se víc neptal mojich rodičů na jejich mládí. Samozřejmě dneska se to o nich už nedozvím. Je to velká škoda, naše děcka se nás na nic neptají, takže se nic u nás nedozví. Daleko více se o nás dozvídají posluchači Noční linky a já o nich. Co mě tíží, tak to je můj věk. Snažím se svojí činností na to nemyslet, protože moje budoucnost se krátí. Tak to mě trochu straší. František. A Pavel, pěkný dobrý večer, pane Honzo, tak já jsem docela takovej ujetej na dodržování hygienických pravidel. To znamená, že když je někdo nemocný, má rýmu nebo kašel a nedává si ruce před pusu a já to vidím, tak se na to snažím vždycky upozorňovat. Jsem s tím sice pro ostatní otravný, ale nevadí mi to, protože kdyby to takhle dělal každý, tak by tu bylo plno virových epidemií. No a taky se bojím zdražování, protože jak všichni posluchači vědí, jsem invalidní důchodce a peněz zrovna nemám na rozdávání, takže to by tomu mému životu zrovna nepomohlo. Taky mám strach, aby se mi nestal nějaký vážný úraz oka. A já tak nepřišel o svůj zrak úplně. Tak to jsou asi tak mé největší obavy. Dobrou noc všem. Nechci říkat takovéto kliše bez obav. Klid, bo všechno bude zalité sluncem. Taky nemusí. Tak ať je nám minimálně stejně tak dobře, aspoň tak, jak je nám dneska. Můžeme to takhle říct? I za vás. Tady jsou myšlenky Karla Plíhala. Jsou někdy těžké, depresivní, ale to je Karel Plíhal. Trochu v hlavě mám. Pěknou noc, tady je Český rozhlas, Noční linka a téma nedělního vysílání, myšlenky, které tíží.

Často člověka tíží spíš součet menších věcí. Ráno práce, odpoledne účty, večer nemocný rodič, v noci myšlenka, jestli to celé zvládne. Někdo se bojí, že přijde o jistotu, někdo má doma ticho pohádce, někdo nosí v hlavě dluh, omluvu, rozchod, chybu, ztrátu nebo větu, kterou nikdy neřekl nahlas. Průzkumy potvrzují, že nejde jen o osobní slabost, lidé řeší zdraví, peníze, práci, domov, rodinu, politickou nejistotu i války. Mladší generace mluví o nákladech na život, bydlení a stresu. Děti zase zatěžuje škola, vztahy doma, online svět.

0: a obavy z budoucnosti. Každý věk má své břemeno, jen se mění slova, kterými ho popisujeme. Dnes se proto v noční lince ptám, co vám leží v hlavě, co vás tíží, co vás nenechá spát, co se vám vrací, když je konečně ticho. Je to starost z posledních dnů nebo věc, kterou v sobě nosíte roky? Co by se vám ulevilo říct nahlas? Macík je tu od toho. Volejte 731 800 900, jo, já vím, no hlavně hr, no s opatrností, samozřejmě bát se nemusíte, tady vám nikdo neublíží, zkusím vás s vysíláním provést, máme na tom nějaký určený čas, ale samozřejmě jsou-li témata složitější, tak na to úplně nehledíme, protože člověk, aby to řekl tak, jak chce, tak to taky někdy může trvat. Tak zkusíme třeba vás, protože a jelikož, nevím, halo, dneska jsem tu sám, tak jsem zmáčknul tady číslo 2 a pod ním se schovává kdo?
1: Momentík, slovím si rádio.
0: Ano, děkuju pěkně, budeme si rozumět. Kdo pak je na druhé straně, odkud nám voláte?
1: Dobrý večer, Sokolovsku Jarda.
0: Jardo, povídejte, myšlenky, které tíží?
1: No, tíží. Odešli mi rodiče, no, to mi tíží.
0: Odešli teď, nebo už je to nějaký pátek zpátky?
1: No, tatínek odešel 22.
0: Mm-hmm.
1: A maminka nedávno v únoru, no.
0: Jak se s tím dá bojovat vůbec? To se s tím nedá bojovat, to se musí přežít, přečkat, že jo?
1: Přesně, no, já čekám furt, až ten čas zahladí.
0: Pomáháte si to jak, to jestli teda to lze vůbec nějak?
1: Tak já jsem se o maminku staral, vlastně se sestrou a s celou rodinou až do konce. Maminka nám umřela doma, byli jsme s ní až do konce. A vlastně já mám zahrádku. Maminka to se měla 200 metrů.
0: Ano.
1: Takže já jsem s ní strávil každý den. Ke konci už jsem potom u ní bydlel, abych se o ní mohl postarat. A se sestrou jsme se střídali. A s netezema, s netezí a se synovcem. A i dokonce jedna kamarádka její dlouholetá, tak taky jezdila pomáhat, že musela chodit do práce. Takže jsme se vždycky, když já jsem byl práci, přijela segra nebo někdo jiný. A
0: takže jste na to nebyl úplně sám, takže naštěstí nebyl, vás bylo nebyl, víc.
1: A za to moc děkuju všem, kdo vlastně nám s tím pomohli. Jo.
0: Ani si to neumím představit, ale je fakt, že kdybyste na to byl sám, tak to je na potom nějaký diazepam nebo lexaurin. Větší dávky, aby to
1: bylo, já jsem teda odpůrce těch nějakých psychologů a psychiatrů a to by asi potom asi bylo na to. No.
0: Potom už by to bylo takové, že by vám asi možná třeba nic nezbylo, možná by to byla jediná cesta, ale takhle jste to měl teda dělenou radost. Co maminka byla ráda za to, že jste se o ní staral, vnímal jste to tak, chtěla to tak?
1: No to víte, že jo, Ježišmarja.
0: Tak já poslouchám třeba ze svého okolí, já nechci, aby mě někdo zažil v té situaci, kdy nemůžu, kdy odcházím, všichni to ví. A radši, ať zůstanu tam někde v samotě. Tak proto se na to ptám.
1: Ne, to je špatný. Ten člověk, víte co, rodiče nás vychovali, dali nám celý život, dali nám všechno. Podle mýho, to je povinnost každého potomka postarat se o rodiče.
0: No určitě, o tom já vůbec nepochybuji.
1: Někam šoupnout.
0: To, já o tom nepochybuji, ale jestli je to a bylo i přání jako mamky vaší. Na to se ptám.
1: Bylo, samozřejmě, no.
0: Super.
1: Ona nechtěla sama nikam ani do žádného, já tomu říkám starobinec nebo tohleto. A hlavně jsme to nechtěli mít ze segrou, protože brácha nám umřel v roce 2015, tak jsme vlastně zůstali sami ze sestrou a...
0: Jardo, řekli jste si všechno, co jste chtěli, co jste potřebovali, co bylo nutné?
1: No... Asi docela, jo, ale tak něco ještě člověka napadá, no, že by ještě něco těm rodičům mohl říct, no, ale teď už to zpátky nikdo neveme, že?
0: No to je jasné.
1: To už je pryč.
0: To je jasné, ale mě spíš jde o to, jestli vás třeba můžou tížit myšlenky toho charakteru, že třeba jsou některé věci nevysvětlené, nedořešené. Jestli jste si vlastně řekli a vyřešili to, co vás tížilo v hlavě, co vy jste považoval za důležité, tak jsem to myslel.
1: V tomhle tom určitě ano.
0: Jak to prožívá sestra vaše?
1: No, to právě jsem na zahrádku nechce jezdit ani, protože tady maminku furt vidí, no, takže zatím...
0: všude člověk, to chápu, no.
1: A to víte, já taky tady sedím a koukám, jestli už ona jezdila potom s tím vozítkem před sebou. Taky koukám kolikrát, ale vždycky jezdila na desátou, tak jestli už jde nebo nejde. A pak si řekneš, ty bláho, ježišmarja, ty čtyři.
0: Je to...
1: Já naštěstí mám výborný sousedy, ty mě podrželi a drží do dneška.
0: To je skvělé.
1: Sousedka vždycky říká, babička je v Tesku, to je pohodě.
0: No, hlavně, že tedy máte i někoho vedle sebe na dosah konkrétně, že nejste někde v nějaké samotě, kde byste se utrápil mezi veverkou a nějakým jelenem třeba. Takhle, že máte vedle sebe.
1: Mám, jsem za to vděčný, mám kamarády tady a...
0: Helejte se, co třeba mě osobně by zajímala jedna věc, třeba jste nad tím přemýšlel s ohledem i třeba na svoji sestru, mělo by smysl, bylo by jistým řešením třeba to prodat všechno a přestěhovat se někam jinam nebo být v jiném místě, dožít v uvozovkách?
1: Taky jsem na to myslel, já mám příbuzně ještě ve Strakonicích, mám tam bratrance s rodinou, taky jsem myslel, že všechno prodám a někam se odstěhuju, ale ono to nemá smysl. Mě je 55, ale víte, jak se to říká, starý strom nepřesadíš.
0: Ale to se na 55 letech starý strom nepřesadíš.
1: No, víte, ale člověk tady má zázemí a něco tady se vybudovalo a mám tady kamarády známý, hlavně práci, že jo.
0: A Bůh ví, dokdy budeme dělat, že jo, to je ještě taky další věc, dokdy ještě nás čeká, než půjdeme do důchodu, no, jestli vůbec.
1: Tak já doufám, že těch 10 let ještě, no.
0: No, doufat můžeme.
1: Tak je to... Já jsem lidi z povolání, no. Já jsem, mám 22 let na kamionu, už jsem se teda na to vybod, protože tatínek, když odešel, tak maminka to nedávala, tak jsem zůstal doma. No a nedovedu si představit, že bych někdy v 70. ještě jezdil v autem, hlavně je to nebezpečný pro ostatní.
0: Já budu rád, když nebudete jezdit v 70 letech.
1: No, ježišmarja, tak já bych nejradši šel do předčasného, uvidíme, jak to ještě dopadne.
0: Tak to už jsme zase někde jinde, ale jsem rád, Jardo, že posloucháte, že jste nám taky svoji bolístku prozradil a já vám děkuju za to, že jste se tak hezky postarala o mamču a že to bylo i její přání, nejenom jednostranně, že jste si řekli všechno, co jste potřebovali. Já mám ještě toho poměrně dost, co chci říct mámě a ještě jsem jí to neřekl, tak doufám, že
1: tak to... Tak udělejte přesně... to, protože potom budete toho litovat.
0: Ano, pozdě bych a honíti. Tak dobrou noc.
1: Tak už se zpátky nevrátíte.
0: Děkuju, ať se daří.
1: Já vás poslouchám každý večer, takže...
0: Děkujeme pěkně a děkujeme za to.
1: Občas zavolám.
0: No, jako teď a děkuju. Děkuju, no vážím ještě, si toho.
1: Já vám děkuju, že takovýhle pořady vůbec máte.
0: Bez vás by to nešlo. Dobrou noc.
1: No, děkuju. Dobrou noc.

0: Noční linka, ta nedělní, s tématem myšlenky, které tíží.
1: Srdce mi jde za tebou.
0: 731 800 900, volejte právě teď studio Českého rozhlasu do noční linky, jako poslední před půlnocí budete vy a pak ještě odspívá Richard Miller a uvítáme nový den a nový týden. Z těch vašich příspěvků, které odesíláte, děkuji, skláním se dolů, snad se vrátím i nahoru, budu moc rád, když ještě budete psát a kontaktovat nás, nebo mě, zkusíme to tak nějak propojit do vysílání, protože pomáháte a to je fajn. Píše třeba, ano, už to tady vidím, píše mi konkrétně, ano, už to tady lovím, teď jsem si to tady zavřel všechno, jo. Tady to mám. A poslední dobou mě pronásleduje matematika. Do důchodu mi zbývá něco přes 3 roky a já si pořád počítám, kolikrát ještě budu muset vstát na ranní směnu. Odečítám víkendy, dovolené, svátky a případně nemoci, i když ty se plánovat nemají. Udělal jsem si dokonce tabulku. Každý pracovní den si 1/4 škrtnu. Kolegové se mi smějí, ale už 2 si stejnou tabulku založili také. Nejhorší je, když zjistím, že jsem zapomněl započítat přestupný rok nebo nějakou směnu navíc. To mě dokáže rozhodit na celý večer. Manželka tvrdí, že až budu v důchodu, tak začnu počítat, kolikrát ještě musím vynést koš. Píše Bohumil, Bohumile, zdravím vás. Ale jo, člověk to tak někdy má, taková obsese, teda bez které nemůže potom fungovat. A nedá se to vyrušit. A pro někoho to je úplně nenormální úděl. Kdo volá a uzavírá tuhle vysílací hodinu? Tady je Honza, noční linka, Český rozhlas. Haló, haló, pěkný večer, jste to vy? Už jste ve vysílání, kdo pak je na druhé straně?
2: Dobrý večer, tady Ivo.
0: Ano, Ivo, my vás posloucháme, povídejte k tématu. Myšlenky, které tíží, co vás tíží?
2: Ono je toho víc, no a tak jako takový, co mě hlavně tíží, tak je taková myšlenka na to, že prostě tady člověk zůstane úplně sám na tom světě. Já vím, jako možná to jsem jako hloupě, no ale prostě rodiče už mají nějaký věk, dejme tomu, a mám sice bratra, ale ten bratr je prostě bere drogy, pořád je někde zavřený v kriminále, jo, pořád něco vyvádí. No.
0: Nespolehlivý bratr. Nespolehlivý bratr.
2: A prostě vůbec jakoby neřeší, jako, že má nějakou rodinu, nebo možná tam v podvědomí to možná ani běje, ale no, je to prostě takový, že nevím, no já prostě si nekážu představit, že tady jsem prostě sám, až tady ty rodiče nebudou. No.
0: A jestli se smím zeptat, co drahá polovička nějaká, ta by to nevyřešila?
2: No, mám přítelkyni, kterou nežijí, nějakoby nastálo, týkáme se, ale...
0: Ale není to tak jako, že do budoucna...
2: Ne.
0: Takhle, ne, zasadit, tak jako, že... na zasadit strom to není.
2: To ne, no.
0: A to by zase tížilo mě, krev mé krve, zasadit strom, to bych tak chtěl a nějak to ne a ne. Tak to zase by tížilo mě. Jak to řešit? Máte nějaké možné řešení? Jak se zařídit, aby vám tyhle myšlenky nelítaly v hlavě neustále?
2: No, je to hrozně těžké jakoby na to nemyslet, protože říkám, no, to prostě člověkovi věk přibývá, těm rodičům věk přibývá, rodinou jako... nějakým takovým poradcovním sporu, kvůli prostě dědici, jo, a prostě kvůli dědici si vždycky rozhádá celá rodina, že jo?
0: Ano, ano, to většinou tak bývá. Hledej za vším prachy.
2: Přesně tak. Jakoby z naší stránky samozřejmě to tak nebylo, protože my jsme vlastně babičku, která byla taky jedním z dědiců, protože si s dědou jakoby nerozdělili majetek, jo, a nebo ne, nerozdělili, nebo ne, neměli prostě, všechno bylo napsané na dědečka, že jo, a babička to za celý život neřešila, takže se vlastně stala, tak jak ti sourozenci té mamky, tak se stala tím jedním z těch dědiců, že jo, jo, a samozřejmě moje maminka se toho dědictví chtěla vzít, a když to ostatní sourozenci v žádném případě, že jo, protože chtěli dědit, že jo.
0: No, tak za vším hledej prachy, tak proto já jsem třeba řekl mámě, ať vyřeší všechno předem, že rozhodně potom, až odejde, nechce, aby to řešil soud, anebo aby to řešil někdo jiný. Protože my jsme si se sestrou zbyli, jako jediný vlastní v rodině, a při představě, že by mě zavrhla, nebo já jí, tak to by mě zase tížilo dál, no, to... Když už potom člověk nikoho nemá, takže zase rozumím tomu, ale u vás, u nás chlapů je to takové, že stále tam ta cesta je třeba, že nějaká ta žena, nějaké to pokračování rodu, ale to chce čas, no.
2: Jde i o to, jakoby, že jakoby člověk má nějaký pokročilý věk, a myslím si, že už asi dítě, jakoby, už asi z toho nebude. Což je další jakoby, taková věc, kdy mě tak jakoby lítá hlavou takové myšlenky, že vlastně i ty rodiče si neužijou žádného vnoučete, jo? Protože bratr nemá žádný děti, já nemám žádný děti a asi to tak asi i zůstane. A další věc je ta, že vlastně jakoby ten náš rod jakoby toho jména v podstatě jakoby vymizí, jo? Protože tím, že nebudeme mít žádný potomky, žádný toho, tak prostě ten rod asi bude někam do háje.
0: No, řekl jste to trefně, do háje.
2: No.
0: No i vám, i vám budu muset popřát, držte se, ať vás myšlenky nepřeperou a ať je správně zadokujete, zaparkujete.
2: Život je jeden velký boj.
0: Asi to tak mělo být.
2: No asi jo, tak všechno tak asi má nějak být. Nic není, jako já to říkám na jednu stránku, jako že nic není náhoda a prostě...
0: Děkuju. Držte se.
2: Děkuju moc, hezký večer.
0: I vám.
2: Nebo ráno možná.
0: No, ráno. Cokoliv. Třeba nikdo z toho dnešního vysílání ani nebude spát. Tak dobrou noc. Můžeme to pokusit. A bude půlnoc. Za minutu slíbený Richard Miller ještě pro vás a rozeznávám. Zase dojak.
1: Máš to cty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit,

0: Rozeznávám nový list v kalendáři, takže už otočeno. Milé Aničky, doufám, že jste svůj svátek oslavili skvěle.
1: Noční linka.
0: A vítáme nový den, nový týden. Posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Mé jméno je Honza Macoun a provázím vás noční linkou s tématem myšlenky, které tíží. V kalendáři pro dnešní den pondělí 27. července vidím zapsané jméno osoby, pánu, neznám žádného takového. Tak rád bych se možná seznámil rád s nějakým Věroslavem. Věroslavu je něco přes 500. Jeden Věroslav připadá přibližně na 18 000 obyvatel, jejich průměrný věk 61. A podle příjmenáře slaví Horký či Horká. Nejčastěji bydlíte v Náměšti nad Oslavou a nejbližším okolí, tak ať se vám daří, štěstí, spokojenost, úsměv posílám a hlavně udržte nervy na uzdě.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dáme si zamilovanou Lenku Filipovou. Hodně je to o lásce, tak i v tom dnešním nočním vysílání, ať už k lásce své drahé polovičky, svých rodičů. Bez nich to nejde. Samozřejmě, že nejde. A když odejdou, je to tragédie. Ale jak to zvládat, že? Myšlenky, které tíží. Volejte 731 800 900. Pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz. To už jsem asi říkal. Tak pojďte. Pojďte na to. Ten kratič.

0: myšlenky, které tíží téma nočního vysílání Českého rozhlasu. Budeme rádi, mluvím i za posluchače, zavolejte svůj příběh, neobávejte se ničeho, rozhodně vás nestrafním, jenom vás tak provedu tím naším vysíláním, abyste taky sdělili třeba to, co vás tíží a co by mohlo případně vaší duši ulevit. Mimochodem, myšlenky, které tíží, když vás převálčují, takové ty těžké myšlenky, často ten člověk volá vlastně ne slovně, ale duševně o pomoc. Jak to případně rozeznat? K tomu se dostanu v průběhu dalšího vysílání teď, ale zkusím přivítat někoho, kdo otevírá nový den a další hodinu noční linky po telefonu. Tady je Honza, kdo je na druhé straně?
1: Blanka Hradce.
0: Blanko, zdravím vás, vítám vás ve vysílání Českého rozhlasu. Co Blanku v Hradci tíží? Co jí tak nějak s myšlenkami protahuje?
1: Původně teda z Brna, takže já jinu k Brnu, jako i že mě už říká 86, ale jak někde něco o Brnu, tak to jsem já. No, v podstatě bych řekla asi tak, že ten život proběhl tak, jak asi mohl proběhnout, mohl proběhnout jinak. Ale co mě tíží, tak mě tíží to, že můj otec se nedočkal toho, že jsem se podruhý vdala a vzala jsem si muže, kterýho by býval měl můj otec představit. Opět jsem se vdala po takové krátké známosti, myslela jsem, že už nemá nikdo co do čeho mluvit, tak jsem prostě reagovala tak, že by po dvou měst, asi dvouleté známosti jsem se provdala. No a zjistila jsem, že teda jsem si vzala pěknýho, když to řeknu vulgárně, hajzla. Ale měli jsme dvě děti vystilovali jako v hodě. No a pak teda se mě projevila taková zvláštní, ne nemoc, ale prostě vada, že pořád si uvědomila to, že není ničím a že žádný takový velký úspěch nemá, jako jsem měla já, protože jsem měl úspěchy ve sportu i jako v zaměstnání. No a to se u něj projevilo i duševně, že jo. No a můj otec teda tím velice trpěl, protože věděl, že to není v pořádku. No a nedověděl se nikdy to, že jsem se podruhý vdala a vzala jsem si takového muže, který by si bývali naši představovali.
0: Jo, tak to ale, jako, už to chápu.
1: To mě jako hrozně mrzí.
0: No ale vy jste teda musela být taky, nebo jste velký držák, že jste vydržela takhle dlouho se svým prvním manželem. Vždyť pro vás to taky muselo být jako velmi složité.
1: Můj dětem jsem vydržela i vůbec jako navenek jsem taky vydržela, ale říkám, bylo to tak, že jsem věděla, že jsem udělala velikou chybu, jo. No.
0: Tak to je
1: to
0: teda...
1: To už jako nelze vrátit, že to jako vrátit, takže hlavně kvůli dětem jsem to tak nějak udržovala, až už teda to dopadlo, že jsem říkala tak a dobrý a konec.
0: A nemělo by to teď samozřejmě zase znovu, jako vy jste velmi silná, že jste to vydržela kvůli dětem, to slýchávám velmi často, vydrželi jsme to, nebo zůstali jsme spolu kvůli dětem, ale nebylo by přece jenom lepší, aby děti viděli spokojené rodiče, nebo to je jedno, jestli jednoho nebo druhého, aspoň někoho, kdo je spokojeně, takže to jste se ale museli v tom případě oba dva velmi silně, nechci říkat úplně přetvařovat, ale museli jste mít jinou grimasu, jiný pohled. To přece bylo složité až, jestli mi rozumíte.
1: No bylo to složité, říkám, bylo to složité, ale jelikož jsem byla od malička vychovávána, takže otec skaut, maminka sokolka, tak mi jako takovou výchovu, která byla ne tvrdá, ale byla jako spravedlivá a rovná, že takhle. No.
0: No, tak to je...
1: Teda mě to mrzelo, že to takhle dopadlo, ale nedalo se nic jiného dělat, než prostě se rozejít a rozvést se a být teda... Děti už byly dospělí, no ale teďka si říkám, no hromě, proč jsem to neudělala dřív, to za prvé, a za druhý, proč můj otec neumřel spokojený s tím, že bych si vzala někoho, kdo by... jako do té rodiny zapadil.
0: A náhodou tam nehrozilo třeba to, že by tatínek řekl, já jsem ti to říkal.
1: No tak to by určitě řekl, já jsem to říkal. Jako ho vidím asi s tím.
0: Jo. Jako, já jsem ti to říkal. A tím by to bylo vyřešené, protože vy byste to přijali jako fakt, protože jste si sama na to musela vlastně přijít. Jo? To je ještě druhá věc.
1: No ne, já jenom říkám, my jsme teda Brňáci, že pak jsme se přestěhovali do Svíta. Po válce jako táta byl textilák, takže tam se zaváděl hodně textil, tak jsme se přestěhovali do Svítavu a tím pádem já jsem tam i teda maturovala, i jsem pak studovala v Brně na Vysoký pedagogický. No a tak tím pádem prostě to bylo tak jako zapečetěný v tom, že je to v pořádku, že až to začalo probublávat a bylo to tak, že jsem si říkala, proč jsem já tenkrát budem krátit dveře a normálně jsem tam toho mužského uvedla jako, že jsem si ho přivedla já, než by si někdo něco vybral. Já konečně jsem si za sebe rozhodovala a já jsem si tam přivedla tohohle toho budoucího manžela. Že? No jenže vybývá táto zavouchl ty dveře a nepustí ho dále. No tak to taky takhle nedopadlo. A to už jsou takový iluze, který...
0: Jasně, že... Ale ten chtíč toho jako ukázat, že přece jenom jsem dostala rozum a našla si toho pravýho, se kterým jsem šťastná a tak, aby to bylo ze mě cítit a tatínek to poznal automaticky a neměl pochyb, tak to už je samozřejmě nemožné, ale třeba mu to někdy řeknete, Bůh ví, co bude.
1: No, možná se někde setkáme a já mu řeknu, tak teď mám, konečně jsem se šťastně vzala, mám takového muže, který by se líbil, se kterými jste mohli hovořit a mohli bychom si všichni popovídat.
0: A on by se ještě dodal tu větu, já jsem ti to říkal, moje drahá milá.
1: No, já jsem ti to říkal. No,
0: Planko, taky držte se šťastná, buďte v klidu s námi i s Českým rozhlasem a ať máte život prýma, pokud to bude jenom trochu možné.
1: Ale jo, to víte, že jo, tak dělám pořád ještě sport, dělám zimní plavání, takže to mě taky těší, no tak to víte, už jsem nejstarší včera, když někam vyrazíme do zahraničí, tak jsem vždycky nejstarší, tak to mě jako, ne, že by mě to netěšilo, to ne, no ale říkám si, tak to je, v Praze, když se plave v Praze na Štěpána, tak jsem tam taky nejstarší, takže říkám, tak to už tam jdu s takovým nějakým, ne respektem, ale že prostě už je to tak, jak to je, že už se to nikdy neobrátí.
0: Hlavně, že máte smysl pro nějakou činnost něco dělat, protože když to řeknu upřímně s prominutím, nevím, jak moc jste upřímný vy Brňáci původem, být zaprděný doma, to není dobrá vyhlídka pro budoucí život. Takže máte aktivity a to je fajn, to je důležité.
1: Jezdím na kole, pořád ještě jezdím na kole, takže taky jsem měl i do Brna, jsem měl na kole.
0: A počkejte, to už není normální, ale to už není normální.
1: Který už jsou, jako už se tam nemůže, protože to dálnice takhle. Do Svitáv jsem jezdila na otočku, když jsme měli sraz, tak to už taky nejezdím, tam už taky je dálnice, po které se nesmí. No a to zimní plavání, tak to dělám tak, že chodím jednou za týden na trénink na studenou vodu, že aby si tělo zase nebodlstilo. No tak to ještě taky dobrý, no a jinak můžu v podstatě všechno, no.
0: No tak, tak jen tak dál, říkám, jen tak dál.
1: Aby mě postihla nějaká nemoc, to bych nechtěla, že teď konečně, ne konečně, ale teď mě třeba trápí oči v tom, že jsem šla na kataraktu, to je na výměnu tečoče, co mě jedna kamarádka z lyžování tak mi říkala, nechoď na to, tak to jsem jim taky neposlechla,
0: no tak
1: na to šla.
0: Máte svoji hlavu.
1: A po ty katarakty špatně vidím, nemůžu číst a takhle, tak teď snad bych měla mít nějaký zákrok, ale jsem objednána až na prosinec, že bych si mohla i přečíst v posteli, nebo takhle, jak jsem byla zvyklá, no tak to ještě na to bych se netěšila, ale to bych teda chtěla. No,
0: tak ať se zadaří. Já vám děkuju za zavolání. Děkuju.
1: Ať se zadaří. Tak zdravím Brňáky.
0: Taky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Lucie píše, dobrý večer, nejprve bych chtěla popřát všem Aničkám k dnešnímu svátku, tak dodatečně. Hlavně hodně zdravíčka, lásky, pohody, radosti a minimum starostí, samé fajn lidičky kolem sebe. No a co mě trápí, co mě tíží, je toho hodně, ale asi nejvíc, aby moje děti byly zdravé, v životě šťastné, dokázali si najít práci, která je bude bavit a uživí je, najít si protějšky a založit rodiny. Aby na světě nebylo tolik zla a aby byli k sobě lidi víc tolerantní, opatrujte se všichni, Lucka Praha. A Blanka, leží mi v hlavě hodně věcí, že jsem se nezeptala svých rodičů na určité věci, které mě v 15 letech nezajímaly a teď bych se jich chtěla zeptat, ale už tu dávno nejsou. Pak mě taky trápí situace ve světě, neboť mám vnoučata a nyní bude i pravnouče, tak aby žili v míru a měli se dobře, čehož se já už nedožiju. Zdraví Blanka z Přeloučska. Mekyš Birka to nazývá jednoduše.

0: Dnes je to o myšlenkách, které tíží, které ne a ne někam uklidit a které se vynoří a třeba už nás pronásledují nějaký ten pátek, možná i několik let. A ne s tím umět správně zapracovat, protože za A, člověka, co může rozčilovat, no minulost, pochopitelně, ono se to nedá změnit, tak maximálně, když nad tím člověk přemýšlí, tak to rozčiluje, ale jak s tím zabojovat? Zkuste třeba poradit, pomoct po telefonu 731 800 900 nebo klidně po písmenkách do komentářů pod pozvánku k dnešnímu vysílání nebo na linka@rozhlas.cz. Halo, kdo nám volá jako další?
1: Halo, dobrý večer. Tady je Soňa.
0: Krásnou noc. Ano, děkujeme. Chci
1: taky hezkou dobrou noc nebo dobré ráno. A chtěla bych se podělit o příběh, který mě vlastně do dneška tíží, i když je to už mnoho let. Ale když jsem prostě žila s mojím manželem, měli jsme dvě děti, no a jelikož tam hrál roli alkohol a žárlivost a to, takže když bylo mojím dětem 12 a 14 let, tak já jsem prostě jich opustila a musela jsem prostě odejít. Jo? Děcka nevěděli, o co se jedná, co se stalo. A já jsem prostě jednoho dne z práce se nevrátila domů, protože už tady byl strach o život a dětem jsem jako nic neřekla, ale jelikož jsem zůstávala u kamarádky ve stejném místě bydliště, kde vlastně děti s tím otcem zůstaly.
0: Ano.
1: Takže děti jsem potkávala, ale bohužel nechápali to. A po nějakém měsíci jsem dostala od obce byt, čili už jsem měla byt, kde by ty děti mohly se mnou být. Ale jelikož už to byl věk takový, že radši zůstanou s tím otcem na baráku. A tak jsem jich nějak potkávala, chvíli sice trucovali, ale do dneška jsem se synem o tom nemluvila, co se stalo tehda, proč jsem odešla. Do dneška jsem mu to nevysvětlila, i když je paradox, že dneska po těch letech bydlím u syna v domě, bydlíme spolu, ale on se mě nikdy na to nezeptal a já jsem mu to nikdy nebyla schopna vysvětlit a promluvit si o tom, jak to bylo, co bylo.
0: Tím pádem z toho chápu, že vás to tíží víc asi než jeho.
1: No, mě určitě strašně a on se možná bojí. Možná se bojí toho, co by se dověděl, nebo takhle. Oni měli u otce nebo u otcovi takové iluze, že jo, tatínek to, protože nebyli nikdy svědkem toho, možná něco vycítili, ale myslím si furt, že mi to tak nějak zazlíval, když nedal mi to sice najevo, ale nikdy se na to nezeptal. A fakt, jako jak to bylo každý večer, jako celé ty roky, pořád na to myslíte, že vlastně je něco, co jsem ještě nevysvětlila a asi nemám k tomu ani odvahu, nebo nebyla možná taková nějaká příležitost sednout si a říct, jak to všechno bylo.
0: Hejte, asi určitě ta příležitost je, ale jenom člověk hledá potom nějaké vlastně takové berličky duševní, kdy si říkáte, ne, teď ne, ale přitom vlastně ono by to šlo, teď jo, ale zkuste to nejdřív, protože věřím tomu, že kdybych já byl v podobné situaci nebo chtěl říct něco zásadního, tak bych asi plácal, byl bych ten náhodným generátorem slov, protože ze mě by to i přes veškerou přípravu, že teď to udělám, teď to řeknu, tak bych to neřekl asi správně, jak bych vysloveně chtěl. S tou nervozitou v této spojitosti, co to třeba napsat? Co si to nejdřív napsat na papír? A potom teprve udělat ten krok. A nebo ten předat ten dopis, třeba ten papír o tom, co se vlastně dělo. Je to možné? Bylo by to řešení?
1: Já si myslím, vidíte, teď jste mě na to nějak přived, protože my třeba s manželem, když jsme měli mezi sebou nějaké tyto a třeba byl napitý a nestačilo mu to vysvětlovat, já jsem opravdu to napsala na papír a věděla jsem, že i když možná to nebude mít nějaký výsledek, ale aspoň trochu, když si to přečte, že aspoň trochu ho to nějak nakopne nebo něco.
0: Protože člověk, to je pravda.
1: Když jste mě to teď připomněl, že asi je to fakt, že když si to člověk, protože já když mu to budu vysvětlovat, asi jako
0: tak to nebude muset třeba pochopit tak, jak vy byste chtěla, aby to bylo chápáno a potom už tam chodí takové ty věty typu a rozumíš mi, co tím říkám. Tak fakt je, že a vlastně to není nic převratného, objevného, ale někdo říká, jak to, že nevyšetříš peníze, jak to, že utratíš úplně všechno, napiš si všechno, co utratíš, tak vždycky, když je to černé na bílém, tak to musí přece fungovat i v tomhle případě. Napište to.
1: Máte pravdu a úplně jsem si teď vzpomněla, že když jsem něco tému mojemu mužovi chtěla říct a on neposlouchal, že jsem to opravdu napsala. Takže já jako asi díky vám zítra sednu nebo ještě dneska sednu a nějak si udělám body a napíšu to a konečně se mi uleví a předám to těm dětskám, aby skutečně věděli, že to nebylo, že jsem jich nechtěla, že jsem jich opustila, že jsem si šla za něčím, ale že prostě nebylo východisko žádné. Že to bylo jediné východisko. Jako mrzelo mě to, já jsem nemohla jít třeba na, když měli půl kolonu, nebo když měl maturitu kluk, jo, závěrečné zkoušky, prostě jsem tam nemohla jít, protože tam byl jako ten táta jejich, jo, a to by nedopadlo dobře.
0: Teď se to vysvětlí, ani se to nemusí psát konkrétně, proč jsem nebyla tam, kde jsem nebyla, ale chtěla jsem tam být, ale teď se to vlastně může vysvětlit, takže pokud možno rukou, aby bylo vidět.
1: Jistě, že žádný mail nebo napíšu na papír. Ano.
0: Tak.
1: To jste mě přived teď opravdu a možná se mi fakt uleví a budu jako co, nic se tím nepokazí.
0: Přesně.
1: A mě se uleví.
0: Držím palce a dejte vědět, jak to dopadlo a kolik to mělo stránek.
1: Jo, já už asi beru propisku a něco budu psat, ale děkuji vám moc, jako.
0: Vůbec nejde.
1: To pomohlo. Děkuji, mějte se krásně, dobrou noc, zdravím všechny a snad se někdy dovíte, jak jsem pokročila, jak to dopadlo.
0: Děkujeme.
1: Ale už se usmívám, už je mi lépe.
0: No tak, Soňo, ať se daří, vypište se, těším se na to, až to dopíšete, jo?
1: Jo, já vám děkuju moc a dobrou noc. Dobrou.
0: Uf. No, až mám z toho husí kůži. Nikol z Karlových Varů napsala, dobrý večer, přeji vám všem. Mám toho na srdci hodně, bohužel by se to nevešlo na papír. Tíží mě toho moc, spackaný život od A do Z. Nikol. Vešlo by se to na papír. Teď jsme to řešili. Teď určitě ano. Musí to mít nějaké body, musí to mít nějaké řešení. Všechno má řešení. Lukáš, jsou myšlenky, které odejdou a pak jsou ty, které se pořád vrací. Nezáleží na tom, jak moc se je snažím zahnat. Vždycky si ke mně najdou cestu. Někdy stačí obyčejný zvuk, stará fotka nebo známá melodie. Když uslyším známé spouštění Windows XP, vždycky si na tu dobu vzpomenu, na časy, kdy bylo všechno jednodušší a starosti nebyly tak velké. A možná právě se některé vzpomínky nikdy nevymažou. Jen čekají, až je něco probudí, znovu probudí. S pozdravem, Lukáš. A ještě Michal. Roztroušená skleróza. Moje letos oficiálně potvrzená diagnóza, slavost levé poloviny těla, syndrom tonického napínače bubínku. Stále samota, ale už spíš z praktických důvodů. Mám špatnou jemnou motoriku a sám si stěží třeba zastřihnu vlasy na zátylku. Mimo oblast zdraví, to, že svět má nedostatek dospělých jedinců se silnou osobností, kteří se chovají skutečně dospěle, to znamená, že se umějí v životě ovládat. Kdykoliv se nad tím zamýšlím, s údivem shledávám, kolik osobních i světových problémů pramení právě z nedostatku sebeovládání. Aneta Langerová, Voda živá. Myslím, že to je písnička, která k tomu sedne jak zadek na hrnec.

0: to je milé spojení. Hradišťan, Aneta Langerová, Jura Pavlica. Pěknou noc přeji taky do Davle, Romaně.
1: Ano, děkuji.
0: Myšlenky, které tíží, to tady máme, tohle téma, těžké téma teda. Vás tíží co ano. V hlavě, nebo chcete pomoci?
1: Nepotřebuji pomoci, já už to mám vyřešený, ale tížilo mě strašnou dobu, protože jsem žila v manželství, kde jsme měli dvě děti, kluka a holčičku, a moje dcera, nedokázala jsem jí prostě se jí zastat v manželství. Manžel byl docela hrubián a odnášela to i ona. A hrozně jsem si to ne fyzicky samozřejmě, ale psychicky. A když říkám samozřejmě, a psychicky je to někdy horší než...
0: To zcela určitě, to zcela určitě. A to na vás se to nepodepisovalo, jako na vás takový nebyl?
1: Taky
0: byl.
1: Ano, taky. Prostě...
0: Bojovali s tím všichni v rodině.
1: Ano, no jako spíš já.

0: zmiňoval už to vysílání dneska, že když jako dítě jsem vnímal, že rodiče jsou moje modla, moje maminka, moje bohyně,
1: ano,
0: a vlastně pak
1: ano.
0: z ničeho nic přijde bumbác, dokázali ano. fungovat tak, že se přetvařovali teda úplně na 100% a přijde čas, že najednou tatínek se stěhuje, protože...
1: Ne, tady to ne, to bylo úplně jinak, to ne. My jsme byli takový, že jako všechno bylo v pohodě, ale... Postupem času on začal být hrubej a jakmile se děti začaly osamostatňovat, já jsem se začala osamostatňovat, prostě on nebyl ten bůh, který bychom všichni poslouchali,
0: tak
1: on začal být nervózní a začal útočit.
0: To znamená, že se furt neustále bránil něčemu, chtěl...
1: No prostě chtěl nás mít pod kontrolou.
0: Jo, takhle.
1: A my jsme se najednou dovolili, jako, že já jdu někam, ty jdeš někam a děti samozřejmě vyrůstaly a už to nebyl ten tatínek, který že jo, pro ně všechno udělá, všechno oni ho poslouchají na slovo. Oni chtěli jít tam, nechtěli jít tamhle a to už prostě bylo špatně.
0: Dokázala jste tedy tím pádem, nebo dokázali jste s postupem času najít, co bylo spouštěčem vždy takových hrubiánských jeho činů?
1: Ne, vůbec nevím. Jemu fakt stačilo to, že prostě my jsme najednou začali chtěli žít nějak víc a on prostě chtěl nás mít jako vyloženě, jakože pod kontrolou a nevím, opravdu jako bylo takový divný, no, zvláštní.
0: Kolik let vám trvalo, než jste vlastně přišla na to, že ta zamilovanost pominula a že najednou člověk vidí i něco jiného, co vidět vlastně... No, mohl, ale neviděl, třeba přehlížel.
1: Právě si to, no ano, vyčítám si to dneška a děkuji, že dcera mi odpustila v podstatě, protože to trvalo celou dobu, protože tam byly věci, že třeba my jsme byli na chatě a blbost, dcera, já nevím, teď prostě řekla třeba jenom, že nekoupila chleba, nebo já nevím, něco takové, okamžitě řekl, tak ty s náma domů nepojedeš. Jet si vlakem a já jsem prostě byla ta špatná, já do dneška si tuhle situaci si vyčítám do dneška, že prostě nejela jsem s ní tím vlakem domů, ale nechala jsem jí chudáka jít domů vlakem, my jsme jeli autem.
0: No, jak je to prostě, možné, že vlastně, to jste se bála v tom nevím, případě?
1: Já nevím, já jsem se bála, že prostě, nevím, že prostě říkám, dobře, ona odejde, ale já bych neměla kam jít, já jsem se pak bála celou dobu, potom... Všechno to, ono to všechno vyústilo, to bylo tak, že opravdu pak to skončilo tak, že já jsem se bála, že by, nejradši bych odešla, neměla jsem kam. O tom to celý je. Vlastně
0: a kdy to celé vyzrálo, jako kdy přišel ten okamžik, kdy jste, protože zase zmiňuji to, co se mi xkrát v životě potvrdilo, že žena, když se rozhodne o něčem, tak je to nezvratné, tak vy jste se rozhodla při čem? Kdy to přišlo, ten čas,
1: to
0: kdy
1: nejde,
0: to bylo?
1: To nejde takhle říct, protože já bych odešla už dávno, ale konkrétně opravdu jít někam, kam máte jít, že jo?
0: No jasně, ale to už, samo o sobě, ale to, že jste to přece jenom do toho stavu potom dostala, tak jako kdy byl udělaný ten krok, jako že
1: pa? Nastal nějaký zlom, opravdu, když prostě všichni jsme se začali osamostatňovat. Děti začaly, šly na střední školu nebo takhle a opravdu jsme začali, nebyli jsme závislí na něm, že jo, že nás někam vezme, někam pojedeme a tohle. A děti začaly mít svůj život, já jsem začala v práci, začala jsem do práce, začala jsem něco dělat. Tak to začali, jsme se tak nějak jako rozprchávali a teď to už chápu, prostě on měl takový ten pocit, do dneška, že je sám, bez přátel, bez nikoho, on prostě nás já jsem to pochopila později, on mě odvrhnul, vlastně odstřihl od všech mojich přátel, že jo, já jsem jako pak nechtěla vůbec jako... Ano, to jo, to stoprocentně.
0: Jak je možné? Předpokládám, že děti vznikly z lásky, že? Takže to je jako v pohodě
1: ano,
0: ještě.
1: Ano, právě, já to taky nechápu.
0: Je to ano, tam, bylo to právě, tam?
1: No, bylo to tam, ano, přesně tak, ale pak se něco zvrtlo, nebo nevím. A hlavně vůči ženám, vůči synovi byl v pohodě vždycky, ale prostě vůči mně i mojí dceři dokázala říct hrozný věci, když potom byla už i jako, bylo jí 14, 15, ona od nás radši odešla. To mě hrozně tížilo, radši si našla pod nájem, protože aby slyšela, že s odpuštěním k nebo něco.
0: No jako... ale tak prostřednictvím, jako když tohle to vlastně vnímáte i vy jako matka toho dítěte, tak vám ano. to slovo na k taky asi no, pravděpodobně jako... nikdy přilítlo na adresu, takže už byly dvě, tak potom, když už tedy nastal ten moment.
1: Ono, tam bylo takových věcí, že prostě potom nakonec mě umřel táta a mamka se mnou zůstala

0: bydlet. Bydli jsme spolu všichni chvilku a on dokázal tohle to stejný říct i mojí mamce. Mm-hmm. Prostě to prostě všechno to naštěstí dopadlo tak, že jsem to zavčas ještě, sice dobře, je mi 58, ale mám krásný druhý manželství, jsem v pohodě, jsem žiju naprosto úžasný život. Mm. Děti naštěstí jsou fakt úžasný, úplně Pereska taky, opravdu jsme si to všechno vyříkali. Proto jako říkám, je to ve mně, stejně je to ve mně, protože mě to mrzí.
1: No, zeptám se ještě, ano, zeptám se ještě na závěr. To, že někdo někoho miluje, je věc jedna, protože to je prostě, to tam je a to letí, to jde přes mrtvoly a to se s tím nedá nic dělat, ale byla jste s ním šťastná někdy?
0: Ano, samozřejmě. To jako jo, ale pak se prostě něco zvrtlo, nevím co. Mm. Ale říkám, myslím si opravdu ten zlom, že on byl šťastný, dokud myslím, já jsem byla těhotná.
1: Dokud jste poslouchala. Žiju, byla jsem, a dokud jste ho potřebovala.
0: A byla jsem doma. Tak, přesně tak. A byla jsem na něm závislá. Tak. A všichni, i děti. Tak. A pak prostě nastal obrovský zlom. Obrovský tak, prostě.
1: A potom jste chtěla být částečně už nezávislá, normální, všichni.
0: Všichni jste chtěli žít normálně, ano. Ano.
1: A teď, no, teď a v současné době to ještě má nějak, jako hlídáte si, nebo vídáte se, víte o něm nějaké informace, nebo jste ho odstřihla úplně?
0: Ne, ne. On je naprosto nenávidí, děti ho naštěstí vídají, děti jsou v pohodě, ale jako není to tam nic hezkýho, protože on prostě žije tím svým životem, že je zapřiklej. Víte co?
1: Teď si člověk představuje, že potom ještě splodí další dítě a další ženu a další tohle a vy...
0: Ne, to ne, to už nejde, my jsme starý, to už...
1: No ale hlavně, že teď vedete svůj normální, podle vás, řádný život.
0: Já jsem úplně nadšená, ano.
1: Není co řešit.
0: Ano, no není, já jenom mám furt v sobě to, že i když mi dcera, opravdu se o tom bavili, řekla mi, mami, za to nemůžeš, protože tak bylo. Ale prostě mám opravdu výčitky. Mám výčitky, to si nevěděl, to s tím nikdy, no. Jako měla jsem stát za ní víc, jako no.
1: No teď, ale to je život, to je život a člověk...
0: Já vím. Ale proto mám zase, jsem dostala takovou úžasnou dceru, která prostě mě to odpustila a já jsem poučená a je to všechno jako úžasný.
1: A
0: jako
1: aby to přineslo taky něco do života i té dceři, protože ona se říká, že co člověk jako zažije ve své mládí, tak nechce, aby bylo v mládí svých potomků, že?
0: A já si myslím, že určitě, protože ona opravdu je takovej ten chodící člověk, který opravdu fakt rozdává lidem opravdu jako radost všechno a to zvažuje to všechno, ona je opravdu úžasná, takže asi to tak mělo být, no.
1: Děkuju.
0: Ale jako je mi to líto, no.
1: Děkuju za zavolání, moc si toho vážím.
0: Jo, a já děkuju za to, jak mluvíte s lidmi, opravdu jste úžasný.
1: Děkuju, dobrou noc.
0: Děkuju, taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Ach, můj rozhlasový bože, my jsme mluvili skoro 10 minut. No to zas bude. Ale chápejte, jsou telefony, které se nedají utnout. Nedají. A víte co? Dáme ještě prostor dalším. Kdo se dovolá? 731 800 900, volejte noční linku Českého rozhlasu, které myšlenky vás stíží, anebo které vás stížily kdysi a vy jste s nimi zatočili. Tak pojďte se přiznat, nebojte se.

0: Myšlenky, které tíží, to je téma nedělní noční linky už teď v pondělí 27. července. No, když člověka převálcují ty těžké myšlenky, často neřekneme přímo, že ten člověk potřebuje pomoct, nebo já chci pomoct, nikdy to nemůže ani pojmenovat, okolí si proto musí všímat změn. Člověk se začne stahovat, přestane se ozývat, ruší domluvené věci, ztrácí zájem o práci, školu, koníčky nebo lidi, které měl rád. Může působit vyčerpaně, podrážděně, lhostejně nebo nezvykle klidně po dlouhém období napětí. Takové ty varovné věty, které zní nenápadně. Už nemůžu, nemá to smysl, všem by bylo líp. Beze mě jsem jen přítěž, chtěl bych na chvíli zmizet. Takové věty není dobré schazovat jako náladu, dramatizování nebo vydírání. Může to být způsob, jak člověk zkouší zjistit, jestli ho někdo slyší. No a dalším signálem může být zanedbávání sebe sama. Změna spánku, jídla, prudké zhoršení nálady, rozdávání osobních věcí, loučení, uzavírání účtu nebo nečekané uspořádávání věcí. U dětí a mladých lidí se může objevit zhoršení prospěchu, útěky do online světa, sebepoškozování, ticho nebo náhlá agrese. Ta pomoc je v zásadě jasná. Zajímat se, nenechávat to být. A když si budete stoprocentně jistí, že máte pravdu vy, že opravdu volá někdo o pomoc, zkuste zavolat 112, tam určitě pomohou. A nebo zkusit najít nějakou linku důvěry a nebo pomoci předat, zavolat a zjistit, jak k dané osobě se máte správně zachovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A s největší pravděpodobností někdo poslední do dnešního vysílání uvidíme, jak budeme dlouzí. Honza u telefonu, pěknou noc přeji.
2: Taky přeji krásnou noc a všem posluchačům.
0: Kdo nám volá?
2: Ano,
0: zdravím vás. Povídejte, co vás tíží, jaké máte těžké myšlenky?
2: Mám na vašeho kolegu, který byl včera, protože vždycky se tomu dovolala. A včera bylo perfektní téma jako nevěra a dneska máte ještě lepší téma, co nás strašně mrzí.
0: Snažím se to střídat jednou veselé, jednou smutně, ale tak, jak to člověk naplánuje, podle toho i třeba, jak vy v uvozovkách pískáte, tak původní třeba záměr mohl být jiný, ale je to podle vás, kam se dostaneme, ale dneska je to teda vážné téma. Tak nevím, jestli vy to uzavřete vážně, nebo téma, jestli přidáte něco veselého. Co vás stíží případně? Povězte mi.
2: Já vám řeknu. Jak mám začít? No, první manžel mě strašně zklamal. Našel jsem ho s nejlepší kamarádkou posteli, což mě jako vytočilo, tak jsme se rozvedli. Dlouhé roky jsem byla sama s dvouma synama a pak jsem poznala perfektního člověka, který je můj manžel už 15 let a 10 let jsme spolu žili, vychoval moje dva syny. Já jsem díky němu získala dceru, mám vnuky, už jsem její prababička, ale strašně mi mrzí to, že když byl covid, můj muž v životě nebyl nemocný. Pracoval v lese s pilou, plný elánu života. No a po očkování po covidu to začalo. Mozková mrtvička, embolie, žlučník, dostala rakovinu prostaty, byl na několika těch operacích. Jsme na jaře prodělali chemoterapii, tak mu našli slabé srdíčko, takže bere spoustu léku. A to mě strašně ubíjí, protože takový člověk plný života, energie, Než jsme se poznali, tak ovdověl, mu umřela manželka na nemoc, vychoval dvě děti, dceru a syna, kteří mi říkají maminko, její děti mi říkají babičko. Přijali mě do rodiny a strašně mě mrzí, že je tak strašně nemocný a já mu nemám jak pomoct. Jako jo, dobrý,
0: léčí všechno. Ale pomáháte mu už jenom tím, že se o něj staráte přece, ne? To je přece zásadní.
2: No, tak to víte, že on nosím na rukách.
0: To je přece k nezaplacení. Myslím, že to je úplně k nezaplacení a pojišťovna neproplatí. Nemá jak.
2: No, nemá jak, to máte pravdu. Jenom to, že mojím dvou synům dal perfektního tátu, vychovali je, dali, pomohli jim dát vzdělání, všechno, prostě něco úžasného. Hmm. Ale mrzí mě to, že tak strašně nemocný a i když dělám, co se dá, tak mu vlastně nemůžu svým způsobem pomoct.
0: Ale pomáháte, možná ani nevíte jak, to ani fakt ne.
2: Psychicky, fyzicky, jako to chodíme, máme pejska, chodíme na procházky s Diankou, máme je zeštěti. No, to a prostě snažím to, ale já bych mu tak strašně chtěla pomoct prostě, aby byl v pohodě.
0: Nejde to, jako nejde to, jinak to nejde, jinak to nejde a kdyby bylo, tak přece by to bylo to číslo jedna, které mu dáte, že jo? Kdyby to šlo. Takže dáváte, co můžete. Víc to nejde.
2: První a poslední.
0: Tak. A byla jste
2: první
0: poslední.
2: První a poslední, protože to je úžasný člověk, za kterého, kdyby to bych mohla, tak za něj budu i dýchat.
0: Krásná tečka, neumím si představit lepší za dnešním vysílání. Moc děkuju. Držte se, zdravím vás a ať vám to spolu funguje ještě, ještě pokud možno dlouho, aby se ty neduhy
2: no, tak, doufám,
0: tak nějak dali do ústraní.
2: Jako jeho maminka, babička, teda jako jeho babička a děda se dožili 90. Děda umřel, měl 101, babička měla 99 a tchyně milovaná moje, měla 98, takže já doufám, že jako ještě tady můj František dlouho bude.
0: Františka, pozdravujte, že ho zdraví jeden klacek macek
2: no,
0: z Prahy.
2: Možná poslouchá vaše rádio, protože když je tak hrozně nemocný a v noci hodně stává, tak udělal takový kompromis, že se přestěhoval do dětského pokoje a v ložnici spím s Diankou. A on to, a říkal, už jsem si taky naladil Olomouc. Já říkám, já poslouchám jenom Olomouc večer.
0: Tak, že nás těší, že ladíte, posloucháte.
2: A ještě se, prosím vás, je to na takovou věc. Ten kolega, co včera vysílal, jak se jmenuje jménem?
0: Myslím si, že to bylo vysílání z Brna a Borek Kapitančik. Tak ho poslouchejte zase příště. Teď už se musíme fakt
2: takže
0: rozloučit.
2: Takže na něho jsem měla hodně štěstí, když jsem volala.
0: Děkuju, dobrou noc.
2: Dobrou noc a zdravím všechny posluchače vašeho rádia, protože jste úžasní, boží. Když přijedu večer nebo v noci z práce, tak nedělám nic jiného, než poslouchám vaše rádio. Mě vede zpátky k nám, zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

vysíláme i stále vysílání Českého rozhlasu a než se rozpojíme do regionu, i stanice Pohoda, až bude mít svůj vlastní program, taky pozvánka k dalšímu vysílání, další noční linka, ta bude se Zlína, už dnes hodinu před půlnocí Jarka Barboříková a téma Věříte svému znamení z Věrokruhu? Přemýšlejte, pište, volejte, pište klidně už teď na linka@rozhlas.cz. Mimochodem děkuji za dnešní téma, které jste vybrali do vysílání. Těžké téma teda pro všechny zúčastněné, ale myslím, že to dopadlo dobře. A i když to byly v překladu myšlenky dost, které vás tíží a které hned tak nezmizí, tak snad to pomohlo. Snad to trochu uspíšilo to, že se někam vytratí a že jste třeba taky slyšeli, že na vás ostatní myslí, protože jako jedna rodina si máme říkat všechno, tak pokud možno jenom s pravdou, tak mě za to moc těší. A doufám, že přidáte i další silná témata, anebo i prach obyčejná v uvozovkách. Pište i mě konkrétně jan.macon@rozhlas.cz nebo přímo do rozhlasu, to znamená noční linka Honza Macon, Praha, Vinohradská 12, ono to dojde, nějak to dojde. Moc si vážím toho, že píšete klasické dopisy, protože to je mi vždycky radost, když mě čeká tak ve fochu tam něco, nějaká obálka, ať už růžová, nebo ať už srdečně, obsahově. Kamínky taky dorazily, musím poděkovat. Každopádně vážím si to, i když někdy tady jako prvít odpovídám hodně pozdě, přesto snažím se aspoň odeslat děkuji. A kdyby náhodou třeba zrovna to, děkuji, ode mě nedorazilo, tak teď z vysílání to patří jenom vám a vám. My se společně uslyšíme na 1. srpna, to znamená v sobotu, říkám letos správně. Ano, 1. v sobotu. To mají být zase ty horečky obrovské, ty tropy, subtropy. No další 40, to teda to jsem na to zvědav. No, držte se, mám vás rád. Prahy se loučí Honza Macoun a těším se už teď na příště.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnes, jak se říká, na trochu poetické notě Divadla pro vaše uši. A ono zřejmě stačí, abych řekl jen, všichni dospělí byli nejdřív dětmi, ale málo kdo si to pamatuje. No ano, právě takhle otvírá svého Malého prince spisovatel Antoine de Saint-Exupéry.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A teď ať se přihlásí ten, kdo nikdy neměl v ruce nebo nikdy neotevřel Malého prince. Já nevím, je vůbec možné se s takovou knížkou minout? Jen v rozhlase bylo těch adaptací Exupéryho poetického příběhu několik. V 60. letech například s Václavem Voskou a v roli Malého prince, světe div se, žena Jiřina Jirásková, která si těch kalhotkových rolí i na jevišti v mládí sehrála víc než dost.
2: Když mi bylo 6 let... viděl jsem jednou nádherný obrázek v knize o pralese, která se jmenovala Příběhy ze skutečného života. Obrázek představoval hroznýše, jak poliká šelmu. Hodně jsem tehdy přemýšlel o dobrodružstvích v džungli a tak jsem nakreslil svou první kresbu. Ukázal jsem ji dospělým a ptal jsem se, nahání-li jim strach. Odpověděli mi, proč by klobouk naháněl strach. Ale on to neměl být klobouk. Byl to hroznýš, který spolkl celého slona. A teď leží natažený s velikánskou vypouklinou uprostřed, spí a zažívá. Ale dospělí mi poradili, abych toho kreslení najedených hroznýšů nechal. Dospělí sami nikdy nic nechápou. A děti to hrozně unavuje stále a stále jim něco vysvětlovat. A tak se stalo, že jsem se v 6 letech vzdal skvělé malířské kariéry. Musel jsem si tedy vybrat jiné povolání a naučil jsem se řídit letadlo. Potkal jsem pak spoustu vážných lidí. Žil jsem hodně s dospělými, poznal jsem je velice zblízka. A mé mínění o nich se valně nezměnilo. Když jsem mezi nimi potkal někoho, kdo se mi zdál jen trochu bystrý, ověřil jsem si na něm svou zkušenost s první kresbou, kterou mám stále schovanou. Chtěl jsem vědět, je-li opravdu chápavý. Ale vždycky mi odpověděl, to je klobouk. A tak už jsem mu nepovídal ani o hroznějších, ani o pralesích, ani o hvězdách. Mluvil jsem s ním o kopané, šachu, golfu a o kravatách a dospělý byl velmi spokojen, že poznal tak rozumného člověka. Tak jsem žil sám. Neměl jsem nikoho, s kým bych si mohl opravdu popovídat. Až jednou, bylo to před 6 lety, se mi v poušti na Sahaře porouchal motor letadla.

0: Oprava motoru byla pro mne otázkou života nebo smrti. Měl jsem pitnou vodu sotva na týden. Trosečník na voru uprostřed oceánu nemohl být opuštěnější než já v tom nekonečném moři písku. Tisíce a tisíce mil od jakékoliv obydlené končiny.
1: Prosím pěkně, nakreslí mi beránka.
2: Prosím?
0: Vyskočil jsem, jako by do mne hrom uhodil. Přede mnou stál malý zlatovlasý chlapeček a vážně si mne prohlížel.
1: Nakreslí mi beránka.
0: Díval jsem se na něj udiveně. No považte jen, že jsem byl na tisíce mil od lidských obydlí. A on nevypadal, jako by zabloudil. Vůbec nevypadal jako dítě ztracené v poušti.
2: Co tu děláš?
1: Prosím pěkně, nakresli mi beránka.
0: Když stojíme před velkou záhadou, neodvážíme se neuposlechnout, tak jsem vytáhl z kapsy list papíru plnicí pero a pak jsem se zarazil. Neumím kreslit.
1: To nevadí, nakresli mi beránka.
0: Počkej, nakreslím ti něco, co umím.
1: Ale ne. Nechci hroznýšek, který spolkl slona.
0: Cože?
1: Potřebuji beránka.
0: Beránka? No. Tak, takového?
1: Ne. Tenhle je nemocný.
0: Nemocný? Tak, takového?
1: To není beránek, to je berán. Má rohy.
0: No. A tenhle?
1: Ten je moc starý. Já chci takového, aby dlouho žil.
0: Tak víš co? Nakreslím bedinku. Tak. A beránek, kterého chceš, je uvnitř.
1: Právě takového jsem chtěl. Myslíš, že ten beránek bude potřebovat hodně trávy?
0: Proč?
1: No, protože u mě doma je všechno malinké.
0: No, dal jsem ti docela malinkého beránka.
1: No, není tak moc malý. Podívej se, on usnul.

0: A tak jsem se seznámil s Malým princem. Dlouho to trvalo, než jsem pochopil, odkud přichází. Všechno mi objasňovala jen slova náhodně pronesená.
1: Co je to za věc?
2: Cože? Ale to není věc, to létá. Je to letadlo. To je moje letadlo, víš? Spravuj své letadlo.
1: Ty jsi spadl s nebe?
2: Ano, ano.
1: Je, to je divné. Tak ty také přicházíš s nebe. Z které planety?
2: Ty tedy přicházíš z jiné planety?
1: Na tomhle si nemohl přijít z moc velké dálky.
0: A ty pověz, kam chceš odnést toho svého beránka?
1: No dobře, že jsi mi dal bedínku. V noci to bude jeho domeček. Beránci okusují keře, viď?
0: Ano, ano, okusují.
1: To jsem rád. Tak to okusují taky baobaby, viď?
0: Baobaby nejsou přece keře, jsou to stromy. Veliké jako kostely. I kdybys vzal sebou celé stádo slonů, nedokázali by sežrat jediný baobab.
1: Je to tak maličké, že by ti sloni museli stát jeden na druhém.
0: Tak?
1: Ale než baobaby vyrostou, jsou malé.
0: Správně. Ale proč by měl beránek okusovat tvoje baobaby?
1: To je moc důležité. Víš, moje planeta je zamořena...
0: Počkej, tvoje planeta?
1: No, už to víš, no. Moje planeta je zamořena semeny baobabu. Proto ráno, když dám do pořádku sebe, musím udělat pořádek i na planetě.
0: No to je správné.
1: Je třeba se přinutit a pravidelně vytrhávat baobaby hned, jak je rozeznáme od růží, víš?
0: Ano.
1: Těm se moc podobají, dokud jsou maličké. Kdybych se do baobabů pustil příliš pozdě, provrtali by svými kořeny celou planetu a už bych se jich nezbavil. A když je planeta tak malá jako moje a baobabů příliš mnoho, tak ji roztrhnu.
0: Prosím tě.
1: No, pojďme se raději podívat na západ slunce. Mám strašně rád západy slunce.
0: No, ale to přece musíme počkat.
1: Počkat? A na co?
0: No, až bude slunce zapadat.
1: Já pořád myslím, že jsem doma. Mně stačilo posunout židli o několik kroků a dívat se na soumrak, kdy se mi zachtělo. Jednou jsem viděl zapadat slunce 43krát. Víš, když je člověku smutno, má rád západy slunce.
0: To ti tenkrát bylo tak smutno? Ale Malý princ neodpověděl. Každý den jsem se dovídal něco o jeho planetě. Dovídal jsem se to pozvolna, kousek po kousku, vždycky, když o něčem přemýšlel. Pátého dne, zase díky beránkovi, odhalilo se mi tajemství života Malého prince.
1: Když beránek okusuje keře, spásá také květiny?
2: Beránek spásá všechno, na co přijde.
1: I květiny, které mají trny?
2: I květiny, které mají trny.
1: Tak noč jsou ty trny?
2: Na nic, človíčku. To květiny jsou jen tak zlomyslné, chtějí popíchat.
1: Ne, to ti nevěřím, květiny jsou slabé a hloupoučké. Myslíš, že jsou strašné, když mají trny?
2: Jestli ten svorník nepovolí, rozbiju ho kladivem.
1: A ty si myslíš, že květin...
2: A kdepak, nic nemyslím. Porouchalo se mi letadlo. Já myslím na vážné věci.
1: Na vážné věci, mluvíš jako ti dospělí. Všechno spleteš dohromady, všechno pomícháš. Znám planetu, kde bydlí jeden moc tlustý pán. Nikdy nepřivonil ke květině. Nikdy se nepodíval na hvězdu. Nikdy neměl nikoho rád. Nikdy nic nedělal, jen pořád počítal a celý den opakuje jako ty. Já jsem vážný člověk a nafukuje se pýchou. Ale to není člověk, to je nafouklá houba.
2: Cože to je?
1: Houba. Po miliony let si květiny tvoří trny. A beránci je přesto po miliony let okusují. A to není vážná věc, když chceme pochopit, proč se květiny tak namáhají, aby měly trny, když ty trny na nic nejsou. Co pak boj beránků a květí není důležitý? Není to vážnější a důležitější než počítání toho tlustého pána?
0: Nastala noc. Nezáleželo mi už na kladivu, svorníku, žízni, ani smrti. No, neplač, Malý princi. květině, kterou máš rád, nehrozí nebezpečí. Nakreslím tvému beránkovi náhubek. Nakreslím ti pro tvou květinu ohrádku. Udělám... Připadal jsem si strašně nešikovný. Jak se mu přiblížit, jak se k němu dostat? Svět slz je tak záhadný.

0: vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marný jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Rostlin od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití. Jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí? Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: V divadle pro vaše uši dnes pokračujeme v putování s Malým princem po jeho vesmírných planetkách. Tentokrát bude naším průvodcem asi nepřekvapivě opět herečka Slávka Hozová. A to z inscenace, kterou pro rozhlas napsal podle Exuperyho předlohy dramatik František Pavlíček. Režii měl Karel Weinlich.
3: Kdo jsi? Ach, odpust mi tu nejapnou otázku. Kdo jiný bys mohl být než můj podaný? Jenže já jsem do dnešního dne nezahlédl ani jediného ze svých podaných a myslel jsem, protože na této planetě přebývám sám a sám.
4: Zastavil jsem se na ní jenom náhodou. Veličenstvo.
3: Co to děláš? Zakazuju ti zívat před královským majestátem.
4: Promiňte, byl jsem dlouho na cestě, celou noc jsem nezamhouřil oko.
3: V tom případě ti poroučím, abys zíval.
4: Ale mně se už nechce.
3: Tak ti nařizuji chvíle mi zívat a chvíle mi nezívat. Když ty uznáš mou královskou autoritu, budu ti dávat rozkazy, které se snadno splní.
4: Smím se na něco zeptat?
3: Nařizuji ti, aby ses ptal.
4: Vaše planeta je tak malinká, nikdo tady není. Čemu vlastně vládnete?
3: Všem ostatním planetám i hvězdám.
4: A oni vás poslouchají?
3: Na slovo. Můžeš se přesvědčit na vlastní oči.
4: Tak mě ukažte západ slunce, poručte mu, aby zapadlo.
3: Milý hochu, rozkazy rozumného krále musí být rozumné. Kdybych například poručil generálovi, aby začal létat jako pták a on můj rozkaz nesplnil, čí by to byla chyba? Jeho? Nebo moje?
4: Vaše.
3: Správně. Kdo chce rozumně královat, musí od podaného žádat jen to, co je v jeho silách. Ale neboj se, dočkáš se svého západu slunce, poručím mu.
4: Kdy?
3: Až k tomu budou vhodné podmínky. Podle astronomického kalendáře tuším ve 6:45.
4: Škoda, že si nemůžu počkat, nemám tolik času, musím dál.
3: Ach ne, zůstaň na mé planetě. Udělám tě ministrem.
4: Ministrem čeho?
3: Čeho budeš chtít, třeba spravedlnosti.
4: Vždyť jste tu sám, koho bych tedy soudil?
3: Sám sebe. To je mnohem těžší, než soudit jiného.
4: To můžu kdekoliv. Nemusím proto bydlet tady.
3: Ale já ti poroučím. Já ti nařizuji.
4: Jestli si vaše výsost přeje, abych jí poslechl. Mohla by mi nařídit, abych se z této planety vzdálil, než uplyne minuta. Zdá se mi, že podmínky jsou příhodné.
3: V tom případě ti poručím, abys okamžitě odcestoval do cizích světů a jmenuju tě v nich svým vyslancem.
4: Má vaše veličenstvo nějaké zvláštní přání, kam bych měl zamířit nejdřív?
3: Třeba na tu žlutou planetu, co se na obzoru třpití jako z ryzího zlata.
4: Podle rozkazu, veličenstvo. Dospělí jsou hrozně divní.

0: 1-1 jsou 2 a 1 jsou 3.
1: Dobrý den, pane, přicházím jako vyslanec.
0: Nerušit 3 a 2 je 5, 5 a 7 12, 12 a 3 15. Dobrý den, 15 a 7 22 a 6 je 28.
1: Uhasla vám cigaretu.
0: 28 a 5 je 33. A 5 38. Uf. Takže? Dohromady to dělá 501 622 738.
1: Čeho?
0: Cože? Ty jsi tu ještě? Nezdržuj mě, mám strašně vážnou práci, právě jsem spočítal. 501 milion.
1: Čeho?
0: Teď jsem to zapomněl, protože jsi mě vyrušil. Moje složité obchodnické počty nesnášejí vytrhování.
1: Tak si vzpomeňte, co jste vlastně sčítal.
0: Za celých 54 let jsem byl vyrušen pouze 3x. Jednou mi na počítadlo spadl chroust, po druhé jsem dostal reumatický záchvat, protože mi chybí pohyb. Ale já nemám čas chodit sem a tam, když sčítám ty věcičky tam nahoře.
1: Myslíte mouchy na stropě?
0: Ale ne, mám na mysli ty věci, co se třpití na obloze.
1: Hvězdy?
0: Co jiného jsi myslel?
1: A proč je počítáte?
0: Protože mi patří.
1: Ale já viděl krále a ten zas povídal, že jim vládne.
0: To je možné. Ale vládnout a vlastnit není to též.
1: A jak to, že patří zrovna vám?
0: Protože jsem je spočítal. První. Když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. A mé jsou zase hvězdy, protože nikoho přede mnou nenapadlo je spočítat.
1: A co s nimi budete dělat?
0: Přepočítávat. Pořád přepočítávat. Co se ti na tom nezdá?
1: Když mám klobouk, tak proto, abych si ho dal na hlavu. Když mám růži, můžu k ní přivonět, zalévat ji. Jsme si prostě užiteční. Ale vy nejste svým hvězdám k ničemu. Ach, ti dospělí jsou tak zvláštní. Nenechte se rušit, počítejte klidně dál. Já se radši podívám na jinou planetu, je větší, krásně růžová, jako poupě.

0: Ano, mladý muži, zvolil si správně. Tohle je neobyčejně solidní planeta. A stejně takový je i můj zeměpisecký ústav, ve kterém tě srdečně vítám. Domnívám se, že jsi přicestoval ze vzdálenějšího konce vesmíru a že jsi tedy badatel. Velice mě těší, posaď se. Vyprávěj mi o dalekých končinách a já tvou zprávu zapíšu.
1: Je, to je tlustá kniha.
0: Velmi správně, protože píšu o cizích zemích, ale taky o mořích a řekách a horách.
1: A všechny jste je viděl a procestoval.
0: Co tě nemá? Já o nich pouze píšu učené knihy. Cestování je věc badatelů a cestovatelů. Já tu sedím u stolu a zapisuju, co oni vybádali a viděli na svých cestách. Jenže se tu bohužel už moc roků neobjevil ani jeden. Počkat. A co ty? Ty jsi přicestoval z dalekých světů, jsi tedy badatel a musíš mi popsat, kde jsi byl, co jsi viděl a odkud přicházíš.
1: Moje planeta není moc zajímavá, je docela malá. Kromě mne se na ní vejde jen snad pár motýlů.
0: Živé tvorstvo mě nezajímá, nejsem zoolog.
1: Pak mám ještě jednu krásnou květinu.
0: Květiny nepatří do zeměpisu, nýbrž do botaniky.
1: Vždyť jsou ze všeho nejkrásnější.
0: Ale pomíjející.
1: Co to znamená? Pomíjející.
0: Opak trvalého. Trvalá je například hora, protože trvale stojí na jednom místě. Trvalý je oceán, protože nikdy nevyschne.
1: A co je pomíjející?
0: Všechno, čemu hrozí brzký zánik.
1: I mé růži?
0: Ovšem.
1: A já ji nechal doma úplně samotnou. Pro dlouhé únavné cestování, které mi zatím nepřineslo ani zajímavé zkušenosti, ani krásné přátelství.
0: Jestli cestuješ kvůli přátelství, pak se musíš vypravit jinam. Na planetu, kde žijí lidé.
1: Jak se jmenuje?
0: Země. Je neskonale větší než naše drobné planetky. Má celkem dobrou pověst a především na ní žije spousta zvířat, květin, ptáků a lidí. Podle záznamů v mé knize je na Zemi na 111 králů, 7 000 zeměpisců, cestovatelů a jiných badatelů, 20 000 obchodníků a to není zdaleka všechno.
1: Prosím pěkně, mohl byste mi ještě prozradit, kde se právě teď nalézá ta podivuhodná planeta?
0: Na hranici mezi souhvězdím Beránka a Růže uvidíš zářivou modrou hvězdu. Teď právě je k nám obrácena tou stranou, na které je obrovská poušť. Můžeš na ní přistát bez nebezpečí.
2: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč, když výstřel padne voják?

A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil?

0: proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Skoro bych teď mohl říct, že do třetice bude dnes s Malým princem při jeho setkání s Liškou opět žena. Ale nakonec je to jinak. Ne, ale opravdu, kdysi byla Malým princem v jedné nahrávce sama režisérka Lída Engelová, jenže po letech zůstala jenom v režii a k původnímu záznamu s Vlastou Fabianovou pozvala místo sebe herce Davida Novotného.
2: Kdo jsi? Jsi moc hezká.
3: Jsem Liška, řekla Liška.
2: Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
3: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočena.
2: O, promiň, řekl Malý princ. Chvíli přemýšlel a pak dodal, co to znamená ochočit?
3: Ty nejsi zdejší, co tu hledáš?
2: Hledám lidi.
3: Lidi? Mají pušky a loví zvířata. To je hrozně nepříjemné. Pěstují také slepice. Je to jejich jediný zájem. Hledáš slepice?
2: Ne, hledám přátele. Co to znamená ochočit?
3: To je něco, na co se moc zapomíná. Znamená to vytvořit pouta.
2: Vytvořit pouta?
3: Ovšem. Podívej se, ty jsi pro mě zatím jen malým chlapcem, podobným statisícům malých chlapců. Nepotřebuješ mě, ale já tě taky nepotřebuju. Jsem pro tebe jen liškou, podobnou statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mne jediným na světě. A já zase pro tebe jedinou na světě.
2: Začínám chápat. Znám jednu růži. Myslím, že si mě ochočila.
3: To je možné. Na zemi se děje všelicost.
2: O, to není na zemi, řekl Malý princ.
3: Zdálo se, že to v Lišce probudilo velkou zvědavost. Na jiné planetě?
2: Ano.
3: Jsou na té planetě lovci?
2: Nejsou.
3: Ne, to je zajímavé. A slepice?
2: Také ne.
3: Nic není dokonalé, povzdychla Liška. Ale vrátila se k svému nápadu. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice jsou si navzájem podobné, zrovna tak, jako lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život jakoby prozářen sluncem. Poznám zvuk tvých kroků, který bude jiný než všechny ostatní. Ostatní kroky mě zahánějí pod zem, ale tvůj krok mě jako hudba vyláká z doupěte. A pak podívej se. Vidíš tamhle ta obilná pole? Já nejím chléb. Obilí je pro mě zbytečné. Obilná pole mi nic nepřipomínají a to je smutné. Ale ty máš zlaté vlasy. Bude to opravdu nádherné. Až si mě ochočíš, zlaté obilí mi tě bude připomínat a já budu milovat šumění větru v obilí. Liška umlkla a dlouho, dlouho se dívala na Malého prince. Ochoč si mě, prosím.
2: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit přátele a poznat spoustu věcí.
3: Známe jen ty věci, které si ochočíme, řekla Liška. Lidé už nemají čas, aby něco nového poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. Ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel. Chceš-li mít přítele, ochoč si mě.
2: Co mám dělat?
3: No to musíš být hodně trpělivý. Sedneš si nejprve tady kousek ode mě, takhle do trávy. Já se budu na tebe po očku dívat, ale ty nebudeš nic říkat. Řeč je pramenem nedorozumění. Ale za to si každý den budeš moci sednout o kousek blíž.

0: Bylo by lépe, kdybys přicházel vždycky ve stejnou hodinu, řekla Liška. Přijdeš-li například ve 16:00 odpoledne, už od 15:00 budu šťastná. Čím víc čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve 16:00 už budu rozechvělá a neklidná. Objevím cenu štěstí. Ale budeš-li přicházet v různou dobu, nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu mám vyzdobit své srdce. Je třeba zachovávat řád.
1: Co je to řád?
0: To je také něco, na co se moc zapomíná. Je to něco, co odlišuje jeden den od druhého. Jednu hodinu od druhé. Moji lovci například také zachovávají řád. Tančí každý čtvrtek s děvčaty z vesnice. Každý čtvrtek je tedy pro mě nádherný den. Jdu si hezky na procházku, pomaloučku až do vinice. Kdyby moji lovci tančili kdykoliv, všechny dny by se podobaly jeden druhému a já bych potom vůbec neměla prázdniny.

0: Tak si malý princ ochočil lišku. A tu se přiblížila hodina odchodu.
1: Budu plakat, řekla liška.
0: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého, ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
1: Ovšem?
0: Ale budeš plakat.
1: Budu plakat.
0: Tak tím nic nezískáš.
1: Ale získám. Vzpomeň si na tu barvu obilí. A jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Přijdeš mi potom dát s Bohem a já ti dám dárek. Tajemství.
0: Malý princ odběhl podívat se znovu na růže. Vy se mé růži vůbec nepodobáte. Vy ještě nic nejste, řekl jim.

0: A malý princ se vrátil k lišce. S Bohem.
1: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.
0: Co je důležité, je očím neviditelné. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: A pro ten čas, který si své růži věnoval, je ta tvá růže pro tebe tak důležitá.
0: A pro ten čas, který jsem své růži věnoval, je ta má růže tak důležitá. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Lidé už zapomněli na tuto pravdu. Ale ty na ní nesmíš zapomenout. Jsi navždycky zodpovědný za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi navždycky zodpovědný za svou růži.
0: Jsem zodpovědný za svou růži. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Opakoval malý princ, aby si to

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: I když Malý princ rozhodně není klasickou pohádkou, to spíš tedy originálním filozofickým pohledem na svět, přesto se jako pohádka často vypravuje, nakonec proč ne. Je to cesta autorské Exuperyho fantazie, na které jsme stejně pokaždé jenom hosty a je pouze na každém z nás, co si z toho literárního příběhu odneseme, co v nás zůstane a bude naší součástí. A docela určitě záleží i na tom, kdy, s kým nebo jak čteme tu knížku poprvé. Jedním z našich zasvěcených průvodců světem Malého prince může být i Eduard Cupák. Tak dobré dny ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

Studna, ke které jsme přišli, se nepodobala saharským studnám. Studny na Sahaře jsou pouhé jámy vyhloubené v písku. Tahle se podobala studni na vesnici. Ale nebyla tam žádná vesnice a myslel jsem, že se mi to jenom zdá. To je zvláštní, řekl jsem malému princi. Všechno je připraveno, rumpál, vědro i provaz. Zasmál se, dotkl se provazu a uvedl rumpál do pohybu. A rumpál skřípal, jako skřípe stará korouhovička, když vítr dlouho spal. Slyšíš, řekl malý princ, probouzíme tuto studnu a ona zpívá. Nechtěl jsem, aby se namáhal. Nech mě, řekl jsem mu. Pro tebe je to příliš těžké. Toužím po té vodě, řekl malý princ. Dej mi prosím napít. A tu jsem pochopil, co hledal. Zvedl jsem vědro až k jeho rtům. Pil se zavřenýma očima. Bylo to líbezné jako sváteční den. Ale tato voda byla docela něco jiného než obyčejný pokrm. Zrodila se z pochodu pod hvězdnou oblohou, ze zpěvu rumpálu a z úsilí mých paží. Byla srdci tak milá jako nějaký dárek. Když jsem byl malý chlapec, světlo vánočního stromku, hudba půlnoční mše a něha úsměvů, to vše dodávalo vždycky zvláštní zář vánočnímu dárku, který jsem dostal. U vás lidé pěstují 5000 růží v jedné zahradě, řekl malý princ. A přece tam nenalézají to, co hledají. Nenalézají, odpověděl jsem. A přesto by mohli najít, co hledají. V jediné růži. Nebo v trošce vody. A malý princ dodal, ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem.

Napil jsem se. Dobře se mi dýchal. Písek má za úsvitu barvu medu. Radoval jsem se i z té medové barvy. Musíš dodržet slib, řekl tichounce malý princ. A zase si sedl ke mně. Jaký slib? Víš, náhubek pro beránka. Jsem zodpovědný za svou květinu. Vytáhl jsem z kapsy své náčrty a nakreslil mu náhubek. Když jsem mu ho podával, měl jsem srdce sevřené. Ty máš nějaké plány, které neznám. Ale neodpověděl mi na to, řekl. Víš, můj příchod na zemi, zítra bude jeho výročí. Chvilku mlčel a potom ještě dodal. Spadl jsem nedaleko odtud a začervenal se. Znovu jsem pocítil, aniž jsem věděl proč, zvláštní bolest. Přesto mi napadla otázka. Tak to není náhodou, že ses procházel tenkrát ráno, když jsem tě před týdnem poznal jen tak sám, na tisíce mil ode všech obydlených krajů. Vracel ses k místu, kam si spadl. Malý princ se opět začervenal. A váhavě jsem dodal, snad kvůli tomu výročí? Malý princ se znovu začervenal. Nikdy neodpovídal na otázky. Ale když se někdo červená, znamená to ano, vidíte. Řekl jsem, mám strach. Ale on pravil, musíš teď pracovat. Musíš se vrátit ke svému stroji. Budu tady na tebe čekat. Vrať se zítra večer. Vzpomněl jsem si na Lišku. Člověk se vydává v nebezpečí, že bude trochu plakat, když se nechal ochočit.

Vedle studny stála stará, pobořená kamenná zeď. Když jsem se druhý den vracel od své práce, viděl jsem z dálky malého prince, jak sedí nahoře, nohy svěšeny. A slyšel jsem, jak říká: tak ty už si na to nevzpomínáš? Tady to přece nebylo. Nějaký hlas mu zřejmě odpověděl, protože malý princ namítl: ale ano, je to ten den, ale ne to místo. Šel jsem dál ke zdi. Stále jsem nikoho neviděl, ani neslyšel. Přesto malý princ někomu zase namítal: jistě, uvidíš, kde začíná v písku má stopa. Jen tam na mne čekej. Budu tam dnes v noci. Byl jsem už jen 20 metrů od zdi a stále jsem nic neviděl. A teď jdi pryč, řekl. Já chci zase dolů. Podíval jsem se tedy dolů ke zdi a vyskočil jsem. Proti malému princi se tam zvedal jeden z těch žlutých hadů, kteří vás v půl minutě zprovodí ze světa. Sáhl jsem do kapsy pro revolver a rozběhl jsem se, ale had sotva mě zaslechl, vklouzl tiše do písku, jako opadá tryskající pramen, a bez velkého spěchu se protáhl mezi kameny, zanechává je za sebou lehký kovový šelest. Doběhl jsem ke zdi právě včas, abych zachytil do náruče svého malého prince, bledého jako sníh. Co pak to znamená? Ty se teď dáváš do řeči z hady? Sundal jsem mu zlatě žlutý šátek, který věčně nosil na krku. Smočil jsem mu spánky a dal jsem mu napít. Neodvažoval jsem se ho teď už na nic ptát. Díval se na mě vážně a objal mě kolem krku. Cítil jsem jeho srdce tlouci jako srdíčko postřeleného umírajícího ptáčka. Řekl mi: to jsem rád, že jsi přišel na to, co tvému stroji chybí. Budeš moci domů. Právě jsem mu přicházel oznámit, že proti všemu očekávání se mi práce zdařila. Neodpověděl na mou otázku, ale dodal: já se dnes také vrátím domů. Potom připojil posmutněle: mám to mnohem dál a mnohem nesnadnější. Dobře jsem cítil, že se děje něco neobyčejného. Tiskl jsem ho v náručí jako malé dítě a přesto se mi zdálo, že sklouzává někam dolů do propasti a že nemohu nic udělat, aby ho zadržel. Jeho pohled byl vážný, zahleděný do velké dálky. Mám od tebe beránka. Mám bedínku pro toho beránka a náhubek. A tesklivě se usmál. Dlouho jsem čekal. Cítil jsem, jak se mu krev pomalu vrací do žil. Ty jsi měl strach, človíčku. Měl strach, toť se ví, ale lehounce se usmál. Dnes večer se budu bát ještě daleko víc. Znovu mě zamrazilo pocitem něčeho nenapravitelného. Uvědomil jsem si, jak by to bylo hrozné, kdybych už nikdy neměl slyšet tento smích. Byl mi studánkou v poušti. Človíčku, chci tě ještě slyšet se smát. On mi však řekl: dnes v noci tomu bude rok. Má hvězda bude právě nad místem, kam jsem loni spadl. Človíčku, vidí, že je to jen zlý sen, to s tím hadem, se schůzkou a s hvězdou. Ale neodpověděl mi na tu otázku. Pravil: nikdy nevidíme to, co je důležité.

A dnes je tomu jistě už 6 let. Dosud jsem tu příhodu nikomu nevyprávěl. Kamarádi, když jsem se s nimi zase shledal, byli velice rádi, že mě vidí živého. Já jsem byl smutný, ale říkal jsem jim to únavou. Rád naslouchám Za noci hvězdám. Je to jako 500 milionů rolníček. Ale víte, něco tu není v pořádku. K náhubku, který jsem Malému princi nakreslil, zapomněl jsem připojit řemínek. Nikdy ho asi nemohl Beránkovi připnout. Říkám si tedy, co pak se to asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že Beránek spásil květin. Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc podskleněný poklop a Beránka si dobře hlídá. A tu jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Potom si zase říkám, někdy je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Jednou večer třeba malý princ zapomněl na skleněný poklop nebo se Beránek za noci tiše vykradl. A tu se mi všechny rolničky mění v slzy. Je to velká záhada. Pro mne jako pro vás, kteří máte Malého prince rádi, nebude vesmír stejný, jestliže někde nějaký Beránek, kterého neznáme, spásl nebo nespásl růží. Podívejte se na nebe. Ptejte se. Spásl nebo nespásl Beránek květin? Uvidíte, jak se hned všechno změní. A žádný dospělý nikdy nepochopí, že je to tak důležité.